0: Americký představitel. Íránská média informují, že projektily zasáhly mimo jiné město Sirík na jihu země a několik lidí tam zranili. Exploze se ozývaly taky v přístavu Bandar Abbas, který je jedním z nejdůležitějších vojenských center v oblasti Perského zálivu. Spojené státy útok zdůvodňují předchozími íránskými údery na 3 komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Washington a Teherán podepsali v polovině června memorandum o porozumění, které mělo vzájemné boje ukončit. Obě strany se ale obvinují z jeho porušování. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Řešení tzv. Uzamknutých klientů hájil ve sněmovně poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
1: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
0: Senát bude dnes taky řešit například změny v zákoně o podpoře bydlení. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. Strážnický stadion Bludník na Hodonínsku potřebuje opravu. Železobetonová konstrukce, kde se každoročně na festivalu setkávají folklorní soubory, podle statiků už dosluhuje. Životnost odhadují na maximálně 5 až 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun, popisuje ředitel Martin Šimša.
2: Chceme, aby ten amfiteátr mohl být využívaný, nebo jeho část mohla být využívána celoročně, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory. Ten stadion můžeme nabízet třeba i promotérům různých hudebních těles, tak jak to v současné době děláme na zámku.
0: Sport. Fotbalisté Argentiny jsou dál ve hře o obhajobu titulu mistrů světa. V osmifinále letošního šampionátu zdolali Egypt 3-2, když ještě 12 minut před koncem základní hrací doby prohrávali s africkým soupeřem o 2 góly. K závěrečnému obratu přispěl asistencí s 8. gólem na turnaji kapitán Argentiny Lionel Messi. Historicky nejlepšího střelce světových šampionátů chválil útočník Julián Álvarez.
3: Neexistují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý okamžik po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá a za to, jaký k nám je. Je to legenda.
0: Ve čtvrtfinále se Argentinci utkají se Švýcary. Ti zdoleli Kolumbijce 4-3 v penaltovém rozstřelu. V úvodních 90 minutách ani následném prodloužení gól nepadl. Hokejový útočník David Kempf je novou posilou extraligového Litvínova. V severočeském klubu podepsal 3letou smlouvu po návratu z NHL, ve které působil 9 let.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení v Klimkovickém tunelu u Ostravy a překážka na silnici 52 s Hrajhradem. Na D1 počítejte s omezením v Klimkovickém tunelu u Ostravy. Kvůli údržbě se jezdí tunelem obousměrně autobusu na Prahu, v každém směru pouze jedním pruhem. Na D7 z Chomutova do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Most a Žatec. Na 63. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na silnici 52 z Pohořelic do Brna nahlásíte překážku za Hrajhradem. U nájezdu od čerpací stanice ONO na 9. kilometru leží na vozovce v pravém a částečně i v levém pruhu pneumatika.
6: Leží uprostředku běhoun z nákladňáku, naprosto vůbec není vidět a hned za sjezdem na Popovice stojí ten nákladňák pod stavným jízdním pruhu.
5: Na nehodu pozor na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm na Slovensko. Na konci Horní Bečvy v lokalitě Podlízaná osobní auto srazilo zvěř, policie je na místě. A v Praze dnes v noci neprojedete Letenským tunelem, provoz je zastavený kvůli údržbě až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 27, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: Dvě hodiny skoro 6 minut, středa 8. července, ano, úterý se změnilo na středu. No a nový den s námi můžete odstartovat taky telefonickou soutěží, začíná právě teď. Soutěžíte tenhle týden o novou audioknihu legendární pohádky Jana Karafiáta Broučci, je to tedy nové vydání radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Tady jsou telefonní čísla, která vytáčíte právě teď, 221 552 155 anebo 221 552 255. Volejte, těším se na vás.
8: Noční radiožurnál
4: a Jiří Štefl.

0: v létě oprážíte svatby, tak tenhle song se na nich hraje velmi často. Bruno Mars a Mariu, 10 minut po 2. hodině. Tady je vysílání nočního radiožurnálu, otevíráme telefonickou soutěž. V ní hrajete o novou audioknihu, kterou vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu Jan Karafiát, pohádka Broučci. Telefonní čísla 221 552 155 a nebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má legendární Broučky.
2: Hodné Broučky má pán Bůh na starosti a nic se jí nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného Broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
3: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Soutěžit bude Růžena, která se dovolala jako první. Růženo, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Čtvrt na tři v noci, za chvíli, jak to, že nespíte?
4: No, přiznávám, že jsem, když nemůžu spát, ale slyšíme vaše vysílání, tak jsem některý den slyšela, že se, to, že se hraje o Broučky a tak jsem úmyslně snažila nespát.
0: Tak doufám, že se vám to ale pak podaří a hlavně, že vyhrajete v telefonické soutěži Broučky. Je to legendární pohádka, kterou tedy předpokládám, že asi znáte.
4: No, nevím, jestli znám úplně přesně, ale vím, ano.
0: Tak pojďme soutěžit. Ptám se, ve kterém roce Jan Karafiát vydal dnes už velmi legendární knížku pohádku Broučci? Za A rok 1876, za B 2005, za C 2010. Velmi stará pohádka mimochodem.
4: Ano, tak je to samozřejmě odpověď číslo A nebo...
0: Ano, 1876. Mimochodem, Karafiát vydal knihu poprvé anonymně, a to pod vlastním nákladem u Václava Horkého. Teprve po 17 letech v roce 1893 ji ale objevil prozaik, kritik Jan Herbena, no a pak se ta kniha stala taky velmi slavnou. No a teď má nové zpracování, tedy audio zpracování díky Českému rozhlasu, tak tedy audiokniha Broučci. Vaše budete poslouchat vy nebo někomu věnujete?
4: No, věnuju dětem, vnoučatům a věřím, že budu poslouchat s nimi.
0: Určitě. Tak Růženo, mějte se moc krásně, přeju hezkou středu, hezké léto, zůstaňte mi na telefonu. Naslyšenou.
4: Děkuji a hezký večer.
0: Děkujeme moc, že nás posloucháte. Dobrou noc taky brzy, doufám. Za chvíli bude tedy čtvrté na tři Xintl X z hudby a telefonická soutěž zase zítra.

0: Dvě hodiny 16 minut, jestli míříte na dovolenou teďka v noci, aktuálně pro vás máme taky zelenou vlnu, tady je Michal Šofér.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A máme pro vás informace, pokud míříte konkrétně po dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Ta je totiž uzavřená před sjezdem na Lovosice. Na 49. kilometru havarovala 3 vozidla, která zablokovala oba jízdní pruhy. A poslední volný exit před nehodou je na 52. kilometru, to je sjezd na Velemín. Objíždějte přes Bílinku k nájezdu u Lovosic. A ještě dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové. Pozor na nebezpečnou situaci za nájezdem od Úval. Na 8. kilometru leží na vozovce mezi jízdními pruhy sražená srna. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Michale, děkuju, naslyšenou.
2: A šťastnou cestu.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vybudovala jednu z největších růžových zahrad v Evropě, zachránila stovky vzácných odrůd a dodnes ji na Slovensku říkají růžová hraběnka. Přesto se na Marii Henrietu Chodkovou na dlouhá desetiletí téměř zapomnělo. Dnes její odkaz v Dolní Krupé nedaleko Trnavy připomíná nové rozárium, které navazuje na tradici někdejší slavné zahrady.
1: Rozárium v Dolní Krupé je vlastně jen takovou nepatrnou připomínkou zahrady, která tu svého času stála. I tak je ale doslova prorostlé stovkami druhů růží, a to všech možných barev a tvarů. A všechno tady intenzivně, skoro medově sladce voní. Tahle zahrada vznikla jako podstaženě, které se na Slovensku dodnes říká růžová grovka, růžová hraběnka. Její příběh návštěvníkům vypráví průvodce Slavomír Dzvonik.
2: Vytvorila v podstatě, co víme, druhé nejbohatší muzeum, alebo druhé nejbohatší rozárium na světě, co se týká počtom druhou růží.
1: Maria Henrieta Chodková pocházela z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Rakouska-Uherska a byla také příbuznou Žofie Chodkové, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Postupně se značené sběratelky stala uznávanou šlechtitelkou. A právě díky ní se podařilo zachránit i stovky vzácných odrůd, které po sobě zanechal světoznámý zahradník Rudolf Geschwind.
2: Poslala tam furmanov s vozmi a dověsli z Krupiny v podstatě 2000 sadění.
1: Hraběnka přitom své rozárium budovala navzdory dvěma světovým válkám. Když vypukla ta první, odešla pracovat jako vrchní sestra do vojenského lazaretu v Trnavě a své růže na 4 roky opustila. Po návratu nikdo nevěřil, že by zahradu mohla obnovit.
2: Začala v té druhé fáze podnikat tak, že tě růže začala predávat.
1: Definitivní konec jedné z největších růžových zahrad ale přišel s hospodářskou krizí a druhou světovou válkou. Po nástupu komunistů navíc v Československu nebyl o hluboce věřící aristokratku příliš zájem.
2: A jedinou památkou takovou reálně fyzickou, co se nachází, alebo se nacházelo, jsou také malé porcelánové pliešky, označovače a tak, aj kdo ji vyštachtil, aj tuto.
3: Říká se, že růžovou hraběnku neopustili růže ani po její smrti, protože v kryptě, kde je pochovaná, tak zvláštně opadává omítka. Ona se odlupuje v kruhovém tvaru a to, co po ní zůstává, opravdu s trochou fantazie připomíná květy růží.
2: A ty růže jsou stále při něj. Že to není nic, že nikdo se s tím nehrál, to prostě přirozeně opadává.
1: Dnes je v rozáriu v Dolní Krupé přes 2500 růží a i když je ve srovnání s původní zahradou Marie Henriety Chodkové jen zlomkem, tak její příběh sem od jara až do podzimu přivádí návštěvníky z celé Evropy. Z Dolní Krupé Bára Vránová, Radiožurnál.

0: 2 hodiny 30 minut. Lukáš Pastej říká zprávy.
1: Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je skoro dvakrát víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany. Během letošní zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 tisíc zbraní. Je to historicky druhý nejvyšší počet, uvedla mluvčí policejního prezídia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici nebo výbušniny. Mezinárodní letiště ve Venezuele poškozené zemětřesením obnoví komerční provoz co nejdříve, využije k tomu vedlejší vzletové a přistávací dráhy. Podle agentury AFP to včera oznámila venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Dosud bylo letiště Simona Bolívára u Caracasu částečně otevřené jen pro humanitární lety. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiéru i vnější části budovy. Sport. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Argentinci v osmifinále šampionátu porazili po obratu Egypt 3-2. Švýcaři zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 0-0. Český cyklista Matyáš Vacek se posunul na průběžné třetí místo Tour de France. Ve čtvrté etapě dojel po úniku vedoucí skupině na 10. místě. Zvítězil Dan Pedersen. Novým lídrem slavného závodu je Norther Tren.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D8 po nehodě u Lovosic a překážka na D4 u Příbrami. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná po nehodě před sjezdem na Lovosice. Na 49. kilometru havarovala 3 vozidla, blokují oba jízdní pruhy. Poslední volný je exit na 52. kilometru, to je sjezd na Velemín. Objíždějte přes Bílinku k nájezdu u Lovosic. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic se vyhněte překážce u sjezdu na Příbram a Sedlčany. Na 41. kilometru leží na vozovce sražená srna. Podobnou situaci máme hlášenou i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za nájezdem od Úval na 8. kilometru leží na vozovce mezi jízdními pruhy sražená srna. Na D7 z Chomutova do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na most a Žatec. Na 63. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Praze je opět otevřený letenský tunel. Skončila tam noční údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. A začíná repríza úterního filmžurnálu Hanky Schánilové z Karlových Varů.
2: Filmžurnál s Hankou Schánilovou.
4: A stále přeji ze sadové kolonády krásné odpoledne. My se teď v radiožurnálu tak trochu ponoříme do záhad a do pražského metra. A budeme si povídat o nové minisérii, která se točí o minisérii Zmizení Sáry Lindertové. Ve studiu se mnou jsou už režisér Matěj Chlupáček a spolu s ním dva herci v 6dílné minisérii Julie Šoucová a Tadeáš Moravec. Krásné odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Pardon, a teď nevím, koho se mám ptát, ale možná pana režiséra. Na jaké zastávky metra si mám ode dneška dávat pozor? Já jsem slyšela, že se tam podle té minisérie ztrácí lidi.
5: My máme jako klíčovou stanici, stanice Želivského a Flora, která je v rekonstrukci a byla v rekonstrukci jak v knize, tak ve scénáři a nakonec i ve skutečném světě, díky bohu.
4: Kolik takových různých tunelů, uliček, slepých uliček, které jsou v podzemí Prahy a o kterých my, co jezdíme metrem, vůbec netušíme, jste museli projít vy?
5: Já myslím, že my jsme prošli tak desítky kilometrů těch podzemních cest a netočíme zas tak v mnoha z nich, ale v Kolbenově a na Florencii jich je nejvíc a jsou nejkrásnější.
4: Když se točí takový, řekněme, horor v metru, není to hororové už samo o sobě, mně to přijde, že už by to úplně stačilo. Museli jste ještě přisolit, aby se tihle dva, ti herci báli ještě o něco víc?
5: Jo, tak určitě měnili jsme stovky světel v tom metru, abychom je mohli ovládat na panelu a blikat s nimi, aby to mělo tu správnou hororovou atmosféru, proměnit je třeba do červené barvy a tak. To by byla nuda, kdyby jsme se s tím nehráli.
4: Tak co, mělo to na vás ten efekt? Báli jste se trochu? Nevím, jestli se mám zeptat Tadeáše, protože ten vypadá s ledovým klidem, že se teda nebál ani trošku.
6: Já musím teda říct, že když jsme se poprvé prošli v těch jako katakombách u té Kolbenovy, tak jsem byl překvapený vůbec jako z toho, že něco takového existuje, že jsem neměl jako ponětí. A samozřejmě, když se tam k tomu přidají ty blikající světla, tak to opravdu jako působí strašidelně, vypadá to jak nějaká vesmírná loď.
7: Já jsem, mě překvapilo, že vlastně my jsme tam viděli i nějaký jako atomový kryt, který se prostě otevíral jako takhle hrubýma dveřma, prostě několik centimetrů jako hrubý dveře takovým tím velkým prostě kolečkem a celý se to tam uvolňovalo, takže to vypadalo jako fakt zajímavě a zároveň se mi stalo, že kolečkem a celý se to tam uvolňovalo, takže to vypadalo jako fakt zajímavě a zároveň se mi stalo, že když jsem procházela jedním z těch tunelů, tak najednou

0: A pak jste zjistili, že ve tmě se s ní natáčet skoro nedá.
1: No, to je Alexa 65, což je vlastně teďka největší, nejlepší kamera od Arri, na kterou se točili třeba Avengers nový nebo Hail Mary s Ryanem Goslingem. Je to úžasný formát, je to vlastně 70 mm formát přenesený do digitálu, což znáte třeba z filmu Christophera Nolana, který ale točí na film vždycky. A těch kamer je na světě jenom 100 a ve střední Evropě nikdy nebyla použitá, protože je extrémně těžký sem dostat a samozřejmě extrémně těžký to ufinancovat, to natáčení s ní. A její taková nevýhoda je, že jak je ten vývoj ještě na začátku, tak samozřejmě v těch úplně jako nočních scénách se s ní nedá zas tak dobře točit, takže jsme si po tom, co se nám podařilo tuhle kameru mít, ještě museli pořídit další kameru, na kterou točíme pár těch nočních záběrů, abychom to mohli kombinovat a fungovalo to super.
0: Takže dobrovně. Kluci, kameraman a režisér si udělali radost a skutek utek.
1: Je to tak? Ne, je to perfektní, že je to 75% toho všeho je Alexa 65.
0: Ale v noci to prostě nešlo. Kdo má vůbec hlavní roli? Je to Josefína Prachařová jako Sára Linder? Já si říkám, že když se taková Sára ztratí a ten miniserii se hledá, tak jestli to je hlavní role, když je ztracená?
2: Tak určitě je hlavní role, ale zároveň asi myslím, že tak nechci tak znít, ale jakoby více času jsem tam
0: no
2: asi
0: jen to
2: hledám. Takže...
3: jako na call sheetu je tady Julie Jednička.
1: Je to tak, vždycky filmaři to měří podle toho, jaký má herec číslo, které a Julie má jedničku. Josefína je jako titulní postava, Sára Lindertová se zmiňuje v tom samotném názvu, ale přesně jak říkáte, ztratí se a kdo ví, jestli se najde, že jo, takže Julie je tam pořád.
2: To je otázkou.
0: Rovnou jsem se na ní chtěla zeptat, ale chápu, že mi asi nedáte odpověď, jestli
2: asi
0: se
2: ne.
0: Najde. Dobře, vyhrajete ale Julie sestru ztracené Sáry a jste ve filmu Dvojčata. Pomáhali vám nějak maskéři v tom, abyste si byli ještě víc podobné, než už jste teď?
2: Spíše nás se snažili jako rozdělit, aby jsme každá vypadali jinak, protože už myslím, že i mně, i Josefíně se hodně často stávalo, že si nás lidé pletli z různých projektů, tak vždycky přišli, gratulovali mi za něco, co bylo Josefíny, nebo prostě takhle si nás pletli. Jakých akcích, takže je to vtipný a chtěli nás spíše rozdělit, než aby jsme se byli podobní.
1: Já myslím, že Josefína dokonce jednou vyprávěla, že mamka Linda jednou gratulovala k Amerikánce, což mi přišlo skvělý úplně.
2: To je hodně šílený.
1: To je true story,
0: Tadeáš hraje v minisérii partnera Sáry. Vy vypadáte celkem na klasického kladného hrdinu, ale docela možná matete tělem. Tak
3: to
0: jaká je vaše
3: matu,
0: postava?
3: Protože já v tom seriálu mám knírek, který teďka nemám. A samozřejmě s tím knírkem vypadám úplně jinak a nepůsobím tak hodně.
0: No a jste tedy kladěs nebo nejste?
3: Já si myslím, že jo, to možná, já nevím, co by na to řekl pan režisér, nebo tady moje kolegyně, ale ne, myslím si, že spíš jsem jako kladná postava, která se tak jako snaží tam ty ostatní postavy zachraňovat, i když oni to úplně nepotřebují.
0: S našimi vysílacími studiu jsou tři zástupci nové minisérie Zmizení Sáry Lindertové, o kterém si budeme povídat.

0: Nová miniserie Zmizení Sáry Lindertové je dnes v Radiožurnálu, řekněme v hlavní roli. Jsme na filmovém festivalu tady v Karlových Varech a mými hosty jsou režisér Matěj Chlupáček a dva herci Julie Šoucová a Tadeáš Moravec. Matěj, tady na festivalu se představují první záběry nového seriálu. Vy ji produkujete společně s producentkou společnosti Canal Plus s Ladou Dobrkovskou a máte podporu Francie, Polska, zemí Beneluxu a dalších zemí a zaštiťuje vás mezinárodní studio Canal, což je něco úplně jako nového. To tady možná ještě nebylo, tak jaké má tohle výhody?
1: Nebylo, protože my jsme jako první projekt s Majou Hamplovou v Barletě dělali pro Canal Plus Dceru národa a ta vlastně probíhala v trošku jiným hávu, protože u sebe neměla studio Canal, jakožto sales agenta, a vlastně ten projekt nebyl kofinancovaný z tolika teritorií Canal Plus. Stejně tak jsme tam neměli slovenského partnera, protože my sice máme českou televizi, ale teďka nově máme i TV Joj a máme i velké množství evropských fondů a samozřejmě i nově podporu českého fondu, respektive státního fondu Audiovize, protože ten otevřel novou výzvu na podporu série. A my jsme byli vůbec jakoby první podpořený projekt té první nové výzvě. Takže je to taková velká struktura kofinancování, která tady vůbec nemá obdoby, protože vlastně seriály touto cestou nikdy být úplně ani nemohly financované.
0: A chápu to správně, že vy jako režisér tím pádem máte volné ruce? Jako úplně?
1: No určitě mám volnější. Canal Plus je perfektní partner, stejně tak Tereza Polachová za českou televizi, se kterou už jsem dělal vlastně mnoho projektů, ať už je to Polednice nebo Terapie nebo další věci pro HBO, když ještě pracovala pro HBO. A tím, že nás spojí dlouhodobý vztahy pracovní i osobní samozřejmě, tak myslím si, že je tam nějaká vzájemná důvěra a že už taky všichni vědí, proč spolupracujeme, protože máme v některých věcech podobný vkus a míříme k nějakým stejným cílům. Takže určitě je tam velká svoboda.
0: Film vznikl podle románu Kateřiny Šardické, ten scénář později napsal spolu s ní Miro Šifra. Bavil vás, Matěj, ten román hned, nebo jste se musel k tomu, že to budete točit, postupně pročíst?
1: Já jsem poprvé o tom románu slyšel od Mira před mnoha a mnoha lety, když jsme dokončovali film Úsvit, tak při jedné z projekcí Miro pozval Kateřinu na screening a vlastně říkal, že to je úplně jako perfektní látka pro nás a že si myslí, že se to dá skvěle adaptovat a pak právě později s Marií Starou ještě s další scénaristkou projektu a s Kateřinou vytvořili takový update na tu knihu, protože ne všechno, co v té knize je to, co skončilo v té sérii. Jsou tam vlastně výrazné změny, které nemění nějakým způsobem to, jak to Kateřina napsala, ale myslím si, že určitý věci vylepšujou a více přenášejí právě do toho filmového jazyka.
0: Julie a Tadeáši, když se obrátím k vám, jak se točí v metru? Nemá člověk, já vím, že se trošku bojíte, o tom jsme už mluvili, ale nemá člověk pořád v zádech pocit, že jede metro?
2: Tak ono tam jakoby prochází každých, myslím, 10 minut nebo kolik to jezdí a je to takový jako spíš jsme potom ve stresu, aby jsme stihli na tu danou scénu to metro, aby procházelo, protože jakoby myslím si, že Matěj tam jako nemá svoje metra, teda svoje
1: Někdy
2: vagóny.
1: Jo, ale jenom v noci. Jo. Ale
0: vy si umíte objednat vlastní soupravu metra?
1: Tohle je největší projekt, který kdy točilo DPP, vlastně je to úplně jako největší spolupráce s dopravní podnikem. A třeba při jedné scéně, co jsme právě točili s Julií a s Josefínou, teďka v jednom z těch slepých tunelů, který navazuje právě na linku metra, tak já jsem potřeboval, aby v pozadí za křičící Josefínou projíždělo metro. A bylo strašně těžké to vlastně natajmovat tak, aby ten dialog došel v ten daný moment přesně do toho okamžiku, kde to metro těch několik málo sekund projíždí. Takže jsme furt všichni stáli se stopkama a tajmovali jsme ten křik na přesně ten daný moment a trvalo nám to asi hodinu, než jsme to trefili, ale zase si myslím, že to vyšlo fakt super.
2: A zároveň jako Josefína to zvládla úplně skvěle, protože to byla těžká scéna pro ní a muselo to být hrozně náročný, aby se soustředila časově a zároveň na tu svoji emoci. Takže
0: křik musel být pravdivý asi, protože ano. To se člověk fakt bojí.
3: Na druhou stranu je celkem příjemný v tom létě natáčet v podzemí.
0: To občas. Jsem se chtěla zeptat. Jaká je dole teplota, když tady venku bude teď 30, už má být daleko větší vedro a vás čeká natáčení zase zpátky v metru. Kolik tam bude?
1: Tak o půlku míň většinou. To je dobrý, to je právě super, tady v těchto horách.
0: Říkají to i dámy. Aňa Geislerová tady včera vyprávěla, že ji čeká teď nevím kolik natáčecích dní v noci v metru.
1: A Aňa má ještě tu nevýhodu, že to jsou scény návazné na její vyběhnutí v pyžamu z domu. To znamená, že ta opravdu nebude mít úplně vhodný kostým jako pro natáčení v metru, to vím.
2: Já to mám zase naopak třeba. Já mám strašně hrubej kostým, mám tam moc vrstev a zase na to metro je to skvělý, ale když točíme jakoby venku a je 35 stupňů, tak to jako taky není úplně skvělý. No.
0: My si s režisérem Matějem Chlupáčkem a herci Julií Šoucovou a Tadeášem Moravcem povídáme v dnešním Filmžurnálu.

0: jsem ráda, že do vysílání Radiožurnálu tady z Karlových Varů přišli rovnou tři zástupci nové minisérie Zmizení Sáry Lindertové. V první řadě režisér Matěj Chlupáček, herci Julie Šoucová a Tadeáš Moravec. Co to vlastně bude? Bude to horor, bude to mystery, co to bude?
1: Já si myslím, že to je taková kombinace mystery, hororu, young adult žánru a detektivky, protože pořád tam jsou postavy, které po něčem pátrají, takže je to takový žánrový hybrid.
0: A kolik natáčecích dní už máte za sebou a dá se říct, že už máte to nejhorší za sebou nebo nejtěžší?
1: To určitě ne, jsme v polovině zhruba z celkového počtu kolem 60 dní a ono to je celý dost těžký, protože samozřejmě i kvůli tomu, že v tom metru, kde točíme hodně, máme třeba vždycky jenom 3 až 4 hodiny, právě od té 1 hodiny ráno do té 4 hodiny raní, kdy vypnou koleje a my můžeme mít svůj vagon, který se tam navážíme a točíme v něm, takže to natáčení je jako relativně roztříštěný a musí se k sobě vždycky kombinovat různý typy nesourodých obrazů a tak v tom je to dost náročný a nedá se říct, že bychom za sebou měli to nejlehčí. Zrovna tady až teďka zmiňoval, že ho ještě vlastně to nejtěžší teprve čeká.
0: Řekněte, jaká je nejtěžší scéna?
2: To mě ani takhle nenapadá, jaká je nejtěžší scéna, spíš zrovna já jsem zatím neměl takový jako rozsah práce jako třeba Julča, která je tam opravdu furt samozřejmě s Matějem i, takže pro mě konkrétně jako ten větší kus to natáčení teprve jako přijde.
0: A to nejnáročnější pro Julii je co?
3: To nemůžu říct, protože to se musí na to jít podívat.
0: Vy už jste mystery teď.
2: Možná ten fakt toho, že většina toho natáčení probíhá fakt jako v noci. To znamená, že máte směnu třeba od 5 odpoledne do 5 do rána, a když je to 3-4 dny za sebou, tak to musí být trošku náročné.
0: Vy jste v minisérii angažovali Aňu Geislerovou, také Milana Ondríka. Taky jste je hnali pěkně do toho metra a pěkně na ten hřbitov. Proč vám na to kývli? Já bych našla 1000 důvodů, proč vám říct ne.
1: Jo, tak s Milanem nás spojí skvělá spolupráce z filmu Úsvit. Myslím si, že se máme fakt dost rádi, že jsme dobrý kamarádi a ta práce s ním je fakt fascinující. Jako je to jeden z nejpřipravenějších herců, se kterými jsem kdy vůbec jako pracoval. Takže tam jsme věděli, že Milan Ondrík bude mít v seriálu roli už rok a půl zpátky, kdy ještě dokonce měl hrát jinou postavu, ale pak při psaní scénáře jsme došli k tomu, že se Milan bude mnohem víc hodit na roli, kterou hraje nakonec. A co se týče Ani, tak s tou jsme zase dělali Polednici, to už je 10 let. A Aňa tu roli vzala primárně kvůli Milanu Ondríkovi, čímž se netají, protože si s ním přála od filmu Otec pracovat znovu a pořádně pracovat, protože tady spolu mají opravdu hodně velký prostor, mnoho scén, mnoho vypjatých scén, takže pro Aňu tohle byla velká příležitost si s ním zahrát.
0: Slyšela jsem ho vyprávět o tom, že ho honíte také na cinturín, tedy na hřbitov.
1: Taky. My jsme všude na temných místech.
0: Všude, kde jsou ještě temná místa, krom metra, tunelů, cinturínů.
1: No, on i ten dům, kde ty jejich postavy, oni hrajou manželský pár, tak kde ty postavy bydlí, je dost zvláštní. Je to takové betonové monstrum, ve kterém se člověk fakt může ztratit, protože má asi 50 pokojů.
0: Matěj, odpočinu si taky někdy v té minisérii. Bude to taky něco i méně temného? Aspoň chvilkami, že se jako zasměju.
1: Myslím si, že to není zas tak vtipný a myslím si, že to ani není moc tak lehký, že to jako je fakt docela jako takový ten temný žánr, ale mně se to líbí.
0: Ty byste se vybáhnili.
1: Já to miluju, takže...
0: Julie Tadeáši, ti dva, o kterých jsem mluvila, Aňa Geislerová, Milan Ondrík, ty mají velké role za sebou, já vím, že vy taky, ale dá se od nich přeci jenom něco naučit, odkoukat něco?
3: Tak jasně, je to strašně velká podsta s takovýma lidma pracovat a musím říct, že jsou hrozně fajn a že Milan prostě je takovej... Táta možná v něčem, jakože má takovou roli prostě a to takovou energii vyzařující a to je skvělé, takže...
2: Hlavně mě Milan překvapil tím, že já jsem ho znám, že z těch rolí, tak jsem měl dojem, že je takový ten tvrdý, tichý typ a on je neskutečně energický, je s ním strašná sranda a zároveň pak, když je na tom place, tak je krásný pozorovat, jak tady z toho přepne do toho úplného jako fokusu, do té soustředěnosti a pracuje.
0: Děkuji, že jste přišli k nám do filmového studia. Co jiného vám můžu přát, než ať se ta vaše minisérie líbí, ať se diváci pořádně bojí a vaše minisérie by se měla představit na jaře 2027, je to tak. Tak našimi hosty byli režisér Matěj Chlupáček a herci Julie Šoucová a Tadeáš Moravec. Díky, že jste přišli, mějte se krásně.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.

0: Hudebně jsme se vrátili do druhé poloviny 80. let. Tohle byly Pink Floydi, Learning to Fly. Je středa 8. července, posloucháte Radiožurnál. Jestli na silnicích, tak za chvíli pro vás máme aktualizaci Zelené vlny s Michalem Šofrem. A teď jsou tři. A u mikrofonu je taky Lukáš Pastejřík.
1: Sněmovnou prošla novela zákona o veřejných rozpočtech. Poslanci odmítli změny, které navrhnul Senát. NATO nakoupí nové průzkumné letouny. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Lehečka vypadl v osmifinále. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci dnes hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně tedy až o 240 miliard korun. Senátoři chtěli do novely doplnit omezení pro takové zvyšování výdajů. Sněmovna to odmítla. Podle opozice si tak kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO připravil půdu na nekontrolovatelné navyšování výdajů. Kritizoval to například předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: Nejde jen o výdajové limity, čisté výdaje, korekční mechanismy nebo stanoviska Národní rozpočtové rady. Jde o mnohem zásadnější otázku. Zda v České republice budou rozpočtová pravidla skutečně platit.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO původní verzi obhajovala tím, že v případě krizí musí mít kabinet možnost reagovat okamžitě. Země Severoatlantické aliance posílí svoje letecké kapacity. Nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye. Rozšíří také flotilu tankovacích a transportních letadel a pořídí až 5 průzkumných dronů Triton. Informoval o tom generální tajemník NATO Mark Rutte na úvod fóra obraného průmyslu při summitu NATO v Ankaře. Společnost Saab bude moct letadla dodat v roce 2030. Na jejich ceně se s NATO ještě nedohodla. Novou naučnou stezku v Trutnově, nazvanou Po stopách Václava Havla, navštívili za měsíc od jejího otevření stovky turistů. Stezka má tištěného průvodce a je založená na autentických příbězích pamětníků. Trasu popisuje vedoucí infocentra Renata Portlová.
4: Začíná buď v informačním centru, anebo v barevné kavárně a zavede k pivovaru Krakonoš, na náměstí a okolí, ke kinu, kde máme krásnou sochu Václava Havla, budovu soudu, centrem města do informačního centra, kde je také připraveno razítko s podpisem Václava Havla.
1: Sport. Fotbalisté Argentiny porazili Egypt 3-2 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Obhájci titulu v něm v noci v neděli českého času nastoupí proti Švýcarsku. To zdolalo Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu, když v základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Tenistka Karolína Muchová je poprvé v kariéře v semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila ve dvou setech. Jiří Lehečka vypadl na londýnském Grand Slamu v osmifinále, když v dohrávaném utkání podlehl Němci Zverevovi ve sadách. Lehečka litoval nevyužitých šancí a některých chyb. Zároveň uznává, že se jeho soupeř a nedávný vítěz Roland Garros na trávě oproti minulosti výrazně zlepšil.
5: Není to ten starý Zverev, který pár let zpátky prostě se snažil hrát Andukově na trávě. Jako samozřejmě bych si přál hrát proti někomu jinému v osmifinále, abych tu šanci na to čtvrtfinále měl o něco větší. Bohužel jsem dostal nasazenou dvojku v životní formě, to se prostě stane. Na to se nemůžu vymlouvat. Když chceme ten turnaj vyhrát, tak bych ho prostě stejně musel asi později na ní narazit nebo ho porazit. Beru to spíš jako dobrou zkušenost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D8 před Lovosicemi a omezení na D1 u Velkého Beranova. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Velemín. Na 49. kilometru provoz blokují následky srážky několika vozidel. Sjíždějte nejpozději na 52. kilometru, k nájezdu u Lovosic se dostanete přes Bílinku. Na dálnici D1 se pracuje mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Do rána je v plánu také několik krátkých maximálně 15-minutových uzavírek. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Velké Popovice. Na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto, blokuje odstavný pruh a místo je označené šipkou a kužely. A na východní části Pražského okruhu se připravte na omezení před Běchovicemi ve směru k jižní spojce. Na 62. kilometru opravují most a pravý pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách pak kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A začínáte s námi nový den, je to středa 8. července, skoro 6 minut po 3. hodině. Rychlejší cesta ke svalům může skončit na operačním sále. Kardiologové varují, že kombinace anabolických steroidů, stimulantů a intenzivního tréninku přináší rizika, která můžou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Podrobnosti uslyšíte ve vysílání radiožurnálu zhruba tak do 5 minut. Přeju vám dobrý den.
2: Noční radiožurnál
7: a Jiří Štefl.

0: Vypadat lépe, být silnější a rychlejší. Kvůli vysněné postavě někteří sahají po anabolických steroidech. Ty sice slibují rychlé výsledky, tělo si za ně ale vybírá svou daň. Kardiologové upozorňují, že anabolika zvyšují riziko poruch srdečního rytmu. To může vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Lékaři navíc varují, že už nejde jen o problém vrcholových sportovců, ale stále častěji i běžných návštěvníků fitness center.
1: Patřil mezi nejsilnější české kulturisty. Při váze kolem 100 kg dokázal na benchpressu vytlačit téměř 230 kg a při dřepech nosil na ramenou činku těžkou i 280 kg. K takovým výkonům mu pomáhaly právě anabolické steroidy.
2: Musel jsem podstoupit operaci srdce po těch 22 letech zneužívání.
1: Bývalý kulturista Petr Vaníš je dnes ve svých 54 letech přesvědčený, že právě anabolika stojí za vážným poškozením jeho srdce. Sám přitom dříve věřil, že když bude dodržovat doporučení zkušenějších kulturistů, vážným následkům se vyhne.
2: Já jsem si myslel to, že mám za sebou takový trenéry, který tomu tak rozumějí, že se mi nemůže nic stát.
1: První zdravotní komplikace přišly až po 15 letech.
2: Měl jsem hrozný problém, že jsem přestával na pódium slyšet, vidět, nemohl jsem se vůbec dodejchat. Jsem třeba šel trénovat a při nějaký vyšší fyzický aktivitě jsem se rozkašlal a začalo mě pálit na hrudníku a mezi lopatkama. Poté se to samozřejmě rozjelo víc, že už jsem musel třeba z toho nejslavnějšího závodu, na který jsem se dostal, jsem už musel odstoupit.
1: Potíže tehdy ještě Petr Vaniš nepřičítal srdci.
2: Myslel jsem si prvotně, že to je vyhozený žebro, tak jsem šel za svou známou fyzioterapeutkou, která mě zkusila to žebro nahodit, ale říkala mi, že žebra mám v pořádku. A za další dva dny jsem šel na kamery, že mi napíchli tepnu, poslali tam kameru a za další tři dny jsem musel podstoupit operaci. Měl jsem to asi fakt za 5-12.
1: Podle kardiologů nejde o náhodu. Anabolické steroidy totiž neurychlují jen růst svalů, varuje Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie 2. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
3: Nejenom, že vedou k rozvoji zvětšení příčně pruhovaného svalu, to, co vlastně ty sportovci chtějí, ale zároveň tam dochází k tomu, že roste i srdeční sval, kde ale ten růst není fyziologický, to znamená není úměrný té zátěži, zvyšuje se to více, zvyšuje se tam víc i třeba vazivové tkáně, takže ten sval je potom náchylnější k různým arytmiím.
1: To ale není jediné riziko. Anabolické steroidy podle kardiologa Vladimíra Tuky zvyšují také krevní tlak, neplodnost, urychlují ukládání tuků do cév a můžou vést až k infarktu. Dlouhodobě navíc potlačují vlastní tvorbu testosteronu.
3: Uživatel steroidních anabolik kdy přestane je užívat, tak najednou nemá svůj testosteron a trpí takhle sekundárním hypogonadismem, což se může projevit jako totální ztrátou energie.
1: Zneužívání anabolických steroidů už dávno není jen problém vrcholových kulturistů, pokračuje Vladimír Tuka.
3: Kde vidíme jako zásadní problém, tak je oblast rekreačních sportovců, mladých lidí, kteří chodí do fitka i proto, že ta steroidní anabolika se dostávají z různých černých trhů, takže ta kvalita není úplně jasná, jaké preparáty dostávají, jaké mixy dostávají, v jakých dávkách to užívají a bohužel se to právě kombinuje pak s dalšími látkami, což ten život těchto malých sportovců může výrazně ohrozit.
1: Kardiologové proto připomínají, že při užívání anabolických steroidů neexistuje žádná bezpečná dávka. Cestou k dlouhodobé kondici podle nich zůstává pravidelný pohyb, kvalitní strava a dostatek regenerace. Karolína Burdová, Radio.

0: Posloucháte Radiožurnál, dobré jitro. Unikátní planetární stezka na Opavsku se znovu rozšiřuje. Vznikla před 20 lety jako série modelů v opavských ulicích, které v přesném poměru vzdáleností ukazují sluneční soustavu. Od té doby se stále rozrůstám a letos dokonce překročí hranice opavského okresu. Další zastavení vzniklo v hrabini u Národního památníku druhé světové války.
1: Ať neohnem kotví, jasně. Postavíme to teďka, musíme to tam přesunout a...
2: No, bude se první vlastně ze 7 nových rozšíření planetární stezky opavské.
3: Těžká nerezová lavice se musí upevnit přímo před památníkem na kopci. David Slosarčík je z Matematického ústavu Slezské univerzity. Ukazuje miniaturní kuličku i s popisem. Je to zmenšenina dalšího vzdáleného tělesa.
2: Je to vlastně trpasličí planeta Makemake.
3: Tady se píše, že je po Plutu nejjasnější trpasličí planeta v Kuiperově pásu. To už je taková podrobnější astronomie.
2: Tak samozřejmě, si ten návštěvník odnese i nějaké zajímavosti ohledně té samotné planety.
3: Začalo to před 20 lety Sluncem, to je koule u opavské radnice. Merkur najdete opodál u divadla a tak dál v poměru vzdáleností 1:627 milionům. Stejně tak jsou v poměru i velikosti těles. A sáhli jsme i po planetkách, říká jeden z tvůrců stezky Petr Pavlíček.
4: Teď v tomto systému jsou 3, Opavia, Silesia a Černohorsky.
3: A taky už jsou i měsíce?
4: No, máme měsíce u Jupitera, původně byl u Země, ten byl první.
3: A 10 dál, po Makemake v hrabini, přibude dalších 6 tabulí s modelem, popisem a nákresy. Prozrazuje plány na celé léto David Slosarčík.
2: Něco vznikne v dolní oblasti Vítkovic, nejvzdálenější zastavení bude až v městě Petřvald.
3: Což je za Ostravou směrem na Karvinou.
2: Ano, musí se to zrealizovat vlastně do začátku nebo konce října.
3: A za Ostravou to bude hranice heliopauzy, kde už slunce ztrácí vliv. Obejít nebo objet na kole celý model, potom už bude výletem na celý den. Z Opavska Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Dobré jítro, je 15:30. Krátké zprávy má Lukáš Pastejřík.
1: Evropský parlament schválil nová pravidla, která rozšiřují práva cestujících v letecké dopravě. Zajistí tak rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. O podobě nových pravidel se zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie předběžně dohodli už v červnu. Přijmout to musí do začátku srpna i Rada EU. Ústavní soud zamítl stížnost bývalého ředitele pražské motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Ten zpochybňoval důvod trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která vazbu nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Od té doby nesmí vycestovat do zahraničí a musel odevzdat pas. Ludvík od začátku údajné uplácení od dodavatelů nemocnice popírá. Izrael a Libanon budou příští týden v Římě pokračovat v mírových jednáních. S odkazem na mluvčí italského ministerstva zahraničí o tom informovala agentura AFP. Půjde už o šesté kolo jednání mezi oběma zeměmi, které mezi sebou neudržují diplomatické vztahy. Technici na Třinecku montují novou třídící linku na odpad. Pracovat v ní bude i unikátní robot. Speciální kamery rozpoznají druh tříděných materiálů. Půjde o první použití této technologie v Česku. Sport. Fotbalisté Švýcarska jsou posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa. Po bezbrankové základní hrací době i prodloužení zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Dalším soupeřem Švýcarů budou Argentinci, kteří porazili Egypt 3-2. Snowboardistky budou na zimních olympijských hrách dál bojovat o medaile v paralelním obřím slalomu. Rozhodla o tom exekutiva Mezinárodního olympijského výboru. Z programu naopak vypadla severská kombinace. Jeho součástí byla od prvních zimních her v roce 1924.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D8 za Velemínem a omezení v tunelu na D1 u Ostravy. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná před sjezdem na Lovosice. Na 49. kilometru provoz blokuje nehoda 3 vozidel. Na místě pracují záchranáři. A poslední volný exit je na 52. kilometru sjezd na Velemín. Objíždět pak můžete přes Bílinku k nájezdu u Lovosic. Na D1 počítejte s omezením v Klimkovickém tunelu u Ostravy. Kvůli údržbě se jezdí tunelem obousměrně pásu na Prahu, v každém směru pouze jedním pruhem. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně u Přerova na kilometru 282 před sjezdem na Olomouc a Prostějov je ve vozovce větší výtluk. A na D7 z Chomutova do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Most a Žatec. Na 63. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A teď ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Českého rozhlasu někteří Filipinci, kteří chtějí pracovat v Česku.
6: Po příjezdu jsou například nuceni k podpisu dohody o uznání 100-tisícového dluhu. Jinak jim hrozí ztráta práce i víza.
7: Investigativní redakce vypátrala síť nechtových studií na Ostravsku, kde museli 3 Filipinky dohodu podepsat.
8: Zástupci firmy tvrdí, že jim to doporučila pracovní agentura Principio.
9: Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní.
4: Vykořisťování Filipínek na Ostravsku, případy vydírání a nátlaku. Zajímá se o to Ministerstvo sociálních věcí. Co se dělo v síti nechtových studií? O tom si víc řekneme s Martinem Štorkánem z investigativní redakce Radiožurnálu. Dnes je středa, 8. července. Ahoj Martine, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
10: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
4: Česká policie bude řešit možné vykořisťování pracovníků z Filipín na Ostravsku. Na konkrétní případy upozorňuje přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Už podalo nějaké trestní oznámení, aby se tím policie mohla zabývat?
10: Ministerstvo nám už řeklo, že předalo ty případy policii. Oni na to zareagovali až po těch našich dotazech. Uh-huh. Teď je potřeba asi chvíli počkat, než budeme teda pokládat další otázky o tom, jak se ten případ vyvíjí dál. Tohle je zatím poslední odpověď z ministerstva z 24. června. Takhle nám to řekl mluvčí Jakub Slavík.
11: Mohu potvrdit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí předalo tento případ orgánům činných v trestním řízení a inspektorátu práce.
4: O co jde? Ty jsi se dostal k síti nechtových studií, které měly nutit Filipínky, které v nich pracovaly, podepisovat údajně nezákonné dohody. Co to je za studia? To jsou takové ty klasické salony krásy někde na Ostravsku.
10: No, nás ten případ úplně, jakoby, abych začal trošku s kontextem, nás zaujal, když jsme začali řešit zahraniční pracovníky v Plzeňském kraji a doslechli jsme se právě o analýze pracovní migrace Filipínců, kterou si nechalo vyrobit Ministerstvo práce. A ta analýza právě obsahuje i tu kazuistiku, kde je zmíněný tenhle případ.
4: Na druhé straně republiky.
10: Tedy. Na druhé straně tak. Republiky. A ta studia tam nejsou specifikována, my jsme si to z těch indicí, které jsou v té analýze, jsme si to dali nějak dohromady a zjistili jsme, o která studia se jedná. Je to teda firma Nail Center Luxury, která na Ostravsku nebo na severní Moravě v Moravskoslezském kraji provozuje nechtová studia, hned několik poboček mají v Ostravě, další v Opavě a v Moravskoslezském kraji provozuje nechtová studia, hned několik poboček mají v Ostravě, další v Opavě a v Olomouci.
4: Mm-hmm. A ty údajně

0: kde měli postel, byly oddělené třeba jenom závěsem a ve finále tam s nimi přispali i muži z jiných zemí. Problém měli taky s dlouhopracovní dobou, kdy to zase neodpovídalo té původní domluvě. Mm-hmm. Místo 40 hodin týdně slíbených, to bylo prý až 11 hodin denně bez nějaké pauzy a bez nějaké adekvátní finanční kompenzace. No a zásadní věc, která tam byla, je právě to, že ta firma dala Filipínkám po příjezdu, kdy jakoby přijedou, mají strach z toho, že při ztrátě toho zaměstnání by přišli o bydlení, protože ten zaměstnavatel jim to bydlení...
1: Je to na to navázané, je to tak, poskytuje jim to.
0: Také poskytuje. A dali jim podepsat dohodu o uznání dluhu 100 000 korun v případě, že u toho zaměstnavatele tedy těch nechtových studií nevydrží alespoň 2 roky, což je ale i podle inspekce práce protiprávní a nese to znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
2: Přinutili nás podepsat uznání dluhu 100 000 korun, pokud práci opustíme dříve než za 2 roky. To jsme podepsali.
3: Filipínka, která v analýze Ministerstva práce a sociálních věcí vystupuje pod jménem Mel.
0: Za prvé, takovou dohodu prostě nemůžete dát někomu podepsat a za druhé, všechny ty výdaje, které tam těm Filipínkám účtovali, tak má platit zaměstnavatel.
1: A ty Filipínky si na tohle to všechno, to znamená teda údajné vydírání, údajný nátlak a údajné vykořisťování, stěžovali Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ty jsi s nimi mluvil?
0: Oni si stěžovali pracovníkům, terénním pracovníkům Diakonie Českobratrské církve evangelické, kteří právě pro ministerstvo zpracovávali tu analýzu té pracovní migrace.
1: Uh-huh. A ty jsi s nimi mluvil konkrétně, nebo vycházíme teda z výpovědí, které jsou obsažené v té analýze?
0: Vycházíme z výpovědí z té analýzy. My jsme se snažili je kontaktovat, ale ty Filipínky asi i kvůli strachu z toho předchozího zaměstnavatele, což jsou ta nechtová studia, tak s námi mluvit nechtěli. My jsme zkoušeli i jinak kontaktovat jako další Filipínce, ale je to s nimi velmi složité právě proto, že Filipínci nejsou úplně zvyklí věřit úřadům nebo právě novinářům jako z těch Filipín, takže se nám je nepodařilo nakonec kontaktovat, ale zkoušeli jsme to.
1: Řeší to teď tedy přímo ministr Aleš Juchelka?
0: Ministr Aleš Juchelka o tomhle konkrétním případu toho moc nevěděl. Řekl nám jenom tak obecně, že se na tohle zaměří takzvaná Kobra 26, což je spolupráce ministerstev právě na potírání nějaké nelegální práce, pracovního vykořisťování a tak, ale na ty konkrétní výsledky si budeme muset asi ještě počkat. Tenhle konkrétní případ, tedy kromě policie, jak jsi zmínil, bude řešit ještě inspekce práce, které to ministerstvo také předalo.
1: Je tu síť nechtových studií, ty musí někdo provozovat a ten by se k tomu asi měl nějakým způsobem vyjádřit, kdo to je a co na to říká.
0: No, my jsme vlastně toho jejího jednatele a majitele Hu Nguyena, který je vietnamské národnosti, scháněli po různých nechtových studiích v Ostravě. Nakonec se nám to podařilo v takovém jejich novém salonu v obchodním centru Nová Karolina a rychle jsme zjistili, že on neumí česky.
4: Jenom trochu jinak.
0: Takže za něj mluvila jeho partnerka Lety Suan, která vyřizuje i jim všechny tyhle věci.
5: Přímo jsem jakoby řešila s agenturou těchto věci.
0: No a ta nám přiznala, že nechali Filipínkám ten protiprávní dokument podepsat, prý tak ale činili na doporučení pracovní agentury Principio, která pro ně ty Filipínky schání.
5: My jsme jakoby dostali všechny ty dokumenty prostě od agentura říká, že to je v pořádku.
0: A s těmi dalšími věcmi, jako bylo to bydlení, s tím ale jako nesouhlasili, že to bylo nějakým způsobem problematické.
5: My jsme šli s tím papírem za právníka nějakýho, zaplatili jsme za to. Koukněte si na to, jestli je to v pořádku. On říkal, že není v pořádku.
0: Ta Lety Suan nám řekla třeba to, že práce u nich v těch salonech je flákárna, že tam Filipínky pracují normálních 8 hodin. Dokonce nám ukázali byt, ve kterém teď ty Filipínky jiné, které tam pracují, bydlí. A ten teda vypadal o dost lépe než na těch fotkách. Na druhou stranu mohl to být jiný byt, nebo mohli udělat nějakou rekonstrukci a na to už nám úplně jako konkrétně neodpověděli.
1: To znamená, že ti jednatelé vlastně bagatelizují ty stížnosti těch Filipínek a částečně svalují tu vinu na agenturu, která vlastně pomohla těm Filipínkám dostat se do České republiky.
0: Oni jakoby to

0: odmítají a v tom nejvíc problematickém bodě, což je ten dluh těch 100 000 korun, který teda bude asi zajímat i policii, tak říkají, že jim to doporučila ta pracovní agentura.
1: Aha, a ta to nějak vysvětluje? Nebo?
0: Jednatelka té agentury Jana Koblíšková, my jsme s ní mluvili po telefonu, nám řekla, že s Filipínci už nepracuje od začátku letošního roku.
2: Protože nejsem schopná garantovat to, že ten člověk opravdu dodrží tu dohodu.
0: Což teda neodpovídalo moc jejímu Facebooku, protože na Facebooku té agentury tak byly další aktuální inzeráty práce, které teda po tom telefonátu zmizeli. No a tady na ten konkrétní případ nám nejdřív říkala, že nic takového nikomu podepisovat nedávala.
2: Tak, jestli mě někdo řekl, jo, když jsem s někým sdílela nějaký zkušenosti, jestli se mě na to někdo zeptal, já jsem řekla, jo, já vím, že to někdo používá a jako nasdílela jsem to, tak jako možná ano.
0: My jsme se jí na to ptali opakovaně a pak teda přiznala, že asi něco takového jim poslala, ale rozhodně jim nedoporučila to, aby to dali těm Filipínkám k podpisu.
2: Žádný právní postupy nedoporučuju, protože právník nejsem. To jako říkám všem těm zákazníkům.
1: Zajímavé. A my tady mluvíme celou dobu o Filipínkách, ale neřekli jsme teda, jak velké skupiny lidí se to má týkat tenhle ten konkrétní případ. Jestli se bavíme o 5, o 10.
0: Teď se bavíme o 3 konkrétních Filipínkách, které tenhle případ vlastně popsali velmi podobně, nebo minimálně v těch zásadních věcech se ty jejich výpovědi shodují.
1: Proč se vůbec vydali do Česka? Proč vůbec Filipínci, Filipínky míří do České republiky? Jak je to napadne pracovat zrovna tady? Asi v tom samozřejmě nějakým způsobem jsou aktivní právě ty pracovní agentury.
0: Tuhle konkrétní práci jim zajistila právě ta agentura Principio, která i v té době měla inzeráty na Filipínách. Právě přesto se sem dostali. A jinak to funguje tak, že prostě na Filipínách jeden člen rodiny často vyrazí někam právě pracovat do zahraničí, většinou vyberou jednoho, vlastně na tom funguje z velké části i filipínská ekonomika, mají dokonce i speciální ministerstvo tady na ty zahraniční pracovníky. A ta cesta většinou pro ně jako není lehká, protože často se to dá rozdělit na dvě části. Pro ty Filipínce třeba z těch okrajových oblastí je problém vůbec se dostat do Manily, do hlavního města a nějak se dostat k těm nabídkám od těch pracovních agentur. No a když už se tam dostanou, tak ty příběhy se liší, ale jako často je to vyjde na obrovské množství peněz. A pak ještě jako v té analýze nás zaujalo, že si prochází tím výběrovým řízením, které si často ani nedokážeme představit. Ta jedna Filipínka třeba popisovala, že platila za to, že ji agentura zařadila do takového slosovacího systému, nějaké kolo štěstí, kde z 80 jako účastníků jich nakonec vybrali jenom 5 a ti tedy odjeli pracovat někam buď do Česka nebo jenom do Evropy. No a ona to zaplatila asi dvakrát tady tu slosovačku, pak už na to neměla peníze, ale ta agentura se jí následně ozvala a nabídla jí práci právě tady v těch ostravských salonech, takže to je třeba příklad toho, jak to vypadá.
1: A to jsou pro mě, to jsou legální postupy, protože my víme z médií, dlouhodobě to média sledují, že některé ty agentury v některých těch postupech podnikají nelegální kroky. Tak
0: ale tohle si musí vyřešit na Filipínách. Ten výběr dělala ta filipínská agentura.
1: Filipínská, ne ta česká.
0: Jo, to dělala filipínská agentura na Filipínách a ta česká pak zprostředkuje ten příjezd jako sem do Česka. No a proč zrovna sem, tak ta spolupráce jako mezi Českem a Filipínami funguje velmi dobře. Ti Filipínci se sem dostávají přes program Kvalifikovaný zaměstnanec, který se zaměřuje právě na nízko a středně kvalifikovanou pracovní sílu a její dostání do Česka.
1: Ty tři Filipínky, o kterých my se tady bavíme, ty se měli přímo za vidinou práce v nechtových studiích. Oni tohle to dělali už na Filipínách, mají potřebnou kvalifikaci tohle to dělat, nebo prostě se agentura nebo ten zaměstnavatel rozhodne, je tady pracovní síla, tak pojďte dělat. Nechty.
0: Tohle zrovna není úplně asi taková jako překvalifikovaná práce. Je asi jako docela snadné se jí naučit, ale je to právě jedna z věcí, na kterou si taky stěžovali. Jedna z nich právě na to, že měla dělat kadeřnici, nebo že jí slíbili, že bude dělat kadeřnici a pak ji nechali dělat nechty. Kadeřnici prý dělala na Filipínách celý život, takže vlastně i s tou náplní práce nebyla vůbec spokojená.
3: Když jsme o práci požádali, smlouva byla na kadeřnictví. Nyní ale v salonech děláme všechno. Děláme pedikuru, manikuru, masáže.
4: Žena z Filipín v analýze vedená pod jménem Tess.
0: je to přesně o tom, že oni se domluví jako na těch Filipínách, domluví se tam nějaké smlouvy, pak přijedou do Česka a zaměstnavatel jim dá podepsat třeba nějakou smlouvu, která je v některých detailech trošku jiná. Někdy jsou i případy, kdy jim ji dá podepsat v češtině, prostě bez toho překladu do angličtiny, která je na Filipínách úřední jazyk a které ti Filipínci rozumí, takže...
1: Pomáhá jim v tomhletom třeba filipínská ambasáda tady v Česku? Protože to asi nějak eviduje, ne? To, kdo tady všechno pracuje z Filipín.
0: Podle těch lidí a expertů jako na ministerstvu práce jim v tom pomáhá, dokonce právě před takovými případy, jako je tady ta dohoda o uznání dluhu, varuje. Nám se ale bohužel nepodařilo z nich dostat žádnou použitelnou odpověď z té ambasády. Právě ptali jsme se na tenhle konkrétní případ, ptali jsme se na to, jak to řeší, ale ani na e-mail nám neodpověděli, byli jsme tam i osobně a ani na to nezareagovali, nebo neodpověděli nám následně, takže...
1: A když jsem se ptal na tu evidenci, tak Česko ví, kolik Filipínců a Filipínek tady pracuje? To se někde statisticky zapisuje?
0: Statisticky se to zapisuje. Podle ministerstva práce to bylo v březnu asi 15 tisíc lidí.
1: To znamená, když bys měl porovnat, jak moc významná je pro Česko v tomto směru právě ta pracovní migrace z Filipín nebo vůbec z asijských zemí, MPSV o tom nějak mluví v té analýze.
0: Mluví o tom ale třeba i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček o tom, že ty filipínské pracovníky nebo takovéhle pracovníky z Asie budeme časem potřebovat, protože budou dělat práci, kterou už Češi nechtějí dělat za peníze, za které jí Češi nechtějí dělat. Mluvili jsme o tom i s představiteli hospodářské komory, kteří nám právě jako takový příklad říkali například ježdění kamionem po Evropě, což už je problém prostě sehnat Čecha na to, aby vám tohle dělal. Takové ty noční jízdy někam do Belgie třeba. Nebo
1: takže
0: tak.
1: Řidiči, nechtaři, takže často možná skladníci jsou Filipínci v Česku.
0: Přesně
1: taky.
0: Tak, no.
1: Jo.
0: I řezníci třeba, řidiči asi Uberů a tady těch věcí.
1: A je tam, nebo jsou tam nějaké specifické podmínky, nějaká pravidla toho programu kvalifikovaný zaměstnanec, o kterém ty jsi mluvil, nebo jaký ten vstup na ten trh by ideálně měl být, aby teda se tady nepodepisovaly nějaké dlužní úpisy?
0: Ta pravidla by měla být taková, že tyhle věci jako letenky a ten poplatek za to umístění hradí ten zaměstnavatel. Problém je, že jak už jsem zmiňoval i tu filipínskou ambasádu, která nám neodpověděla, tak takový je často přístup té filipínské strany k těm věcem, jakože je nevymáhá až tak důsledně, jak by měla třeba tady to konkrétní pravidlo. A pak se to dostane trošku do fáze, kdy není jasné, kdo za co platí. Jakože ti Filipínci za něco platí té filipínské agentuře, ten český zaměstnavatel zase platí té české agentuře a ve finále možná oba zaplatí ten stejný poplatek třeba dvakrát jako během toho náboru, což trošku působí jako takový chaos. No a tím, jak je to potom pro ty české zaměstnavatele docela drahé sem toho Filipínce vůbec přivést, tak i kvůli tomu dostanou třeba nižší platy, a snaží se je tady jakoby právě takovýhlemi smlouvami nebo dohodami o uznání dluhu udržet déle než půl rok, což je podle pravidel ta doba, po kterou mají Filipínci pracovat u toho prvního zaměstnavatele, kterého si tady v Česku domluví už z Filipín.
1: Jo, dobře, a potom mohou teda pracovat už?
0: Potom mohou pracovat už, kde chtějí. No a právě jako, když jsme o tom mluvili s tou hospodářskou komorou, tak ti samozřejmě mluví za ty zaměstnavatele a ty pak štve tahle fluktuace, když už jako zaplatí ten poplatek, tak je naštve, že tamhle Filipínec odejde do obchodu naproti, kde mu dají o 200 víc prostě, takže je to takový jako začarovaný kruh. Trošku jsme měli pocit, když jsme s těmi lidmi mluvili, ať už třeba s paní Koblíškovou z té pracovní agentury, která říkala, že se jí to nevyplatí.
2: Takže ve chvíli, kdy on odejde, tak to jde všechno za mnou.
0: S těmi zaměstnavateli, kteří mluvili o tom, že jim ti Filipínci odchází a že se jim to taky nevyplatí, takže nevím, jak to bude fungovat do budoucna.
2: V rámci rekrutmentu se vždycky dávají nějaké garance, tak potom tu náhradu chce po mně. Já prostě jako nemůžu tady na každého třetího Filipínce prostě dávat replacement zadarmo.
0: Možná prostě ministerstvo práce nějak přenastaví ty podmínky, udělá to přehlednější a bude to časem lepší.
1: Mimochodem, týká se to tedy jenom to, o čem se tady bavíme, společnosti Nails Center Luxury, a nebo máš i indicie, že by podobné praktiky mohly být aplikovány v jiných salonech krásy, ne nutně jenom na Ostravsku tedy.
0: Jo, ale jako my jsme řešili tenhle konkrétní příklad, takže nevím. Tam kromě těch Filipínců, tak tady v těch konkrétních studiích tak pracovali třeba právě i lidi z Vietnamu nebo ještě z dalších zemí. Nás teda zaujala jedna věc s kolegyní, když jsme, jak jsem říkal, scháněli toho majitele Nguyena, tak v tom jednom z těch jejich ostravských studií, tak nám ten pracovník nás nechal vyfotit si tam jeho číslo na takovém jejich asi nějakém návodu, jak pracovat. A my, když jsme si to pak překládali, tak tam byl soupis toho, za co jim ten majitel z výplaty odečítá peníze. Mm-hmm. A bylo to úplně jako cokoliv si dokážeš představit, jako nevypnutí světla, 500 dolů, nevytisknutí účtenky zákazníkovi, tam bylo dokonce jako několik tisíc, takže si dokážu představit, že na té výplatě to docela pocítí.
1: Rozumím, ale účtenku by zrovna tisknout asi měli, že jo? Jo, ale chápu, že to jsou pokuty úplně za všechno potom. Co s nimi bude teď s těmi Filipínkami, které si stěžovaly na ty nerovné podmínky? Oni už teda pracují někde jinde?
0: No, pokud vím, tyhle konkrétní tři Filipínky už pracují někde úplně jinde a prý jsou v té práci spokojené.
1: Jo. A jaký postih naopak by mohl hrozit té firmě, která nebo tomu jednateli, který provozuje společnost Nails Center Luxury, pokud tedy skutečně porušil pravidla? No, zajímá se o to, nebo bude se o to zajímat policie?
0: Hrozí tam určitě nějaká pokuta, pak by je mohli zařadit na blacklist ta filipínská ambasáda, to znamená, že už by nemohli třeba sehnat další pracovníky z Filipín, i když nám teda ta partnerka jednatele té firmy řekla, že už stejně žádné Filipínky nechtějí, protože jsou nevděčné a tak. A uvidíme, jak se k celému tomu případu postaví ta policie. No, tam asi nezvládnu teď nic předjímat. Stejně tak může filipínská vláda zakázat činnost i té české agentuře a u kontroly z té inspekce práce bude asi záležet i na tom, jestli se podaří dopátrat k tomu, odkud vlastně ta dohoda o uznání dluhu nebo ten dokument je, protože ti Vietnamci nebo ti majitelé těch salonů nám tvrdili, že jim to poskytla agentura, dokonce nám to ukazovali v e-mailu. Jednatelka té agentury Koblíšková zase tvrdí, že možná to někomu poslala, ale takže uvidíme, jak oni si to mezi sebou jako vyřeší.
1: A takže prošetřování se dotkne i té zprostředkovatelské agentury patrně.
0: Myslím, že by mělo.
1: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že se s tomu případu věnoval, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Díky moc.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Štorkán z naší investigativní redakce a mluvili jsme spolu o možném vydírání a nátlaku filipínských pracovníků v Česku. Martin zjišťoval, jak to chodí v jedné ze sítí nechtových studií, tedy konkrétně na Ostravsku. Dvoudenní summit v Ankaře se stal dějištěm celé řady zajímavých událostí, na které se bez pochyby budeme muset a chtít podívat ještě jednou zblízka a detailněji. Na místě máme zpravodajku, která všechno viděla na vlastní oči, takže o to budeme mít tu práci jednodušší. Ozveme se už brzy. Naslyšenou zítra.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál 4 hodiny. Dobré jítro zprávy má Lukáš Pastejřík.
3: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Zakázku na stavbu ponorek pro kanadské námořnictvo dostala firma z Německa. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů na jihu Moravy až 27.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a vztahovat se má na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Malí živnostníci s příjmy do milionu korun by mohli využít zvláštní režim tzv. EET off. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby, což jako zbytečné kritizuje opozice. Mezi Čechy je pořád oblíbená platba balíků na dobírku. Podle údajů od dopravců jde asi o čtvrtinu ze všech objednávek. Jenže jak upozorňuje společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení, internetové obchody dobírku postupně zdražují nebo úplně ruší kvůli nákladům na nevyzvednuté zásilky. Nedávno zdražoval například prodejce živina, potvrzuje ředitel této firmy Martin Kudera.
4: Tu cenu jsme zvyšovali na 49 korun. Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
3: Některé e-shopy v Česku už platbu dobírkou vůbec nenabízejí. Ponorky pro kanadské námořnictvo se budou stavět v Německu. Kanadská vláda dala přednost německé společnosti TKMS před nabídkou z Jižní Koreje. Zakázka může mít hodnotu v přepočtu kolem 1 bilion korun. Podle německého ministra zahraničí Johana Wadefula ale nejde jen o peníze.
5: Rozhodnutí Kanady symbolizuje silnou transatlantickou vazbu, řekl Johan Wadefull ve vysílání německého rozhlasu. Vzájemné vztahy s Kanadou, ale i s Norskem, které se na vývoji konvenčních ponorek typu 212CD taky podílelo, se podle něj jenom prohloubí. Posilovat transatlantické vztahy bude chtít Německo taky se Spojenými státy na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, podle serveru Politico, ale tentokrát v roli kupujícího. Němci by podle něj rádi koupili od Američanů střely dlouhého dosahu Tomahawk. Washington tomu dosud bránil, mimo jiné s odvoláním na možné reakce Moskvy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary spustil nový projekt Book to Screen. Ten propojuje knižní vydavatele s filmovými producenty. Mezi 8 vybranými tituly má Česko 2, román Cestou špendlíků nebo jehel spisovatelky Zuzany Říhové a autobiografickou knihu Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven.
0: Sport.
3: Argentinci a Švýcaři vytvořili na mistrovství světa ve fotbale poslední čtvrtfinálovou dvojici. Švýcarsko zdolalo Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu poté, co v základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Obhájci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní olympijské hry Los Angeles v roce 2028. Podle prezidentky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Kaventryové se ale tímto rozhodnutím postoj k ruské válce na Ukrajině nemění.
6: Nepřehlížíme žádné války, včetně téhle. To je náš postoj, který budeme mít dále. Budeme podporovat Ukrajinu stejně, jako jsme to dělali doposud. Nemyslím si ale, že by za to měli platit sportovci.
3: Český olympijský výbor s návratem Rusů do olympijských soutěží nesouhlasí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D8 za Velemínem a omezení na D1 u Velkého Beranova. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná před sjezdem na Lovosice. Na 49. kilometru havarovala 3 vozidla, která blokují oba jízdní pruhy. Poslední volný exit před nehodou je na 52. kilometru, sjezd na Velemín. Objíždět můžete přes Bílinku k nájezdu u Lovosic. Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se jede v každém směru pouze jedním pruhem. Ve směru do Brna je navíc v plánu až do rána několik kratších uzavírek. A na dálnici D7 z Chomutova do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na most a Žatec. Na 63. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Dobré jítro, středa 8. července, skoro 6 minut po 4. hodině. Přeju vám dobré vstávání, ať dobře začnete tedy ten nový den. My se za chvíli vydáme do Karlových Varů, až 100 pytlů odpadků nazbírali dobrovolníci a zaměstnanci úklidové firmy, a to za jediný den ve Dvořákových a Smetanových sadech v Karlových Varech. Za chvíli se podíváme na to, co návštěvníci filmového festivalu vyhazují a co by se s tím mohlo dělat.
1: Radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: PET lahve, plechovky, skleněné lahve, ale i zbytky jídel nebo oblečení. To jsou odpadky, které po sobě nechávají festivaloví návštěvníci v Karlových Varech. A nejedná se jen o to, co vyhodí do koše, ale spíš o to, co zůstane ležet na zemi. Iniciativa Zálohujeme a společnost Kercher teď chtějí přijít na to, jestli by se ten odpad nedal nějak omezit.
1: To je plast.
2: Gabriela pracuje ve společnosti Lázeňské lesy a parky tady v Karlových Varech. Gabrielo, co vám dělá největší problém v tom třídění?
1: To jídlo. Zvedá se mi žaludek z toho.
2: Sezbíraný odpad vy si takhle vysypete do vaničky umělé a třídíte?
1: Jo, je to lepší, než kdybychom hrabali do toho pytle.
3: A vypadá to, že už máme teda hotovo první polovinu, tak to dokončíme.
2: Miroslav Punčochář ze společnosti Augiášův chlév. Vy tady v podstatě jste součástí té analýzy odpadu. Co bude dál?
4: Teď si ho vyskládáme na folii, nafotíme ho, zvážíme ho, spočítáme ho, všechno si to zapíšeme, no a ve výsledku uvidíme, kolik kterého odpadu se nám v těch pytlích ukázalo a dokážeme na základě toho potom určit, co můžeme doporučit, jaký další vlastně věci s tím můžeme řešit.
2: Kolik se teď rozstřídilo pytlů toho odpadu?
4: Teď jsme asi v polovině, to je odpad vlastně, který se pozbíral v neděli ze země, z lokalit Smetanovy sady a Dvořákovy sady. Bylo asi 50 pytlů.
2: Teď už tady na plachtě máme 3 hromádky, no hromádky, hromady.
4: Mm-hmm.
2: Z PET lahví, skla a plechovek.
4: Takže už teď vidíte, že to budou nějaká čísla, které budou do stovek kusů.
2: A mezi tím samozřejmě jsme viděli i zbytky jídel a tak dále.
4: Našli jsme tam jedny dětské trenýrky, spoustu plen, trička, elektronické cigarety.
2: Lutfia Miňovská z iniciativy Zálohujme. Vy jste přišli s tím vytvořit analýzu odpadu, co lidé nejčastěji vyhazují.
5: To je všechno materiál, nápojové obaly, to znamená pytky a plechovky, které by se tam nemusely nacházet a mohly by být zpátky v tom procesu, mohly by se z nich znova vyrobit pytky a plechovky.
2: Analýza sezbíraných odpadků bude hotová na konci filmového festivalu z Karlových Varů. Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: čtvrt na pět, pár minut k tomu, ideál poslouchat Radiožurnál Dobré jitro. V Broumově se řád benediktínů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktíni jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl.
1: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
2: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
3: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
4: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedné jako z nejbohatších vrcholně barokních v celé Evropě.
2: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
3: Návštěvník Broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
2: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
5: My spor o prohlídkové okraje nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z Broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
2: Benediktíni se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit. Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: 4 hodiny 30 minut. A ještě jednou Lukáš Pastejřík a zprávy.
3: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Na Slovensku minulý rok vzrostl počet podvedených seniorů, stoupla i výše způsobených škod. Informoval o tom ministr vnitra Matuš Šutaj-Eštok. V roce 2024 podvodníci na Slovensku okradli 125 seniorů celkem o 1,5 milionu eur. Loni už o peníze přišlo 215 seniorů a celková škoda dělala 2,7 milionu eur. Na jižní Moravě hrozí zvýšené riziko požáru. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí od včerejšího odpoledne do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit dva historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet.
0: Sport.
3: Argentinští fotbalisté zdolali Egypt 3-2 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm se v noci na neděli českého času utkají se Švýcarskem. To zvítězilo nad Kolumbií 4-3. V penaltovém rozstřelu po remíze 0-0 v základní hrací době i prodloužení. Hokejový útočník David Kempf odešel po 9 letech z NHL a podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. V zámoří nastupoval mistr světa z Prahy za Chicago, Toronto, Vancouver a Washington.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sevřená D8 za Velemínem a překážka na D1 za Koberovicemi. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Velemín. Na 49. kilometru provoz blokují následky nehody několika vozidel. Na místě se teď uklízí, už jsou tam i odtahovky. Sjíždějte nejpozději na 52. kilometru, k nájezdu u Lovosic se dostanete přes Bílinku. Na D1 z Brna do Prahy se ještě pracuje za Velkým Beranovem. Na kilometru 116 je provoz svedený do jednoho pruhu. Naopak ve směru do Brna už obnovili běžný provoz, projedete opět dvěma pruhy. Na D1 z Brna do Prahy pozor také na překážku za nájezdem od Koberovic. Na 70. kilometru zastavil kamion, zabírá odstavný pruh hned za zatáčkou, zatím není výrazněji označený. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru k jižní spojce. Na 62. kilometru opravují most, pravý pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
2: 4 minuty po půl páté přeju vám dobré středeční ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Za chvíli bude 4:45, my se teď v Radiožurnálu vydáváme do Strážnice na Hodonínsku, konkrétně do amfiteátru Bludník v Zámeckém parku. Právě ten totiž nejspíš čeká kompletní přestavba. Na pódiu se tam při každoročním festivalu setkávají folklorní soubory z celého světa. Jenom letos je sledovalo na 30 000 lidí. Železobetonová konstrukce podle expertů dosluhuje a do několika let bude potřeba ji nákladně opravit nebo zbourat. Národní ústav lidové kultury na místě plánuje úplně nový amfiteátr zhruba za 200 milionů korun.
1: Ten stadion má už za sebou půl století, byl postavený v polovině 60. let. Navíc ten plášť, který vlastně měl krýt izolací, byl nějak nepravě kvalitně provedený, takže nám do těch konstrukcí přímo zatěká.
2: Popisuje ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Podle posouzení statiků vydrží konstrukce 5 až 10 let.
1: Když prostě praskne ta horní slupka,

0: toho betonu, tak ta armatura začne korodovat. A ve chvíli začne korodovat, o to víc trhá ten beton.
1: Ze studií ale vyplývá, že je výhodnější celý amfiteátr srovnat se zemí a postavit nový.
0: To zázemí, které tam v současné době máme, bychom chtěli pojmout tak, aby zde mohly vzniknout zkušebny, které třeba přes zimu budou moct využívat místní folklorní soubory.
1: Národní ústav lidové kultury ještě musí podat žádost na povolení zbourání amfiteátru, doplňuje Martin Šimša.
0: Můžeme se do ní pustit teprve ve chvíli, kdy vlastně nám ministerstvo potvrdí, že zhruba těch 180 milionů, jak to odhaduje studie, jsou ty reálné prostředky, které mají pro nás připravené.
1: My jsme na tohle téma poslali dotazy na ministerstvo kultury. To na ně ale zatím nereagovalo. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy se k tomu na sociální síti Facebook vyjádřil takto.
2: Jako první krok dokončíme projektovou dokumentaci Bludníku řádově za desítky milionů korun, protože podpora lidového umění a folkloru je priorita.
1: Zbourání stávajícího amfiteátru Bludník a stavba nového zázemí nejspíš ovlivní minimálně jeden ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ten příští to ale ještě s největší pravděpodobností nebude. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Základy přežití v přírodě, střelba z airsoftových zbraní nebo třeba týmová spolupráce a taktika. Takovéhle dovednosti se učí děti na neúplně běžném letním táboře u Kralovic na severním Plzeňsku. Armytábor tam letos pořádají už po 21. Byli jsme se tam podívat.
1: Jsem na bráně, přišel Český rozhlas, příjem.
2: Tak rozumí, jdeme tam.
1: Rozumím, děkuju.
3: Kluci, který jste pluk?
4: Druhý pluk.
3: A jaký vás čekají boje nebo soutěže?
5: Určitě budeme hrát o vlajku anebo hru o vodu.
3: Popisuje 14-letý Oliver. Nebojíte se, že dostanete zásah? Bolí to?
5: Ne. Pokud máš oblečení, pokud máš bluzon a kalhoty, tak to trošku štípne. A pokud máš nosič plátů, vycpanej něčím, třeba učebnicema, tak to nebolí vůbec, jenom to udělá zvuk.
3: Rekordmanem na armytáboře v Kralovicích je Radovan po 11.
6: Mám tady oblíbené vedoucí, s kterými tady rád trávím čas. Když chodíme do lesa, tak užívám si to tady, je to tady skvělý.
7: Štáb Hamzovi, příjem.
8: V dnešním moderním světě plným technologií, počítačů a telefonů se snažíme ty děti dostat do lesa.
3: Velitel armytábora Kralovice Zdeněk Šedivý.
8: Přespat v lese, umět si rozdělat oheň, zároveň se k té přírodě chovat smysluplně.
3: Ota Řepík učí taktické dovednosti airsoftovými zbraněmi.
9: Tady je to vlastně mnohem víc o té fair play, kdy ty zásahy se musí přiznávat a myslím si, že to právě i buduje takovou tu schopnost, prohrál jsem, hele, dostal jsem je.
3: O to, aby armytábor v Kralovicích byl zároveň ještě trošku taky táborem, se stará Naďa Krejzová. Vy tady máte 6x denně jídlo.
10: To 6. jídlo je druhá večeře. Když mají noční hlídku třeba kolem půlnoci, tak na ně už samozřejmě přijde hlad, tak aby si měli pro co šáhnout výdelně.
7: Stáb Hamzovi, připrav děti na odběr stravy, příjem.
3: Usměvavá kuchařka.
11: Dneska máme sekanou s bramborovou kašičkou.
3: Na táboře je necelá stovka dětí ve věku mezi 7 a 18 lety. Nejmladší kralovická armytábornice Antonie.
12: Těším se na výpravy do lesa.
3: Z armytábora na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Radiožurnál.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 5 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Sněmovna odmítla připomínky Senátu a prosadila novelu o veřejných rozpočtech v původní verzi. Spojené státy při úderech na Írán mířily na vojenské vybavení. Tenistka Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje semifinále Wimbledonu a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, postupně se vyjasní teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci hodinu po půlnoci odmítli senátní změny novely zákona o veřejných rozpočtech. Zákon ve schválené podobě umožní vládě například překročit výdaje státního rozpočtu až o 10%, pokud se zhorší bezpečnostní situace. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO původní novelu ve sněmovně obhajovala s tím, že v případě krizí musí mít vláda možnost jednat okamžitě.
3: Doporučuji setrvat na sněmovní verzi, která představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech. Ve sněmovní verzi, do které by senátní změny vnesly právní nejistotu.
1: Opozice návrh kritizovala s tím, že vláda bude moct nekontrolovatelně navyšovat rozpočet a tím i státní dluh. Američané se při nejnovějších útocích na Írán zaměřili na systémy protivzdušné obrany a další vojenské vybavení. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký představitel. Íránská média informují, že exploze se ozývaly taky v přístavu Bandar Abbas, který je jedním z nejdůležitějších vojenských center v oblasti Perského zálivu. Spojené státy útok zdůvodňují předchozími íránskými údery na 3 komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Evropu čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědí teploty v týdnu překročit 40 stupňů Celsia.
4: Letošní jaro bylo třetí nejteplejší v evropské historii. I proto roste po celé Evropě riziko požárů. Jen za loňský rok spálili území asi o rozloze Středočeského kraje a Prahy. Evropská unie proto nasadí dosud největší zásahovou jednotku hasičů. Reakci 27 dnes budou také řešit europoslanci na plénu Evropského parlamentu společně se zástupci Evropské komise. Podle předběžných dat v západní Evropě zemřelo za poslední měsíc kvůli vedrům více než 4000 lidí. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Novou mobilní aplikaci a portál pro turisty spustila obec Úterý na Plzeňsku. Je součástí nového městského webu. Úterý je výjimečné svým zachovalým historickým centrem, včetně městské památkové zóny, pokračuje starosta Václav Konstantinovič.
5: Jsme rádi, že jsme mohli spustit úplně nový web, včetně mobilní aplikace, a grafická podoba webu odkazuje na naši dlouhou historii. Věříme, že stránky zaujmou i turisty a mladou generaci. Samozřejmě je i možnost zobrazit si web ve zjednodušeném formátu.
1: Sport. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Obhájci titulu zdolali Egypt 3-2 v prodloužení, Švýcaři Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Předtím ani jeden z týmů neskóroval. Tenistka Karolína Muchová poprvé v kariéře postoupila do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou zdolala po setech 7-6 a 6-4. Muchová po utkání mluvila o složitějším začátku, který přičítala i většímu kurtu.
6: Pak ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním. Ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná i prostě z té rány zahrát kontra a dostat ji do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila. Já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit.
1: Jiří Lehečka v osmifinále podlehl Němci Zverevovi ve 4 setech. A český cyklista Matias Vacek se na Tour de France posunul na průběžné 3. místo. Ve 4. etapě byl 10. při vítězství Dana Pedersena. Novým lídrem je Nor Train.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: D8 zavřená před tunely a u Lovosica, překážka na D4 za Řitkou. Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená před prvními tunely, tedy Panenská a Libouchec. Čidla tunelu zaznamenala nadměrně velké vozidlo a zastavila provoz. Na místo to jedou řešit policisté. D8 z Ústí nad Labem do Prahy je už také několik hodin uzavřená za Velemínem. Na 49. kilometru provoz blokují následky nehody 3 vozidel a poslední volný exit je na 52. kilometru, to je sjezd na Velemín. Velemín. Objíždějte přes Bílinku k nájezdu u Lovosic. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se vyhněte překážce za Řitkou. Na 12. kilometru leží na vozovce v pravém pruhu sražené divoké prase. A v Praze pozor na nehodu v Legerově ulici ve směru do Holešovic. Za náměstím IP Pavlova havaroval autobus. Blokuje dva jízdní pruhy, zatím s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občas déšť, postupně bude srážek ubývat a bude se vyjasňovat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách 15, na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno přejeme. 8. července letní radovánky a kratochvíle jsou v plném proudu. Pokud se vás to ještě nedotklo, tak dřív nebo později se to stane. Třeba aspoň tím, že na silnicích budete vídat více cyklistů, což sebou nese nejen radosti těch v sedle, ale třeba i někdy chmury těch, kteří žijí tam, kam se cyklisté hromadně sjíždějí. Například ve Třeboni, kde začneme i dnešní středeční ranní radiožurnál. Dobré jitro.

0: cyklisty ráj pro místní peklo, tak to je letní Třeboň, kam přijíždějí tisíce cykloturistů. A tak přibývají dopravní situace, které jsou mnohdy složité, přibývají konflikty mezi cyklisty, řidiči i chodci.
1: Vím, že to patří k Třeboni, vím, že ta turistika udělá svý, ale čeho je moc, toho je moc.
2: Paní Milada z Třeboňska má s cyklisty takovéhle zkušenosti.
1: Je to úžasný, kolik lidí se tu objeví, ale pro místní obyvatele je to docela zatěžující.
2: V Třeboni žije paní Anna. Situaci, kdy do města přijede spoustu cyklistů, vnímá takhle.
3: Jsou neukázněný, jezdí po chodnících, to je nešvar. Jezdí rychle a bojím se o svoji bezpečnost.
2: Do Třeboně se jako cyklista vrací už dlouho
4: pan, 50 let. Já jsem
2: pan Láďa.
4: Jsem vesloval, jsem v důchodu, ale teď jezdíme na kole. Jsou místa, kde radši jdu po chodníku, než po silnici, ale protože to tady znám, tak si vybírám cesty, kde auta nejezdějí.
2: Paní Zuzana pracuje v centru města, kde cyklistů bývá přes letní sezónu poměrně hodně.
5: Neznají hranice, odstaví to před obchodem a prostě nezájem, že někdo neprojde.
2: No a netýká se to jenom centra Třeboně, ale i okolí.
5: Na nějaký uši silnice, kde cyklisti jedou 2-3 vedle sebe, nenechají místo, abyste je mohla předjet v klidu.
2: To když člověk dojíždí, tak se ta cesta může celkem prodloužit.
5: To určitě. Mám s tím vlastní zkušenosti.
2: Pan Honza vlastní bistro v centru a přímo před očima má vlastně takové velmi frekventované místo, kde se i zužují cesty, křižují.
6: Někdy to tady je dost hysterický, protože na sebe řidiče dost troubí, nadávají si, vylejzají z aut. Dělá to tady hlavně právě ta skrumáž těch cyklistů. Je to tady v létě prostě úplně brutálně narvaný a v zimě je tady zase úplně mrtvo.
2: Pokud se vyskytne nějaký problém s cyklisty, tak ho řeší městská policie. O jaké problémy se nejčastěji jedná, popisuje zástupce vrchního strážníka Zdeněk Klíma.
7: Nejčastější přestupky patří jízda po chodníku, jízda zašera a v noci bez osvětlení.
2: Přibližně v polovině případů vyřeší strážníci přestupek domluvou. Udělené pokuty pak dosahují několika stovek korun. Z Třeboně Eva Marvanová, Radio.

0: Radiožurnál je 4:06. Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. S tím počítá novela zákona o sociální podpoře, kterou právě dnes posoudí poslanci. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli dostat 800 tisíc korun místo současných 700 tisíc. Změny by se týkaly dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Na Slovensku právě dnes začíná 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky známých hudebníků a kapel. Organizátoři letos vyprodali všech 33 tisíc vstupenek.
1: D8 neprůjezdná u Lovosic, také v tunelu Panenská. Dálnice D8 ve směru z Ústí do Prahy těsně před sjezdem na Lovosice zůstává na 49. kilometru po noční nehodě uzavřená. Odklon dopravy pokračuje na exitu 52 Velemín. A D8 teď ve směru z Německa do Ústí stále uzavřený tunel Panenská, a to kvůli nadměrnému nákladu. Kamiony zastavují na kilometru 88,5. Delší zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: To byl Jan Hooper s vámi, ranní radiožurnál ve středu po ránu. Teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy pravda až 27, ještě k tomu jedna informace. Na jižní Moravě hrozí zvýšené riziko požáru, za což může dlouhotrvající sucho a také silnější vítr. Tu výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav a platí od včerejšího odpoledne do odvolání. Pojďme teď do současného zemědělství. To totiž stále častěji využívá moderních technologií. Chmelařům by například mohli v budoucnu pomáhat také drony. Nejde přitom o žádné drobečky, váží přes 50 kilo a umí také odnést barel postřiků nebo granulí proti škůdcům.
1: Specializovaný dron se právě vznesl zhruba 3 metry nad závlahový systém. To není klasický dron, jak si ho dokáže člověk představit, takový maličkatý, 4 vrtulky, tady to je poměrně velké.
2: Tohle je Agraste 50 DJI, jedná se v tuhle chvíli o sestavu na postřiky. Má 4 systémy ryse, které s pomocí rotorů vytváří vír.
1: Popisuje René Stupka ze společnosti Aeroscan. S plnou nádrží váží dron zhruba 105 kg a na rozdíl od rosičů z traktory dokáže aplikovat postřik ze vzduchu s přesností na centimetry.
2: Výhoda je v tom, že mu nevadí podmáčená půda, hůř přístupný terén, nejezdí po zemi, takže netuží půdu.
1: Chmelaři si hned vyzkoušeli, co dron umí.
3: Tady na tu plochu, tady když se podíváte, tak označená těma žlutýma fáborkama, tak jsme na vybrané rostliny umístili papírky, které při styku s vodou změní barvu.
1: Dron za pomocí rozprašovače rozstřikuje zatím vodu, tak aby se zjistilo, jestli dokáže aplikovat postřik i na spodní části listu.
3: Nějaký listy, které byly ukrytý, tak třeba jako tenhle, ten je pěkně postříkaný.
1: Vysvětluje Markéta Trefilová z Chmelařského institutu.
2: Standardně oni používají zhruba od 1000 do 2000 litrů. My jsme aplikovali loni 150 litrů na hektár.
1: A to je další plus. Chmelaři ušetří množství postřiku i vody. Nevýhodou je ale pořizovací cena. Celý set s bateriemi a dronem stojí zhruba 1 000 000 korun. A aplikace postřiku dronem navíc podléhá přísné legislativě. Ze Stekníku Luci Hejzlová, Radiožurnál.
4: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
5: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
4: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
5: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
4: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
5: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
4: Radiožurnál ve Varech.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Dobré ráno, tady Radiožurnál 8. července. Už tady známe kompletní osmičku čtvrtfinalistů mistrovství světa ve fotbale. Poslední dvojici, jak uslyšíte, vytvořili Argentinci a Švýcaři a my jejich tuhé boje připomeneme a budeme mluvit i o Karolíně Muchové, které se ve Wimbledonu daří. A tak buďte s námi.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně,
2: jedna otázka,
1: jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Tady je Radiožurnál, půl šesté. A se zprávami Tereza Tomášková.
3: Kuvajtská protivzdušná obrana odráží raketový a dronový útok. Sirény znějí taky v Bahrajnu. Obě země Perského zálivu o tom informovali krátce po tom, co Irán oznámil odvetu za americké útoky na své území. V minulosti si Teherán pro své odvetné útoky Kuvajt i Bahrajn opakovaně vybíral. V obou zemích jsou americké vojenské základny. 25 vzdělávacích organizací vyzývá vládu, aby navýšila rozpočet školství. Patří mezi ně třeba Eduin nebo Učitel naživo. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Přidáno by měli dostat jak učitelé, tak třeba i vysoké školy. Šéf rezortu Robert Plaga z ANO s připomínkou souhlasí. O navýšení rozpočtu chce jednat už teď v létě. Stovky turistů už navštívili novou naučnou stezku v Trutnově nazvanou Po stopách Václava Havla. Otevřená je měsíc. Tištěný průvodce zájemce vede po místech a budovách, které Václav Havel navštěvoval. Stezka je založená na autentických příbězích pamětníků, kteří disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta znali. V informačním centru pak lidé můžou získat i razítko s podpisem Václava Havla.
1: Sport.
3: Fotbalisté Argentiny a Švýcarska slaví postup do čtvrtfinále světového šampionátu. Obhájci titulu zdolali Egypt 3-2. Švýcaři vyhráli nad Kolumbií 4-3 v penaltovém rozstřelu po remíze 0-0 v základní hrací době i prodloužení. Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po třech letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D8 před Lovosicemi a v tunelu Panenská. D8 z Ústí do Prahy kousek před Lovosicemi na 49. kilometru byla přes 3 hodiny neprůjezdná. Následky po srážce autobusu s odtahovým vozidlem už se podařilo přesunout mimo jízdní pruhy a provoz je tak opět obnovený. Kužely ale zlehka zasahují do pravého pruhu, hlavně kamiony tak vybočují do levého. Počítejte tak s krátkým zdržením. Lepší zpráva z D8 i z tunelu Panenská. Směrem z Německa do Prahy byl kvůli detekci nadměrného nákladu uzavřený, už tam jsou problémy vyřešené a opět se projíždí. V Praze naopak potíže čekejte, a to na příjezdu ze severu z D8. Fronta v Cínovecké začíná za sjezdem na Ďáblice a sune se až do omezení ve Kbelské. Dlouhé zdržení nabíráte aktuálně i ve směru z Černého mostu v Novopatské. Kolona popojíždí už z východní části okruhu. A v Legerově do centra kousek za náměstím IP Pavlová blokují dva pruhy následky nehody autobusu. Provozy ale slabší, tam se výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad naší republikou je dnes po ránu hodně oblačnosti. Lokálně se vyskytují i přehánky nebo občasný déšť. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 14 a 19 stupni. Na severu je chladněji, tam ukazují teploměry jen kolem 12 stupňů. Přes den pak čekáme zpočátku ještě oblačno až zataženo a objeví se stále ještě lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne ale budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno až jasno. Teploty budou příjemné mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. No a ještě vítr, ten bude mírný, přechodně čerstvý, foukat bude od severozápadu a místy může mít nárazy opět o rychlosti až 55 km v hodině. Večer bude vítr slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Hálová, počasí, tak ať se vám dnes daří, třeba tak, jako se daří tenisce Karolíně Muchové. Ta je poprvé v kariéře v semifinále Wimbledonu. S dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Goffovou se v semifinále utká zítra, ale my s ní budeme mluvit už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Nám se daří měno Česko v tenisu. Teniska Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Někdejší světovou jedničku Japonku Osakovou porazila 7-6 a 6-4.
1: This atmosphere, I don't know guys if you know, but I played 3 times on this court and it's 0-3, so it was a little bit...
2: Ve vítězném rozhovoru na dvorci Karolína Muchová fanouškům připomněla předchozí 3 porážky na wimbledonském kurtu číslo 1, ale teď na něm slaví první výhru, byť návrat na velký dvorec nebyl jednoduchý.
1: Myslím, že mi fakt ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním, ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná jí prostě z té rány zahrát kontra a dostat jí do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila. Já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit, ale nebyl tam určitě tak velký prostor pro tvoření hry, jak třeba v tom minulý. Protože servírovala skvěle.

Vypráví Karolína Muchová, která se v zítřejším semifinále utká s Američankou Goffovou. Mezi nejlepší čtyřku ženského singlu může poprvé na Grand Slamu projít i Linda Nosková, kterou čeká po 14. hodině duel proti Belgičance Mertensové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio.

0: máme radiožurnál teď o filmech nikoli festivalově, ale proběhneme to od historických dramat přes hollywoodské velkofilmy až po seriálové hity. A to proto, že Česko se poslední dobou stalo kulisou i zázemím pro řadu velkých filmových produkcí. Za jejich přínosem a příchodem stojí taky filmové pobídky. Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
1: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
2: Bojujeme za svobodu slova. Jako vy.
1: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
3: His name is Emil Zátopek.
2: Emil Zátopek.
1: A také nový film oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
4: My máme přerušeno od 27. března 2020

0: 26, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
1: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
0: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
2: Kolik se vrátilo v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
0: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
1: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Dobré ráno, 6:15. V Turecku druhým dnem pokračuje summit Severoatlantické aliance. Zástupce 32 členských států čeká po včerejší neformální večeři oficiální zasedání. Projednají například otázky alianční bezpečnosti a taky další podporu Ukrajiny. Čeká i schvalování závěrečné deklarace. Začíná hudební festival Znojmo, který potrvá téměř celý červenec. Tématem je královská hudba pro královské město a připomíná tak výročí 800 let založení Znojma. Na programu jsou operní vystoupení, besedy, ale také představení pro děti.
4: Zdržení na D8 od zděb nehoda ve Kbelské. Dálnice D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí a kolona teď už téměř od zděb. Příčinou je nehoda ve Kbelské směrem dolů do Hloubětína. Kousek před Novopatskou se srazilo nákladní vozidlo s autobusem. Průjezd velmi komplikovaný, intenzivně se pracuje na přesunutí havarovaných vozidel mimo jízdní pruhy. Dlouhá kolona se sune i z druhé strany od Černého mostu. Chvílemi jen nehybná fronta kamionů už z východní části okruhu. Na silnici 20 z Písku do Plzně zpozorněte za obchvatem Nepomuku. Záchranáři tam zasahují u kolize nákladního a osobního vozidla, projíždí se Kyvadlově, v obou směrech se krátce zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Máme za sebou docela teplou noc, místy klesla teplota jen lehce pod 20. Nejchladněji je na severu našeho území, tam jste naměřili kolem 12 stupňů. Přes den nás čekají průměrné letní teploty, držet se budou mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě místy rtuť v teploměru vystoupá až k 27. A probouzíte se ještě do zataženého až oblačného rána, postupně se ale nebe projasní, až nakonec bude všude jasno nebo polojasno. A podobné to bude i se srážkami. Od severu jich bude ubývat a vlastně podobné to bude i s větrem. Zpočátku bude foukat ještě velmi silně, večer ale zeslábne. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: 10 minut před cestou fotbalisté Argentiny a Švýcarska postoupili po tuhých bojích mezi nejlepší osmičku mistrovství světa a vytvořili poslední čtvrtfinálovou. V ranním Radiožurnálu k jejich osmifinálovým zápasům teď víc poví Pavel Telšar ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Obhájci titulu z Argentiny museli v souboji s Egyptem dotahovat dvougólové manko, a to až v samotném závěru. V jakém čase ještě v Atlantě prohrávali o dva góly?
3: 12 minut před koncem základní hrací doby Yasir Ibrahim a Mustafa Ziku zařídili africkému týmu ten dvoubrankový náskok. Vítězný gól úřadujících mistrů světa Rožník Enzo Fernandez ve druhé minutě nastavení. Ještě předtím znovu zazářil Lionel Messi. I když na letošním šampionátu neproměnil už druhou penaltu, v závěru asistencí na trefu obránce Cristiana Romera a svým osmým gólem na turnaji zařídil Argentincům vyrovnání. A pak ho chválil i útočník Julian Alvarez.
4: Neexistují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý okamžik po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá a za to, jaký k nám je. Je to legenda.
3: Ve čtvrtfinále se Argentinci utkají se Švýcary, ti ve Vancouveru zdolali Kolumbijce 4-3 v penaltovém rozstřelu. V úvodních 90 minutách ani následném prodloužení přitom gól nepadl.
2: Souboj Argentinců a Švýcarů přijde ve čtvrtfinále na řadu jako poslední, a to v noci v neděli českého času v Kansasu. Kdy se budou hrát ty předchozí tři zápasy?
3: Jako první se o postup do semifinále utkají Francie a Maroko. Hrát se bude zítra v Bostonu od 22 hodin českého času. V pátek večer proti sobě nastoupí v Los Angeles Španělsko a Belgie a v sobotu večer v Miami Norsko a Anglie. Všechna utkání nabídneme živě na Radiožurnálu Sport nebo webu iRozhlas.cz. Tady na Radiožurnálu o nich uslyšíte v reportážních vstupech.
2: Pavel Telšar, díky.
3: Naslyšenou.

0: vámi Radiožurnál, před námi zprávy mimo jiné o zákonu o rozpočtu, o další vyhrocené situaci mezi Spojenými státy a Íránem, ale třeba také o tom, že do Krkonoš kluční boudě se po 70 letech vrátili krávy. Dobré ráno, je 6 hodin. A slovo má teď Tereza Tomášková.
1: Sněmovnou prošla novela zákona o veřejných rozpočtech. Poslanci odmítli změny, které navrhl Senát. Americké síly v noci zaútočily na Írán. Později se sirény rozezněly v Bahrajnu a Kuvajtu. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Praze na východní části okruhu směrem k Novopatské popojíždí kolona kamionů a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, postupně se vyjasní. Teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci dnes hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně tedy až o 240 miliard korun. Senátoři chtěli do novely doplnit omezení pro zvyšování výdajů. Sněmovna to odmítla. Podle opozice si tak kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO připravil půdu pro nekontrolovatelné zvyšování výdajů. Kritizoval to například předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: Nejde jen o výdajové limity, čisté výdaje, korekční mechanismy nebo stanoviska Národní rozpočtové rady. Jde o mnohem zásadnější otázku. Zda v České republice budou rozpočtová pravidla skutečně platit.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO původní verzi obhajovala tím, že v případě krizí musí mít kabinet možnost reagovat okamžitě. V Bahrajnu a Kuvajtu se ráno rozezněly sirény varující před vzdušnou hrozbou. Stalo se tak potom, co v noci Spojené státy zaútočily na Írán a ten varoval před tvrdou odpovědí. V minulosti si Teherán pro odvetu proti Američanům Bahrajn i Kuvajt opakovaně vybíral. Naposledy se to stalo koncem června. V obou zemích jsou totiž americké vojenské základny. Noční vlna amerických útoků přišla jako reakce na zásahy obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Spojené státy podnikly nejnovější sérii útoků na Írán v době, kdy je americký prezident Donald Trump na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Trump své spojence v NATO dlouhodobě viní z nedostatečné podpory Spojených států v tomto konfliktu. Jihomoravští hasiči od půlnoci bojují s požárem skládky v Bratčicích u Brna. Vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu. Hoří plocha o velikosti asi 2 hektarů. Podle mluvčího Jaroslava Mikošky se hasičům podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů.
4: V tuto chvíli ale pokračují hasební práce. Odhadují, že budou pokračovat minimálně celé dopoledne. Na místě se zranil jeden z hasičů, který byl ošetřený záchrannou službou a následně odvezen do nemocnice. Nám tady komplikuje situaci především silný vítr. Ta skládka je na takové náhorní plošině a ve svahu, kde ten vítr je opravdu silný.
1: Na místě zasahuje 20 jednotek hasičů. Na Stříbrné návrší v Krkonoších nedaleko Luční boudy se po 70 letech vrátily krávy. Správa Národního parku se tak snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu, všivec sudecký. Právě Krkonoše jsou jediným místem na světě, kde se vyskytuje. Řízená pastva by mohla pomoct vytvořit pro něj lepší podmínky.
5: Sport. Fotbalisté Argentiny zdolali v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2. Ještě 12 minut před koncem přitom prohrávali o 2 branky. K závěrečnému obratu přispěl 8. gólem na turnaji Lionel Messi. Chválil ho i argentinský útočník Julian Alvarez.
6: Neexistují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý okamžik po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá a za to, jaký k nám je. Je to legenda.
5: Ve čtvrtfinále se Argentinci utkají se Švýcary. Ti zdolali Kolumbijce 4-3 v penaltovém rozstřelu po remíze 0-0. Tenistka Karolína Muchová porazila Japonku Osakovou ve 2 setech a na Wimbledonu si zahraje semifinále. V osmifinále naopak vypadl Jiří Lehečka. A český cyklista Matias Vacek je průběžně 3. na Tour de France. 4. etapu ovládl v úniku 10členné skupiny Dan Pedersen. Do čela slavného závodu se dostal Nord Train.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D8 před Lovosicemi, zdržení v Praze na okruhu i v Novopatské. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy kousek před Lovosicemi na 49,5 kilometru zůstává po noční nehodě blokovaný pravý pruh. V něm světelná šipka silničářů. Jede se ale plynule bez zdržení. V Praze zůstává ucpaná východní část okruhu ve směru ze Štěrbohol k Novopatské.
8: Převážně kamiony, ale stojí to vlastně pravým, dá se levým, ale vejí stojí, řekněme, od nájezdu na D10.
7: I Novopatská hodně plná, a to v celé délce od D10 až ke sjezdu do Kbelské. Kbelskou v těchto okamžicích v obou směrech jedete v celku plynule. Rozjela se i kolona na dálnici D8 na příjezdu do metropole od Zdib. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občas déšť. Postupně se bude vyjasňovat, teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
9: Karel Janů a Mikuláš Jáša.
10: 6 hodin 5 minut, středa 8. července. Krásné ráno přejeme všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Krásné ráno, Mikuláši.
11: Dobrý den.
10: Pojďme začít fotbalovým mistrovstvím světa. To asi pro naše posluchače nebude velké překvapení. V posledních týdnech neděláme nic jiného a v následujících týdnech nebudeme dělat nic jiného. Osmifinálová část playoff, tak samozřejmě celá řada zajímavých duelů je za námi i před námi. My ale začneme tím, co se stalo, a začínáme takhle rovnou z ostra, protože se spojujeme s kolegou Františkem Typovským, který je v tuhle chvíli na té správné straně oceánu, pokud jde o fotbalový šampionát. Františku, přejeme hezký den.
12: Dobrý večer ze Seattlu, pěkné ráno domů do Česka.
11: František Typovský cestuje po Spojených státech amerických, ale pozor, také Kanadě, kde fotbalisté Švýcarska se vlastně stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa. Výběr Helvétského kříže v tom závěrečném osmifinále udolal Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Františku, jaký to byl zápas, jak jsi se bavil?
12: No, přemýšlím, jak to popsat nějak kulantně. Myslím si, že to byl jeden z těch vůbec nejméně zajímavých zápasů tohoto mistrovství světa. Byl to duel, který toho moc nenabídl. Stačí se podívat konec konců na to výsledné skóre po 120 minutách 0-0. A oba týmy, pokud se podíváme na tu metriku XG, která je populární v těch posledních letech, tak tam vlastně oba dva ty týmy nepřesáhli hodnotu jednoho očekávaného gólu na zápas, to znamená, že se ani nevytvořili šance na to, aby tu branku dali, takže víceméně to penaltové rozuzlení bylo tak nějak, zkrátka vycházelo z toho, jak vypadal ten zápas. Bylo spravedlivé, řekl bych, pro vývoj tohoto utkání ani jeden z těch týmů zkrátka nepředvedl tak dobrý výkon, aby se zasloužil vyhrát v 90 nebo 120 minutách. No a penalty, tam už to bylo v podstatě 50-50, nakonec se radovali Švýcaři. Musím říct, že to už jsem stál před stadionem, tak abych se vyhnul frontám, ale penaltový rozstřel jsem sledoval u vlastně fanzóny, která je hned vedle BC Place, haly ve Vancouveru přímo v centru města. A tam byl i úsměvný moment, protože i kanadští policisté přišli a namísto toho, aby sledovali okolí, tak se dívali na penaltový rozstřel tohoto zápasu. Musím říct, pánové, že to mě docela pobavilo.
11: Usmálo.
10: Františku, usmálo, více než tak. 50 tisíc fanoušků si našlo cestu tedy na stadion ve Vancouveru, jak ty se jmenoval, BC Place. Kolumbie, Švýcarsko, tak kdo měl v hledišti převahu? Nebo komu třeba i fandili domácí Kanaděné, jestli tam jich bylo dost?
12: Bylo jich tam dost, protože oni samozřejmě už dopředu před turnajem věřili, že by třeba Kanada mohla vyhrát svou základní skupinu B, ve které byli i Švýcaři, a to by znamenalo, že by se dostala vlastně do té spodní části pavouka a případný tento zápas, pokud by se do něj Kanada dostala, tak by ho hrála doma. Takže Kanaďané už dopředu si nakoupili vstupenky a pak měli možnost, buď je vrátí zpátky do prodeje, FIFA jim třeba dá nějaké peníze zpátky z těch nakoupených vstupenek, anebo na ten zápas skutečně půjdou, a to víceméně řada Kanaďanů udělala, vzala si na sebe černobílé dresy a stali se z Kanaďanů fanoušci Švýcarska. Konec konců třeba frankofonní Švýcaři se v Kanadě musí cítit de facto jako doma, protože i v Kanadě je francouzština úředním jazykem, ale jinak co se týče celkového hlediště, tak tam měli určitě převahu Kolumbijci, kteří jsou i podstatně viditelnější tím, že mají žluté dresy, takže stačí se podívat na ty tribuny BC Place a člověk hned vidí, kde nějaký ten Kolumbiec je. Já třeba, když jsem jel z amerického Seattlu do Vancouveru na to utkání, tak jsem dokonce potkal i skupinku kolumbijských fanoušků, kteří měli popsané auto, vlajky, vlály a potkali jsme se v takové zapadlé obci u benzínové pumpy a já jsem se jich ptal, odkud jsou a tak dále a tak dále. Oni řekli, že přímo z Kolumbie, že si nechali trajektem poslat auto do Mexika a objeli každičký zápas svého týmu na mistrovství světa, na tomto mistrovství světa. To znamená, že byli v Guadalajáře, v Mexico City, v Miami, v Kansasu a teď ve Venku. Kůvru. Opravdu bláznivý road trip.
11: Nádherné zážitky má František Typovský, se kterým jsme ve spojení, toho času v Seattlu, ale byl ve Vancouveru, kde fotbalisté Švýcarska v osmifinále světového šampionátu postoupili přes Kolumbii až po výhře 4-3 v penaltovém rozstřelu. Připomenu, že po 90 minutách a vlastně i prodloužení skončil zápas remízou 0-0. A doplnit také musíme, byť jste to slyšeli ve zprávách, že Argentina postoupila také do čtvrtfinále, 3-2 totiž porazila Egypt. Máš otázku na Františka?
10: No, chceme se samozřejmě Františka Typovského taky zeptat na to, jaké to bylo vlastně i ve městě, jak to tam přesně vypadá, jaký je třeba i rozdíl, protože ty si říkal, že jsi vlastně přejel tam ze Spojených států amerických a teď si se vrátil, tak jak je to na téhle straně Spojených států amerických, respektive Kanady znát?
12: Já jsem extrémně rád, že se mi povedlo při tomto pracovním nasazení poznat všechny tři země, protože v červnu jsem byl i na pár dní v Mexiku a byl jsem upřímně potěšený tím, jak vstřícní Kanaďané byli, ať už začínáme třeba u vlastně pracovníků na celnici, když musíte předkládat doklady, tak když bych porovnal cestu tam do Vancouveru a cestu zpátky do Spojených států, tak to bylo opravdu jako nebe a dudy. Kanadský úředník mi popřál hodně štěstí, usmíval se, doptával se sice na otázky, to ano, ale bylo to s respektem. Dokonce měl i zájem o to samotné utkání, když mi předával zpátky moje cestovní doklady, tak se mě zeptal, jak si myslím, že ten duel dopadne. Končili jsme s úsměvem, naopak, když jsem přijel zase zpátky, nebo když jsem přijížděl zpátky, tak tam to bylo opravdu striktně profesionální. Musel jsem i ukazovat dokonce zavazadla americkým na americké celnici. No a co se týče toho, jak to vypadalo přímo ve městě, tak Vancouver hodně těží z toho, že BC Place je v centru, jak už jsem říkal. To znamená, že jakmile skončí zápas, tak fanoušci se vyhrnou do ulic a začne to tam žít, podniky, bary, restaurace, hospody a tak dále. Já jsem třeba to taky vyzkoušel jsem tradiční kanadské jídlo, tedy poutine. Když se řekne kanadská kuchyně, tak se asi většině lidí vybaví javorový sirup, ale ten se na západě Kanady nevyrábí, vyrábí se na východě, ale poutine to se dělá i ve Vancouveru, jsou to takové hranolky se sýrem a s omáčkou a byla tam opravdu velká fronta, spousta fanoušků to chtěla vyzkoušet a musím říct, že dát si poutine přímo v Kanadě, to originální, opravdu stojí za to. Takže byl to moc fajn zážitek.
10: Tak na závěr našeho povídání s Františkem Typovským i gastrokoutek od tohohle našeho kolegy. Připomeňme to nejpodstatnější, Švýcaři jdou dál do čtvrtfinále světového šampionátu, porazili Kolumbii 4-3 po penaltovém rozstřelu v těch předcházejících víc než 120 minutách. Branka nepadla, no a tedy Švýcaři si ve čtvrtfinále zahrají s Argentinou, která otočila proti Egyptu a nakonec vyhrála 3-2. O tomhle duelu ještě bude spoustu řeči v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. V tuhle chvíli moc děkujeme Františku Typovskému a zdravíme na druhou stranu oceánu.
12: Naslyšenou ze Seattlu.

0: Kurt Nielsen v ranním radiožurnálu Sport, 6 hodin 17 minut. Přejeme krásnou středu 8. července všem, kteří nás posloucháte. Pojďme na tenisový Wimbledon. Nejdřív se vrátíme k tomu, co se dělo na travnatých dvorcích v Londýně včera. Ženské čtvrtfinálové souboje. Nejdřív připomenu výsledek toho amerického souboje. Coco Gauffová porazila svoji krajanku Pegulovou. Ve třech setech postoupila mezi čtyři nejlepší. K naší velké radosti to též můžu říct taky o Karolíně Muchové, která přehrála Naomi Osakovou, čtyřnásobnou Grand Slamovou šampionku ve dvou setech 7-6 a 6-4.
1: Když jsme u těch Grand Slamových šampionek, respektive šampionů, tak Novak Djokovic slaví postup do dalšího kola. Byl to teda boj, bitva. Ožier ale samým mu dal co proto, ale prohrál 2-3 tento Kanaďan s Djokovicem. Z českého pohledu bohužel Jiří Lehečka, ten se dal nedostal, prohrál se taky Grand Slamovým šampionem vlastně Alexandrem Zverevem, no a Sinner, ten si pohlídal postup přes Němce Struffa.
0: A tím se můžeme dostat k dnešnímu programu, protože po Karolíně Muchové si může další česká tenistka vybojovat účast v semifinále Wimbledonu. Linda Nosková se od 14 hodin utká s Belgičankou Elis Mertensovou.
1: Linda Nosková, tak to je nejvýše nasazená češka hráčka na travnatém Grand Slamu. Její poslední výkon proti Američance Kýsové a také pevné nervy obdivovaly v hledišti i legendy, třeba Barbora Strýcová nebo Lucie Šafářová.
2: Jsem tam seděla s Bárou v tom jejím boxu a říkám, myslíš, že je někdy nervózní?
3: Já si myslím, že jako je nervózní, ale Linda je prostě asi takový charakter nebo takový člověk, který ta nervozita z ní asi rychle jakoby odpadne a ani to na ní není jako vidět.
4: Doplňovali se Lucie Šafářová a Barbora Strýcová, když vyprávěli o duelu Lindy Noskové proti Američance Madison Keysové. Kapitánka v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová mohla Lindu Noskovou poznat i z lavičky při zápasech v ženské týmové soutěži, třeba i při napínavém a nakonec vítězném duelu s Belindou Benčičovou ve švýcarském Bílu. Velmi dramatické utkání už Linda Nosková zažila i během letošního Wimbledonu. Ve třetím kole porazila Soranu Kerstovou z matchballu v desetibodovém tiebreaku. Při pohledu do tváře české tenistky v souboji s Rumunkou by mohlo leckoho napadnout, že se v takových momentech i vyžívá, ale uvnitř se prý děje něco úplně jiného.
5: Tak strašný to je. Jako se nerada dostávám do těchto pozic. Nejradši bych to už měla všechny zápasy 6-2, 6-2, ale tyhle momenty jsou asi to, co rozhoduje, hlavně na těchto Grand Slamech. Tyhle zápasy jsou prostě strašně důležitý i pro člověka a pro vývoj hry.
4: Přiznává Linda Nosková, která pak odehrála až překvapivě klidný duel s americkou favoritkou Madison Keysovou, loňskou vítězkou z Melbourne s drtivým podáním i velmi silným forehandovým úderem.
2: Hitérka žije, že prostě má ráda, že si diktuje to tempo hry a vlastně se jí vůbec nelíbilo, že ta Linda hraje rychlejc a že najednou nemá čas a potom se jí vlastně začala ta její hra rozpadat.
4: Všimla si Lucie Šafářová. Teď bude na druhé straně soupeřka s jiným herním stylem, Belgičanka Mertensová, která vyřadila Marii Bouskovou a také tento duel viděla Barbora Strýcová.
3: Linda hraje proti Mertens, což jako ve čtvrtfinále Grand Slamu je prostě otevřený zápas, jo, ale víme, že jako Mertens umí hrozně dobře zahrát a taky jo, já jsem viděla ten zápas s Maruškou, jsem se byla podívat a upřímně to nebyl moc jako hezký zápas, obě dvě byly hrozně moc nervózní, mi to přišlo a bylo mi to líto, protože ta Maruška fakt jako na ní měla, ale taky jako Mertens může to z ní taky spadnout, že to má, může zahrát skvělý zápas. Ona je jako na té trávě hrozně nepříjemná hráčka, ona je jako kousavá, nic se jako nevzdává, ale pak když jako se zareješ pod kůži, tak dostane takovýho jako nerva, uvidíme, jak to bude.
5: Tak asi nejdůležitější je prostě v těch zápasech si zvyknout na určitý to tempo, který člověk ví, že ta soupeřka nějak nastaví, ale pro mě je to vždycky nejdůležitější, abych se soustředila sama na sebe, takže samozřejmě některé styly herní mi sedí méně, některé více.
4: Tuší Linda Nosková, která se od 14 hodin utká s Belgičankou Mertensovou. Ve čtvrtfinále ženské dvouhry Wimbledonu jsou obě tenistky poprvé. Jedna z nich tak bude poprvé i v zítřejším semifinále. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Guns N' Roses dohrávají v ranním vysílání radiožurnálu Sport 6 hodin 26 minut středa 8. července. Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se Mikuláši české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu.
1: S vyrovnanou bilancí 4 vítězství a 4 porážek, tedy vstoupí do závěrečného týdne základní části Ligy národů, nejprestižnější soutěže na reprezentační úrovni. A to z průběžného 10. místa, to zatím ještě nezaručuje postup do toho finálového týdne, finálového turnaje. V srbském Bělehradě se utkají odpoledne s Němkami. My budeme u toho jako radiožurnál Sport. Zítra vyzvou Nizozemky, v pátek se postaví proti Bulharkám a v neděli čeká na český tým souboj s francouzskými volejbalistkami. V 8.40 s asistentem trenéra Martinem Rochem.
0: Těšíme se takže nejenom fotbalové mistrovství světa, nejenom tenisový Wimbledon, ale i volejbal v příštích dnech na radiožurnálu Sport.

0: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Dobré ráno v 6:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Írán v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu více než 80 cílů, systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo zařízení v přístavu. Spojené státy útok zdůvodnili předchozími íránskými údery na 3 obchodní lodě plující v Hormuzském průlivu. Ústavní soud dnes projedná výši platů státních zástupců. Obrátil se na něj pražský obvodní soud, který řeší žalobu jedné státní zástupkyně. Nelíbí se jí, že neměla k výpočtu platu zahrnutou dobu mateřské a rodičovské dovolené. Považuje to za diskriminační a neústavní. Obvodní soud s ní souhlasil. Pražské metro A nejezdí mezi stanicemi Želivského a Davidská. Do kolejiště spadl člověk. Je zajištěna náhradní doprava. Mezi stanicemi Želivského, depo Hostivař a Davidská nemocnice Motol je provoz metra bez omezení. V centru teď nejezdí ani metro C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Tam je to kvůli plánované výluce. Sport. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Argentinci v osmifinále porazili po obratu Egypt 3-2, Švýcaři zdolali Kolumbii 4-3 po penaltách. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 0-0. A tenistka Karolína Muchová porazila Japonku Osakovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře postoupila do semifinále Wimbledonu. V něm se utká s Američankou Goffovou. Jiří Lehečka skončil v Londýně v osmifinále, když podlehl Němci Zverevovi ve 4 sadách.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kamiony v okolí Brna na D1 zdržení na D8 na příjezdu do hlavního města. Na D1 z Prahy do Brna kolona nákladních souprav před Kývalkou ze z tého 81. kilometru. Sunou se jako obvykle do zúžení u sjezdu na D2. D1 na příjezdu do Brna od Vyškova a jen velmi krátké zdržení také pro kamiony v okolí Holubic zpomalují na 211. kilometru. Sever Prahy plný hlavně na příjezdu Ústeckou D8. Brzdí se už na úrovni Klíčanské odpočívky na 3. kilometru a nesouvisle se pokračuje dál Cínoveckou až do omezení Vekbelské. Na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol nabírají dlouhá zdržení řidiči kamionů. Krokem se sunou okolo Černého mostu až do Novopatské, tou následně do Kbelské. Na silnici 38 směrem z Jihlavy do Havlíčkova Brodu vázne provoz jednak kvůli omezení na úrovni Antonínova dolu. Kousek za D1 teď navíc i nehoda dvou osobních aut. Na místě záchrana kyvadlový provoz zdržení narůstá. A34 trasa Pelhřimov-Humpolec a trvající omezení mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. I tam se projíždí kyvadlově a z obou stran se popojíždí okolo 10 minut. Delší zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Za studenou frontou, která přišla přes naše území dnes v noci, se lehce ochladí. Nad naší republikou se ale rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu, který k nám přinese letní slunečné počasí s rostoucími teplotami a slunečným nebem. Také nebude téměř vůbec pršet. Česku proto opět hrozí velké sucho. Nejméně vody v krajině je na jižní Moravě, kde ani v minulém docela deštivém období moc nepršelo. A nepomáhají tomu ani teploty, které jsou právě na jihovýchodě nejvyšší. Dnes tam naměříte do 27 stupňů, o víkendu dokonce kolem 30. A nebe se bude během dnešního dne projasňovat. Začínáme s velkou oblačností a lokálními přeháňkami. Od severu ale bude srážek i mraků ubývat. Večer už bude jasno až polojasno a nebe s malou oblačností nám vydrží až do příštího týdne. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 38 minut, krásnou středu přejeme všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Na zahraničních webech se dočtete o senzačním comebacku argentinských fotbalistů, kteří po závěrečném obratu udolali v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2.
1: Mezinárodní federace FIFA na internetu uvádí, že vítězná trefa Enza Fernandeze
0: světa Egypt 3-2.
1: Mezinárodní federace FIFA na internetu uvádí, že vítězná trefa Enza Fernandeze byla jubilejní v historii světových šampionátů, tedy gól s číslem 3000.

0: který má na svém webu například BBC Sport.
1: No fair.
2: Rozhodčí k nám nebyl fair, nebyl fair. Od začátku zápasu ta nespravedlnost byla evidentní.
0: Ziku sice dal gól na 2-0, ale slavil předtím už jednou, ale předčasně. Letexier mu po zhlédnutí videa radost zkazil, když našel faul na druhé straně hřiště v podstatě u rohového praporku na obrané půlce Egypta na argentinského stopera Lisandra Martinéze. A tak Ziku pronesl, že je turnaj od začátku zmanipulovaný. Právě tohle obvinění stojí v titulcích řady světových sportovních médií, včetně třeba španělské Marky. Kvůli stejnému momentu zuřil i egyptský kouč Husam Hassan, který si stěžoval taky neodpískaný zákrok Juliana Alvareze na Mohameda Salaha v pokutovém území Argentinců chvíli před vítěznou trefou Enza Fernandéze z rychlého breaku na tiskovce. Hassan dodal pozor, že na protest už nebude sledovat žádné další zápasy mistrovství světa, ale abych to třeba ještě doplnil, tak jsem našel i ohlasy Mohameda Salaha a ten tedy na prvním místě zdůrazňuje velikost Lionela Messiho a to, jak on prostě to utkání, nechci říct sám, ale do velké míry k tomu přispěl, že ho otočil gól, asistence, spoustu přihrávek, driblinků a tak dále.
3: Tak to je mi sympatické. Husam Hassan, trenér Egypta, skřížil ruce nad hlavou. Nevím, jestli jste to zaregistrovali.
0: Zaregistrovali. Našel jsem různé výklady. Jeden byl takový, že takhle se prý má naznačovat, pokud dojde k nějakému rasismu na hřišti. Já jsem samozřejmě nic takového nezaznamenal. Těžko říct, jestli tam někdo z Argentinců nebo třeba z publika mohl něco pronést na egyptskou adresu v tom vypjatém závěru utkání. Na mě to působilo spíš tak, jako bych chtěl naznačit rozhodčímu, už to ukonči, už to nemá cenu. Jako by vlastně ukazoval tu svou frustraci z toho vývoje, ale to se jenom dohaduji, protože nikde ani na těch webech nebo na tiskové konferenci jsem se nedozvěděl, co vlastně to mělo přesně znamenat.
4: Mně se moc líbilo, co vlastně po tomhle duelu ve studiu jedné z amerických televizních společností, které vysílají mistrovství světa, říkal Thierry Henry. A on vlastně říkal, že té frustraci Egypťanů úplně rozumí lidsky, že je to jako jasné, že chápe i to, že jsou rozezlení fanoušci, že prostě i když máme VAR, tak pořád jsou na hřišti lidi a že ani nemůžeme očekávat prostě nějakou bezchybnost, ale že vlastně kde on vidí pořád největší rezervy toho celého systému, jakým se rozhoduje, je, když fanouškům přijde, že je něco nespravedlivé v tom smyslu, že je to nekonzistentní. Že on by chtěl, aby vlastně, když je tam nějaký okamžik, který tedy video rozhodčí zkoumá, tak když fanouškům pak přijde, že na jedné straně se tomu věnovala ta péče, že se zastavila hra, všechno se šlo prostě prozkoumat a potom ten gól třeba správně nebyl uznaný, tak právě, že Egypťanům vlastně připadalo, že v tom případě toho faulu nefaulu Juliana Alvareze, že se tomu ten čas nevěnoval a že tady on vlastně lidsky vidí, že ty emoce vzplanou, protože jim se třeba i těm fanouškům, kteří jsou přímo na stadionu, zdá, podívejte, tamhle bylo něco hraničního a několik minut jsme kvůli tomu nehráli a tady se to vlastně přešlo rychle.
0: Chápu tě, Karle, chápu tě, Thierryho Henryho, ale trochu to naráží na ta pravidla, jak jsou v současné chvíli nastavená, kdy videorozhodčí má posílat hlavního sudího k monitoru jenom v případě, že si sám myslí, že jde o zjevnou chybu. A tohle prostě i z mého pohledu nebyla zjevná chyba, protože Julian Alvarez nejdříve vypíchl balón Mohamedu Salahovi a on pak přes něj tak trochu přepadl. K nějakému kontaktu tam jistě došlo, ale pro mě na penaltu rozhodně málo. To spíš, pokud bych se díval na nějaké sporné momenty, tak bych si uměl představit, že se nechá být ten faul na Lisandra Martinéze úplně na druhé straně hřiště před tím původním, řekněme, gólem Zika na 2-0. I z mého pohledu, přestože se přiznávám, že jsem přál Argentině, tak jsem si říkal, nechal bych to být, nechal bych prostě tenhle gól. A pak mi ještě tedy vlastně chápu do jisté míry křivdu vzhledem k výkonu Françoise Letexiera, protože jsem měl prostě zdání, a je to zdání, je to můj soukromý názor, že zkrátka ta rovina byla opravdu lehce, ne moc, ale lehce nakloněná ve prospěch Argentinců, takové to pověstné procento nebo několik procent ve prospěch toho favorita, že tam prostě bylo, neříkám, že to bylo nařízené, zmanipulované, to vůbec ne, možná jenom nějaké podvědomí, kdy

0: sám jsem 15 let pískal, tak to prostě znám, že nějak možná podvědomě nechtíc člověk lehce i z nějaké třeba možná obavy o následné reakce nahrává trochu, ne moc, ale trochu prostě tomu favorizovanému týmu.
1: Já jsem nepískal, tak já jsem si to jako vyloženě fanoušek užil strašně moc. Konečně to klaplo i na dobrý tedy začátek času, abych to mohl opravdu sledovat od začátku do konce a bavilo mě to moc, jako každý zápas, který je otočený z 0-2 na 3-2, tak ten si myslím, že prostě musí bavit a mě to bavilo hodně. Můžeme se zastavit ještě u té neproměněné penalty Lionela Messiho, protože zase, kdo jsem já, ale prostě připadalo mi, že ji nedá, no. Když na ní šel,
0: byli dva.
1: Bylo nás víc, mně to přišlo prostě, že Lionel Messi, tak jak ho tady, myslím velmi správně, od začátku šampionátu vynášíme do nebes, protože to, co předvádí v jeho letech a to, že pořád ten argentinský celý celek a vlastně celou tu zemi má prostě na zádech, tak to je neuvěřitelné. Ne, ale na tu penaltu šel, no tak nějak, no Honzo, vypadalo to, že ji nedá.
2: Půjde zas?
0: To jsem zvědavý, jestli půjde zas, pokud bude v normálním zápase, ne v penaltovém rozstřelu nařízený pokutový kop, jestli Lionel Messi opravdu půjde, protože Argentina má spoustu dobrých penaltových střelců, třeba zmiňovaného Alvareze nebo Molinu, což byl borec, který střelil tu rozhodující penaltu ve finále posledního světového šampionátu. Nejsem si jistý, jestli Lionel Messi vlastně na ní nešel z toho důvodu, že se to tak trochu očekává, přesně, že no. On je kapitánem Argentiny, že on je ten, kdo by měl podobné situace zvládat a že o tom možná ani sám nebyl až tak přesvědčený, že by to měl udělat. Ale udělal to a když jsem tady včera vytahoval statistiky a trochu jsem hanil Cristiana Ronalda, já si ho opravdu nesmírně vážím, je to jeden z nejlepších fotbalistů historie, radši to zopakuju, aby to zaznělo. Tak teď tedy řeknu i to, že pro Lionela Messiho od sezóny 2009-2010, kdy společnost WhoScored.com sbírá data, je to neproměněná 24. penalta, což je skoro nejvíc ze všech fotbalistů. A abych teď tedy...
2: Tak kdo má nejvíc?
1: Ano, asi modří už vědí.
0: Já to neřeknu.
1: Dobře, ale tak myslíme si správně.
0: Ale má sedmičku na zádech a je to kapitán Portugalska.
2: Na druhou stranu ta statistika ne, že by byla zkreslená, ale oni dva chodí nejvíce.
0: Jasně. Jo, je to jenom taková prostě hříčka teď, že to zase přistálo v tom mém feedu v uvozovkách na sociálních sítích, ale prostě jenom Cristiano Ronaldo nedal víc penalt od sezony 2009-2010 než Lionel Messi, ale je to správně, tak jak říkáš, Mikuláši, že to je i proto, že na ně zkrátka hodně chodí, věří si a určitě jich mají i celou spoustu proměněných. Je to vlastně analogická situace s českou šanceligou a Pavlem Horvátem.
2: Ano.
0: Pavel Horvát jich nejvíc dal a i nejvíc nedal.
1: A když jsme s Janem Suchanem dospěli až k penaltám, tak pojďme ještě na ten druhý zápas, protože právě až po penaltovém rozstřelu Švýcaři zdolali Kolumbijce, to je to poslední osmifinále šampionátu a právě Švýcaři tedy si zahrají s Argentinou ve čtvrtfinále, tak co se píše o tomhle zápase?
0: Marka přináší zajímavé statistiky k týmu, který se šampionátem rozloučil, tedy Kolumbii. Ta na turnaj ani jednou neprohrála, pokud tedy nepočítáme průběžné skóre těch osmifinálových penalt. Zároveň měla po Španělsku, které ani jednou neinkasovalo, druhou nejlepší defenzivu, obdržela jedinou branku a to hned v úvodním zápase na turnaji od Uzbekistánu, ale na postup do čtvrtfinále i tohle bylo málo. Sledoval jsem i tohle utkání, což jsem si následně trochu vyčítal vzhledem k budíku před 5 hodinou raní, ale mně se moc líbila živelnost Kolumbijců. Bylo to osvěžující z mého pohledu, jenom to nedokázala prostě vyjádřit gólově a končí prostě.
1: Věřil jsem jim, že postoupí, takže samozřejmě nepostoupili. Raní povídání nejen o penaltách s Janem Suchanem, moc děkujeme.
0: Rádo se stalo.

0: Ozzy Osbourne, Bark at the Moon, 6 hodin 52 minut, středa 8. července, posloucháte Radiožurnál Sport. Česká reprezentace na pražském baseballovém týdnu bohužel schytala další debakl.
1: Po porážce 4-15 s Nizozemskem podlehli Češi v posledním zápase skupiny Tchajvanu 0-8 a do finále se nedostali. Až do předposlední směny přitom byli ve hře, když prohrávali o jeden jediný bod.
2: Omlouvám se všem divákům, kteří samozřejmě chtěli vyrovnanější závěr, ale pro mě, jestli prohrajete 1-0 nebo 8-0, když už je to v 8. směně, tak to až tak velký rozdíl nedělá.
3: Vysvětloval po zápase s Tchajvanem reprezentační kouč Pavel Chadim. Ani 7 vyrovnaných směn s týmem druhé země světového žebříčku, ačkoliv ne v nejsilnějším složení, ale pro hráče neznamená, že by porážku nesli lépe, jak říká třetí metař Milan Prokop.
4: Já osobně nevěřím, že spoluhráči taky ne, protože jsme tu o to, abychom vyhrávali, nehráli dobrý zápasy. Samozřejmě dobrýma zápasama se člověk učí. Na jednu stranu jsme i od toho tady, ale 7 svin to bylo kvalitních, to je pravda, ale chtěli jsme vyhrát a s výsledkem 8-0 určitě spokojení nejsme a nikdy nebudeme.
3: Za stavu 0-1 v úvodu 8. směny přitom Češi klidně mohli dát utkání úplně jiný ráz, když obsadili mety a dostali Tchajvan do potíží. Trenér Pavel Chadim v tu chvíli dokonce povolal do hry reprezentační hvězdu Marka Chlupa, kterého těsně před zápasem ze sestavy ze zdravotních důvodů vyškrtl.
2: On to není jenom o tom, že jsem spektakulárně ho tam chtěl dát, aby udělal homerun nebo stáhl bod ze třetí mety, ale on před zápasem ho bolilo tak zápěstí, že nemohl švihat, pak to dal tomu pauzu na 2 hodiny a po 2 hodinách se šel rozšvihat a řekl mě, že už je ready, tak ano, využili jsme to na situaci, kdy je možný bod, takže jsem věřil, že dá daleký odpal a že z toho bude bod a vyrovnáme na 1-1.
4: Následně samozřejmě jsme udělali hned v dohrávce 8. směny chybu a pak už se to kupí, to je baseball, jedna chyba navázala na druhou, trefili hit k plotu, stáhli body a zápas se zlomil na jejich stranu.
3: Popisuje Milan Prokop krutý výsledek 8. směny, kdy Tchajvan zapsal 7 doběhů a Češi měli po nadějích. Teď jim zbývá zápas o třetí místo s Německem. V něm bude chtít trenér Pavel Chadim dál testovat mladé nadhazovače a doufat, že se blízknou třeba jako Jan Novák, který v úplném závěru proti Tchajvanu zaznamenal 2 strikeouty, tedy vyřazení pálkařů 3 přesnými nadhozy.
2: Z těch 4 nadhazovačů, kteří máme v plánu, 3 budou mladí kluci kolem 19-20 let a že to ustojí stejně jako Jan Novák.
3: O třetí místo na pražském baseballovém týdnu se Češi s Německem utkají od 14 hodin a 30 minut. Z Eagles Parku Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Dobré ráno v 7 hodin. Právě teď další zprávy a Tereza Tomášková.
7: Turecké Ankaře druhým dnem pokračuje summit NATO. 25 vzdělávacích organizací vyzývá vládu, aby zvýšila rozpočet školství o 50 miliard korun. Tenistka Karolína Muchová si zahraje semifinále Wimbledonu. Na silnici 43 ze Svitav do Brna popojíždí kolo na před nehodou v Lipůvce a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, postupně se vyjasní teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Druhým dnem hostí turecká Ankara summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy jsou obranné výdaje, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi USA a ostatními spojenci. Summitu se účastní i americký prezident Donald Trump.
8: Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten označil za pozitivní, že se Česko chce zapojit do programu, přes který evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu.
9: Všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí a ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec.
8: Na dnešním jednání Severoatlantické rady s projevem ale vystoupí předseda vlády.
10: Jsem samozřejmě hlavně vědav na to, jak jednotlivé delegace budou mluvit o ukončení války na Ukrajině.
8: Summitu se účastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Z Ankary Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: 25 vzdělávacích organizací vyzývá vládu, aby navýšila rozpočet školství. Patří mezi ně třeba Eduin nebo Učitel naživo. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Přidáno by měli dostat jak učitelé, tak třeba i vysoké školy. Šéf rezortu Robert Plaga z ANO s připomínkou souhlasí. O navýšení rozpočtu chce jednat už teď v létě. Bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Poslanci hodinu po půlnoci odmítli senátní změny novely zákona o veřejných rozpočtech. Zákon ve schválené podobě umožní vládě například překročit výdaje státního rozpočtu až o 10%, pokud se zhorší bezpečnostní situace. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO původní novelu ve sněmovně obhajovala s tím, že v případě krizí musí mít vláda možnost jednat okamžitě.
11: Doporučuji se trvat na sněmovní verzi, která představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech. Ve sněmovní verzi, do které by senátní změny vnesly právní nejistotu.
7: Opozice návrh kritizovala s tím, že vláda bude moct nekontrolovatelně navyšovat rozpočet a tím i státní dluh. Začíná hudební festival Znojmo, který potrvá téměř celý červenec. Téma Královská hudba pro Královské město je úzce spojené s výročím Znojma, které letos slaví 800 let od založení. Organizátoři se snaží zaujmout všechny generace. Nezapomínají ani na děti. Pro ty festival připravil operu Mendel Mega King aneb Když hrášek zpívá, jak doplňuje prezident festivalu Jiří Ludvík.
12: Opera už se hrála pro dětské publikum, pro školy jako předpremiéry a bude se vracet na festival. 2 představení máme ve Znojemském divadle. Hodně se snažíme o to, abychom si vychovali i nové publikum a aby jsme uspokojili celé rodiny.
1: Sport.
6: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Muchová si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněném matchbolu.
13: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO, ESO bylo na mečko. No byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
6: Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do dvou dní podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety. O postup do semifinále bude odpoledne usilovat další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí v londýnském All England Clubu na Belgičanku Mertensovou. A fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa. Kolumbii zdolali 4-3 v penaltovém rozstřelu. Dalším soupeřem Švýcarů budou Argentinci, kteří v osmifinále zdolali po obratu Egypt 3-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na dálnicích před Brnem na D1 z Prahy do Vyškova, kolona kamionů od Ostrovačic ze stého 79. kilometru. Osobní auta zpomalují jen občasně v okolí Kývalky a přímo v Brně za sjezdem na výstaviště. Situace se ale dost rychle mění. D2 před Brnem z Bratislavy se plní od Modřic ze 3. kilometru a v regionu ještě zůstaneme. Silnice 43 ze Svitav do Brna na průtahu Lipůvkou zasahují u nehody osobního auta a motorkáře. Podle našeho zpravodaje na místě přistál i vrtulník letecké záchranné služby. Dá se projet zatím Kyvadlově, zhruba 10-minutové zdržení. Nabíráte v koloně od Lažan, od Brna o něco kratší. A pojďme k Praze. D8 směrem z Ústí plná z úrovně Odoleny vody ze 4. kilometru. První část kolony se sune ke Zdibům. Tam těsně před sjezdem odklízejí následky po strážce 3 osobních aut v levém pruhu. O něco pomaleji se pak pokračuje i Cínoveckou až do Kbelské. A 101 trasa z Říčan k dálnici D1. Dlouhá kolona na desítky minut z odbočky na kolovraty. Příčinou je nepojízdný kamion. Kousek před nájezdem na dálnici blokuje pravý pruh, jede se Kyvadlově. Směrem z dálnice se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky, postupně se vyjasní a teploty většinou 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
15: 7 hodin, 6 minut, krásné středeční ráno všem, kteří nás posloucháte, ať jste v tuhle chvíli kdekoliv, pojďme navázat na Wimbledon, který zazněl ve sportovní části zpráv. Mikuláši, Linda Nosková ta dnes absolvuje čtvrtfinálový zápas ve Wimbledonu, o místo v semifinále nejslavnějšího tenisového turnaje si zahraje proti Belgičance Mertensové, nabídneme to tady od 14 hodin, no a o to též vlastně, i když v deblu bude usilovat taky Anna Sisková, která si zahraje po boku polské tenistky Siskové, to se bude hrát o trošku později, taky odpoledne proti nasazeným dvojkám, tedy páru kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská-Stefaniová, ale ty si chtěl navázat, ještě jsme chtěli zůstat u té dvou hry, je to tak?
16: Karolína Muchová, ta už totiž slaví postup do wimbledonského semifinále, slyšeli jste to ve zprávách, ona se probojovala do 5. grandslamového semifinále v kariéře, u toho premiérového ve Wimbledonu, se ale cítí nejlépe ze všech, to řekla v rozhovoru po vítězství nad 4násobnou grandslamovou šampionkou Japonkou Naomi Osakovou, jenom doplním, že to bylo 7-6 a 6-4. No a Karolínu Muchovou těšilo, že je zdravá, že může naplno prodat svou hru. Na trávě se údajně cítí nejlépe v životě, a to i přesto, že v rozhovoru s novináři řekla, že na ní má alergii. To mě rozesmálo, to se mi líbí, je na ní prý silně alergická, má na to prášky, spoustu prášků, spreje i kapky do očí.
15: No vidíš, tak když se to hodně sestříhá a je to krátké a člověk si vezme tu správnou medikaci, tak i na neoblíbeném povrchu to může dojít takhle daleko. U Karolíny Muchové musím prostě jenom potrhnout to, co ty si říkal, když je zdravá. Tohle jí prostě přejme, protože o tom talentu a o tom, že je silná nejenom fyzicky, ale i psychicky, o tom opravdu není nejmenších pochyb. Říkáme to léta na Radiožurnálu Sport a pokud si to tedy všechno sejde i takhle s tou zdravotní stránkou, tak opravdu může dojít velmi daleko. Neříkám nic, jenom to takhle zaťukám.
16: Podle toho vzorce, jestli je Karolína Muchová alergická na trávě, daří se jí, je v semifinále Novak Djokovic, ten má alergii jak na antuku, tak i na beton. 24-násobný grandslamový šampion postoupil do semifinále, teď ho čeká Sinner v souboji o postup do finále.
15: Je to tak, uvidíme, jestli nemá náhodou alergii na Janika Sinnera, ale o tom až později. Teď už Elena Miles, příjemné ráno.
1: Radiožurnál Sport.
0: Karel Janů a Mikuláš Jáša.

0: Helena Mayl, 7 hodin 12 minut. Přejeme krásnou středu všem, kteří nás posloucháte. Mezinárodní olympijský výbor prozatím mě zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rozhodlo se o tom na výkonném výboru MOV ve Švýcarsku. Zákaz mělo Rusko kvůli invazi na Ukrajinu a platil skoro 3 roky. Ve studiu je s námi znovu Jan Suchan. Přejeme hezké ráno.
1: Ještě jednou dobrý den.
2: Jené, co znamená tenhle krok v praxi?
1: Pro účast ruských sportovců ani týmu už neplatí podmínky, které museli splnit, aby mohli jako neutrální startovat v soutěžích, tedy například nesměli schvalovat útok na Ukrajinu nebo být napojení na ruskou armádu nebo bezpečnostní složky. A tak tahle doporučení Mezinárodního olympijského výboru neplatí už ani pro mezinárodní sportovní organizace nebo federace. Rusko se tedy může vrátit do soutěží a tím pádem i do olympijských kvalifikací, teď tedy na nejbližší letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Sportovci ale musí splnit antidopingové požadavky, musí povinně projít několika testy a jednotlivé federace musí připravit, formálně řečeno, časový rámec takových testů. Ruská antidopingová agentura RUSADA ovšem zatím nesplňuje požadavky Mezinárodní antidopingové agentury WADA, které jsou nutnou podmínkou pro obnovení členství, a tak bude směrem k olympijským hrám případně testovat sportovce Mezinárodní testovací agentura ITA. Pro vysvětlení, tohle je nezávislá nezisková organizace, kterou zřídil Mezinárodní olympijský výbor a která řídí nezávislé antidopingové programy. O tom, jestli Rusové budou mít na soutěžích vlajku, bude se hrát jejich hymna a podobně, si můžou jednotlivé federace rozhodnout sami. MOV to nechává na jejich uvážení. Pokud jde o olympijské hry, o těchto věcech se rozhodne až, teď budu citovat, v příslušnou dobu.
2: Mezinárodní olympijský výbor prozatím zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. My se o tom bavíme s Janem Suchanem. Proč se vlastně rozhodl MOV pro dočasné zrušení suspendace?
1: Pomůžu si citací z oficiálního prohlášení MOV. Rozhodnutí bylo přijato na základě důkladné analýzy provedené Komisí pro právní záležitosti MOV s ohledem na skutečnost, že ruský olympijský výbor už nepočítá mezi své členy žádné regionální sportovní organizace na územích spadajících pod jurisdikci Národního olympijského výboru Ukrajiny. Kromě toho ruský olympijský výbor potvrdil, že na těchto územích neprovádí a nebude provádět žádné činnosti. Konec citace. Mezinárodní olympijský výbor se pak odkazuje i na olympijskou chartu, ve stručnosti na obecná pravidla pro všechny národní olympijské výbory při výběru sportovců. Ruský olympijský výbor musí zajistit dodatek, aby výběr ruských sportovců na olympijské hry byl založen nejen na sportovních výkonech, ale také na jejich schopnosti sloužit jako vzory, které prostřednictvím sportu respektují, hájí a prosazují mírovou společnost, jak je stanoveno v olympijské chartě. V kontextu toho je minimálně z mého pohledu paradoxní, že Mezinárodní olympijský výbor prý nadále vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a podle své prezidentky Kirsty Coventryové nemění postoj k ruské invazi.
3: Nepřehlížíme žádné války, včetně téhle. To je náš postoj, který budeme mít dále. Budeme podporovat Ukrajinu stejně, jako jsme to dělali doposud. Nemyslím si ale, že by za to měli platit sportovci.
0: Tolik Kirsty Coventryová. No a jak se, Honzo, ke změnám postavil Český olympijský výbor?
1: Tady si můžeme poslechnout ředitelku komunikace ČOV Barboru Žehanovou.
4: Jsme přesvědčeni, že dokud trvá agrese na Ukrajině, sportovci Ruska a Běloruska se nemají účastnit mezinárodních soutěží, a to zejména kvalifikačních soutěží na olympijské hry a olympijských her samotných. Postoj Českého olympijského výboru je neměný a vychází z jednoznačného rozhodnutí pléna ČOV v dubnu 2023. Mezinárodní olympijský výbor náš postoj zná, nemáme však právní nástroj, jak se jej vynutit. Připomínáme, že iniciativa ČOV vedená diplomatem Michálem Žantovským připravila v minulosti podklady, na jejich základě byla pro hry v Paříži 2024 a Miláně a Cortině 2026 alespoň výrazně omezena účast ruských a běloruských sportovců pouze v jednotkách neutrálních sportovců.
1: Říká tedy Barbora Žehanová z Českého olympijského výboru, který má tedy stále stejný negativní postoj k Rusku a jeho účasti nejen na olympijských hrách.
2: Mezinárodní olympijský výbor taky zároveň rozhodl o sportech pro nejbližší zimní olympiádu ve Francii, a to v roce 2030, tak představ nám novinky.
1: Z českého pohledu je zásadní, že v programu zůstal snowboardový paralelní obří slalom, který na posledních třech olympiádách ovládly Češky, dvakrát Ester Ledecká a letos v Itálii Zuzana Maďarová. Naopak o olympijské medaile už nebudou bojovat sdruženáři, kteří závodili na zimních hrách už od těch prvních v Chamonix v roce 1924. Místo nich dostali šanci lyžaři a snowboardisté ve freeridu, čili v Prašanu ve volném terénu, a krasobruslaři v synchronizovaném závodu pro 9 členů. Přibývá pak třeba i další biatlonová disciplína, závod smíšených dvojic.
0: Tak tolik o olympijských novinkách s Janem Suchanem, ale nebylo by to povídání s naším kolegou, kdyby nedošlo na Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, tak pojďme ještě na závěr přidat nějaký kontext, čeho si chtěl přidat.
1: Jednomu pečlivému posluchači chyběla statistika úspěšnosti pokutových kopů Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, která je, a to potvrzuji, určitě víc vypovídající než ten absolutní počet neproměněných penalt. Tak pokud jsou statistiky specializovaného webu Transfermarkt přesné, tak Cristiano Ronaldo má za celou svou kariéru úspěšnost 84% a Lionel Messi 77%, což je stále nad tou obecnou úspěšností, která je kolem 75%, ale přece jenom Lionel Messi je na tom hůře a můžeme připomenout i ten jeho negativní rekord. Už za svou kariéru nedal 4 penalty na světových šampionátech, což je nejvíc v historii. On jich tedy i nejvíc zahrával. 8 má tedy poloviční úspěšnost, 4 ano, 4 ne. A jenom řeknu ještě jeden tweet, který mě hodně pobavil, že Messi takhle špatně zahrává penalty, to je jako by nejlepší šéf kuchař na světě nebyl schopný si připravit šunkový sendvič.
0: To dodává Jan Suchan, a jestli dneska měl kulinářské okénko František Typovský, tak tu máme druhého evidentně kolegu, který chce zabrousit do těch levot. Honzo, moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.

0: Zraněné koleno nepustí světovou desítku Viktorii Mbokovou ani na domácí Canadian Open. Přišla tak o šanci obhajovat titul. 19-letá kanadská tenistka stále léčí natažené postranní vazy. Mboková si zranila levé koleno před měsícem v utkání s Karolínou Plíškovou na turnaji v Queen's Clubu. No a protože se nemohla představit ani na Wimbledonu, tak díky tomu se mohla naopak v hlavní soutěži představit jiná Češka, Daria Vidmanová. Oslí můstek, jdeme na Wimbledon.
1: Zaplať pánbůh, že Karolína Muchová je zdravá a i postoupila poprvé v kariéře do semifinále travnatého Grand Slamu. Někdejší světovou jedničku Japonku Naomi Osakovou porazila 7-6 a 6-4.
2: This atmosphere, I don't know guys if you know, but I played 3 times on this court and it's 0-3, so it was a little bit...
3: Ve vítězném rozhovoru na dvorci Karolína Muchová fanouškům připomněla předchozí 3 porážky na wimbledonském kurtu číslo 1, ale teď na něm slaví první výhru, byť návrat na velký dvorec nebyl jednoduchý.
2: Myslím, že mi fakt ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním, ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná jí prostě z té rány zahrát kontra a dostat jí do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila. Já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit, ale nebyl tam určitě tak velký prostor pro tvoření hry, jak třeba v tom minulém kole, protože servírovala skvěle a dávala bomby k lineom.
3: Nakonec to ale byla Karolína Muchová, kdo podával dokonalej. Za stavu 5-4 ve druhém setu dokončila utkání čistou hrou, i když už si pak po zápase nemohla vzpomenout na to, na co v tu chvíli myslela.
2: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO. ESO bylo na mečpo. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
4: No, London with all of you. Huge congratulations through to the semifinals.
3: Vypráví Karolína Muchová, která se v zítřejším semifinále utká s Američankou Goffovou. Mezi nejlepší čtyřku ženského singlu může poprvé na Grand Slamu projít i Linda Nosková, kterou čeká po 14. hodině duel proti Belgičance Mertensové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál půl 8. A teď se zprávame s Terezou Tomáškovou.
5: Poslanci hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně tedy až o 240 miliard korun. Senátoři chtěli do novely doplnit omezení pro zvyšování výdajů. Sněmovna to odmítla. Podle opozice si tak kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO připravil půdu pro nekontrolovatelné navyšování výdajů. To koalice odmítá. Rusko po třetí za 7 dní zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Starosta Vitalij Kličko informoval o dvou zraněných a požáru skladišť. Agentura Ukrinform píše, že úřady po prvních výbuších vyhlásily poplach. Noční údery hlásí taky druhé největší ukrajinské město Charkov. Po útoku ruských raket je tam poškozených přes 20 rodinných domů. V Liberci začíná stavba další části náplavky Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naváže tím na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Kvůli stavbě město zruší parkoviště v ulici U Nisy a z parku povede nová lávka, která náplavky propojí. Město za projekt zaplatí 64 miliony korun.
0: Sport.
5: Čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa si zahrají i Argentinci a Švýcaři. Ti zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. V základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Obhájci titulu z Argentiny po obratu porazili Egypt 3-2. V boji o semifinále šampionátu se utkají taky Francie s Marokem, Anglie s Norskem a Španělsko s Belgií.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D8 od Klíčan i na D7 od Středokluk. Dálnicí D8 na příjezdu do Prahy se popojíždí od Klíčan zhruba ze 4. kilometru. Okolo 20 minut zabere trasa k nehodě před Zdiby. V levém pruhu vyšetřují kolizi 3 osobních aut a ucpává se kvůli tomu i okolí sjezdu na Zdiby. Devítka od Líbeznic i stará Ústecká 608 z odbočky na Klecany. Dál směr Metropole naberete zdržení v Cínovecké od sjezdu na Ďáblice. Tam jsou to spíše kamiony sunoucí se do omezení ve Kbelské. V osobním autě budete brzdit na trase k Blance, tedy v Liberecké, od sjezdu na Prosek a Vysočany. V Praze ucpaná východní část okruhu na úrovni Černého mostu teď obousměrně. Kamiony pokračují v pomalejším tempu do Novopatské směr Kbelská i na druhou stranu do Štěrbohol. Na příjezdu do Prahy D7 od Slaného zpomaluje provoz omezení u letiště. Od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete téměř 20 minut. Od okruhu se brzdí za odbočkou na Horoměřice, tam je zdržení krátké. A silnice 61 mezi šestkou, D6 a Kladnem hlásí ten nehodu mezi Malým Přítočnem.
7: Nehoda je těsně za železničním přejezdem, jsou to 3 osobní auta.
6: A projíždí se kyvadlově v obou směrech kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Nad naší republikou je dnes po ránu hodně oblačnosti. Lokálně se vyskytují přehánky nebo občasný déšť. Více ho je v jižní polovině našeho území. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 14 a 19 stupni. Na severu je chladněji, tam ukazují teploměry jen kolem 12 stupňů. Přes den pak čekáme zpočátku ještě oblačno až zataženo a objeví se lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne ale budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno. jasno až jasno. Teploty dnes budou příjemné, odpoledne mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. No a ještě vítr, ten bude mírný, přechodně čerstvý, foukat bude od severozápadu a místy může mít opět nárazy o rychlosti až kolem 55 km v hodině. Večer ale bude vítr slábnout. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: David Koller, 7 hodin 37 minut, krásnou středu přejeme ze studia a radiožurnálu Sport. Složení nejlepší osmičky je na mistrovství světa ve fotbale kompletní.
1: O postupu Argentinců a Švýcarů do čtvrtfinále budeme mluvit hned po zprávách z tenisového Wimbledonu, které se budou týkat několika Čechů. Je to sportovní přehled a proto už je ve studiu také Jakub Kanta. Dobrý den.
2: Hezké ráno. Tenistka Karolína Muchová dosáhla poprvé v kariéře na semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou zdolala po setech 7-6 a 6-4. Muchová po utkání mluvila o složitějším začátku, který přičítala i většímu kurtu.
3: Pak ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním. Ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná i prostě z té rány zahrát kontra a dostat do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila. Já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit.
2: Jiří Lehečka v dohrávaném osmifinále podlehl Němci Zverevovi 4-6, 5-7, 6-3 a 6-7. Projít mezi čtyři poslední singlistky se v londýnském All England Clubu odpoledne v přímém přenosu radiožurnálu Sport pokusí nejvýše nasazená Češka Linda Nosková. Turnajová devítka se střetne s Mertensovou z Belgie od 14 hodin. Nosková má podle bývalé reprezentantky a světové jedničky v deblu Lucie Šafářové solidní šance na postup.
4: Leo, la verdad que
5: Neexistují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý. Existují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý.
2: Omlouváme se za

0: Tu slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý okamžik po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá a za to, jaký k nám je. Je to legenda.
1: Jenom doplníme, že ve čtvrtfinále se Argentinci utkají se Švýcary, ti zdolali Kolumbijce 4-3 v penaltovém rozstřelu po remíze 0-0. Dnes na světovém šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku je volný první den.
2: Cyklista Matias Vacek se po úniku 10členné skupiny posunul na 3. místo v průběžného pořadí Tour de France, získal taky bílý dres pro nejlepšího cyklistu do 25 let. 24letý reprezentant při debitu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Matsi Pedersenovi a sám projel cílem 10. Novým lídrem Tour de France je Nor Thorsten Tren. Peloton s hlavními favority, včetně Slovince Tadeje Pogačara, totiž finišoval s mankem 13 minut.
3: Ruští sportovci, včetně týmu, se můžou zapojit do kvalifikací na letní hry v Los Angeles za 2 roky, oznámil to Mezinárodní olympijský výbor, který předběžně zrušil suspendaci ruského výboru. S rozhodnutím nesouhlasí Český olympijský výbor, pokračuje ředitelka jeho komunikace Barbora Žehanová.
4: Jsme přesvědčeni, že dokud trvá agrese na Ukrajině, sportovci Ruska a Běloruska se nemají účastnit mezinárodních soutěží, a to zejména kvalifikačních soutěží na olympijské hry a olympijských her samotných.
3: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve francouzských Alpách. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile. Podle trenéra letošní olympijské šampionky Maďarové Evžena Mareše rozhodl fanouškovský zájem, který byl právě na posledních hrách v Itálii.
5: Množství těch diváků, kteří na tom finále v tom Livínu byli, to prostě i opticky, když člověk viděl ten dav těch lidí dole v cíli, nikdo nemohl zpochybňovat to, že to není atraktivní. To bylo asi i pro ty bafuňáře z té nejvyšší olympijské party jako znamení, že nás tam mají nechat.
2: Hokejový útočník David Kempf odešel po 9 letech z NHL, podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. V zámoří nastupoval mistr světa z Prahy za Chicago, Toronto, Vancouver a Washington.
1: V dohledné době by mohla v Pardubicích začít výstavba multifunkční haly. Ta má mít své místo v lokalitě Nová Cihelna. Její odhadovaná cena je 12 miliard korun. Pokračuje majitel Pardubic Petr Dědek.
6: Očekáváme teďka brzké chvíli, v brzké době stavební povolení a rádi bychom do měsíce zahájili. To je velký cíl, velký sen, je to největší hokejová hala na světě a Kluk z Krkonoš, pokud se nám to podaří, tak myslím si, že na nás budou v Česku pyšní minimálně někteří fanoušci a bude následovat celý svět.
3: Čeští reprezentanti zakončili základní skupinu pražského baseballového týdne další vysokou porážkou. Po debaklu s Nizozemci prohráli 0-8 s Tchajvanem a zahrají si o 3. místo. Ještě do 8. směny zaostávali Češi za Tchajvanci jen o bod. Na závěr zápasu pak trenér Pavel Chadim poslal do hry mladé nadhazovače Ondřeje Vostatka a Jana Nováka a po utkání Chadim riskantní tak vysvětlil.
7: Hlavně jsme se po demolici od Holanďanů vrátili zpátky do zápasu. Naši dva zkušení nadhazovači Filip Čapka a Lukáš Herkoli to dostali do 8. směny za stavu 0-1. Já jsem trošku smutný z toho, že jsme nevyužili ty dvě šance, když jsme měli druhou metu obsazenou a 0 outů. Takhle jsme využili příležitosti, že jsme nevedli nebo neremizovali a dali jsme tuhle atmosféru, nepřenosnou atmosféru, ochutnat dvou mladým nadhazovačům.
3: O bronz na pražském baseballovém týdnu se Češi utkají od 14:30 s Německem. O titul si zahraje v areálu pražských Eagles od 19:00 Nizozemsko s Tchajvanem. A české volejbalistky v 16:30 rozehrají v srbském Bělehradě další turnaj Ligy národů. Jejich prvními soupeřkami budou Němky a také o tomto duelu budeme na radiožurnálu Sport přímo z místa informovat.
2: Touhle informací už končí sportovní přehled, připravil ho Jakub Kanta. Děkujeme.
3: Naslyšenou. No one. Okay.

0: 7 hodin 48 minut, krásnou středu přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport, ať už nás posloucháte kdekoliv. Sociální sítě slouží v posledních letech čím dál častěji ke komunikaci celebrit s jejich fanoušky. Kromě herců, politiků, muzikantů je využívají pochopitelně i sportovci. No a na ty nejoblíbenější na těchto platformách se tento týden zaměřuje naše encyklopedie.
1: V minulých dnech jsme mluvili o hokejistovi Alexandru Ovečkinovi nebo o běžci na lyžích Johannesu Klébovi. Teď se ale ze zimních sportů přesuneme jinam a podíváme se na jednu z nejsledovanějších žen na sociálních sítích, legendární americkou tenistku Serenu Williamsovou.
0: Ta má na Instagramu téměř 18 milionů fanoušků, aktivní je i na sociální síti X, dříve Twitteru, kde se o své příspěvky dělí s dalšími 14 miliony uživatelů a je tak nejsledovanější tenistkou. Například aktuální světová jednička běloruská Arina Sabalenková má na svém instagramovém účtu v porovnání s Williamsovou v uvozovkách jen 5,5 milionu příznivců.
1: Williamsová se po čtyřleté pauze vrátila na WTA začátkem června, tedy na okruh WTA. Na trávě v Queen's Clubu odehrála deblový zápas vedle Kanaďanky Viktorie Bokové. Na letošní Wimbledon obdržela divokou kartu jak pro dvouhru, tak i pro čtyřhru. V singlu vypadla hned v prvním kole po souboji s Australankou Majovou Jointovou a ze čtyřhry, kterou měla hrát po boku své sestry Venus, odstoupila.
0: No a právě tedy na svém instagramovém účtu pak uvedla, že nemohla nastoupit, protože si v zápase s Jointovou podvrtla koleno a že tento krok, tedy že nemůže hrát, je láme srdce.
1: Kromě tenisu se ale Serena Williamsová na svých sociálních sítích věnuje i módě. V květnu se zúčastnila Met Gala a o své stříbrné šaty se podělila i se sledujícími. Často postuje také videa a fotky se svými dvěma dcerami, které ji často doprovázejí jak na turnaje, tak na tréninky.
0: No a dnešní otázka nezní, jak se jmenuje její sestra, to už před chvíličkou Mikuláš naznačil, ale ptáme se samozřejmě nesoutěžně, jestli byste věděli, jak se jmenují právě dcery Sereny Williamsové.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Já bych to nevěděl.
0: Já taky ne.
1: Nevěděl jsem to. Obě děti má americká tenistka s manželem Alexisem Ohanianem. Starší dcera ta se jmenuje Alexis Olympia a v roce 2023 přivítala Williamsová na svět Adiru River.
0: Tak uvidíme, kolik instagramových sledujících budou mít tyhle dvě slečny, až jim založí Instagram.

0: 7:54 dál posloucháte středeční radiožurnál Sport a my vás teď chceme pozvat na naše vysílání mezi 10. a 11. je středa a to je den, kdy tradičně tahle hodina patří našim moderátorským osobnostem a dneska to bude konkrétně Kateřina Neumannová,
1: která si pozvala Petru a Lukáše Klímovi, manžele, kteří hrají curling, hrají ho dobře, jsou to třeba mistři republiky.
0: Takže dnešní středeční klasika Kateřiny Neumannové o curlingu mezi 10. a 11. teď už Def Leppard.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
3: Posloucháte středeční Radiožurnál Sport. Krátce před 8 hodinou připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
4: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: V Ankaře začíná druhý den summitu NATO. Za Česko se formálních schůzek zúčastní prezident i premiér. Ústavní soud bude řešit výši platů státních zástupců v návaznosti na mateřskou a rodičovskou. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Na silnici 43 ze Svita v Dobrna popojíždí dlouhé kolony kvůli nehodě na průtahu Lipůvkou. A bude oblačno až zataženo s přeháňkami, postupně se vyjasní. Teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Lídři států NATO by dnes na summitu v Ankaře měli podle prezidenta Petra Pavla potvrdit své závazky výdajů na obranu. Řekl to novinářům před začátkem jednání. Očekává taky debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině.
6: Je tam ten závazek, který předneslo Německo a který je obsažen v deklaraci, to znamená 70 miliard euro podpora Ukrajině v tomto roce a vyjádřit stejný závazek na příští rok. S tím, že zatím neproběhla žádná debata o alokaci nějakých příspěvků z konkrétních národů. Myslím, že tohle bude hlavní obsah.
5: V formální části summitu se zúčastní prezident Pavel i premiér Babiš z hnutí ANO, který vede českou delegaci. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte označil obnovené útoky USA na Írán za absolutně nezbytné. Írán podle něj porušil příměří a rázná reakce Spojených států je tak na místě. Rutte to řekl novinářům před dnešním jednáním summitu NATO v Ankaře. Spojené státy v reakci na poškození několika tankerů v Hormuzském průlivu zaútočily asi na 80 cílů v Íránu. Ten odpověděl raketovými a dronovými útoky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Ústavní soud dnes projedná výši platů státních zástupců. Obrátil se na něj pražský obvodní soud, který řeší žalobu jedné ze státních zástupkyň. Nelíbí se jí, že neměla do výpočtu platu zahrnutou dobu mateřské a rodičovské dovolené. Považuje to za diskriminační a neústavní. Obvodní soud s ní souhlasil.
7: Žena chce, aby jí státní zastupitelství doplatilo plat a taky náhrady za nevyčerpanou dovolenou. Výše platů státních zástupců se odvíjí od délky praxe. Od října loňského roku se do ní mateřská a rodičovská dovolená započítávají. Ale tento konkrétní případ okresní státní zástupkyně se týká let 2022 až 2024. Obvodní soud celé jednání přerušil a čeká na to, jak rozhodne ústavní soud. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
5: V Krkonoších se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu, všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko Luční Boudy proto správa Národního parku poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou už jediným místem na světě, kde všivec roste. Krávy se do hřebenových partií vrací skoro po 70 letech, připomíná Klára Tlachačová z Krkonošského národního parku.
8: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu také otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat.
0: Sport.
4: Fotbalisté Argentiny postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Obájci titulu po obratu zdolali Egypt 3-2. Argentinci přitom ještě 12 minut před koncem základní hrací doby prohrávali o 2 góly. Závěrečný comeback, který řídil gólem a asistencí Messi, dojal trenéra Lionela Scaloniho.
9: Protože mám z toho týmu pocit, že nehledě na to, co se děje, se pořád snaží hrát vlastní hru, pořád věří a tlačí se dopředu. Konec konců o tomhle je fotbal. ano, taktika je důležitá, ale pokud bychom tohle neukázali, už bychom tu nebyli.
4: O semifinále se Argentinci utkají se Švýcary, kteří vyřadili Kolumbijce po výhře 4-3 v penaltovém rozstřelu. A tenistka Karolína Muchová je poprvé v kariéře v semifinále Wimbledonu, a to po vítězství ve dvousetech nad Japonkou Osakovou. Napodobit se jí pokusí Linda Nosková, kterou čeká od 14 hodin v čtvrtfinále s Belgičankou Mertensovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na dálnicích před Brnem fronty kamionů, ale ze všeho nejdřív nebezpečná překážka na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova. Za sjezdem na Benátky nad Jizerou na kilometru 31,5 leží mezi pravým a levým pruhem plot. Podle našeho zpravodaje se v místě dost nebezpečně vybočuje do odstavného. A zpátky na D1 od Prahy před Brnem brzdí se za Kývalkou okolo stého 81. kilometru. Jak jsme říkali, jsou to kamiony. U Popůvek na stém 85. už se stojí v obou pruzích. Nesouvislá fronta pokračuje až ke sjezdu na D2. Ta se plní směrem z Bratislavy. Kolonu čekejte od Modřic ze 3. kilometru. I tam jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. A D1 od Vyškova na trase k Brnu dnes průjezdná plynule bez potíží. Silnice 43 ze Svitav do Brna. Komplikace trvají na průtahu Lipůvkou. U nehody osobního auta a motorkáře zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Jede se Kyvadlově, kolony se pomalu krátí. Okolo 20 minut se sune od Milonic, z druhé strany od Kuřimy, už zdržení jen v řádech minut. A ještě rychlý pohled na hlavní město, hlavní část Pražského okruhu směrem z D1 k letišti, těsně před sjezdem na Barrandov. Na 16. kilometru teď čerstvá nehoda, dvě osobní auta v pravém pruhu. Další zelená vlna za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky, postupně se vyjasní, teploty většinou 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: 8 hodin 6 minut, středa 8.7. Posloucháte Radiožurnál Sport a pojďme na mistrovství světa. I když dnes, a to je, Mikuláši, velikánský nezvyk, žádný zápas nenabídneme v přímém přenosu.
11: První volný den, bavili
3: jsme
11: světa.
3: Se o tom vlastně nedávno, jestli vůbec nějaké volné dny budou, když je ten šampionát takhle rozšířený na 48 týmů, protože samozřejmě v minulosti vždycky byly, ale nebojte se, budou, protože je to logické, týmů už je málo, už nám zbylo posledních 8 a fotbal ten se přeci jenom nemůže hrát vlastně třeba jenom s jedním volným dnem, takže teď ty přestávky mezi zápasy budou delší a delší a tím pádem bude přibývat volných dnů, ale pro pořádek pojďme si říct, jak je to teď vlastně před námi. Dneska nic, zítra 9.7. 22 hodin večer Francie proti Maroku.
11: Poslední africký zástupce, Maročané, kteří na minulém šampionátu došli do semifinále, teď je ale čekají obhájci stříbra Francouzi. Španělsko-Belgie, to se bude hrát v pátek, zajímavý zápas, favorit jasný, Španělé.
3: A zase připomeňme, že je to v relativně snesitelný čas. Zítra tedy v 10 večer Francie, Maroko, no a pozítří ještě o hodinu dřív, takže od 21 hodin Španělé proti Belgičanům.
11: Norsko-Anglie, to je zápas, který se bude hrát v sobotu, ryze evropský souboj. Norové černým koněm turnaje, Angličani ti by si přáli přidat do sbírky druhou trofej pro mistry světa.
3: Je to tak, a když se tedy posuneme už na to poslední čtvrtfinále, tak to už bude naopak jenom pro skalní příznivce buď Lionela Messiho a spol, a nebo tedy švýcarského fotbalu, protože to se bude hrát ve 3 hodiny ráno středoevropského času, a to se přiznám, že ta třetí hodina je pro mě prostě nejhorší.
11: To
3: nedává smysl, to mě taky mine, budu se moc těšit na ráno a zkusím se na to nějakým způsobem podívat, než otevřu všechny sociální sítě, abych si to třeba užil i s tím překvapením, ale od 3 hodin ráno opravdu. To je moc.
11: Lionel Messi bude hrát proti Švýcarům a pochopitelně i jeho parta od 3 hodin. Rychlá rekapitulace: Francie, Maroko, Španělsko, Belgie, Norsko, Anglie, Argentina, Švýcarsko.
3: A ještě než od toho půjdeme, tak se tě zeptám, protože si myslím, že to je zajímavé. Čekáš nějaké překvapení v tom světě?
11: Nečekám. Jasný.
3: Ani Norům nevěříš?
11: Ne, Angličané postoupí, takže jasné. Francie, Španělsko, Anglie, Argentina.
3: Když tak tě budeme dohánět k zodpovědnosti, samozřejmě, když to neodvratně neklapne. Teď už ale, frateli, krásné ráno.
0: Dobrý den. Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů a Mikuláš Jáša.

0: To byli Fratelis, 8 hodin, 12 minut, krásnou středu s radiožurnálem Sport. Skoro po měsíci se dnes nehraje žádný zápas fotbalového mistrovství světa. Po prvním volném dnu začne zítra čtvrtfinále.
1: Těšíme se na něj. Nedostal se do čtvrtfinále žádný ze tří týmů pořadatelských zemí. Kanaďané tak ti zažili první domácí šampionát, jako první země vlastně hráli mimo své území. Mexičané jako první na světě už třetí a potvrdili, že u nich je vášeň k fotbalu s ostatními nesrovnatelná.
0: No a až do kauzy s omilostněním útočníka Balloguna a následného debaklu z Belgii svůj pokrok ve fotbalové kultuře ukazovaly i Spojené státy americké a taky našli i nový fotbalový hit.
2: Mířím ke stadionu u San Franciska v průvodu amerických fanoušků a povídám si s Paulem Richardsem, bubeníkem, který udává rytmus.
3: Hrál jsem fotbal jako mladý, bubnuju jen jako fanoušek pro zábavu, jinak jsem spíš přes výtvarné umění. Navzdory tomu, co říká Trump a další, chce spousta nás Američanů být součástí globální komunity, třeba díky fotbalové kultuře, potkávat se s cizinci, třeba s Čechy. Byl jsem na tom šampionátu před 20 lety, kde jste nás jasně porazili.
2: S Paulem probíráme, jestli taky Američané mají své fotbalové, tedy sokrové pokřiky a písně jako jihoamerické nebo některé evropské národy, případně kluboví fanoušci. Američané často volají své USA nebo We believe that we can win. Tomu se ale občas pošklebují i oni samotní. Věříme, že můžeme vyhrát, tenhle pokřik dokonce hráč amerického fotbalu Jason Kelsey označil za nejvíc poraženecký, co kdy slyšel.
4: So you know the White Stripes, they push that song that is da, da, da, da, da.
2: Paul mi pak vybubnovává světoznámý motiv z písně Seven Nation Army od amerického dua The White Stripes s tím, že ta je teď tady v USA mezi fotbalovými fanoušky populární k navození atmosféry. Potom ještě Paul předvádí popěvky, které vznikly ve škole v Alexandrii u Washingtonu, nebo zmiňuje píseň, když Yankeeové pochodují původem z New Orleans. Během tohoto mistrovství ale Američany sjednocovala country klasika od Johna Denvera. Šla z toho až husí kůže, když tuhle píseň, kterou u nás známe jako Veď mě dál, cesto má, zpívali na stadionech desítky tisíc Američanů při zápasech svého týmu. Pro zemi, kde v posledních letech nabrali nenávistné projevy na obrátkách, to byly momenty, kdy se Američané v červených trumpovských čepicích i prezidentovi odpůrci na chvíli naladili na stejnou notu. Píseň o sounáležitosti s horami domovské západní Virginie zná v Americe snad každý, ať je to dítě nebo dospělý.
5: Everybody knows that song, Country Roads. Everybody loves that song.
6: Každý tady má tuhle písničku rád. Pamatuju si, jak jsme se skautským oddílem jeli 11 hodin autobusem z Connecticutu távozit do západní Virginie. A jak jsme dorazili k hranicím západní Virginie, všichni tu píseň začali spontánně zpívat. Vydrželo nám to půl hodiny.
2: Vzpomíná teď už šedovlasý scout Randy a připomíná, že při americkém fotbale tu s oblibou zpívají Sweet Caroline, při basketbale spíš rap, jen hokej podle něj nemá žádnou typickou píseň, prý hledá kanadskou hymnu, směje se. Country Roads, kterou si teď Američané adoptovali při sokru, je podle Randyho klasika.
6: Vtipné je, že se tam původně mělo zpívat o státu Massachusetts, ale se západní Virginii se to líp rýmovalo. Zpíváme to při různých příležitostech, je to populární, ale docela mě překvapilo, že se to teď chytlo i při prvním americkém zápasu a během mistrovství světa se z toho stala fotbalová písnička.
2: DJové na stadionech ji pouštějí dál, ale teď už to bude bez Američanů na hřišti. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Blondie v ranním radiožurnálu Sport je 8 hodin a 20 minut. Mezinárodní olympijský výbor prozatím zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rozhodlo se o tom na výkonném výboru MOV ve Švýcarsku a my bychom teď měli být ve spojení se sportovním ředitelem českého olympijského výboru Martinem Doktorem. Martine, přejeme hezké ráno.
1: Dobrý den.
2: Martine, i ode mě dobré ráno. Co na to říkáte? Co znamená tenhle krok v praxi?
1: No tak co na to říkáme, Český olympijský výbor s tím nesouhlasí, to je myslím dlouho jasný, nic se nezměnilo a bohužel musíme to samozřejmě respektovat, no, ale myslíme si, že dokud je válka na Ukrajině, tak prostě agresoři by neměli mít šanci soutěžit na mezinárodních soutěžích, natož olympijských kvalifikacích nebo přímo na olympijských hrách.
0: Jak jste, Martine, říkal, Český olympijský výbor to bude respektovat, i když s tím nesouhlasí. Klasik říká, to je tak všechno, co s tím můžeme dělat.
1: No tak víceméně ano, my nemáme moc těch možností, jakým způsobem si to vymoct asi. Musíme si taky říct, v jaké jsme situaci. My to tady vnímáme v Evropě extrémně citlivě, ale prostě svět přemýšlí trošku jinak. Ale myslím, že kvůli tomu my nemusíme měnit své postoje.
2: Proč se vlastně rozhodl Mezinárodní olympijský výbor pro to dočasné zrušení suspendace?
1: A tak já myslím, že ty důvody jsou jasné, prostě jejich právní oddělení rozhodlo, že v současné době už tam nejsou ty důvody, které vlastně způsobily to nebo zajistili to, že ruští sportovci se nemohli účastnit, že ty důvody teď už neexistují z právního hlediska. Nejsem právník, takže to nedokážu posoudit. Beru to spíš jako fakt, s kterým se musíme srovnat.
0: S Martinem Doktorem, sportovním ředitelem Českého olympijského výboru, si povídáme v ranním vysílání radiožurnálu Sport. A když se vás, Martine, ještě jenom naposledy zeptám na tu linku dopingovou, řekněme, protože mně to přijde, že se na to trošku zapomíná. Jedna věc je, že Rusko tedy jako agresor vlastně té války na Ukrajině teď bylo nějakým způsobem za to potrestáno, ale teď, když se tedy, řekněme, budou smět vracet ruští sportovci i do olympijských kvalifikací, tak pořád je tam ten problém, že Rusada nesplňuje požadavky WADA.
1: No, já ten názor naprosto sdílím a souhlasím s ním. Myslím, že tohle je velký problém. I přesto, že se všichni tak nějak snaží prokázat, že ruští sportovci jsou kontrolovaní a že vše funguje, jak by mělo, tak já tomu bohužel úplně nevěřím. Nevím, jestli to je spíš můj pocit z těch všech informací, které mám, ale známe minulost Ruska a dopingu, takže si myslím, že tohle je jeden z těch problémů, který prostě si myslím vyřešen není.
2: Mluvíme se sportovním ředitelem Českého olympijského výboru třeba i o tom, že Mezinárodní olympijský výbor rozhodl o sportech pro nejbližší zimní olympiádu ve Francii v roce 2030. Z českého pohledu, pane doktore, je zásadní, že v programu zůstal snowboardový paralelní obří slalom. Tak jaká je to zpráva pro české fanoušky, ale i pro české sportovce?
1: No tak já myslím, že ty zprávy jsou tak jako ze dvou stran. Na jednu stranu je to skvělá zpráva pro disciplínu, v které v poslední době máme velké úspěchy a samozřejmě nás to velice těší. Na druhou stranu zase je škoda, že tradiční disciplína, která na zimních olympijských hrách byla dlouhodobě, a to je klasická nebo disciplína klasického lyžování, severská kombinace, bohužel z toho programu vypadne. Je to hold odraz současného vnímání toho, které disciplíny mají být a které nemají být na olympijských hrách. Je to, řekněme, poptávka z hlediska sledovanosti a podobně, ale hold, tak to je. Já si myslím, že musíme brát především ty pozitivní zprávy, to znamená to, že paralelní slalom, ve kterém jsme měli medaile v posledních edicích zimních olympijských her, tam zůstane skvělá zpráva. Ještě navíc se to rozšíří vlastně o jednu disciplínu. Plus další ty novinky z toho programu. Myslím, že je dobrý, že nezůstáváme úplně na tom samém stále dokola. Na druhou stranu přece jenom já jsem spíš konzervativní typ, takže jakékoliv zrušení mě v podstatě mrzí. No.
0: Takže chápu to správně, že Martin Doktor teď ne, že by úplně netrpělivě se těšil na příští olympiádě, na to, jak rasobrusleři budou synchronizovaně se pohybovat v devíti.
1: Ne, tak to já si myslím, že jako je fajn, protože ta disciplína, já myslím, že se ukáže, jak moc bude jako zajímavá. Já si myslím, že zajímavá je, tak dlouhodobě krasobruslení tuto disciplínu má ve svém programu, akorát nebyla na olympijských hrách, teď se uvidí, když bude trošku víc vidět, jak bude vnímáno. Krasobruslení celkově je vnímáno velice pozitivně a je sledované, takže věřím, že se to chytne.
2: Vy jste to sám zmiňoval, že o olympijské medaile už nebudou bojovat združenáři, kteří závodili na zimních hrách nepřetržitě od těch prvních v Chamonix v roce 1924. Měl jste už třeba i šanci mluvit se zástupci tady Českého svazu lyžařů, tedy ale konkrétně se združenáři?
1: Ne, neměl. Znova opakuju, je mi to za ně líto. Já musím říct, že dokonce bych to řekl i tak, že s lidmi od Severské kombinace se vždycky hrozně dobře spolupracovalo. A vlastně mi to trošku mrzí a věřím, že v následujících dnech na to bude chvilka, aby jsme se o tom promluvili.
0: To říká sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor v ranním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme za váš čas.
1: Taky díky, hezký den.

0: Radiožurnál je 9:30. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
1: SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy oznámil před odletem na summit NATO v Ankaře. Evropští spojenci a Kanada díky iniciativě můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Účast v iniciativě je dobrovolná. Současná česká vláda dosud odmítala dávat peníze na zbraně pro Kyjev. Nepřispívá ani do vlastní muniční iniciativy. Hasiči v Bratčicích u Brna zasahují u požáru skládky. Hoří na ploše asi 2 hektarů. Je vyhlášený 3. ze 4 stupňů poplachu. Skládka je ve svahu a zásah komplikuje silný vítr. Hasičům už se podařilo zabránit dalšímu šíření ohně. I tak bude hašení podle mluvčího pokračovat až do dopoledne. Jeden z hasičů je zraněný. Převezli ho do nemocnice. Začíná hudební festival Znojmo s podtitulem Královská hudba pro královské město. Připomene 800 let od založení Znojma. Organizátoři se snaží zaujmout všechny generace. Pro děti festival uvede operu Mendel Megaking a neb Když hrášek zpívá. Festival potrvá až do 27. července. Sport. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska prošli na světovém šampionátu do čtvrtfinále. Obhájci titulu zdolali Egypt 3-2. Švýcaři vyhráli nad Kolumbií 4-3 v penaltovém rozstřelu. Po remíze 0-0 v základní hrací době i v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na dálnicích před Brnem, nehoda v Praze na okruhu u Barandova. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy i dnes sledujeme frontu hlavně kamionů. Zpomalují u Kývalky na 182. kilometru a sunou se až do omezení u D2. Osobní auta jedou svižněji, brzdí jen chvílemi za popůvkami zhruba na 186. kilometru. Zmíněná D2 zůstává na příjezdu do Brna od Bratislavy plnější zhruba od Modřic ze 3. kilometru. Na silnici 43 na trase ze Svitav do Brna už se rozjíždí poslední zbytky kolony před Lipůvkou. Následky nehody na průtahu obcí už se podařilo odklidit. A pojďme do Prahy. Severní část metropole plní kamiony jedoucí z D8 od Ústí, brzdí za Zdiby a posouvají se Cínoveckou až do omezení ve Kbelské. Kbelská v obou směrech průjezdná plynule. Nákladní soupravy popojíždí i východní částí okruhu od Běchovic, následně okolo Černého mostu až do Novopatské. Okruh i navazující Štěrboholská spojka, kolona od Hradecké D11 tradičně za Europark. A ještě hlavní část okruhu z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do tunelu. Těsně za sjezdem na Barandov na 16. kilometru navíc stále pravý pruh blokují následky nehody. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Za studenou frontou, která přešla přes naše území, dnes v noci se lehce ochladilo a zatáhlo. Dobrou zprávou ale je, že se nad naší republiku rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu, který k nám přinese letní slunečné počasí s rostoucími teplotami a slunečním nebem. Také nebude téměř vůbec pršet. V Česku ale kvůli tomu opět hrozí velké sucho. Nejméně vody v krajině je na jižní Moravě, kde ani v minulém docela deštivém období moc nepršelo. A nepomáhají tomu ani teploty, které jsou právě na jihovýchodě nejvyšší. Dnes tam naměříte do 27 stupňů, o víkendu dokonce kolem 30. A nebe se bude během dnešního dne projasňovat. Začínáme ale s velkou oblačností a lokálními přeháňkami. Od severu ale bude srážek i mraku ubývat. Večer už bude jasno až polojasno a nebe s malou oblačností nám vydrží až do příštího týdne. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Ryan Adams dohrává v 8 hodin a 38 minut. Krásnou středu 8. července přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport s vyrovnanou bilancí 4 vítězství a 4 porážek. Vstoupí české volejbalové reprezentantky do závěrečného týdne základní části Ligy národů. A to z průběžného 10. místa.
1: My všechna utkání národního týmu budeme vysílat v přímém přenosu. V dějišti turnaje v Bělehradu je reportér Kamil Jáša a i asistent trenéra české reprezentace pan Martin Hroch, kterému přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače Radiožurnálu Sport.
1: Teda, děkujeme moc, vy jste v Bělehradě, jak tam je, co hala, jak se vám líbí?
2: Tak arena je obrovská, arena je tuším pro 18 000 diváků, zatím se to tam trošku srovnává všechno, připravují halu, připravují podmínky, protože bylo velký horko, tak se to snaží vychladit. Při tréninku nám tam včera hodně foukal vítr s klimatizací, tak holky se s tím srovnávaly ze začátku těžce, ale pak už to šlo.
0: To jsem se právě chtěl doptat, přeci jenom říkáte pro 18 000 lidí, to je docela nezvyklé, ne, na volejbal?
2: Je to nezvyklý, já jsem sám zvědavý, kolik tam bude diváků, protože na těch minulých turnajích vlastně všechny utkání, kromě těch domácích celků, nebo to bylo teda v Číně, tak tam těch diváků moc nechodilo, ale já si myslím, že Srbové jsou velice aktivní, jednak sportovci a jednak i diváci, takže já si myslím, že tam bude plno.
1: Říkal jste, že tam poměrně fouká vlivem té klimatizace, takže
2: jednak sportovci a jednak i diváci, takže já si myslím, že tam bude plno.
1: Říkal jste, že tam poměrně fouká vlivem té klimatizace, takže ta, která prošla volejbalovými dřevěmi,

0: Jo, žurnálu Sport odpoledne vás v přímém přenosu čeká Německo, které má stejně jako vy 11 bodů, tak je to klíčový zápas v boji o postup?
1: Klíčový zápas to může být, ale taky ne. Samozřejmě my sledujeme všechny ostatní turnaje, které se hrají i paralelně. Jeden je v Osace, druhý je v Hongkongu, který začínají vlastně o něco dřív z důvodu časového posunu. A já si myslím, že všechny zápasy budou hrozně důležitý. A na druhou stranu ten turnaj v Srbsku nám vlastně nabídne, dá se říct, nám výkonnostně nejbližší soupeře. Takže na každý zápas se připravujeme poctivě a jde to vlastně krok po kroku. Máme tady vlastně teďka tři velice těžké utkání. Nejdřív dneska, jak jste říkali, Německo, zítra to bude Holandsko, pak Bulharsko, takže v pátek odpoledne určitě už to bude všechno jasnější, ale my se hlavně soustředíme na ten dnešní zápas. Německo hrozně těžký soupeř. Vlastně v minulém kole porazili Brazílii 3-2. Tak my máme tu výhodu samozřejmě taky, že už těch zápasů z letošní VNL máme víc, takže můžeme říct, co zhruba budou hrát. Je to velice vyrovnaný tým a mají k dispozici hodně hráček, takže to točí.
2: Doplníme váš zápasový program, vlastně na to navážeme, co vy jste říkal, že vás čekají Nizozemky, Bulharky a Francouzky. Sám jste zmiňoval, že jsou to výkonnostně vám nejbližší soupeři, soupeřky. A dá se i vlastně říci, že z těch všech dosavadních soupeřů, ať už to byla Čína, Amerika nebo další, jsou vlastně nejslabší oponenti?
1: No, já jsem se trošku bál, že tady toto na tohle to narazíte. My to vůbec takhle neberem, protože když se podíváme vlastně na světový žebříček, tak doteď vlastně z těch 8 zápasů tuším jediný Tajsko bylo za náma v tom světovém žebříčku, jinak všechny ostatní celky jsou před náma. Ale my to takhle neberem, protože od toho loňského roku, kdy jsme naskoučili do VNLka, tak vlastně se koukáme na ty soupeře jako opravdu na soupeře, který chceme porazit v ten daný den, v tu danou hodinu, a úplně stejně se na to připravujeme. Takže jdeme do každého zápasu sice s respektem, ale rozhodně se těch hráček nebojíme, protože naše holky jsou strašně bojovní a já věřím, že to dneska předvedou na hřišti.
0: Martin Hroch, asistent trenéra české reprezentace, s námi na Radiožurnálu Sport. Povídáme si o volejbalistkách. Vy jste pro turnaj v Srbsku nominovali kromě osvědčené základní sestavy taky smečařky Magdalenu Bukovskou a Petru Indrovou, dále pak blokařku Sylvii Pavlovou a do sestavy se vrátí i Pavla Šmídová.
2: Tak se ale zastavme u debutantky Petry Indrové, dnes už poměrně známé příjmení mezi českými volejbalovými fanoušky, a to hlavně díky kapitánovi mužské reprezentace Patriku Indrovi. Trenére, čím vás zaujala hráčka Las Palmas?
1: Tak Peťa, ta naskočila vlastně do letošního tréninkového cyklu, dá se říct, s nožmi rovnýma nohama, a je to hráčka, která vyniká neskutečnou bojovností a i pohodou na hřišti a přenáší to vlastně do celého týmu. A v tréninku ukazuje, že ta nominace pro letošní rok přišla právem a úplně v pohodě se zařadila vlastně do sestavy, holky taky okamžitě vzali, takže my jsme jedině rádi, že tady takový lidi máme.
2: Četl jsem na webových stránkách Českého volejbalového svazu, že prý i komunikuje s Patrikem, baví se s ním o utkáních, o atmosféře. Nemůže jí to zamotat hlavu?
1: Tak to nevím, jakým způsobem Peťa s tím nakládá, ale každopádně, jak jsem říkal, je to holka, dá se říct, do nepohody. A musím říct, že ta její nominace na ten třetí turnaj přišla vhod, protože vlastně po tom měsíci v Číně takhle k tomu je vlastně přistupujem k těm obměnám v týmu, tak jako ostatní týmy ve VNL-ku, a jde to vlastně ruku v ruce s tím, že ty kádry na tu reprezentační sezonu musí být širší. No a právě to zařazení Peti, myslím si, že je velice dobrý, a Peťa se chová naprosto normálně, tak jak nastoupila před měsícem a půl v táboře do prvního tréninku, úplně stejně působila včera odpoledne před posledním tréninkem před Německem.
0: To říká Martin Hroch, asistent trenéra české reprezentace. Připomínám, před dnešním zápasem proti Německu, který nabídneme tady na Radiožurnálu Sport. Tak pane trenére, moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
1: Taky děkuju, naschledanou.

0: Bruce Springsteen dohrává ve středečním vysílání radiožurnálu Sport. Je přesně 8 hodin a 50 minut a protože středa je všední den a 8.50 je 8.50, tak to znamená, že jdeme soutěžit 221 552 222. To je telefonní číslo sem k nám do studia, které se vám bude hodit za chviličku, ale předtím si pojďme taky hlavně říct, o co dneska hrajeme.
1: Hrajeme o baseballový dres České republiky, tedy reprezentace. Je tady přede mnou na fotce, je buď bílý anebo modrý a má velký bílý nebo modrý nápis Čekia. Krásná to, řekněme, vzpomínka nebo artefakt. Když budete šikovní, tak k tomu dostanete také kšiltovku New Era World Baseball Classic.
0: No a pojďme taky ještě říct, že tedy to bude taková ta klasická forma naší ranní soutěže. Pustíme si zvuk a vaším úkolem bude poznat sportovce. Chceme, Mikuláši, něco napovědět předtím, než pustíme? Není to potřeba asi?
1: Asi ne.
0: Tak hrajeme.
2: Já si to ani nevybavuju úplně. Teď to bylo snad ESO. ESO bylo na mečko. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě. Byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
0: Tak myslím, že tam bylo pár takových klíčových slov, kterými se některý posluchač mohl chytit a pár už jich tady takových máme. Krásné ráno, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Slyšíme se výborně, jo, tak slyšel jste i taky zvuk a poznal jste?
3: Je to Karolína Muchová?
0: No, je to jednoduché, je to Karolína Muchová, vy se sice ptáte spíš, než že byste odpovídal, ale je to správně.
1: Gratulujeme.
3: Super, děkuju.
0: Tak snad se vám bude líbit baseballový dres. Máte třeba něco takového doma a sledujete i tenhle sport?
3: Jo, sledu MLB právě.
0: Hezky, a komu fandíte?
3: Red Sox.
0: Red Sox, dobře. A komu fandíte v tenise, a když tedy jsme se ptali na Karolínu Muchovou?
3: No, Češkám určitě, takže a Čechům. Takže.
0: No tak kvalitní Wimbledon, ne? Co říkáte?
3: Jo.
1: Byl jste někdy na MLB v Americe?
3: Ne, nikdy.
1: Můžu doporučit, vyražte. Byl jsem na Rangers, zážitek.
3: Jo, super.
0: Tak nám určitě zůstaňte na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a víme, kam ty ceny poslat. A gratulujeme ještě jednou, mějte se hezky.
3: Tak jo, díky, nashle. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Walker, 8 hodin 55 minut, příjemné středeční ráno všem posluchačům radiožurnálu Sport. Útočník Claude Giroux odehraje i následující ročník NHL v Ottawě. 38letý kanadský hokejista uzavřel s vedením Senátorů podle klubového webu smlouvu na 2 miliony dolarů. Jeho plat může díky bonusům vzrůst až na 5 milionů. No a v zámoří se přitom docela spekulovalo o možnosti Giroux návratu do Filadelfie, kde strávil 15 let, tak se nestalo.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ať nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 9 hodin. Tereza Tomášková a aktuální zprávy.
5: Zasedáním Severoatlantické rady pokračuje v Turecku summit NATO. Za Česko vystoupí s projevem premiér Andrej Babiš. Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. Po Karolíně Muchové se pokusí postoupit do semifinále tenisového Wimbledonu taky Linda Nosková. Na Pražském okruhu je nehoda u Barrandova směrem z dálnice D1 k letišti a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, postupně se vyjasní. Teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Na Severoatlantické radě na summitu NATO v Ankaře vystoupí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zasedání začíná za hodinu. Předseda české vlády má mluvit jako předposlední. V Turecku je kolegyně Daniela Brichtová.
6: Pořadí projevů by mělo být podle toho, kolik jednotlivé členské státy vydají peněz na obranu. Česká republika je jednou ze tří zemí, která loni nesplnila závazek vydávat 2% HDP. Ten pravděpodobně Česko nesplní ani letos, řekl přímo premiér Babiš. Na příští rok chce ale přidat do rozpočtu obrany 36 miliard korun a tím poprvé závazek splnit. Jedním z hlavních témat summitu je také pomoc Ruskem napadené Ukrajině a programu, přes který můžou spojenci nakupovat americké zbraně pro Ukrajinu. Tam Česko některé finance také přesměruje. S tím ale nesouhlasí koaliční hnutí SPD. Z Ankary Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Poslanci se scházejí k jednání o rodičovském příspěvku. Koalice navrhuje navýšení podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun. A ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
7: Poslanci se právě teď schází do sálu na řádné schůzi. Koalice počítá s navýšením příspěvku pro rodiče, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. Na tom navýšení jako takovém je shoda, nicméně část opozice chce výraznější růst a taky automatické navyšování, podobně jako je to třeba u důchodů. Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximum možného i proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. No a taky připomněl, že stejným způsobem navyšovala rodičovský příspěvek i minulá vláda. Pokud tedy všechno půjde podle plánu, tak sněmovna se dnes vypořádá se závěrečným schválením té předlohy a pošle ji do Senátu. Dalším ze zákonů, který čeká na závěrečné schválení, je novela stavebního zákona. Ta tady ale vyvolává velké rozpory, no a tak zřejmě dnes ještě neprojde. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Na Slovensku začíná multižánrový festival Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky hudebníků a kapel. V programu jsou i divadelní představení, diskuze nebo přehlídka výtvarného umění. Všech 33 tisíc vstupenek organizátoři vyprodali v rekordním čase už 3 týdny před začátkem festivalu.
8: Hlavním bodem programu je dnešní vystoupení britské kapely The Cure. Na Slovensku zahraje vůbec poprvé a organizátoři kvůli enormnímu zájmu museli festival výjimečně protáhnout o jeden den. Na programu jsou také koncerty Gorillaz, Prodigy, Davida Kolera nebo vystoupení folklorního souboru Lučnica. Na závěr festivalu se uskuteční diskuze s názvem Identita v srdci Evropy, které se zúčastní český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Sport. Tenistka Karolína Muchová je ve Wimbledonu poprvé v kariéře mezi nejlepší čtyřkou. Japonku Osakovou zdolala po setech 7-6 a 6-4. To Jiří Lehečka se v dohrávce osmifinále proti Němci Zverevovi po dvou ztracených sadách zlepšil. Nakonec ale vítězi nedávného Roland Garros podlehl 4-6, 5-7, 6-3 a 6-7. Lehečka litoval nevyužitých šancí a některých chyb. Zároveň uznal, že se jeho soupeř na trávě oproti minulosti výrazně zlepšil a teď hraje mnohem aktivněji.
10: Není to ten starý Zverev, který pár let zpátky prostě se snažil hrát Andukově na trávě. Jako samozřejmě bych si přál hrát proti někomu jinému v osmi finále, abych tu šanci na to čtvrtfinále měl o něco větší. Bohužel jsem dostal na sezonu dvojku v životní formě, to se prostě stane, na to se nemůžu vymlouvat. Když chceme ten turnaj vyhrát, tak bych ho prostě stejně musel asi později na ní narazit nebo ho porazit. Beru to spíš jako dobrou zkušenost.
9: Po úspěchu Muchové zabojuje o postup do semifinále i Linda Nosková, kterou vyzve od 14 hodin Belgičanka Mertensová.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Situace na D1 v okolí Brna, v Praze nehody na okruhu. D1 před Brnem zůstává plná od Kývalky ze stého 82. kilometru. Na kamerách vidíme, že zpomalují nejen kamiony, ale i osobní auta v levém pruhu. Vše se jako obvykle rozjíždí u sjezdu na D2. V Praze teď čerstvá potíž na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k D10. Těsně za nájezdem z hradecké dálnice D11 na 60. kilometru srážka kamionu s osobním autem blokují pravý pruh, fronta se nesouvisle sune už z jižní spojky od Spořilova. A za nehodou pokračuje dál dnes extra silný kamionový provoz okolo Černého mostu až do Novopatské, dál do Kbelské. Pražský okruh ještě jednou teď přesun na jeho hlavní část. Jedete-li z D1 k letišti, čekejte kolonu od Jesenice, tvoří se kvůli pokračující regulaci vjezdu do tunelů. Potíže pak trvají i dál těsně za sjezdem na Barandov na 16. kilometru, tam je po nehodě zabraný pravý pruh a zpomaluje se i před omezením u letiště v obou směrech fronty na 10 až 15 minut. A ještě sedmička ze Slaného do Chomutova, nehoda u Lotouše, kyvadlový provoz, zatím kratší zdržení v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno i zataženo, místy přehánky, postupně se vyjasní. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
11: Radiožurnál Sport.
13: Karel Janů a Mikuláš Jáša.
14: 9 hodin 6 minut, středa 8. července. Jsme moc rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport a teď pojďme na fotbalový šampionát. Pátý zápas, 8. gol. Argentinský fotbalista Lionel Messi je na mistrovství světa. Mikuláši, dál k nezastavení.
15: Úřadující mistři světa fotbalisté Argentiny byli v Atlantě pár minut od vyřazení v osmi finále letošního šampionátu. Egypt vedl ještě 12 minut před koncem základní hrací doby 2-0. Argentinci ale i díky gólu a asistenci kapitána Lionela Messiho, jak si to zmiňoval, skóre otočili na 3-2.
14: No a teď o tom budeme mluvit nejenom my dva ve studiu, ale už tradičně budeme hodnotit s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, krásné ráno.
16: Dobrý den.
14: Tak jak se ti ten zápas líbil, to je taková klasická otázka, kterou tu začínáme, já si ji neodpustím, ale když to trošičku rozšířím, tak když se blížil ten závěr, věřil si obhajcům titulu, že to ještě dokážou opravdu v té řádné hrací době otočit?
16: Tak já předešlu, že se mi ten zápas samozřejmě líbil víc než zápas Švýcarsko-Kolumbie, kde nepadly žádný góly. A musím říct, že po druhém gólu Egyptu jsem nad Argentinou zlomil hůl.
15: Pavle, do jaké míry a jestli vůbec, protože jsi trenér, tak si toho možná všímáš více než my, normální lidé, pomohla Messimu a spol hydratační pauza?
16: No, tak myslím si, že je to téma prostě, je to timeout klasický. Myslím si, že někdy samozřejmě v těch podmínkách, které byly třeba nahoře v tom Mexiku nebo nějakých těch vedrech velkých, těch zápasech kolem toho poledne, ty pauzy mají význam opravdu jako doplnit tekutiny a nějakou energii, ale někdy je to opravdu timeout klasický a určitě to Argentině pomohlo.
14: Další věc mě, Pavle, hodně zajímá. My jsme tady v raním vysílání Radiožurnálu Sport s Janem Suchanem se oba dva shodli, že když Lionel Messi šel kopat penaltu, tak jsme mu moc nevěřili, jenže co si myslíme my, to je úplně jedno. Ty si těch penalt na rozdíl od nás kopal trošičku víc a taky trošku v jiných podmínkách, tak jak jsi viděl tu situaci ty?
16: No tak samozřejmě jemu se už stalo v kariéře určitě, že neproměnil a šel po druhý a dál, ale stalo se i lepším hráčům, že třeba nedali dvě po sobě a pak už samozřejmě to sebevědomí je nižší a logicky by měl jít kopat někdo jiný. Já jsem zvědavý v průběhu toho mistrovství, jestli Argentina bude mít ještě nějakou penaltu, jestli Messi půjde po třetí, ale prostě vidíme, že je to téma. Já teďka opravdu objíždím v uvozovkách republiku s penaltovým králem, kdy si to ty jak mladí lidi, tak ty dospělí, samozřejmě chlapy, který to hráli, ale ne na té nejvyšší úrovni, tak si to jdou zkusit a sami pak cítí, že to není jednoduchý tu penaltu proměnit, ten tlak je veliký, ať už seš někde na vesnici nebo samozřejmě na mistrovství světa, a je vidět, že i Messi s ním má problémy, no.
15: Když otevřete sociální sítě, prakticky se řeší pouze a jen zápas Argentina-Egypt. Na Švýcarsko s Kolumbií si jen málo kdo vzpomene. Řeší se zákroky, které odpískané byly, zákroky, které odpískané nebyly. Dokonce se dočtete, že zápas byl fraška. Tak co si myslí Pavel Horvát?
16: No tak těch momentů musím říct popravdě, že tam bylo spoustu. Samozřejmě viděl jsem i pak reakci trenéra Egyptu. Dá se s ním souhlasit, prostě pokud nedostanete gól z penalty a přežili spoustu věcí a opravdu byli výborní, tak to bolí to vyřazení. Na druhou stranu vedli 2-0 a ten zápas samozřejmě zvládnout mohli. Vidíme to i v těch lepších ligách, že málo kdy někdo ublíží Realu Madrid proti Elche třeba nebo Bayernu Mnichov proti Freiburgu, takže tady to si myslím, že byl takový ten klasický případ toho, že ten silnější pes, jak bych řekl, byl silnější prostě a bohužel pro Egypt samozřejmě, když si rozeberou pár těch momentů, tak ta křivda tam cítit bude.
14: S Pavlem Horvátem si povídáme v ranním radiožurnálu Sport. No a Pavle, tedy obájci trofeje z Argentiny jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. No, postoupili tam přes Kap Verdy, přes Egypt, v obou duelech byli výraznými favority, ale tedy, že by nějakým způsobem přesvědčili, to se úplně říct nedá. Tak myslíš, že jim tahle euforie z těch vydřených výher může pomoct při regeneraci třeba víc, než kdyby oba soupeře deklasovali, anebo to teď zbytečně komplikují a prostě nejjednodušší je hrát výborně všechny duely a vyhrávat je 5-0?
16: No, tak ta cesta je různá. Samozřejmě můžeš to mistrovství projet a dávat přesně každému trojku a bude to fantastický. Na druhou stranu ten fotbal se opravdu vyrovnává. Vidíme, že i ty v úvozovkách papírově slabší manšafty se dokážou připravit, dokážou udělat problémy mužstvu, jako je Argentina. To předpokládám samozřejmě i v tom dalším souboji se Švýcarskem, ale Argentina prožila samozřejmě proti lehčím soupeřům takový dvě klinické smrti, bych řekl, no a uvidíme, jak to bude dál, ale je to tak vyrovnaný, že si netroufám opravdu typovat.
15: No, jak to bude dál, protože Argentinu čeká Švýcarsko, které postoupilo přes Kolumbii, kterou vyřadilo v penaltovém rozstřelu 4-3, tak kolik šancí dáváš zemi Helvetského kříže právě v souboji s obhájci titulu?
16: No tak vzhledem k tomu, že by neměli být slabší třeba než Kap Verdy, tak prostě ta šance tam je určitě. Říkám, je to vyrovnaný a Švýcaři, byť včera ten zápas nebyl hezký, musím říct, tak prostě postoupili na tomhle mistrovství a obecně v tom fotbale se úplně nehraje na to, jestli to je krásný. Asi každý by to chtěl válcovat, ale to prostě takhle nefunguje a jsou tam a ten souboj s Argentinou bude velmi, velmi zajímavý, protože Švýcaři jsou disciplinovaný mužstvo, mají tam dobrý hráče a můžou Argentinu znovu potrápit.
14: Dneska na mistrovství světa první volný den, další zápas je na programu zítra večer od 22 hodin Francie-Maroko. V tuhle chvíli moc děkujeme Pavlovi Horvátovi a přejeme hezkou středu.
16: Hezký den.
11: Poslouchej Sport.
13: Radiožurnál Sport.

0: Klub na YouTube je za námi, 9 hodin 17 minut, cyklistika před námi. Český jezdec Matyáš Vacek se po včerejší čtvrté etapě a úspěšném úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. Při debitu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersenovi, no a sám projel cílem ve městě Foix jako desátý. Nejen o něm si teď budeme povídat s Jiřím Ješkem. Krásné ráno přejeme do Francie.
1: Krásné ráno z Toulouse.
0: Jirko, tak pojďme začít u Matyáše Vacka. Co říkáš na jeho výkon, možná i výkon celého jeho týmu Lidl Trek?
1: No, nejenom já jsem nadšený. Matyáš Vacek tady u všech odborníků, samozřejmě u všech fanoušků, zvlášť těch, kteří stojí s českou vlajkou u trati, tak zbuzuje obrovskou radost, protože ta jeho forma, kterou prokazoval už na závodě okolo Švýcarska, kde skončil na třetím místě, a ten závod musíme připomenout, že ovládl Tadej Pogačar, takže Matyáš Vacek patří do absolutní světové špičky. Tak on tu formu snad ještě více vyladil na nejslavnější závod roku na Tour de France a tady podává neuvěřitelné výkony. Jemu samotnému to vyneslo bílý trikot pro nejlepšího závodníka do 23 let, ale teda do 25 let, ale to není tak důležité jako to, jakou práci odvádí pro svůj tým Lidl Trek, protože on je opravdu nejsilnějším pomocníkem. Je to takový ten týmový hráč, který opravdu ten svůj absolutní výkon, který umí teďko produkovat, tak dává šanc tomu týmu. Včera pomohl Matsu Pedersenovi vyhrát tu etapu a ta jeho pomoc byla opravdu klíčová, protože on vlastně ty poslední kilometry hlídal celou tu odjetou skupinu a hlídal vlastně každý nástup a ještě zvládl vlastně Matsu Pedersenovi rozjet spurt. Takže nejenom na tom vítězství Matse Pedersena má obrovský podíl, ale i na tom, že jejich týmový parťák Quinn Simons dojel na druhém místě, takže tým Lidl Trek bral včera, jak se říká, první a druhé místo a Matyášu Vackovi to vyneslo ten bílý trikot, takže oni byli včera rozhodně nejsilnějším týmem.
2: Když si někteří posluchači říkají, včetně mě, že je to škoda, že tu etapu nevyhrál sám Matyáš Vacek, protože on vypadal, že na to má, ale jel pro Pedersena, rozumím, cyklistika je týmový sport, ale co na to řekneš, proč to nevyhrál Vacek?
1: No, mně je to taky líto samozřejmě. Dokonce jsem včera před etapou, to jsem ještě nevěděl, co nás čeká, tak jsem trošku intervenoval u budoucího ředitele celého týmu Lidl Trek, kterým je, nebo bude teprve od podzimu Andy Schleck, ať tomu Matyášovi dají trošku volnou ruku, ať ho taky nechají závodit samo pro sebe. A Andy Schleck se tak jako potutelně usmíval, on říkal, on je tady na práci a na druhou stranu říkal, on tu šanci samozřejmě také dostane. Včera to ještě nebylo, včera bylo strašně krásně vidět, jak na to Matyáš Vacek má, protože když se asi 40 kilometrů před cílem odloupla z té uprchlé skupinky, která byla poměrně početná, trojice závodníků, tak Matyáš Vacek v ní byl. Byl tam společně, myslím, že s Alexem Kirchem a byl tam s nimi, teď si nemůžu vzpomenout, kdo, ale tahle ta skupinka si vytvořila náskok a už to možná vypadalo, že Matyáš Vacek bude bojovat o to etapové vítězství, protože z té trojice byl nejsilnější. Ale nakonec to neklaplo a on potom ty svoje šance položil na oltář Matse Pedersena a bylo to dobré rozhodnutí, protože Mats Pedersen rozhodně ten závod chtěl vyhrát. Chtěl si trošku spravit i chuť, možná někdo viděl na Netflixu takový film o tom, jak Mats Pedersen chtěl vyhrát jednu z těch jarních klasik a bohužel si zlomil zápěstí v závodě okolo Valencie a jak se vrací a jak nakonec mu to samozřejmě nevyšlo, protože ta ztráta byla díky tomu zranění velká, tak si teď spravil chuť a to vítězství bylo včera hodně emotivní. A bylo strašně krásně vidět, jak si Mats Pedersen váží té pomoci Matyáše Vacka, protože on sám, když slezl z pódia po té, co přebíral cenu pro vítěze etapy, tak se pod to pódium sám postavil a na mobil si natáčel Matyase, jak přebírá bílý trikot, a oba dva se strašně krásně radovali. Bylo to fakt jak dva kluci, když se jim podaří prostě něco vyhrát ve škole. Bylo to hrozně fajn.
0: S Jiřím Meškem si povídáme o Tour de France, jenom doplním, že Jan Tratník tam včera byl s Matyasem. Jirko, novým lídrem po té čtvrté etapě Tour de France je norský cyklista Thorsten Tren. Jeho příběh určitě stojí za připomenutí. On v březnu 2022 absolvoval rutinní dopingovou kontrolu na závodě kolem Katalánska. No a její výhody byly pozitivní, ale odhalily vysoké hladiny jednoho hormonu, což neznamenalo, že tenhle nor dopuje, ale díky tomu vlastně v raném stádiu byla odhalena rakovina varlat. On se z toho dokázal dostat, vozil prostě červený dres na Vueltě, kterou vedl. No ale teď vede Tour de France a na Tadeje Pogačara má náskok skoro 8 minut, tak co na to říkáš a jak dlouho podle tebe ten žlutý dres může vozit?
1: No, častokrát se to na tomhletom závodě děje, že z velkého úniku se dostane do žlutého někdo, komu ten žlutý trikot dá křídla, a on opravdu může být v tom žlutém klidně dalších, já nevím, 5 etap, protože sice dneska nás čeká sprinterská etapa, tam všichni předpokládají, že týmy, které mají sprintery, tak nedovolí žádnému úniku nějaký větší náskok. Takže tam pravděpodobně, pokud se nic nestane jemu samotnému, Thorsten Tren o ten žlutý trikot nepřijde. Pak je sice pozítří velice náročná etapa v Pyrenejích přes slavný Tourmalet, Col d'Aspin. Ta je opravdu těžká, ale přesně jak jsem říkal, těm závodníkům ten žlutý trikot dá křídla a určitě celý tým Uno X bude chtít Thorstena Trena udržet v té pozici, a včera předvedl, že i v kopcích na to má, takže dá se předpokládat, že si ten žlutý trikot podrží i přes tuhletu etapu. A pak jsou zase rovinatější etapy, takže on v něm může jezdit dlouho, ten jeho příběh právě i s tou překonanou nemocí je strašně krásný, a věřím i to, že Tadej Pogačar, který by třeba v té pyrenejské etapě pozítřejší mohl asi zvládnout si ten trikot vzít zpátky, tak nebude chtít zbytečně plýtvat sil. A i ty ceremoniály spojené s tím každodenním přebíráním trikotu Tadej Pogačarovi ušetří každý den 2 hodiny na regeneraci, takže i z tohohle důvodu Tadej Pogačar nebude chtít zpátky do toho žlutého nějak pospíchat.
2: Ale nepředbíhejme, dnešní pátá etapa, odkud kam, Karle?
0: Ježíš Maria, tak to směl překvapil. Dnešní etapa, Jirka už to říkal, z Lannemezan do Po.
2: Ta by měla být tedy pro sprintery, takže Jiří, šance pro Pavla Bittnera?
1: Včera jsem s ním mluvil, vypadal skvěle. Já jsem s ním ráno mluvil, požádal jsem Johna Degenkolba, aby mi zavolal Pavla Bittnera, aby vystoupil z autobusu aspoň na chviličku. Za prvé samozřejmě se s ním chtěli naši klienti z Čech vyfotografovat, což se podařilo. Pavel byl strašně vstřícný a říkal, že se na dnešní etapu hrozně těší. Takže sledujte Tour de France, držte palce českým barvám a já věřím, že Pavel Bittner dneska zabojuje v tom spurtu a bude chtít si připsat nějaké, třeba dejme tomu, umístění do trojky, a bylo by to skvělé.
0: Bylo by to krásné, budeme držet palce, budeme jednak sledovat Tour de France a jednak se taky pravidelně na Radiožurnálu Sport dál budeme spojovat s Jiřím Meškem. Jirko, moc děkujeme a přeju krásnou středu.
2: Ahoj.
1: Krásný den do Prahy.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: 9 hodin 29 minut, středa 8. července, posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi, jsou tu aktuální zprávy.
5: Radiožurnál je 9.30. Tereza Tomášková a aktuální zprávy.
6: Írán v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu víc než 80 cílů. Systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo zařízení v přístavu. Spojené státy útok zdůvodnili předchozími íránskými údery na 3 obchodní lodě plující v Hormuzském průlivu. Generální tajemník NATO Marco Rutte dnes na summitu v turecké Ankaře řekl, že obnovené útoky USA na Írán jsou na místě. Senát projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 má umožnit jeho ukončení bez sankce. Senátoři mají jednat taky o zakotvení české koruny do ústavy nebo o tom, že trestný čin vraždy by měl být nepromlčitelný. Rychlost cyklistů v Žižkovském tunelu v Praze by mohly zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů, které by zpomalovaly jízdu, požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která pak skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin. Od dubna smí cyklisté tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí.
0: Sport.
6: Fotbalisté Argentiny po obratu porazili Egypt 3-2 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Obhájci titulu v něm v noci na neděli českého času nastoupí proti Švýcarsku. To zdolalo Kolumbii 4-3 po penaltách. V základní hrací době ani prodloužení gól nepadl.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 od Kývalky na D8 od Zděb. Na D1 před Brnem trvá hustý provoz od Kývalky ze stého 82. kilometru. Zpomalují jak kamiony, tak osobní auta a sunou se až do zúžení u sjezdu na dálnici D2. D8 před Prahou plná od Zděb, tam jsou to převážně kamiony, posouvají se dál i Cínoveckou až do Kbelské. Na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti kvůli regulaci provozu v tunelech popojíždí dlouhá fronta kamionů téměř od dálnice. Osobní auta brzdí u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Situace se zlepšila těsně za sjezdem na Barandov. Na 16. kilometru před pár minutami odklidili veškeré následky po nehodě dvou osobních aut. Odjela i šipka silničářů, opět se projíždí všemi třemi pruhy. Jedete-li okruhem dál směrem k dálnici D7, připravte se na popojíždění v koloně od Evropské. Okolo 10 minut zabere cesta k omezení u letiště. Z druhé strany nesouvislá fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. A pokračujeme na trase do Chomutova, silnice 7 za obchvatem Slaného. U Lotouše zasahují u nehody. Dá se projet Kyvadlově v obou směrech kolony delší od Chomutova přibližně na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky, postupně se vyjasní. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Radiožurnál pokračuje z Karlova.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Red Hot Chili Peppers ve středečním radiožurnálu Sport 9 hodin 38 minut a na jediném čistě sportovním rádiu teď budeme několik minut věnovat tenisovému Wimbledonu a proto jsem velmi rád, že jsme ve spojení s kolegou, který je přímo v Londýně, Jaroslavem Plašilem. Jardo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Hezký den.
0: Pojďme začít čtvrtfinále, které nás zajímá ze všeho nejvíc, protože je s českou účastí. Mluvím samozřejmě o singlu a mluvím o ženském singlu Linda Nosková proti Elis Mertencové. Jestli se nepletu, tak je to první čtvrtfinále na Wimbledonu pro obě dvě tenistky. Tak co si od toho zápasu ty slibuješ a jak myslíš, že by se mohl vyvíjet?
1: No, je to zajímavé, že teď je vlastně Linda Nosková dvakrát za sebou narazila na hráčky, se kterými ještě nikdy nehrála, takže ať už teďka to byla Madison Keysová, kterou porazila, tak teď je Elza Mertensová. Je taky zajímavé, že se střídají ty různé styly, zatímco ten zápas s Madison Keysovou, tak to bylo hlavně o tom udržet si servis a čekat na nějakou minimální šanci, tak teď samozřejmě to je zase ten typ zápasu, kdy Linda Nosková bude muset tvořit, aktivita bude hodně na její straně, dá se říct, velkou část zápasu, takže bude ohromně záležet na tom, jak si s tím poradí, protože někdy to je zkrátka složitější útočit bez chyb, když vám soupeřka všechno vrací. Já si vždycky vzpomenu na zápasy třeba Lindy Noskové a Marie Bouskové vzájemné, jak moc je pro ní nepříjemná soupeřka Marie Bousková pro Lindu Noskovou. Takže možná, že to je tak nějak trošku podobně. Neříkám, že Marie Bousková a Elis Mertensová jsou stejné hráčky, to určitě ne, ale zkrátka jsou to tenistky, které jsou zakouslé, jsou to tenistky, které jsou toho schopné hodně vrátit, blokovat, umějí rány, takže pracují dobře s tou ranou soupeřky, takže v tomto to může být pro Lindu Noskovou zrádné, ale v každém případě platí, že to má ve svých rukou a jak ona říká, musí se soustředit na sebe, na to, co má ona dělat a pak to samozřejmě bude dobré a pak je to velká šance jít dál, ale musí to všechno klapnout.
3: Linda Nosková potvrzuje vynikající formu proti Elise Mertensové z Belgie, nastoupí od 14 hodin, respektive takový je oficiální čas, možná se úvod utkání zpozdí. Hrát se bude na kurtu číslo 1. Karolína Muchová v jednom z rozhovorů pro radiožurnál Sport už také zmínila, že ta tráva už není tak zelená, že ten kurt je zničený. Tak jaký je? Ty máš možnost uvidět na vlastní oči.
1: No, ty kurty velké, ten centrální a kurt číslo 1 jsou trošičku, přijde mi vydřenější v uvozovkách, že jsou takové víc hnědé, když se na ně podívá člověk takhle jenom už z dálky, tak ho to hned udeří trošku do očí, že ten rozdíl tam je oproti těm venkovním kurtům, na kterých se nehrají ty velké zápasy tolik teď už trošku do očí, že ten rozdíl tam je oproti těm venkovním kurtům, na kterých se nehrají ty velké zápasy tolik teď už v těch dnech. Takže to je velký

0: a právě hodně jí pomáhá na to vnitřní, aspoň mám takový pocit, na to její vnitřní soustředění, na to, jak projít tím zápasem, tak jí hodně pomáhá právě to, když je to jako velký zápas, když je okolo hodně lidí, když to tam bouří, a to si myslím, že ona v těchto podmínkách hraje velmi dobře.
1: No a když ještě s Jaroslavem Plašilem se dostaneme k druhé české singlistce, která je tedy pořád ve hře a je to velmi příjemné, že takhle ještě ve středu druhý týden na Wimbledonu můžeme zmiňovat ne jednu, ale více českých hráček, které jsou stále v turnaji, ta Karolína Muchová, ta až ve čtvrtek tedy nastoupí proti Američance Goffové, tak jak by si, Jardo, zatím popsal to tažení Karolíny Muchové turnajem?
0: No, celosezonní bych popsal možná podobně, protože je ohromně teď znát, co dokáže Karolína Muchová, když je nějakou delší dobu zdravá, protože troufám si říct, kdyby to tak bylo i ty minulé sezony, což bohužel na to štěstí neměla, tak je to hráčka první pětky stabilně, možná desítky občas při nějakém výkyvu, ale zkrátka tam je to úplně naprosto zásadní a teď se to zkrátka tak sešlo, že drží Karolína Muchová nějakou dobu pohromadě, dokonce drží i teď jako velkou sérii dvou turnajů v řadě, což jako je u ní taky velmi nezvyklé, tak jenom zaťukat a doufat, že to bude platit co nejdále a nejdéle, protože to je fakt radost se dívat na ten její svobodný, řekl bych, takový tenis, kdy si na kurtu dělá trošičku co chce, nespoutaně, trošičku to připomíná tenis, a teď nechci zase srovnávat, ale Rogera Federera a éru tady těch borců, kteří prostě zkrátka nehrají údery stejně, hrají pestře. Radek Štěpánek určitě je jedním z takových klasických představitelů takového toho svobodného tenisu, kdy si ten hráč tvoří, dělá co chce a tak dál, takže toto je velmi pěkné sledovat a jenom si k tomu přeju, aby fakt, a nejenom pro Karolínu Muchovou obecně, ale aby byla zdravá, aby byli všichni samozřejmě zdraví.
1: To si samozřejmě přejeme všichni, protože pokud bude Karolína Muchová zdravá, tak jak Jaroslav Plašil naznačoval, má před sebou možná ještě lepší budoucnost, než jaká je ta současnost a nedávná minulost. Ještě, Jardo, na závěr našeho povídání, aby to nebylo jenom o českých tenistech, tak Novak Djokovic, co víc než 5 hodin na kurtu jeho čtvrtfinále s Ožerem Aliasimem, ale srbský tenis ta prostě nechce vypadnout a nechce to zavalit.
0: No, mně se zatím jevil na turnaj velmi dobře. Samozřejmě teď už to bude pro něj složitější, protože tam bude mít hráče typu Sinner a pak, kdyby se mu povedlo, tak možná Alexander Zverev, který teď hraje neskutečně na trávě, se zlepšil. Myslel jsem si, že Jiří Lehečka bude mít popravdě větší šance v tom svém zápase, kdy ho Zverev ve dvou dnech vyřadil. Ale hraje fantasticky, hodně se zlepšil na trávě, už nehraje takový obraný antukový tenis, ale už hodně útočí taky. Takže ale zpátky k Novaku Djokovičovi, má to složité, ale rozhodně pořád jako vypadá jako hráč, který může klidně, jako to nechci říkat, že je favorit na titul, to určitě ne, ale zkrátka, když ne na trávě, tak si myslím, že už se mu to asi jinde na jiném Grand Slamu těžko může podařit. Pardon.
1: To říká Jaroslav Plašil v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, uslyšíme se s ním znovu nejpozději po 14. hodině, kdy tedy, připomeňme ještě jednou, začne dnes boj Lindy Noskové o semifinále proti Belgičance Mertencové. Jardo, moc děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Skupina Nirvana, 9 hodin 50 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Samostatná česká reprezentace se letos na mistrovství světa ve fotbale představila teprve podruhé. Poprvé to bylo před 20 lety v roce 2006 v Německu, kde skončila s jednou jedinou výhrou nad Spojenými státy americkými už v základní skupině.
1: Výsledky Čechů i další zajímavé momenty zastínil incident z finálového souboje mezi Itálií a Francií, který si teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu o jednotlivých světových šampionátech.
2: Na olympijském stadionu v Berlíně takto slavili Italové vyrovnávací trefu Marka Materazziho. Ten se prosadil v 19. minutě hlavou po rohovém kopu a srovnával na průběžných 1-1, když předtím dostal Francii do vedení z penalty Zinedine Zidane. Po panenkovsku přichytračil Gianluigi Buffona.
3: Buffon, Zizou, Zidane!
2: Více branek už nepadlo a tak šel souboj o zlato do prodloužení. 10 minut před jeho koncem přišel okamžik, který se navždy zapsal do dějin světových šampionátů. Krátce poté, co Zidane neuspěl v gólové šanci, chytl Materazzi francouzského kapitána za dres. Ten mu v legraci slíbil své triko až po zápase a Materazzi mu cosi odpověděl. Francouzský záložník odcházel pryč, pak se zastavil, otočil se a udeřil Itala hlavou do prsou. Materazzi se zhroutil na trávník.
4: A pak začal říkat hodně tvrdá slova, která několikrát opakoval. Slova, která zabolí víc než činy. Byly to hodně osobní věci o mojí matce a sestře. Slyšíte to jednou a snažíte se od toho odpoutat. Slyšíte to ale po druhé a po třetí ztratíte nervy.
2: Popsal situaci z prodloužení pro francouzskou stanici Canal Plus Zinedine Zidane. Argentinský rozhodčí, který zákrok neviděl, se radil s pomezním. Nakonec mu pomohl čtvrtý arbitr. Kapitán Francie uviděl červenou kartu a finále pro něj skončilo.
5: Když jsem přerušil hru, ptal jsem se přes komunikační systém asistentů, jestli viděli, proč italský hráč spadl na trávník. A oni tvrdili, že ne. A pak mi řekl čtvrtý rozhodčí, že Zidane udeřil hlavou Itala a že ho má poslat ze hřiště.
2: Vracel se k červené kartě pro Zidana v dokumentu FIFA argentinský sudí Horacio Elizondo. Ten rovněž přiznal, že se hrál trochu divadlo, aby to vypadalo, že vše konzultoval s pomezním rozhodčím. Marco Materazzi po 14 letech pro španělský sportovní web AS prozradil, že v památném finále žádal od francouzské legendy místo dresu jeho vlastní sestru. Tehdy 34-letý Zidane přitom ve vyřazovacích bojích táhl Francouze. Nahrával Henrymu na vítězný gól proti Brazílii, v semifinále vstřelil jednu branku Portugalcům a trefil se i ve finále. Jeho poslední zápas v reprezentaci tak skončil neslavně vyloučením, přesto byl Francouz vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu. Zlato ovšem slavili v roce 2006 v Německu Italové. V penaltách byli 100% a zatímco ve druhé sérii Marco Materazzi proměnil, David Trezeguet pálil do břevna. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: 9.55, skupina Green Day, Time of Your Life. Snad i vy si užíváte středeční dopoledne ve společnosti jediného čistě sportovního rádia v Česku. Za chviličku si pustíme Rolling Stones Start Me Up, ale ještě předtím vás s Mikulášem Jášou chceme jednak pozvat k dalšímu poslechu radiožurnálu Sport. Chceme vám samozřejmě taky popřát hezkou středu. No a po 10. Miky Kateřina Neumannová, je to tak?
1: Kateřina Neumannová, páteční finish, tradiční to
0: středeční.
1: Pořad. Středeční.
0: A klasika.
1: Ježišmarja. Pardon. No, tak zajeté koleje.
0: Je to tak, bývávalo, ale teď už je to středeční klasika.
1: Manželé Klímovi přijdou, to je podstatné. Petr a Lukáš Kerleři, kteří vyhráli mistrovství republiky. Rozhodně se máte na co těšit, bude to zajímavé a hezké.

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál bylo 10 hodin. Jsou tu zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
3: Česko podle premiéra Andreje Babiše přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou. Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová i přes rozhodnutí soudu oznámila prezidentskou kandidaturu. Tenistka Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje semifinále Wimbledonu. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Lotouše vyšetřují nehodu. Kolony jsou v obou směrech. A bude oblačno, až zataženo s přeháňkami, postupně se vyjasní. Teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V reakci na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Podle něj se Česko zapojí do iniciativy, přes kterou můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
4: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program Půl, ale je to jednorázová menší částka.
3: S rozhodnutím ministra Macinky nesouhlasí koaliční SPD. Na síti X to napsal předseda hnutí Tomio Okamura. Babiš k tomu řekl, že si koalice vše vyříká na páteční koaliční radě. Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová oznámila kandidaturu na prezidentku. Řekla to v televizi TF1. Pařížský odvolací soud političku v úterý uznal vinou v kauze zneužití veřejných prostředků. Kandidaturu jí ale povolil. Le Penová se chce ještě odvolat kvůli další části rozsudku.
5: Marine Le Penová v televizi TF1 řekla, že je kandidátkou na prezidentku, zároveň ale dodala, že se odvolá ke kasačnímu soudu kvůli ročnímu trestu domácího vězení. Při něm by totiž musela nosit elektronický náramek, s čímž politička nesouhlasí. Podle ní by kvůli tomu nemohla vést předvolební kampaň. Le Penová už spustila předvolební web a na středu naplánovala první setkání s voliči v severofrancouzském Flash. Doprovodí ji šéf národního sdružení Jordan Bardella, kterého by v případě vítězství chtěla Le Penová za premiéra. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Stovky turistů už navštívili novou naučnou stezku v Trutnově nazvanou Po stopách Václava Havla. Otevřená je měsíc. Tištěný průvodce zájemce vede po místech a budovách, které Václav Havel navštěvoval. Stezka je založená na autentických příbězích pamětníků, kteří disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta znali. Kudy stezka vede, říká Renata Portlová z Trutnovského infocentra.
6: Začíná buď v informačním centru, anebo v barevné kavárně a zavede k pivovaru Krakonoš, na náměstí a okolí, ke kinu, kde máme krásnou sochu Václava Havla, budovu soudu, centrem města do informačního centra, kde je také připraveno razítko s podpisem Václava Havla.
7: Sport. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Úřadující šampioni zdolali Egypt 3-2 v prodloužení, Švýcaři Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Tenistka Karolína Muchová dosáhla poprvé v kariéře na semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou zdolala po setech 7-6 a 6-4. Muchová po utkání mluvila o složitějším úvodu, který přičítala i většímu kurtu.
8: Pak ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním, ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná i prostě z té rány zahrát kontra a dostat do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila. Já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit.
7: Jiří Lehečka v osmifinále podlehl Němci Zverevovi ve čtyřech setech. O postup mezi čtyři nejlepší singlistky bude na londýnském Grand Slamu od 14 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport bojovat ještě Linda Nosková, a to proti Mertensové z Belgie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 omezení u Bíteše, zdržení i dál od Kývalky. Na D1 ve směru z Prahy do Brna, kousek před Velkou Bíteší, dnes dopoledne pracují silničáři. V okolí z tého 60. kilometru uzavřeli levý pruh. Zdržení ale není dlouhé, fronta ze z tého 58. je na 5 až 10 minut. D1 dál na jih a přetrvávající kolona v obou pruzích od Kývalky z kilometru 182. Kamiony chvílemi brzdí už dříve, kousek za Ostrovačicemi. Jedete-li do Prahy ze severu D8 směrem z Ústí, připravte se na frontu nákladních souprav od Zdib, pokračují dál Cínoveckou až do omezení Vegbelské. A hodně plno zůstává v Praze i na východní části okruhu, jak ve směru na Černý most a dál do Novopatské i Kbelské, tak i dolů do Štěrbohol, zdržení ale hlavně pro kamiony. Na 7 z Prahy do Chomutova trvají potíže u Lotouše, zasahují tam u nehody, projíždí se stále Kyvadlově jedním pruhem. V obou směrech čekejte kolony na minimálně 15 minut. A na silnici 11 z Šumperku do Žamberku zpozorněte na příjezdu do Olšan na úrovni Papíren nehoda, také provoz Kyvadlově a kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky postupně se vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
10: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes mám ve studiu sportovce od ledu, curlery Petru a Lukáše Klímovi. Dodám, že Lukáš je skip národního týmu, Petra je mistryní České republiky a spolu v mixu startovali na světových soutěžích. Moc vás tady vítám, děkuji, že jste přišli a první otázka je, co dělají sportovci od ledu v těchto parných letních dnech, Lukáši?
11: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Tak nám teďka probíhá nějakou dobu předsezónní příprava nebo mimosezónní příprava. To znamená, jedná se zejména o fyzickou přípravu v posilovně, na atletickém ovále a tak dále. Takže ty vedra nejsou úplně příjemný, ale nic moc to pro nás nemění. My prostě makáme a připravujeme se. A ty vedra teda ne úplně dobře snášíme, jak jsem zvyklý na chlad, ale co se s tím dá dělat?
10: Tak já vidím Petru, tvoji životní partnerku, tady proti sobě, která je zhruba měsíc do porodu. Takže té se ptát, jak probíhá příprava na sezonu, úplně nebudu. Ale jak probíhá příprava na příchod potomka u sportovkyně?
12: Já myslím si, že využívám toho, že sport mi není úplně cizí a dále pokročuju v tom, že se snažím udržovat aktivní i v této předporodní fázi a zařazuji samozřejmě cviky, které jsou jako benefit pro tu přípravu na porod a potom pro rychlou regeneraci.
10: Petro, chystáš se potom třeba k návratu, nebo to necháváš úplně na volno, jestli potom, co přijde miminko, tak se chceš vrátit ke sportu, nebo bude jednoznačně už prioritou rodina?
12: Plány pro návrat mám, takže dalo by se říct, že se chystám, ale samozřejmě uvidíme, jak to všechno půjde a zda mi to bude umožněno.
10: Lukáši, ty se připravuješ s týmem mužů, což je tvoje hlavní disciplína. Ty jsi to už nakousl. Když se v létě vlastně dělá příprava na tu hlavní sezonu, co je součástí tréninku?
11: Tak u nás je to kombinace tak trochu všeho. Je to hodně silová příprava. Máme tam hodně přípravu na výbušnost, to znamená různé skoky, pliometrie a tak dále. A součástí je i kondiční příprava. To znamená, u nás je to tak trochu mix všeho. Nejvíc v této fázi je to asi silová příprava posilovně.
10: Kdy jdete poprvé na led?
11: Tentokrát to vychází na 17. srpna. Většinou to bývá okolo půlky toho srpna. Potom soutěže nám začínají cca v polovině září.
10: Petro, co ty? Není ti to třeba trošku líto, když Lukáš odchází na trénink, že ty už přece jenom seš teďkom ve fázi, kdy ten trénink už je spíš o nějaké asi jako trošku nebo je v jiné podobě? Nebo se těšíš na novou životní etapu?
12: No já už bych určitě nezvládla to, co Lukáš dělá teď. To jsem docela ráda, že si můžu hodit nohy nahoru. Ale určitě ještě pořád jako jednou týdně se snažím zařadit prostě něco jako fyzicky náročnějšího, dejme tomu. A jinak víc jako...
10: Bude z tebe spíš faninka, sportovní faninka, anebo odborný rádce, protože curlingu rozumíš, startovali se spolu na soutěžích, takže budeš třeba jako se snažit Lukášovi občas poradit, anebo se budeš těšit, až se vrátí domů a zeptáš se, jaký to bylo na tréninku?
12: Tak vždycky se ptám, jaký to bylo na tréninku, nebo mi to vždycky Lukáš říká, když se náhodou nezeptám. A myslím si, že ta moje role jako je neúplně takové faninky, jako by si možná občas Lukáš představoval, protože přece jenom na něj mám vysoký nároky. Takže nemám všechno úplně zdarma a občas možná, když potřebuje spíš jako podpořit a říct prostě jo, to bylo dobrý, tak já to třeba úplně nedokážu mu to říct a řeknu prostě i co mi na tom přišlo nějak jako trošku víc reálnějc. No.
10: Takže samozřejmě velká odbornice. Lukáši, když je takovéhle horko a ono samozřejmě v srpnu ještě může být, co to dělá s ledem, který vy potřebujete k tréninku, k soutěžím?
11: Tak v zásadě to nebývá až takový problém. Ono záleží na tom, o jakou halu se jedná. V Praze vlastně v té půlce srpna otvírá hlavní svazová hala na Rostylech a ta má kvalitní klimatizaci, takže to bývá menší problém, než když třeba venku hodně prší nebo jsou veliké změny teplo, což bývá větší problém. Samozřejmě je to provozně mnohem nákladnější, ale ty haly, které otvírají brzo a po Evropě jich je otevřeno relativně dost. My jsme v minulosti třeba i jezdili právě, abychom začínali už začátkem srpna. My letos po olympijské sezóně začneme až s naší domácí halou tady v Praze, ale většinou v těch vedrech to vlastně funguje dobře, ta hala.
10: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Karla Žej, Petra Klímová, Lukáš Klíma jsou s námi ve studiu Radiožurnálu Sport. A já se nyní zaměřím víc na Lukáše, který kombinuje soutěže v týmech mužů, ale zároveň soutěží i v mixech právě dvojce. V uplynulé sezóně to bylo s partnerkou Petrou. Lukáši, jaké jsou třeba rozdíly v tréninku, když trénuješ nebo seš v přípravě na soutěže týmu a na ty mixy? Liší se to nějak?
2: V zásadě obecně bych řekl, že se to moc neliší, ale zrovna pro mě konkrétně se to liší relativně dost, protože v tom klasickém čtyřkovém mužském curlingu hraju skipa, to znamená toho, který stojí v kruzích, vymýšlí taktiku a nezametá. Naopak v těch smíšených dvojicích chlap zametá hodně, protože prostě kluci zametají přece jenom více než holky. Teďka, když jsme byli na tom poslední mistrovství světa, kde vlastně Petra už byla těhotná, tak já jsem zametal úplně všechno. Takže já, když se připravuju na ty smíšené dvojice, tak musím hodně se věnovat tomu metení, protože právě v klasickém curlingu je to činnost, kterou já trošku opomíjím, protože pro tu moji pozici prostě není důležitá. Navíc já, teďka se možná trochu pochválím, jsem vždycky patřil v Čechách mezi nejlepší meteře, takže to bylo něco, co mi přirozeně velmi dobře jde. A pro tu disciplínu, kde to nepotřebuju, tak to vlastně už nemusím moc trénovat, ale pro ty smíšené dvojice je to samozřejmě velmi důležitý, takže tam tohle musím jako pelovat a dohánět.
1: Já se omlouvám za nemístnou otázku, ale když někomu jako já, kdo není z oboru, řeknete, že teda výborně meteš, jak je to v domácnosti, Petro? Musí někdo z vás doma občas zametat taky a projevuje se to umění z ledu, že to třeba pak doma jde rychleji?
3: My jsme si pořídili robotický vysavač.
1: Takže doma nezametáte. Dobře. Lukáši, ty jsi mluvil o té taktice. To je pro mě úplně jako pole neorané, neznámá věc. Kdy ta taktika vzniká, jak se vymýšlí, případně jako jak moc se upravuje v průběhu té hry?
2: Tak v zásadě každý ten tým většinou si najde nějaký svůj herní projev, který se snaží vlastně do té hry dostat, vnutit soupeři. To vychází z toho, jak se vzájemně známe, co víme, že nám funguje, nefunguje. Jsou určité způsoby postupů hrát více agresivně, ofenzivně nebo naopak více defenzivně. K tomu se tým nějakým způsobem dostane, ale samozřejmě ten zápas je pak jiný a v zápase se musí reagovat na to, co se děje. Často jsou různé podmínky, nebo pokaždé jsou jiné podmínky ohledně toho, jak se chová led. Ten led se v průběhu toho zápasu vyvíjí, zrychluje, zpomaluje, točí víc, točí méně. Některé strany třeba přestanou fungovat, protože omrznou, když se tam delší dobu nehrálo. A to všechno vlastně já musím, nebo ten tým musí zvažovat při tom, když se rozhoduje, jakým způsobem bude ten end vest, jak se budou jednotlivé kameny volit a co vede vlastně k tomu kýženému cíli, což může být třeba skórovat dvěma body, skórovat třema body, nebo naopak limitovat, kolik bodů uhraje soupeř. Takže tam je to často reakce na to, jak se vyvíjí ten zápas, jak se vyvíjí podmínky, ale my často, když jako jdeme do nějakého konkrétního zápasu, tak víme, že hrajeme třeba proti Švédům, máme prostě nějaký rozbor s trenéry, navíc ty týmy známe vlastně všechny na té top úrovni, takže ono, my sice máme nějaké předzápasové přípravy, ale stejně já, když vím, že budeme hrát s Niklasem Edinem, se Švédama, s kterýma jsme hráli za tu sezónu 5x, tak prostě víme, co od nich čekat. Ale pak v tom samotném zápase prostě je to reakce na vývoj toho zápasu, vývoj ledových podmínek a podle toho se pak volí, jestli se budou hrát rychlejší kameny, pomalejší kameny, jestli se budou hrát spíš kameny na umístění někam do prostoru nebo spíš vyrážet kameny soupeře a tak dále.
1: Když jste v týmu čtyři chlapy, kdo rozhoduje ve chvíli, kdy ta situace není třeba jednoznačná?
2: Co se týká taktiky, tak tam má hlavní slovo skip, to znamená já. To znamená, my samozřejmě v ideálním případě jsme na stejné vlně. To, co já ukazuju takticky, tak s tím všichni souhlasí. Pokud je nějaká složitější situace, tak se potkáme buď skip a vice skip. Pokud je to ještě složitější situace, tak se vlastně sjede celý ten tým, probere se to, každý k tomu řekne, co si o to myslí, ale ve finále vždycky to rozhodující slovo v tomhle má skip.
1: Petro, když jsi v místě konání soutěže mužských týmů, odkud ráda sleduješ kluky? Je to lepší v televizi anebo být na místě v hale?
3: Já jsem radši na místě v hale určitě.
1: A býváš nervózní?
3: Bývám nervózní, musím říct, že asi méně než ostatní. Spíš tak jako realisticky koukám na to a pozoruju, co se vyvíjí různě. Spíš to beru možná tak jako studijním způsobem a tak jako se odosobním od toho, když to začne být příliš jako, že to vybuzuje nervozitu.
1: Tak jo, Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Reprezentanti v curlingu Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport. V předchozím vstupu jsme se bavili především o mužských týmech. Nyní pojďme k tomu mixu dvojic. Je to prostě ženská a chlap. Jak moc se projevuje rozdílnost třeba právě i v té psychologii? Petro, kdo třeba mezi vámi dvěmi je ten silnější, který třeba toho druhého podporuje během zápasu? Nebo se to takhle nedá říct?
2: Těžko říct, jako Lukáš je určitě odolnější psychicky na různé vypjaté situace a tak. A ta jeho jistota, sebejistota na ledu, to, jak se ten led chová, mě určitě dodává jako určitou míru jistoty. Takže myslím si, že tadyhle dobře funguje takový to kombo právě holka-kluk, kdy jeden z nich třeba může být víc nevyrovnanější v určitých situacích. Nebo když se jednomu třeba víc nedaří, tak ten druhý ho dokáže víc podpořit. A já jsem teda určitě trošku labilnější a potřebuju tu sebejistotu získat. A když rozumím ledu, v čemž mi Lukáš jako pomáhá určitě, tak je to pro mě potom všechno takový komfortnější na tom na ledu, když tu jistotu sama od sebe nemám, což se občas musím říct stává.
1: Lukáši, když přeskočíš z týmu kluků na soutěž, kde seš třeba s Petrou ve dvojici, musí změnit tvoje nějaké jako vnitřní nastavení, říci, musím fungovat jinak, když tady mám holku a jinak, když jsme tam parta chlapů?
3: Určitě. Ona ta dynamika je hodně, hodně odlišná. Je odlišná jenom kvůli tomu, že to je prostě ve dvou versus ve čtyřech. V těch čtyřech přece jenom já můžu být trošku asertivnější vůči klukům a oni jako tam mezi sebou si hodí pár fórů a atmosféra se prostě vždycky vyklidní. Zatímco když tam je jenom ten jeden člověk sám, tak často některé třeba komentáře, který jsou myšlený dobře, tak můžou být hodně vlastně pro toho jedince, sportovce, teďka teda pro Péťu. Když tam najednou je sama, tak to může být opravdu jako hodně na ní navalený, takže já se snažím být mnohem, ono je to samozřejmě daný i tím, že prostě jsme životní partneři, dlouhodobě spolu jsme, tak se snažím být jako podporující, snažím se být trošku hodnější, nebo já nevím, jak bych to popsal. Ta dynamika je určitě jiná, já s tím samozřejmě často bojuju, ale doufám, že aspoň občas úspěšně. Každopádně ano, snažím se jako úmyslně změnit to, jak vlastně komunikuju vůči Pétě versus vůči tomu, jak komunikuju vůči klukům.
1: Petro, stane se někdy Lukášovi, že mu to takzvaně ulítne a ty emoce jdou ven a dojde tam třeba někdy k nějaké neschodě, k nějaké hádce, nebo v tomhle tom jste úplně v pohodě?
2: Ne, tam určitě u Lukáše mixed doubles jsou disciplína, kde Lukáš je mnohem aktivnější a to nejenom v tom metení, ale i ve výrazivosti, v emocích, v takovém tom celkovém prožívání té hry. Ve čtyřkovém curlingu on je takový mnohem víc jako v sobě, mnohem víc jako taková jako skála, která prostě opravdu ty kluci se na něj můžou spolehnout. A v tom curlingu se mnou, tak on vlastně všude lítá jak motorová myška, je na obou stranách zároveň. A i ta komunikace je potom taková hodně jako energetická. A když prostě vidí třeba, že já potřebuji trochu podpořit, tak tam té komunikace třeba může být až moc z mýho pohledu, že se jako snaží prostě to hodně jako nabudit. A já prostě se potom třeba jako víc jsem schopná i uzavírat, protože je toho najednou strašně moc.
1: Lukáši, jaký je rozdíl ve fyzické náročnosti těchto dvou odlišných soutěží?
3: Pro mě jako skipa obrovský. Kdybych hrál frontendovou pozici, to znamená v tom mužském čtyřkovém curlingu toho, kdo když neháže, tak zametá, tak to náročnější není. Ty soutěže jsou podle mě, nebo ty disciplíny jsou relativně podobné, ale pro mě, který vlastně v jednom je to spíš jako velký psychický tlak, mentálně náročný, je to boj s únavou, je proto důležitá kondice, aby ten zápas, který trvá 3 hodiny, jsem vlastně vydržel celou dobu v absolutní koncentraci, soustředěný. Tady je to zápas, to trvá 1.5 hodiny a jak říkala Pétě, já tam vlastně hodně si nalítám, já furt běhám tam a zpátky, zametám všechny ty kameny, takže je to spíš o tom, že mám mnohem vyšší tepovku, jsem mnohem víc zadejchaný. Ale zase ten psychický tlak je tam výrazně menší než tom čtyřkovém chlapském curlingu. To znamená, je to jiný fyzicky pro mě na té mojí pozici, je určitě ty smíšené dvojice jsou náročnější.
1: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport.
4: A atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy ČR a město Plzeň.
0: Posloucháte Radiožurnál, bylo 10:30. Jsou tu zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
1: Rusko nemá podle německého kancléře šance vyhrát válku na Ukrajině. Friedrich Merz to řekl dnes na summitu NATO v Ankaře. Zmínil i závazek spojenců poskytnout letos a v příštím roce Ukrajině vojenskou podporu za v přepočtu 1 700 000 000 000 korun ročně. Merz ocenil, že spojenci ve většině členských zemí aliance výrazně posílili výdaje na obranu. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 000 na 400 000 korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Hasiči v Bratčicích u Brna od noci zasahují u požáru skládky. Hořelo na ploše asi 2 hektarů. Oheň už se nešíří, hašení ale bude pokračovat až do odpoledne. Skládka je ve svahu a zásah komplikuje silný vítr. Jeden z hasičů je zraněný, převezli ho do nemocnice. A na Stříbrné návrší v Krkonoších nedaleko Luční boudy se po 70 letech vrátily krávy. Správa Národního parku se tak snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu, všivec sudecký. Právě Krkonoše jsou jediným místem na světě, kde se vyskytuje. Řízená pastva by mohla pomoci vytvořit pro ní lepší podmínky. Sport. Fotbalisté Švýcarska si po vyřazení k Olympii 4-3 po penaltovém rozstřelu zahrají ve čtvrtfinále mistrovství světa proti obhájcům titulu. Argentinci totiž otočili duel s Egyptem na 3-2. V 78. minutě přitom prohrávali o 2 branky. A český cyklista Matyáš Vacek vystartuje jako průběžně 3. muž celkového pořadí do 5. etapy Tour de France. Ve 4. dojel po úniku skupiny na 10. místě za vítězným Dánem Pedersenem. Žlutý dres pro lídra poveze nově Nordtrain.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D35 za Litovlí na D1 omezení před Býteší. Na D35 z Olomouce do Mohelnice zbystřete kousek před sjezdem na Mladeč. Na kilometru 246 leží na vozovce rozházené kužely. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku trvá silnější provoz ze stého 58. kilometru. Pomaleji se jede k omezení před Velkou Býteší na stý 60. Tam dnes dopoledne silničáři zabrali levý pruh. Pokud po D1 pokračuje dál až do Brna, připravte se na kolonu i před Kývalkou. Na stém 81. kilometru se brzdí v obou pruzích. Osobní auta se po pár minutách opět rozjedou. Kamiony se sunou v pomalejším tempu až do zúžení u bratislavské D2. D8 na příjezdu do Prahy z Ústí a Šňůra nákladních souprav od Zdib, dále i v Cínovecké ke sjezdu do Kbelské. A provoz vázne stále i na východě metropole, dnes obzvlášť zaplněný okruh směrem ze Štěrbohol, a to od Běchovic okolo Černého mostu přes Novopat až do Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Počátku čekáme oblačno až zataženo a místy přehánky nebo občasný déšť. V severovýchodní polovině a postupně na celém území polojasno až jasno. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. We used to...

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Na radiožurnálu Sport si během léta povídáme o sportu na ledě, o curlingu s Petrou a Lukášem Klímovými. Petro, ty jsi letošní soutěže, nebo aspoň některé z nich, hrála už v jiném stavu. Jaké to bylo? Bylo to pro tebe jiné, co se týká nějaké jako vnitřní pohody, nebo naopak si o sebe třeba měla trošičku větší strach? V čem byla změna?
2: Pro mě byla asi absolutní změna posunout se z pozice, kde hodně zametám, kde jsem metař, na pozici, kde v podstatě jenom házím. Jo, já jsem se posunula na tuhletu pozici dobrovolně, i protože jsme věděli, že pokud jako se nám bude dařit v těch mixed doubles a pojedeme na mistrovství světa reprezentovat, tak už budu v pokročilém stavu a přece jenom jakmile prostě zametám, tak to riziko pádu případně je horší. Ale neříkám, že to nejde. Světový curlingový hráčky v těhotenství jsou schopny zametat. Byl to jenom nějaký můj krok.
1: Mám informaci, že ty nejsi jediná, kdo v českém ženském reprezentačním týmu je v očekávání narození potomka. Je to správná informace?
2: No, je to správná informace, ale ne.
1: A nerozpadne se tak trošku ten český nároďák, protože přece jenom Čechy nejsou asi úplně zemí, kde by bylo těch curlerů na top úrovni až za tolik. Tak nebude to trošičku propad?
2: Ženský curling je určitě máme málo hráček. A máme velmi málo kvalitních hráček. A teďka všechny jsou v podobném věku jako já, takže ta generace, kdy si prostě pořizujeme rodiny a nejsme profesionální sport, kdybychom měli jako podporu pro ten návrat, aspoň teda ženský nejsou, je to komplikovaný a vyžaduje to hodně rodinné podpory a hodně jako vlastního nějakých
1: pomoci.
2: Určitě.
1: Curling v Čechách je hodně postaven na rodinné tradici. Já vím, Lukáši, že tvůj táta byl vlastně jeden z těch, kteří curling asi do Čech přivedl. Je to skutečně tak, že v Čechách se to rodí z generace na generaci a ty děti, které se rodí curlerům, tak k němu potom přirozeně najdou cestu?
3: Je to tak. Ono to je nejenom v Čechách, ale tím, že vlastně v Čechách těch zatím hráčů není tolik, ta hráčská základna, to řekněme nějakých 1000 hráčů, tak je to právě o tom, že tady máme takové rodinné klany, ať už to je vlastně můj táta, který byl u zrodu a právě vlastně celá ta naše rodina, moje starší sestra taky vlastně na vysoký úrovni hrála na mistrovství světa žen. Moje mladší sestry, byť ty pak kvůli studiu, jeli obě do zahraničí na vysokou školu, takže právě s curlingem přestali. Ale v zásadě všichni z té naší rodiny se to vyzkoušeli a je to tak napříč vlastně většinou těch rodin, takže například jako Péťa, která hrála právě v reprezentaci s Míšou a Betty Baudyšovejma, tak taky to je zase Baudyšových je v curlingu spousta, stejně tak Kubeškových a tak dále. Těch rodinných klanů je víc a je to tak, on je to krásný sport samozřejmě, ale není jednoduchý se k němu dostat a právě když to hrajou rodiče, tak je velká šance, že to ty děti vyzkoušejí a spousta z nich u toho zůstane. Takže tam ty jména se relativně, zejména na té výkonnostní úrovni točejí ty samý, ale je to podle mě jako moc hezký.
1: Takže o dynastii Klímu je v tuto chvíli postaráno další curler, malý curler nebo curlerka je na cestě.
3: Je to tak.
1: Já mám u vás poznámku, že Lukáši, ty jsi začínal ve 13, Petra v 18 letech. Je to brzy nebo pozdě?
3: Záleží na úhlu pohledu. Já si myslím, že těch 13 let je docela dobrý věk. Obecně ve světě teďka platí, že se ta světová špička vlastně omlazuje. Já když jsem začínal v těch 13 letech, tak se bralo, že curling je na vrcholu někdy mezi 30. a 40. rokem. Třeba u skipů se ten vrchol bral spíš tak jako 35-40. U těch hráčů, co na tom frontendu, to znamená těch, co zametají, kteří musí být vlastně fyzicky na to výkonnostní úrovni, tak se bralo, že ten vrchol je 30 až 35, řekněme. A to se postupně ve světě, teďka zejména s profesionalizací těch jednotlivých zemí, opravdu jako snižuje. A třeba ty hráči, co musí vlastně fyzicky na té úplně top kondici, tak se často stává, že v těch zemích, jako je Skotsko, Švýcarsko, Kanada, tak jsou spíš už hráči 20 až 25 let. A samozřejmě v takovém případě je nutné začínat opravdu jako mladší. Brzo. Já osobně si myslím, že v tom úplně nejmenším věku je lepší nějaká obecná sportovní průprava, atletika, gymnastika a tak dále. Je vidět ty děti, co si vlastně projdou tady tou a tu pohybovou šikovnost se naučí a mají, tak je to pro ně obrovský jako přínos a bonus. vlastně ty vrcholoví kerleři, co se jako začnou víc věnovat kerlingu, tak se to je obrovský jako přínos a bonus. Vlastně ty vrcholoví kerleři, co se jako začnou víc věnovat kerlingu, tak se to pohybuje podle mě kolem třeba 12 let.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Petra Klímová a Lukáš Klíma, hráči curlingu, jsou s námi na radiožurnálu Sport. Už to tady padlo několikrát, vy dva jste životní partneři, manželé, budoucí rodiče. Co u vás bylo dřív? To, že jste spolu hráli, nebo to, že jste spolu začali chodit? Petro, přiznej.
2: My jsme spolu začali dřív chodit, ale velice rychle jsme spolu i hráli.
1: Takže to bylo ve velmi podobný okamžik. Takže vás dal dohromady curling.
2: Je to tak.
1: Nosíte si sport domů, Petro, nebo se snažíte jako doma už řešit jiné věci než sport?
2: Sport si domů nosíme nejenom jako curling, ale určitě se o curlingu doma bavíme non plus ultra a myslím si, že jsme oba spokojení, že to tak je. Byť teda pro Lukáše už je to teďka víc práce než koníček, takže nevím, možná budeme muset ubrat, co?
1: Lukáši, curling je sport, který jednak se hraje na té světové úrovni, ale hrajou ho i hobíci, lidé, kteří se ho jdou prostě jako zahrát pro zábavu. Jak velký rozdíl je mezi těmito dvěma světy?
3: Samozřejmě ten rozdíl je obrovský. Ten rozdíl je obrovský jednak v tom, co vůbec jsme my schopni hrát. V zásadě ta hra, kterou hobíci vidí v televizi, tak se úplně napodobit nedá. Ty rozdíly jsou ať už v rychlosti

0: kamenů, co jsme schopni házet v tom metení a vůbec efektivitě metení. Ono třeba typicky věc, která je mezi hobíkama a profesionálama velmi rozdílná a hobíci se o to snaží a vlastně je to podle mě spíš kontraproduktivní, je u zametání, my typicky při zametání prodlužujeme dráhu kamene a narovnáváme ho. Ale na té výkonnostní úrovni se to metení dá ovlivňovat i jinak a ty kameny se například dají i více zatáčet, ale je k tomu zapotřebí zaprvé obrovská síla, správná technika metení, což ty hobíci v zásadě nemůžou mít a často i podmínky, kdy ten led na těch světových šampionátech bývá měkčí, má jiné vlastnosti a hobíci se často tady to, co my vlastně děláme v televizi, snaží napodobovat v těch klubových halách, ale to ani není možné a ani my bychom to tam nedokázali, protože ty podmínky jsou prostě odlišné.
1: Petrovčem.
0: Takže ta hra je trošku jiná v tomhle.
1: Petrovčem je ten let jiný pro třeba hobíky, když si půjdou tady zahrát někde v Praze a na těch velkých soutěžích?
2: Je to zpravidla v tom, jak kvalitní led je připraven a liší se hodně klubový led a arena ice takzvaný. Ten klubový led ne vždycky je prostě, je připraven na tu hru, která se očekává od něj. Takže je připraven třeba měkcic nebo tak. Nečeká se, že tam budou metaři, kteří budou schopni smést ten horní povrch. Takže je prostě připravený maličko jinak. Kdybyste na to postavila profíky, tak jim ten led za pár endů odejde. Jo? Třeba prostě do 30-50 minut ten led už bude nehratelný, bude hodně zpomalovat a nebude to prostě jako pro dobrou hru. Ale ty hobíci si na tom 2-3 hodiny vyhrajou úplně v klidu a je to prostě připravený pro jejich potřeby.
1: Lukáši, jaký druh talentu je rozhodující pro úspěšnost hráče? Je to fyzická připravenost, taktika, cit? Co prostě dělá ty nejlepší světové hráče lepšími, než je zbytek světa?
0: To je dobrá otázka. Ono samozřejmě tam je toho strašně moc.
1: Kombinace více
0: věcí.
1: Je to
0: určitě kombinace více věcí, tak to asi bude ve všech sportech. Ono v zásadě všichni ty hráči musí mít nějaký sportovní talent. Jo, vidíme to, když se prostě líhnou junioři, tak ti, co jsou prostě sportovně nadaní, tak jsou šikovní i v curlingu. To znamená, určitě základem je nějaká pohybová nadanost toho mladého hráče. Pak je to samozřejmě strašně moc práce na technice, to znamená, je důležitá nějaká pracovitost, jsou zatím jako hromady hodin tréninků. A potom na té úplně vrcholové úrovni je klíčová psychická odolnost, hlava, práce se sebevědomím, sebedůvěrou. My vlastně, nebo já pracuji se sportovním psychologem už 6 let. A to je něco, co vlastně není něco jako nějaká přidaná hodnota, ale na té vrcholové úrovni to dělá úplně každý, je to jako automatický a je to nutný a myslím si, že ta hlava na té úplně vrcholové úrovni je velmi důležitá, ale většinou je to za mě mezi těma sportovně nadanýma jednotlivcema, kdo tomu dá tu píli, kdo tomu dá ty hodiny práce, tak to je vlastně to, kde se rozděluje mezi tím, kdo se do té úplné špičky dostane a kdo ne.
1: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na Radiožurnálu Sport.
3: Aha.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Manželé Klímovi, curleři, jsou s námi posledních pár minut na radiožurnálu Sport. Lukáši, český curling měl své zastoupení na uplynulých olympijských hrách Milano Cortina. Jaká to byla zkušenost hrát olympiádu?
2: Byla to skvělá zkušenost. Já samozřejmě jsem se na olympiádu strašně moc těšil. Předtím třikrát nám to těsně uteklo. V curlingu je to ten úplný vrchol a já jsem měl od olympiády veliké očekávání a musím říct, že jsem si olympiádu strašně moc užil. Jo, ona tam je oproti jiným turnajům samozřejmě úplně jiná pozornost médií. Co mě třeba strašně bavilo, bylo, že na nás se chodila koukat spousta fanoušků, co nejsou vlastně curleři. Co jenom jeli koukat na olympiádu, jeli fandit do těch jednotlivých sportovišť a když prostě přijde do publika několik set fanoušků, kteří prostě jsou slyšet, fandí nám a třeba ani neumí fandit tomu curlingu tím úplně nejsprávnějším způsobem, ale prostě fandí a ta podpora je slyšet, tak to byly chvíle, co jsem si já, nebo vlastně všichni jsme si strašně moc užili, takže v tomhle to bylo krásný.
1: To je asi situace pro vás v běžných soutěžích nevídaná. To, že přijdou lidé, kteří curlingu nerozumí, že jsou prostě jenom na olympiádě a chtějí vidět nějaký zajímavý sport. Neznervozňovalo vás to třeba někdy?
2: Bohužel musím říct, že nás to určitě ovlivnilo. Jako byly zápasy, kde prostě jsme, protože právě na to nejsme zvyklí, věnovali podle mě víc energie směrem k publiku, než v rámci toho týmu. A možná v některých těch úvodních zápasech na té olympiádě nás to mohlo stát i vítězství, kdy my jsme vlastně vstup do té olympiády měli špatný, prohráli jsme několik zápasů za sebou a byť jsme nehráli špatně, tak on ten rozdíl mezi prohrou a výhrou prostě často bývá velmi tenká hranice. Protože my jsme zvyklí třeba na to, že v Kanadě hrajeme před 10-15 tisíci diváky, ale nejsme zvyklí na to, že fandí nám, nejsme zvyklí na to, že vyloženě ta podpora jako je za náma, což bylo strašně pěkný, ale bylo to něco úplně novýho pro nás.
1: Petro, v České republice by mělo být letos na přelomu října listopadu poprvé mistrovství Evropy v týmech. Tebe se týkat asi nebude. Ale přesto, co to znamená pro český curling, že tady je takto velká soutěž?
3: Já jsem hrozně zvědavá na to, jak se to tady uchytí. Já vím, že Ostrava je naprosto boží enkláva pro fanoušky a myslím si, že dokážou udělat skvělý kotel i pro curling. A mohlo by se to trošku jako zopakovat, no. Mohlo by to trošku jako probudit tu fanouškovskou základnu, která není curlingu úplně, která prostě curling nehraje zatím. V Ostravě teďka vznikl vlastně curlingový klub a velice rychle nabírá členy, takže je dost možný, že se to tam jako tím mistrovstvím Evropy nakupne a moc se na to těším.
1: Lukáši, ty jsi zažil být vlastně amatérským sportovcem, ale už i mít vlastně profesionální smlouvu a moci se věnovat curlingu vlastně profesionálně. Jak moc je to velký rozdíl, když musíš chodit do práce a curling je vlastně koníček, i když jsi zároveň reprezentant a když vlastně máš klid pouze na sport a nemusíš úplně řešit to zaměstnání dennodenně?
2: Za mě asi největší rozdíl je v regeneraci a nějaký mentální odpočatosti, řekněme. Přitom, když člověk dělá full-time job, tak to často bylo, že se prostě jde třeba ráno na trénink a večer po práci na trénink, do toho, když se snažil jsem se zařadit nějakou fyzickou přípravu, tak to právě bylo ještě zase ráno před tréninkem, před prací nebo večer. To znamená, bylo to takový, že to, řekněme, objem toho tréninku, který jsem zvládal odtrénovat, tak nebyl tak zásadně menší, byť samozřejmě menší byl, ale vlastně jsem jako nebyl doma, domů jsem se chodil jenom vyspat. Člověk z toho prostě je hodně unavený, je to na hraně vyhoření, nějaká regenerace, fyzioterapie a tady ty věci vlastně se do toho už jako nedali vklínit, protože to je žonglování mezi tím, co se v tom vyhrazeném čase dá stihnout a samozřejmě ta příprava na ledě má přednost. Teďka je tam mnohem větší prostor za prvé si odpočinout, je tam mnohem větší prostor pro nějakou taktickou přípravu a je tam právě i mnohem větší prostor pro nějakou regeneraci, fyzioterapii a tady ty věci, které vlastně všichni jako berou jako automatickou součást toho sportu, ale ale na té amatérské úrovni prostě proto ten prostor nebyl.
1: Hmm. Já jenom dodám, že vás podporuje Armádní sportovní centrum Dukla, říkám to správně. Zeptat se vás na závěr, na co se teď nejvíc těšíte, asi je zbytečné, že? Ale přece jenom posledních pár týdnů ve dvou, jaká bude ta změna, Petro, že najednou doma budete už ve třech? Dokážeš si to představit?
3: Já si to nedokážu představit, ale určitě to bude zážitek.
1: No tak zážitek to bude určitě. Já vám moc děkuju, že jste s námi byli na Radiožurnálu Sport, ať všechno dobře dopadne v rodinném životě, ale samozřejmě i ve sportu.
2: Děkujeme moc.
3: Děkujeme za pozvání.
4: Radiožurnál je 11 hodin. Jana Utendrovská a zprávy.
5: Příměřící Iránem je podle amerického prezidenta mrtvé. Režim v Teheránu označil za prolhaný a násilnický. Sněmovna schválila růst rodičovské na 400 tisíc korun. Tenistka Linda Nosková bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. V Praze popojíždí kolony v obou směrech před omezením u letiště. Oblačná až zatažená obloha se postupně vyjasní. Teploty dnes do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře ostře kritizoval členské země aliance. Není spokojený s jejich postojem vůči americkým nárokům na Grónsko i vůči americké a izraelské válce proti Íránu. Na ní v noci Spojené státy podnikly sérii náletů, při kterých zasáhly asi 80 cílů. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující Hormuzským průlivem. Podle Trumpa je memorandum o porozumění a příměří mezi oběma stranami mrtvé.
6: Myslím, že je konec. Už s nimi nechci mít nic společného. Je to spodina. Vedou je nemocní lidé, krutí násilníci. Budu ještě mluvit s našimi vyjednavači, ale ti se nakonec zodpovídají mně. A podle mě je další jednání jen ztráta času. Jsou to lháři.
5: Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc korun víc, celkem 400 tisíc. Na zvýšení se poslanci shodli. Opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richtrová.
7: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
5: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného i proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. Státní zástupci měli mít do dálky praxe a výpočtu platu započítanou mateřskou a rodičovskou dovolenou. Rozhodl o tom Ústavní soud. Obrátil se na něj Pražský obvodní soud kvůli případu okresní státní zástupkyně z let 2022 až 2024. Doba rodičovské a mateřské dovolené se jí v platu nezohlednila. Změnilo se to až v říjnu loňského roku. Do té doby byl výpočet podle ústavního soudce Josefa Baxy diskriminační a stát bude muset peníze v některých případech doplatit.
8: Bude doplácet v případě, že ten nárok tyto maminky, tedy státní zástupkyně, uplatní. My jsme řekli se z druhé strany, že princip právní jistoty vyžaduje, aby i v této věci případně stát mohl uplatnit námitku pro mlčení. To znamená, nepředpokládáme, že by šlo o nějaké hodně staré nároky.
5: V Liberci začíná stavba další části náplavky Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naváže tím na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Stavbou zanikne současné městské parkoviště v ulici u Nisy a z tamního parku povede nová lávka.
9: Sport. Poslední čtvrtfinálovou dvojici utvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři. Ti zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu poté, co v základní hrací době ani prodloužení gol nepadl. Obhájci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. O semifinále se utkají taky Francie s Marokem, Anglie s Norskem a Španělsko s Belgií. Po Karolíně Muchové bude bojovat o postup do semifinále tenisového Wimbledonu také Linda Nosková, která se utká od 14:00 v přímém přenosu radiožurnálu Sport s Belgičankou Mertensovou. Kapitánka v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová říká, čím je soupeřka české hráčky nebezpečná.
10: Linda hraje proti Mertens, což jako ve čtvrtfinále Grand Slamu je prostě otevřený zápas, jo, ale víme, že jako Mertens umí hrozně dobře zahrát a může zahrát skvělý zápas. Ona je jako na té trávě hrozně nepříjemná hráčka, ona je jako kousavá, nic se jako nevzdává, ale pak když jako se zareješ pod kůži, tak dostane takovýho jako nerva. Uvidíme, jak to bude.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace na D1 před Brnem, zdržení v Praze na okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy neměná situace. Kamiony i osobní auta stále brzdí v okolí Ostrovačic, aktuálně na 178. kilometru a popojíždí až do omezení u exitu 196 Bratislava. Od Vyškova jen kratičké zdržení z úrovně Tuřanské OMV. D2 před Brnem směrem z Bratislavy plnější od Modřice ze 3. kilometru. V Praze na hlavní části okruhu směrem z dálnice D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. I tam nabírají zdržení hlavně řidiči kamionů, zpomalují u Jesenice. Na výjezdu z Prahy směr D7 na Slaný vázne provoz kvůli omezení u letiště. Fronta na 15 minut se sune od Evropské. Podobný čas ztratíte i z druhé strany od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. A teď přímo do metropole v ulici k Barandovu směrem z centra na okruh popojíždí kolona téměř od Barandovského mostu. Před geologickou je omezení, nedá se projet pravým pruhem, zdržení 10 minut. A D8 na příjezdu do Prahy z Ústí a kolona nákladních souprav od Zdib, dále i v Cínovecké až ke sjezdu do Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Počátku čekáme oblačno až zataženo a místy přehánky nebo občasný déšť v severovýchodní polovině a postupně na celém území polojasno až jasno. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
12: Krásné dopoledne s příjemným počasím, navíc s dalšími sportovními aktualitami. Předseda fotbalové asociace David Trunda by do měsíce chtěl mít vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace a je velmi pravděpodobné, že asociace vybere zahraničního kouče, ale to je hudba budoucnosti.
0: Radiožurnál Sport
13: a Vojtěch Šafář.
12: Na Radiožurnálu Sport teď budeme řešit aktuální téma. Na příštích olympijských hrách v zimě nebude severská kombinace. Co na to čeští združenáři? To probereme za chvíli.

0: Příští zimní olympijské hry už budou bez severské kombinace, tedy bez spojení závodu ve skoku a běhu na lyžích. O tom rozhodl Mezinárodní olympijský výbor na zasedání v Lozan. Teď už jsme ve spojení s Tomášem Slavíkem, tedy trojnásobným účastníkem olympijských her v téhle disciplíně a teď také šéfem úseku severské kombinace v Českém svazu lyžařů. Tomáš Slavík si na nás našel čas i na dovolené. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak můžeme to vzít jako velmi jednoduchou otázku a předpokládám, že odpověď nebude zase tak jednoduchá. Co na to říkáte?
1: Tak je to obrovský zklamání, samozřejmě celé rozhodnutí. Musím říct, že

Jestli se nepletu, tak Mezinárodní olympijský výbor argumentoval hodně také tím, že severská kombinace byla podle studií nejméně oblíbená už od her v Soči v roce 2014. Vy jste museli mít nějaké náznaky. I tohle dokázala severská kombinace nějak zvrátit?

0: Stále si povídáme s Tomášem Slavíkem, tedy šéfem úseku severské kombinace v Českém svazu lyžařů. Já se vás ještě, pane Slavíku, zeptám. My víme, že jste na dovolené a pod vaším hlasem slyšíme, jsou to asi cikády, předpokládám.
1: Asi ano.
0: Jenom aby se naši posluchači nelékali, co se to děje. Není to žádný vodní rozprašovač, ale je to zkrátka fauna, které poručit nemůžeme, ale zpátky k tématu, které je závažnější. Severská kombinace byla v programu her opravdu dlouho, od roku 1924, už při těch hrách v Šamonii. A teď přitom nastupují nové sporty, jízda v Prašanu ve volném terénu nebo závod v krasobruslení pro 9 závodníků, synchronizovaný závod. Máte pochopení pro to, že přicházejí nové sporty a tradiční sporty?

0: To říká Tomáš Slavík, šéf úseku severské kombinace, a ještě vám pustíme slova sportovního manažera Českého olympijského výboru Martina Doktora. Ten byl hostem v ranním vysílání Radiožurnálu Sport.
1: Mě to za ně líto, já musím říct, že dokonce bych to řekl i tak, že s lidmi od severské kombinace se vždycky hrozně dobře spolupracovalo. Jako vlastně mi to trošku mrzí a věřím, že v následujících dnech na to bude chvilka, aby jsme se o tom promluvili.
0: Tak se musím zeptat, jste v kontaktu s Martinem Doktorem, a pokud ne, až budete, tak jakým způsobem to budete řešit?
2: V kontaktu teďka, po tomto rozhodnutí jsme nebyli, jinak jsme samozřejmě v pravidelném kontaktu, tím, že se jedná o olympijskou disciplínu, nebo můžeme říct, teďka možná jednalo.

0: To říká Tomáš Slavík, šéf úseku severské kombinace při Českém svazu lyžařů. Díky moc, že jste si našel čas a příjemnou dovolenou.
1: Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
0: A na závěr ještě připomenu, že některé sporty na olympijských hrách končí, ale některé přicházejí. Ve Francii v roce 2030 přibyly ještě další disciplíny, kromě těch, které už jsme zmiňovali. Například biatlon čeká smíšená štafeta dvojic, v rychlobruslení bude mužský i ženský sprint družstev. Ve skikrosu se zase pojede v mixech, v alpském snowboardingu bude na programu paralelní mix a ve skocích na lyžích přibude týmový závod žen.

0: I dnes na Radiožurnálu Sport odpoledne uslyšíte živě Wimbledon, a to ne jen tak ledajaké utkání. Po Karolíně Muchové si může další česká tenistka vybojovat účast už v semifinále travnatého Grand Slamu. Linda Nosková se od 14 hodin utká s Belgičankou Mertensovou. Nosková je nejvýše nasazenou českou hráčkou na travnatém turnaji. Její poslední výkon proti Američance Kýsové a také pevné nervy obdivovali v hledišti i legendy Barbora Strýcová nebo Lucie Šafářová.
1: Jsem tam seděla s Bárou v tom jejím boxu a říkám, myslíš, že je někdy nervózní?
2: Já si myslím, že jako je nervózní, ale Linda je prostě asi takový charakter nebo takový člověk, který ta nervozita z ní asi rychle jakoby odpadne a ani to na ní není jako vidět.
3: Doplňovali se Lucie Šafářová a Barbora Strýcová, když vyprávěli o duelu Lindy Noskové proti Američance Madison Keysové. Kapitánka v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová mohla Lindu Noskovou poznat i z lavičky při zápasech v ženské týmové soutěži. Třeba i při napínavém a nakonec vítězném duelu s Belindou Benčičovou ve švýcarském Bílu. Velmi dramatické utkání už Linda Nosková zažila i během letošního Wimbledonu. Ve třetím kole porazila Soranu Kirstovou z matchballu v desetibodovém tiebreaku. Při pohledu do tváře české tenistky v souboji s Rumunkou by mohlo leckoho napadnout, že se v takových momentech i vyžívá, ale uvnitř se prý děje něco úplně jiného.
4: Tak strašný to je, jako se nerada dostávám do těchto pozic. Nejradši bych to už měla všechny zápasy 6-2, 6-2. Ale tyhle momenty jsou asi to, co rozhoduje, hlavně na těchto Grand Slamech. Tyhle zápasy jsou prostě strašně důležitý pro člověka a pro vývoj hry.
3: Přiznává Linda Nosková, která pak odehrála až překvapivě klidný duel s americkou favoritkou Madison Keysovou, loňskou vítězkou z Melbourne, s drtivým podáním i velmi silným forehandovým úderem.
1: Hitterka žije, že prostě má ráda, že si diktuje to tempo hry a vlastně se jí vůbec nelíbilo, že ta Linda hraje rychlejc a že najednou nemá čas a potom se jí vlastně začala ta její hra rozpadat.
3: Všimla si Lucie Šafářová. Teď bude na druhé straně soupeřka s jiným herním stylem Belgičanka Mertensová, která vyřadila Marii Bouskovou a také tento duel viděla Barbora Strýcová.
2: Linda hraje proti Mertens, což jako ve čtvrtfinále Grand Slamu je prostě otevřený zápas, jo, ale víme, že jako Mertens umí hrozně dobře zahrát a taky jo, já jsem viděla ten zápas s Maruškou, jsem se byla podívat a upřímně to nebyl moc jako hezký zápas. Obě dvě byly hrozně moc nervózní, mi to přišlo a bylo mi to líto, protože ta Maruška fakt jako na ní měla, ale taky jako to Mertens může to taky spadnout, že to má, může zahrát skvělý zápas. Ona je jako na té trávě hrozně nepříjemná hráčka, ona je jako kousavá, nic se jako nevzdává, ale pak když jí jako se zareješ pod kůži, tak dostane takovýho jako nerva, uvidíme, jak to bude.
4: Tak asi nejdůležitější je prostě v těle zápasech si zvyknout na určitý to tempo, který člověk ví, že ta soupeřka nějak nastaví, ale pro mě je to vždycky nejdůležitější, abych se soustředila sama na sebe, takže samozřejmě některý styly herní mi sedí méně, některé více.
3: Tuší Linda Nosková, která se od 14 hodin utká s Belgičankou Mertensovou. Ve čtvrtfinále ženské dvouhry Wimbledonu jsou obě tenistky poprvé. Jedna z nich tak bude poprvé i v zítřejším semifinále. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: S námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport. Být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 11:30. Jana Utendorovská a zprávy.
5: Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa skončilo. Řekl to dnes na summitu NATO. S Íránem už dál jednat nechce, považuje to za ztrátu času. Spojené státy zároveň po útoku na ropné tankery v Hormuzském průlivu zrušily Íránu licenci na prodej ropy. Soud Evropské unie v Lucemburku zamítl žaloby společnosti Apple proti Evropské komisi. Ta Apple od roku 2023 považuje za takzvaného strážce přístupu, který řídí dostupnost aplikací pro zákazníky. Proto se na ní vztahují přísnější unijní pravidla v nařízení o digitálních trzích. Podle Evropské komise Apple omezuje možnost tvůrců aplikací nabízet jejich levnější produkty na platformách této společnosti. Za to loni v dubnu vyměřila firmě pokutu ve výši 500 milionů eur. Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti, který měl v 70. a 80. letech pronásledovat herce Tomáše Töpfera, řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. A 25 vzdělávacích organizací vyzývá vládu, aby navýšila rozpočet školství. Patří mezi ně třeba Eduin nebo Učitel naživo. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Přidáno by měli dostat jak učitelé, tak třeba i vysoké školy. Šéf rezortu Robert Plaga z ANO s připomínkou souhlasí. O navýšení rozpočtu chce jednat už teď v létě.
1: Sport.
5: Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda chce zhruba za měsíc představit kandidáty na reprezentačního trenéra. V podcastu Live Sport Daily také zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč a dostat by měl dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky. Česká reprezentace je bez trenéra poté, co na konci června předčasně skončil po vyřazení ve skupině mistrovství světa Miroslav Koubek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D4 je za Pískem, neprůjezdná silnice 43 na Svitavsku. Na D4 na začátku dálničního úseku za Pískem směrem do Prahy buďte velmi opatrní, okolo 84. kilometru. U krajnice stojí vozidlo převážející tři lodě. Mohou zasahovat i do pravého pruhu. Buďte opatrní. Na silnici 43 na trase z Lanškrounu do Svitav přímo u odbočky na dálnici D35 na Litomyšl zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Doposud se jelo kyvadlově, teď provoz zcela zastavili. Na místě totiž přistál vrtulník letecké záchranné služby. Po dobu jeho zásahu se nebude dát projet. Kolony narůstají, sunou se i 35 od Moravské Třebové. A na silnici 16 z Trutnova do Jičína čekejte potíže na obchvatu Nové Paky. Právě teď vyprošťují z příkopu havarované nákladní vozidlo. Tam projedete s opatrností kyvadlově. Zdržíte se v obou směrech do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Počátku čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť v severovýchodní polovině a postupně na celém území polojasno až jasno. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Takové byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Věříme, že něco takového vás ani nenapadlo, ale pokud byste si třeba mysleli, že fotbalu už bylo v posledních dnech a týdnech opravdu hodně, tak přichází vaše chvilka, protože mistrovství světa ve fotbale dnes v noci má krátkou a velmi vzácnou pauzu. Čtvrtfinále totiž začnou až následujícího dne. Ve čtvrtek večer se odehraje to první a bude to hodně třaskavé. Francie proti Maroku od 22 hodin, ještě jednou připomínám a zdůrazňuji, ve čtvrtek 9. července, ale samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

0: v Berouně. Po něm potom mluvila právě o přístupu k nadcházejícím turnajům.
1: Nechci směrem k majoru něco měnit, protože když se člověk ten turnaj zvětší v hlavě, tak to většinou není úplně dobrý. Takže spíš se tak jako asi mentálně uklidnit a pracovat na těch stejných věcech v tréninku, který víme, že fungují. A rozhodně nebudeme měnit žádný hole, jako třeba loni. Takže všecko jakoby na takový jako klidný rovině, aby hlava byla připravená, věděla, že má dělat jenom svoji práci a užít si co nejvíc.
0: Turnaj v Evianu začne už zítra a pokud Sára Kousková po dvou kolech poprvé na majoru projde katem, zahraje si až do neděle a vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport se před 12. hodinou věnujeme golfu a teď ještě českou golfovou reprezentaci hráčů do 18 let. Tu probereme minulý rok, totiž tahle parta senzačně triumfovala na mistrovství Evropy. Podařilo se jí to na domácím hřišti v brněnské Kaskádě. Tenhle týden svůj titul čeští mladíci obhajují na horké půdě ve Španělsku, a to s úspěšnou sezónou v zádech.
1: Byla to skvělá sezóna. To jsme vyhráli s klukama Evropu, potom European Masters. Bylo to neuvěřitelné. Na domácí půdě vyhrát mistrovství Evropy s klukama. Si myslím, že bude hodně těžké ještě přebít, no. Doufám, že na tohle to navážeme.
2: Říká před evropským šampionátem Štěpán Plášek, jeden z členů mistrovského týmu z brněnské Kaskády. Plášek svou formu loni potvrdil i suverénním vítězstvím na prestižním turnaji European Young Masters ve Francii. Do Španělska k obhajobě evropského týmového titulu jede i se dvěma spoluhráči z loňského výběru.
1: Ten tým je hodně jiný, vlastně jsme jenom tři, co jsme hráli loni, ale měli jsme dva dny přípravný kemp na Kácově a co jsem tak viděl, jak jsme s

0: Tam hráli všichni super golf, takže si myslím, že by to mohlo víc znova.
1: Tak tým bych si řekl, že je opravdu silný. Uvidíme, jak si to sedne spolu. Si to si sedne stejně jako minulý rok, nebo ne, to uvidíme, ale myslím, že máme jeden z nejlepších týmů, co kdy asi podle mě hrál.
2: Dodává s nadějí Tomáš Hejda, druhý majitel zlaté medaile z loňska. Tým třetím je Mikuláš Vojtěšek. K týmu se navíc připojila výrazná posila. Nejlepší Čech světového amatérského žebříčku Louis Klein.
3: Minulý rok jsem u toho nemohl být kvůli zranění a myslím si, že tenhle rok máme docela silný tým a myslím si, že bychom to mohli vyhrát znovu, ale samozřejmě se může stát cokoliv, protože je to potom jamková hra.
2: Hra na jamky, tedy zápasy jeden na jednoho, typické pro týmové soutěže, jako je Ryder Cup, přijde na řadu ve čtvrtek a potrvá 3 dny. Předchází jí kvalifikační kola ve hře na rány, známé z řadových individuálních turnajů. Při loňském triumfu Čechů si hráči chválili týmovou soudržnost, která je pro úspěch v takové soutěži klíčová, vysvětluje Hugo Mikl.
4: No, ta motivace musí být určitě už z pohledu toho i nehrajícího hráče, který třeba jenom jde ty kluky podpořit, tak musí být jako maximální. Musí se tam na tom hřiště nechat všechno, ať ti, co hrajou, ať ti, co podporují. Prostě musíme se dostat do nějakého módu, který jsme si vyzkoušeli na tom Kácově dost a prostě uvidíme, no, jak to půjde a doufám, že nám to půjde dobře a že se navzájem prostě podržím.
2: Jestli se šestičlennému českému výběru do 18 let podaří na evropském šampionátu znovu vybojovat medaily nebo dokonce obhájit titul, bude jasné v sobotu 11. července. Krištof Kousal, Radiožurnál.

Od golfu se přesouváme k lednímu hokeji. Dánský obránce Anders Koch se stal novou posilou hokejistů Hradce Králové. 28letý rodák z Eisbergu hrál v uplynulé sezóně ve štýrském Hradci v mezinárodní rakouské lize. Naopak Mountfield opouští finský bek Tommy Kiviste. Ten z vážných rodinných důvodů se dohodl s vedením klubu na předčasném ukončení smlouvy.

Jedna Češka už v semifinále tenisového Wimbledonu je. Je to Karolína Muchová, která si zahraje proti Američance Goffové. No a druhá se do toho semifinále může dostat. Dnes ve 14 hodin rozehraje Linda Nosková zápas proti Belgičance Mertensové. Vy to uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, ta, která bude úspěšnější, si v semifinále potom zahraje proti jedné z dvojice Kostiuková Paulínová.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál Je poledne. Hlavní zprávy a Jana Utendorská.
2: Na summitu NATO v turecké Ankaře vystoupil americký prezident Trump. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle něj skončilo.
3: Je s nimi něco špatně, jsou to blázni. Co se mě týká, tak je to u konce.
2: Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit na 400 tisíc korun, schválili to poslanci.
4: Zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku se bude týkat dětí narozených od 1. ledna 2027.
2: Tenistka Linda Nosková si o postup do semifinále Wimbledonu zahraje s Belgičankou Mertensovou. Na silnici 43 z Lanškrounu do Svitav je už částečně obnovený provoz po nehodě u odbočky na dálnici D35 a oblačná i zatažená obloha se postupně vyjasní, teploty do 25, na jihu Moravě až 27 stupňů. Dobré poledne, je středa 8. července. U hlavní zpráv vás vítá Jana Utendorská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Situace kolem Grónska je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Spojené státy velký problém. Trump to řekl na summitu lídrů NATO v Ankaře. Zopakoval, že arktický ostrov by měl být pod kontrolou USA. Evropské spojence kritizoval kvůli jejich odmítavému postoji k americkým snahám.
5: Přístup evropských zemí ke Spojeným státům není férový, prohlásil Trump. Spojené státy podle něho platí na společnou obranu příliš mnoho peněz. Lídři států NATO nyní na formální části summitu jednají o plnění aliančních cílů v investicích do obrany. A také o pomoci Ukrajině, jak uvedl prezident Petr Pavel.
6: Podpora Ukrajiny není o tom, jestli máme rádi nebo nemáme rádi Ukrajince, ale je to o tom, že chceme, aby Evropa byla bezpečná. Stabilní.
5: Pavel také uvítal oznámení ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, který uvedl, že se Česko zapojí do programu nákupu amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: SPD podle předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Reagoval tak na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
7: Okamura řekl, že se financování zbraní pro Ukrajinu mělo projednat na koaliční radě. Rozhodnutí je podle něj v rozporu s programovým prohlášením vlády.
8: Programem prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí. O zasílání zbraní tam není ani slovo.
7: Premiér Andrej Babiš z ANO upřesnil, že půjde o jednorázovou částku. Dál podle něj platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
9: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak je to jednorázová menší částka.
7: Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že se má Česko zapojit do vlastní muniční iniciativy, nikoli americké.
10: Tady ten krok nechápu, nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
7: Koalice projedná rozhodnutí na páteční koaliční radě. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Memorandum o porozumění i příměří s Íránem jsou podle amerického prezidenta u konce. Donald Trump to oznámil po sérii amerických náletů, na které Írán odpověděl údery na americké cíle v Perském zálivu. Podle Trumpa se režimu v Teheránu nedá věřit.
11: Donald Trump označil íránské vládnoucí kruhy za násilnickou lůzu, se kterou nemá smysl dál ztrácet čas při jednání. Podle amerického velení zasáhly Spojené státy v noci na dnešek v Íránu na 80 cílů, většinou vojenských člunů revolučních gard. Byla to odveta za opakované útoky na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem, které Spojené státy označují za vážné porušení příměří. Z toho Írán naopak obvinuje Spojené státy. Na noční nálety podle revolučních gard odpověděl útokem na 85 amerických cílů, zejména v Bahrajnu a Kuvajtu. Ondřej Himer, Radiožurnál.
2: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
12: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
13: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
12: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
14: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
12: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Při zhoršené bezpečnostní situaci bude zřejmě vláda moci zvýšit výdaje státního rozpočtu nad schválený limit. Rozhodla o tom dnes sněmovna, která hlasy koalice přehlasovala Senát. Novela umožní vládě překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%.
15: Senát chtěl do zákona doplnit přísnější podmínky pro navyšování výdajů. Sněmovna to ale odmítla. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by senátní změny přinesly právní nejistotu.
16: Přesně to je důvod, proč doporučuji setrvat na sněmovní verzi. Představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech.
15: Podle opozičního poslance Jana Jakoba z TOP 09 umožní novela nekontrolovatelné navýšení výdajů.
17: Naším cílem není svazovat stát v mimořádných situacích. Naším cílem je, aby se důležité priority financovaly odpovědně.
15: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Opozice chce zákon napadnout u Ústavního soudu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
18: Víme, co se děje u vás.
2: Mezinárodní olympijský výbor umožnil ruským sportovcům startovat na letních olympijských hrách v roce 2028. Záležet ale bude na rozhodnutí jednotlivých sportovních federací.
19: Od Mezinárodního olympijského výboru je to předběžné zrušení suspendace po téměř 3 letech. Start pod ruskou vlajkou a hymnou ale schválen není. Postoj Českého olympijského výboru zůstává stejný, je proti rozhodnutí, pokračuje sportovní ředitel Martin Doktor.
20: Musíme si taky říct, v jaké jsme situaci. My to tady vnímáme v Evropě extrémně citlivě, ale prostě svět přemýšlí trošku jinak. Ale myslím, že kvůli tomu my nemusíme měnit své postoje.
19: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů označil informaci za radost. Zprávu pro Kreml, ale velmi špatnou zprávu pro svět. S rozhodnutím zásadně nesouhlasí a dokonce války na Ukrajině by nic neměnil. Záležet ale bude na rozhodnutí svazů jednotlivých olympijských sportů. Třeba šéf světové atletiky Sebastian Kou řekl, že do konce války se nebudou Rusové účastnit atletických soutěží. Letní olympijské hry v roce 2028 bude hostit Los Angeles. František Kuna, Radiožurnál.
2: Úspěšný film z Berlinále, kdyby se holuby proměnily ve zlato, měl premiéru před českým publikem. Na Karlovarském festivalu ho uvedla režisérka Pepa Lubojacky. Sledovala to reportérka Lucie Pávová.
21: Tvůrce přivítal vyprodaný velký sál hotelu Thermal. Režisérka Lubojacky na premiéře řekla, že film věnuje taky svému otci.
22: Tenhle ten film bych chtěla věnovat i mému taťkovi, po kterém se mi strašně stejská. Umřel taky kvůli své závislosti.
21: Dokument se právě závislostem věnuje. Autorka v něm zkoumá, proč s nimi bojuje i její bratr a dva bratranci, kteří žijí na ulici. Umělecký ředitel festivalu Karel Och dokument označil za jeden z nejvýraznějších snímků letošního roku. Film využívá i AI, pomocí které autorka rozpohybovala fotky z dětství. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
23: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale je první volný den a po něm ve čtvrtek se rozehrají čtvrtfinále, a to mezi Francií a Marokem. Pak se utkají o postup Španělsko s Belgií, Norsko s Anglií a na závěr Argentina se Švýcarskem. Tenistka Linda Nosková se pokusí napodobit Karolínu Muchovou a zabojuje o postup do semifinále Wimbledonu. Od 14 hodin se v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utká na londýnském Grand Slamu poprvé v kariéře s Belgičankou Mertensovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 od Ostrovačice, nehoda na 43 na Svitavsku. D1 z Prahy do Brna projel náš zpravodaj, upřesňuje délku kolony kamionů.
4: Poprvé se brzdí již před Ostrovačicemi na 175. kilometru. Je to bez varování dopředu náhle v pravém i v levém jízdním pruhu.
3: D8 před Prahou směrem z Ústí a nesouvislá fronta nákladních souprav od Zdib sune se dál Cínoveckou až k omezení ve Kbelské. A na silnici 43 z Lanškorouna do Svitav u odbočky na dálnici D35 už obnovili provoz alespoň Kyvadlově. Během zásahu vrtulníku letecké záchranné služby byla komunikace v obou směrech uzavřená. Kolony popojíždí z obou stran také silnicí 35 od Moravské Třebové z odbočky na Svitavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zpočátku čekáme oblačno až zataženo a místy přehánky nebo občasný déšť. V severovýchodní polovině a postupně na celém území polojasno až jasno. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik hlavní zprávy.
6: Krásné, teď už odpoledne, přesně 10 minut, prožíváme odpolední hodiny, 12 hodin, 10 minut, 8. července, posloucháte Radiožurnál Sporta. My jsme moc rádi, španělský fotbalový trenér Alvaro Alvero míří po odchodu z Realu Madrid do Premier League. Tenhle kouč podepsal novou smlouvu až do léta 2029 ve Fulhamu a je to tím pádem o jedno jméno méně, teoreticky pro českou fotbalovou reprezentaci.
1: Radiožurnál Sport
18: a Vojtěch Šafář. We'll be right back.

0: Martinice v Krkonoších zažili velkou hokejovou slávu. Malá obec na Semilsku totiž přivítala zástupce mistrovských Pardubic a ti přivezli fanouškům ukázat mistrovský pohár. Rozdali taky autogramy a cenné suvenýry.
1: Jsme moc rádi, že jsme se sešli tady v Martinicích. Děkujeme za to a bez dalších průtahů bych chtěl přivítat největší hvězdy dnešního odpoledne. Ligové šampiony Romana Vila a Tomáše Vondráčka.
2: Pardubické hokejisty doprovodil majitel klubu Petr Dědek. Pohár Dynamo vybojovalo na konci dubna. On sám si splnil velký sen, se kterým do hokeje v Pardubicích vstupoval.
3: Je to tak, byly to úžasné emoce, ten den toho vítězství a byl to cíl, který se podařilo splnit a to vždycky potěší a jako velká radost. No. Do té chvíle, než si to člověk jako uvědomí, tak prostě jako v to doufá a je to hezký. No.
2: S odstupem času vzpomíná, jak složitá cesta vedla až k zisku poháru.
3: Těžká cesta za titulem, tak my měli těžkou sérii s Brnem, obrovský těžká série se Spartou, tam nás provázely zranění a bylo to velmi vyhrocené, protože my se Spartou máme ty zápasy, to prostě vyhecovaný, ale zvládli jsme to a zvládli jsme šestý zápas Třinci a jsem rád, že se to podařilo.
2: K radosti také fanoušků, kteří se na pardubické hokejisty přišli podívat.
4: Vašek.
5: Taky Vašek.
6: Honza.
2: Tak jak jste to prožívali tu sezónu?
4: Náročně jako vždycky. Každá sezóna je náročná a tahle byla s dobrým koncem.
6: Ze začátku nebyla to taková ta dominance jak v těch minulých sezónách. Ale vyhráli jsme, no.
5: Já se ta sezona líbila a konečně jsme to dotáhli až do konce.
2: A řekněte mi, jaké máte oblíbence v týmu?
6: Pro mě to je určitě Honza Mandát.
4: Já mám Honzu Mandáta a pak tam máme ještě kamaráda Daniela Rákose.
5: Pro mě to je Roman Vil.
2: Právě golman Roman Vil a útočník Tomáš Vondráček do Martinic dorazili. Pohár pro oba hodně znamená.
7: Pro mě to je jako velký okamžik, takže já si to užívám. Samozřejmě je s tím spojeno spoustu akcí a já si myslím, že je skvělý, že ty lidi mají tu možnost vidět ten pohár a čekalo se na to dlouho. A je to takový ten hnací motor zase do budoucna, aby když dá štěstí, aby se to mohlo zopakovat.
8: Jo, já si myslím, že to jako pořád živý je, že jo, je teď pořád všude vyskakují nějaký videa, takže člověk to má furt v hlavě a je to hezký.
2: Jenže to už je minulost. Hokejisté Dynama pomalu ale jistě zpřádají plány na další sezónu. A jejich majitel moc dobře ví, že obhajoba bude nesmírně těžká.
3: My už se na to připravujeme a my určitě nechceme usnout na vavřínech a budeme pokračovat v nastolený lajně a uděláme všechno pro to, abychom zopakovali vítězství, protože nám chutná. Po těch dvou prohraných finále doma, tak bychom rádi, aby taky v brzký době jsme před domácíma fanouškama to udělali.
2: Není přitom žádným tajemstvím, že to všechno stojí nemálo finančních prostředků.
3: Rozpočet je obrovský, jeden z největších v lize, ale já to beru jako investici a máme fantastické diváky a ta historie klubu je obrovská, sahá víc než 100 let zpátky a ten klub vychoval obrovské legendy. Martince, Haška, Bohu šťastný, prostě Jirka Šejba. Jo? A teď přišli kluci, jako je Lukáš Sedlák, Roman Vil a další, kteří už jsou taky pardubáci a je to taková ta nová generace a já věřím, že píšeme tu historii společně a i ty noví fanoušci přijdou, ale já mám obrovskou radost toho, jak i sem dorazili fanoušci z celé republiky, jo? A to právě je práce ty naší historie klubu.
2: Budoucnost by naopak Dynamo mohlo psát v nové multifunkční aréně. Její výstavba by už brzy mohla začít.
3: Očekáváme teďka brzké chvíli, v brzké době stavební povolení a rádi bychom do měsíce zahájili. To je velký cíl, velký sen, je to největší hokejová hala na světě a kluk z Krkonoš, pokud se nám to podaří, tak myslím si, že na nás budou v Česku pyšní minimálně někteří fanoušci a bude následovat celý svět.
2: Uzavřel šéf pardubického hokeje Petr Dědek povídání nejen o mistrovském poháru. Z Martinic v Krkonoších, Pavel Petr, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

Právě teď se losuje basketbalová liga mistrů pro příští sezonu, respektive alespoň kvalifikace o ní, a zatím známe jednoho soupeře pro český tým. Opava, ta bude hrát v osmifinále kvalifikace o tuhle soutěž proti Dziki Varšava, ale k postupu do základní části potom potřebují opavští basketbalisté porazit ještě další tři soky.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matyáš Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Americký prezident Donald Trump zvažuje, že se Španělskem přeruší obchodní vztahy. Řekl to na úvod summitu NATO v Ankaře. Španělsko je podle Trumpa špatným partnerem kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Dodal, že ministru financí Scottu Bessentovi nařídil zastavit obchod s Madridem. Španělská vláda na to reagovala s tím, že s Washingtonem udržuje skvělé hospodářské vztahy a neplánuje na tom nic měnit. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let věku. Změny v dávce státní sociální pomoci dnes sněmovna schválila v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď ji posoudí Senát. Vodní záchranáři za letošní léto evidují už přes 420 zásahů. To je téměř 50% celé loňské sezóny. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. A jihomoravští hasiči dnes přes 9 hodin zasahovali u požáru skládky u Bratčic na Brněnsku. Noci kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu. Kránu dostali oheň pod kontrolu. Dva hasiči se při zásahu zranili. Jednoho záchranáře ošetřili na místě, druhého převezli do nemocnice. Sport. České volejbalistky vstoupí do závěrečného turnaje základní fáze Ligy národů. V boji o play-off se v Bělehradě střetnou od 16 hodin 30 minut s Němkami. V dalších dnech budou čelit Nizozemkám, Bulharkám a Francouzkám. České baseballisty pak vyzvou Němci na pražském týdnu od 14.30 v zápase o bronz. Finále obstará od 19 hodin v areálu Eagles duel Nizozemsko-Tajvan.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 od Ostrovačic na D8 od Zděb. Na D1 směrem z Prahy do Brna začíná kolona kamionů i osobních vozidel už před Ostrovačicemi v okolí z tého 77. kilometru. Zatímco osobní auta po pár kilometrech už pokračují plynule, nákladní soupravy se sunou až do omezení u dálnice D2. Na D8 směrem z Ústí do Prahy se sunou kamiony od Zděb, pokračují v pravém pruhu až do omezení ve Kbelské. Na silnici 43 z Lanškrouna do Svitav u odbočky na D35 se po nehodě projíždí Kyvadlově, provoz na místě usměrňují hasiči. Kolony už se zkrátily, stále ale popojíždí z obou stran, také silnicí 35 od Moravské Třebové z odbočky na Svitavy. A na silnici 16 z Trutnova do Jičína trvají menší potíže na obchvatu Nové Paky, pokračují tam s vyprošťováním havarovaného kamionu z Příkopu. Také projedete Kyvadlově a z obou stran se zdržíte do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zpočátku čekáme ještě oblačno i zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť v severovýchodní polovině a postupně na celém území polojasno až jasno. Teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27. A vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu večer zeslábne. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Fotbalista Jan Kovařík bude dál pokračovat, a to v pražském Dělíčku. I v příští sezóně bude hrát za Bohemians 1905. 38letý krajní záložník prodloužil smlouvu o další rok a o tom Klokani informovali na svém webu. Vy jste to slyšeli na Radiožurnálu Sport.

0: Skoro měsíc to trvalo, ale dnes se nehraje žádný zápas fotbalového mistrovství světa. Po prvním volném dnu začne zítra potom čtvrtfinále. Nedostal se do něj žádný ze tří týmů pořadatelských zemí. Kanaďané zažili první domácí šampionát, Mexičané jako první na světě už třetí a potvrdili, že u nich je vášeň k fotbalu s ostatními nesrovnatelná. Až do kauzy s omilostněním útočníka Balloguna a debaklu z Belgii svůj pokrok ve fotbalové kultuře ale ukazovali také Spojené státy. A našli i fotbalový hit.
1: Mířím ke stadionu u San Francisca v průvodu amerických fanoušků a povídám si s Paulem Richardsem, bubeníkem, který udává rytmus.
2: Hrál jsem fotbal jako mladý, bubnuju jen jako fanoušek pro zábavu, jinak jsem spíš přes výtvarné umění. Navzdory tomu, co říká Trump a další, chce spousta nás Američanů být součástí globální komunity, třeba díky fotbalové kultuře, potkávat se s cizinci, třeba s Čechy. Byl jsem na tom šampionátu před 20 lety, kde jste nás jasně porazili.
1: S Paulem probíráme, jestli taky Američané mají své fotbalové, tedy sokrové pokřiky a písně jako jihoamerické nebo některé evropské národy, případně kluboví fanoušci. Američané často volají své USA nebo We believe that we can win. Tomu se ale občas pošklebují i oni samotní. Věříme, že můžeme vyhrát, tenhle pokřik dokonce hráč amerického fotbalu Jason Kelsey označil za nejvíc poraženecký, co kdy slyšel.
3: So you know the White Stripes, they push that song that is da, da, da, da, da.
1: Paul mi pak vybubnovává světoznámý motiv z písně Seven Nation Army od amerického dua The White Stripes s tím, že ta je teď tady v USA mezi fotbalovými fanoušky populární k navození atmosféry. Potom ještě Paul předvádí popěvky, které vznikly ve škole v Alexandrii u Washingtonu, nebo zmiňuje píseň, když Yankeeové pochodují původem z New Orleans. Během tohoto mistrovství ale Američany sjednocovala country klasika od Johna Denvera.

0: Naladili na stejnou notu. Píseň o sounáležitosti s horami domovské západní Virginie zná v Americe snad každý, ať je to dítě nebo dospělý.
1: Everybody knows that song, Country Roads. Everybody loves that song.
2: Každý tady má tuhle písničku rád. Pamatuju si, jak jsme se skautským oddílem jeli 11 hodin autobusem z Connecticutu távozit do západní Virginie. A jak jsme dorazili k hranicím západní Virginie, všichni tu píseň začali spontánně zpívat. Vydrželo nám to půl hodiny.
0: Vzpomíná teď už šedovlasý scout Randy a připomíná, že při americkém fotbale tu s oblibou zpívají Sweet Caroline, při basketbale spíš rap, jen hokej podle něj nemá žádnou typickou píseň, který hledá kanadskou hymnu směje se. Country Roads, kterou si teď Američané adoptovali při sokru, je podle Randyho klasika.
2: Vtipné je, že se tam původně mělo zpívat o státu Massachusetts, ale se západní Virginií se to líp rýmovalo. Zpíváme to při různých příležitostech, je to populární, ale docela mě překvapilo, že se to teď chytlo i při prvním americkém zápasu a během mistrovství světa se z toho stala fotbalová písnička.
0: DJové na stadionech ji pouštějí dál, ale teď už to bude bez Američanů na hřišti. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: jiných potřebuje. To je ve zkratce příběh, na který se tentokrát zaměříme v pravidelném povídání o současném životě bývalých sportovců a uděláme to s Janem Suchanem. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak nejdřív prosím připomeň, jakou měl Drenthe fotbalovou kariéru.
1: Tenhle hráč, který se narodil v Rotterdamu v roce 1987, to je skvělý ročník, že Vojto?
0: Je výborný.
1: Tak ten se jako náctiletý stal stabilním článkem sestavy tamního Feyenoordu a ve 20 letech přestoupil do Realu Madrid. V první sezóně ve Španělsku na levé straně hřiště docela pravidelně nastupoval, potom ale Real přivedl slavného Brazilce Marcela a ten Drentheho brzy ze sestavy vystrnadil. Nizozemec poté odešel na několik hostování, třeba do anglického Evertonu. Po úplném konci v Realu hrál třeba v Rusku a Turecku a kariéru poprvé ukončil ještě před 30. narozeninami. Následně se několikrát zkoušel vrátit, vždycky ale krátce a neúspěšně. Za dospělou reprezentaci odehrál jeden jediný zápas.
0: No ale nás teď bude více zajímat jeho život po tomto okamžiku, to znamená po kariéře, čemu se věnoval?
1: V období po prvním konci kariéry se zaměřil na hudební kariéru, snažil se prosadit jako rapper v rodném Rotterdamu, taky otevřel obchod s oblečením, na jehož navrhování se sám podílel. Ani v jednom ze zmíněných oborů se ale Drenthemu moc nedařil. A v roce 2020 vyhlásil bankrot s tím, že přiznal dluhy vyšší než 3 miliony eur. Není to tak, že všechny peníze špatně investoval, on prostě velkou část jednoduše utratil. Zpětně mluvil o tom, že jako mladý po přestupu do Reálu nezvládl slávu a peníze taky a místo fotbalu se začal věnovat večírkům a utrácení. Po ohlášení bankrotu svůj život výrazně změnil a začal pracovat ve zdravotnictví jako ošetřovatel lidí trpících demencí. V kontaktu s fotbalem zůstával jako občasný televizní expert, spolu s několika bývalými spoluhráči taky natáčel podcast.
0: Teď, Honzo, mluvíš v minulém čase, co se stalo?
1: Možná i v důsledku dřívějšího životního stylu prodělal Drenthe loni v říjnu mrtvici. Od té doby se o jeho zdravotním stavu moc neví. Asi měsíc po mozkové příhodě promluvil Drentheho manažer o tom, že bývalého fotbalistu čeká dlouhá rehabilitace a musí se znovu učit základní věci, jako chůze nebo mluvení. Podle manažera ale byli doktoři optimističtí a věřili, že se ani ne 40-letý pacient vrátí k běžnému životu. Žádné čerství Nejnovější informace ale nikdo nezveřejnil a na sociálních sítích Drenthe od loňského října stále nic nezdílel. Takže přesnější informace o jeho aktuálním zdravotním stavu bohužel nemáme, tak mu můžeme popřát alespoň takhle na dálku, pokud poslouchá Radiožurnál Sport, co nejlepší tedy zdraví a ať se vrátí do běžného života tenhle dobrý ročník 1987.
0: To byl Jan Suchan, díky.
1: Rádo se stalo.

Je rozlosovaná basketbalová liga mistrů. Pardubice se při své premiéře v téhle soutěži utkají v základní skupině s Malagou, Reggianou a Juventusem Utena. Zase Slavie, která vznikla nově spojením Slavie a Nymburka, ta bude hrát ve skupině G, a to s Albou Berlín, bosenskou Igokeou a také španělským Bilbaem.

0: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Premiér Babiš vystoupí na Severoatlantické radě v Turecku s projevem za Českou republiku. Ukrajinské drony zasáhly chemičku v ruském Tatarstánu. Tenistka Linda Nosková se o postup do semifinále Wimbledonu odpoledne utká s Mertensovou z Belgie. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A postupně se na celém území vyjasní, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Jednáním Severoatlantické rady pokračuje v turecké Ankaře summit NATO. S formálními projevy vystupují jednotliví lídři členských států. Mezi posledními řečníky ho za Česko přednese premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Důležitým faktorem v pořadí projevu je, kolik daná země vynakládá na obranu. Právě Česko podle předsedy vlády Babiše letos nesplní závazek 2% HDP.
4: My jsme se museli rozhodnout, jestli zastavíme veškeré dálnice a obchvaty, nebo navýšíme další výdaje. No a na příští rok určitě v rozpočtu budou 2%, ale doufáme, že teda obrana zásadním způsobem vlastně změní to pořizování.
2: V příštím roce chce vláda dát na obranu o 36 miliard korun víc, aby Česko poprvé závazek splnilo. Na summitu je také prezident Petr Pavel, který se zúčastnil i včerejší neformální večeře. Prezident mimo jiné ocenil, že se Česko zapojí do programu PURL, přes který mohou spojenci nakupovat americké zbraně pro Ukrajinu. Ukrajinské drony zasáhly několik ruských významných petrochemických závodů. Jedním z nich byla i chemička v ruském Tatarstánu.
5: Obyvatelé Nižněkamsku v Tatarstánu na sociálních sítích zveřejnili záběry manévrujících nepilotovaných letounů, nulovou reakci protivzdušné obrany, exploze a hořící rafinérii s několika ohnisky požáru i sloupy kouře nad městem. Podobné scény viděli i obyvatelé Saratova, kde Ukrajinci zasáhli tamní rafinérii. Ruské zdroje informovaly o útoku na dva tankery v Taganrožském zálivu Azovského moře. Podle ukrajinských médií šlo o plavidla ruské stínové floty, s jejichž pomocí Rusko obchází sankce. Z Dněpra Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Právo 16-letých vystupovat na obecních zastupitelstvech Senát neschválil. K předloze Václava Lásky ze SEN 21 nepřijal žádné usnesení. Zaznívaly například argumenty, že návrh je populistický a zbytečný, protože zákony teď vystoupení nezakazují. Podle Láskova návrhu by se mohli mladí lidé od 16 let vyjadřovat také k obecnímu rozpočtu a podávat podněty, kterými by se muselo zastupitelstvo, rada nebo starosta zabývat. Správce zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku pravděpodobně bude muset vypustit nedávno obnovený rybník. Sloužit má jako biotop pro vzácné obojživelníky. Ty teď ale ohrožují ryby, které někdo před několika měsíci do rybníku na černo vypustil, vysvětluje správce Martin Váňa.
6: Já se domnívám, že už je to bohužel jisté, že toho na podzim budeme muset vypustit, protože dopravdy ty ryby nemáme jakým způsobem jinak slovit v takovém množství, aby jsme měli jistotu, že se nám to nebude znovu opakovat.
7: Sport. Tenistka Linda Nosková se pokusí projít do semifinále travnatého Grand Slamu v Londýně. Od 14 hodin se ve Wimbledonu střetne poprvé v kariéře s Belgičankou Mertensovou. Noskovou čeká oproti minulému duelu s Američankou Keesovou jiný typ zápasu a soupeřky, ale chce se soustředit hlavně na svůj výkon.
8: Tak asi nejdůležitější je prostě v těchto zápasech si zvyknout na určitý to tempo, který člověk ví, že ta soupeřka nějak nastaví, ale pro mě je to vždycky nejdůležitější, abych se soustředila sama na sebe, takže samozřejmě některé styly herní mi sedí méně, některé více.
7: Čtvrtfinále Nosková-Mertensová začne už za zhruba hodinu a v přímém přenosu ho budete moct poslouchat na Radiožurnálu Sport. Aktuální vstupy nabídneme na Radiožurnálu. A fotbalista Jan Kovařík bude pokračovat v Bohemians 1905. S vedením vršovického klubu podepsal 38-letý krajní hráč další roční smlouvu.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hucpanáda jednička u Brna, nehoda u Toužimi. Na dálnici D1 čekejte silný provoz a zdržení na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně kolona od 176. kilometru až k omezení na 196. Podle našeho zpravodaje osobním pojedete o něco rychleji.
9: V levé místní pruhu osobní vozidla, aktuální zdržení 30 minut, v pravém pruhu kamiony výrazně déle.
7: Na silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova hlásíte kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Až do půlky srpna budou opravovat vozovku, jede se kyvadlově. Z obou stran je to zhruba na 20 minut. Na silnice 35 z Mohelnice do Hradce Králové postojíte u Svitav. Na křižovatce u nájezdu na novou dálnici uklízejí po nehodě a projíždí se kyvadlově. A na stejné silnici pak kolony i na příjezdu do Litomyšle od Svitav. Tam je to dalších asi 10 minut. V Praze silný provoz na příjezdech do omezení ve Kbelské ulici. Ve směru z Ústí nad Labem je tam kolona v Cínovecké od Zdíb, hlavně v pravém pruhu. A ještě silnice 20 z Karlových Varů do Plzně u Toužimi. Vážná nehoda v části u Cihelny, zasahují záchranáři. Dá se to opět přes Kosmovou. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Postupně čekejte na celém území polojasno až jasno, teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Takže souboj o semifinále tenisového Wimbledonu mezi Noskovou a Mertensovou vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport. Už za nějakou hodinku by se tenhle zápas měl rozehrát. O něco později vstoupí také dalším zápasem čeští baseballisté do pražského baseballového týdne. Hrát budou o třetí místo, a to proti Německu od 14 hodin na 30 minut. No a o dvě hodinky později si německého soupeře prozkouší také české volejbalistky, a to v rámci Světové ligy národů. I to uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě.
3: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

0: posledních letech slouží sociální sítě čím dál častěji ke komunikaci celebrit, jejich fanoušky, kromě herců, politiků a třeba také muzikantů, je využívají i sportovci a proto se tohle téma dostává na Radiožurnál Sport. Na ty nejoblíbenější na těchto platformách se zaměřuje tento týden naše encyklopedie. Tu teď probereme s Terezou Cedidlovou.
1: V minulých dnech jsme mluvili o hokejistovi Alexandru Ovečkinovi nebo o běžci na lyžích Johannesu Klébovi. Teď se ale ze zimních sportů přesuneme jinam a podíváme se na jednu z nejsledovanějších žen na sociálních sítích. Legendární americkou tenistku Serenu Williamsovou.
0: Ta má na Instagramu skoro 18 milionů fanoušků. Aktivní je také na síti X, kde se o své příspěvky dělí s dalšími 14 miliony uživatelů. Je tím pádem nejsledovanější tenistkou. Například aktuální světová jednička běloruska Arina Sabalenka. Lenková má na svém instagramovém účtu v porovnání s Williamsovou v uvozovkách jenom 5,5 milionu příznivců.
1: Williamsová se po čtyřleté pauze vrátila na WTA Tour začátkem června. Na trávě v Queen's Clubu odehrála deblový zápas vedle Kanaďanky Victorie Mbokové. Na letošní Wimbledon obdržela divokou kartu jak pro dvouhru, tak i čtyřhru. V singlu však vypadla hned v prvním kole po souboji s Austránkou Majou Jointovou. Ze čtyřhry, kterou měla hrát po boku své sestry Venus, odstoupila.
0: No a právě na svém Instagramu uvedla, že nemohla nastoupit, protože si v zápase s Jointovou podvrtla koleno a že jí tenhle krok ale láme srdce.
1: Kromě tenisu se ale Williamsová na svých sociálních sítích věnuje i módě. V květnu se zúčastnila Met Gala a o své stříbrné šaty se podělila i se sledujícími. Často postuje také videa a fotky se svými dvěma dcerami, které ji často doprovázejí jak na turnaje, tak na tréninky.
0: No a ještě pro vás máme nesoutěžní otázku a ta dnes zní, jak se dcery Seriny Williamsové jmenují.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Obě děti má americká tenistka s manželem Alexisem Ohanianem. Starší dcera se jmenuje Alexis Olympia a v roce 2023 přivítala Williamsová na svět také Adiru River.
0: Tak to byla Tereza Cedidlová. Děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.

Od příští sezóny bude nejvyšší česká basketbalová soutěž mít nový tým, respektive bude mít nástupce českého šampiona, ten se bude jmenovat Slavie Praha NBK. No a teď už máme i rozlosování pro evropskou soutěž, tedy pro Ligu mistrů, takže Slavia se v nadcházejícím ročníku téhle soutěže utká v základní skupině G s Albou Berlín, IKGO z Bosny a Hercegoviny a Bilbaem. Poražený finalista české ligy Pardubice, ten při své premiéře v téhle soutěži bude hrát ve skupině E, a to proti Malaze, Regianu a Juventusu Utena z Litvy. No a bronzový tým nejvyšší basketbalové soutěže Opava, ten narazí v osmifinále kvalifikace na Dziki Varšava. O tom rozhodl dnešní los, ale musíme k té Opavě ještě zmínit, že cesta do základní skupiny by byla v případě vítězství nad Varšavou ještě hodně dlouhá. Opavané by museli porazit další tři soupeře.

0: Nejdřív neproměněná penalta a nakonec slzy radosti. Lionel Messi se ve včerejším osmifinále v Atlantě znovu stal hlavní postavou argentinského vítězství. Přestože neproměnil penaltu, i díky jeho gólu Argentina otočila zápas s Egyptem, když v naprostém závěru smazala dvoubrankovou ztrátu a vyhrála nad africkým celkem 3-2. Po utkání se Messi dočkal chvály od fotbalových expertů z celého světa.
1: Ještě jedna šance pro Lionela Messiho. Ještě Argentinci se dostávají do zakončení. Zpětný pas na Messiho, gól! Lionel Messi srovnává ve 84. minutě s pomocí břevna, prostřeluje gólmana Šobira.
2: Štěstí, úleva i radost z možnosti pokračovat v turnaji dál. Takto své pocity po vítězném zápase popsal novinářům Lionel Messi. Od jeho spoluhráčů k němu přicházela jen slova chvály. Tak toho popsal třeba útočník Julián Alvarez.
3: Neexistují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý okamžik po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá a za to, jaký k nám je. Je to legenda.
2: Respekt k výkonu 39-letého Messiho vyjádřil také bývalý švédský útočník Zlatan Ibrahimovič. Pro televizi Fox Sports řekl, že se Messi proměnil v divokou šelmu, kterou nešlo zastavit. Argentinskému útočníkovi, který je s 8 vstřelenými brankami zatím nejlepším střelcem letošního mistrovství světa, pogratuloval k postupu do čtvrtfinále i egyptský křídelník Mohamed Salah. Toho v době, kdy byl teenagerem, přezdívali právě egyptský Messi.
4: Zkusili jsme všechno, abychom omezili jeho vliv, ale hráči jako Messi potřebují jen jeden nebo dva momenty, aby změnili průběh zápasu. Trestal každou sebe menší chybu, vytvářel šance z ničeho a dodával Argentině potřebnou víru v těch nejdůležitějších chvílích. Samozřejmě jsme z výsledku zklamaní, protože jsme věřili, že můžeme postoupit, ale k Messiho výkonu chovám jen respekt. Opět dokázal, proč v tomhle sportu dosáhl všeho, čeho dosáhl.
2: Lionel Messi, který si po konci zápasu dlouze utíral slzy do modrobílého pruhovaného dresu, se stal podle statistické společnosti Opta prvním fotbalistou po 40 letech, který v historii mistrovství světa v jednom utkání skóroval. Vytvořil nejméně 5 šancí ze hry a zároveň si připsal víc než 5 úspěšných kliček. Před ním to naposledy dokázal Diego Maradona na mistrovství světa v roce 1986 v zápase proti Belgii.
1: Mohamed Salah to teď zkouší, ještě přidává na levou stranu, jde v náběhu, Zico, gól! Egypt vede v osmifinále mistrovství světa nad Argentinou už 2-0, parádní akce!
2: Ani expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát Argentině po druhém gólu Egypta nevěřil.
5: Já jsem zvědavý v průběhu toho mistrovství, jestli Argentina bude mít ještě nějakou penaltu, jestli Messi půjde po třetí, ale prostě vidíme, že je to téma. Já teďka opravdu objíždím v uvozovkách republiku s penaltovým králem, kdy si to ty, jak mladí lidi, tak ty dospělí, tak si to jdou zkusit a sami pak cítí, že to není jednoduchý tu penaltu proměnit, ten tlak je veliký, ať už seš někde na vesnici nebo samozřejmě na mistrovství světa a je vidět, že i Messi s ním má problémy. No.
2: Znovu bude moct Lionel Messi své fotbalové umění předvést už tuto neděli ve 3 hodiny ráno našeho času, kdy Argentina vyzve Švýcarsko. Čtvrtfinálová klání ale zahájí už zítra večer utkání Francie proti Maroku. V dalších dnech se pak proti sobě postaví také Španělsko s Belgií a Norsko s Anglií. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Posloucháte Radiožurnál Sport, za chvíli bude 1:30.
7: Radiožurnál je 1:30. Jana Utendorská pro vás má zprávy.
8: Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle amerického prezidenta skončilo. Donald Trump to řekl na summitu NATO v Ankaře. S Teheránem už dál jednat nechce. Považuje to za ztrátu času a Írán se označil za lháře. Spojené státy na Írán v noci podnikly sérii náletů. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující Hormuzským průlivem. Státní zástupci měli mít do dálky praxe a výpočtu platu započítanou mateřskou a rodičovskou dovolenou. Rozhodl o tom ústavní soud. Obrátil se na něj pražský obvodní soud kvůli případu okresní státní zástupkyně z let 2022 až 2024. Doba rodičovské a mateřské dovolené se jí v platu nezohlednila. Změnilo se to až v říjnu loňského roku. Do té doby byl výpočet podle ústavního soudce Josefa Baxy diskriminační a stát bude muset peníze v některých případech doplatit. Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Podle mluvčí středočeské policie Vlasty Suchánkové může jít od desítky poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Lékař Boris Živný měl podle státní zástupci ve své neurologické ordinaci znásilnit 14-letého chlapce a opakovaně tam zneužívat dalšího 12-letého. Lékař vinu odmítá. A na Slovensku začíná jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky známých hudebníků v čele s britskou kapelou The Cure. Součástí programu jsou také divadelní představení, diskuse nebo výtvarné umění. Organizátoři vyprodali všech 33 000 vstupenek nejrychleji v historii festivalu, už necelé 3 týdny před jeho začátkem.
0: Sport.
8: Fotbalový trenér Alvaro Arbeloa zamířil po konci v Realu Madrid do anglické Premier League. 43-letý španělský kouč podepsal kontrakt do léta 2029 s vedením londýnského Fulhamu. A hokejisty Hradce Králové posílil dánský obránce Anders Koch. V extraligovém klubu z východu Čech naopak skončil finský bek Tomi Kiviste.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na silnici 20 u Toužimi. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna po pojíždí kolona před Brnem. Aktuálně od 174. kilometru až k omezení u bratislavské dálnice. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny, pro kamiony na delší dobu. Na dálnici D5 ve směru z Plzně, z Prahy do Plzně čekejte kolony za sjezdem na Zdice. U Žebráku údržba zabrala jeden jízdní pruh, hlásí náš zpravodaj.
10: Hostic se jede pomalu, protože na 33. kilometru sekají právo.
9: A zdržíte se do 10 minut. Na pražském okruhu vázne provoz před sjezdem na Ořech. Delší jsou fronty směrem z D1 na letiště. Tam občas musí zavřít tunel kvůli regulaci provozu. Brzdí se u sjezdu na Vestec. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně je ucpaná u Toužimy. Na křižovatce u Cihelny likvidují následky vážné nehody. Kolony z obou stran a dají se obět se přes obec Kosmová. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy několik omezení na cestě. Zdržíte se asi 10 minut u Berušiček a pak taky u Černčic před Jesenickou křižovatkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Postupně čekejte na celém území polojasno až jasno, teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Po měsíci, skoro po měsíci, má světový šampionát ve fotbale také denní přestávku, ale české fotbalové kluby ty nezahálejí a už se připravují na to, že zanedlouho začne nová sezóna fotbalové šance ligy. Baník Ostrava ten porazil v přípravném utkání polské Zaglebě 2-0, no a Teplice, ty si zase poradili s druholigovým Táborskem 3-0, branky dávali Čermák, Ryznič a také Fortelný.

0: Už zhruba za 22 minut, zhruba po 14. hodině, zkrátka začne bojovat o premiérový postup do wimbledonského semifinále. Tenistka Linda Nosková, mluvit o tom bude na úvod sportovního přehledu také Jakub Kanta, který je ve studiu. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Linda Nosková má před sebou v Londýně čtvrtfinále tenisového Wimbledonu, ve kterém se pokusí navázat na postup krajanky Karolíny Muchové. 21-letá Nosková se od 14 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport utká o premiérový postup mezi čtyři nejlepší singlistky na Grand Slamu v kariéře, a to s Belgičankou Mertensovou. Podle bývalé reprezentantky a světové jedničky v deblu Lucie Šafářové má nejvýše nasazená Češka na turnaj solidní šance na výhru.
2: Myslím, že Linda na ní má perfektní hru, je tam favoritkou, důležitý je jako zůstat v klidu a tak nějak předvést stabilní výkony. Určitě si myslím, že taky jako jede na euforii a že si věří, takže já si myslím, že to určitě zvládne.
1: Čtvrtfinále ženské čtyřhry čeká v All England Clubu odpoledne Anu Siskovou. Ta po boku Polky Pitterové bude čelit kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská-Stefániová.
0: Ve hře o titul mistrů světa zůstává na šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku už jenom 8 fotbalových reprezentací. Čtvrtfinále jako první rozehrají zítra večer českého času Francouzi proti Maročanům, o den později se střetnou Španělé a Belgičané. V sobotu je na programu souboj Norsko-Anglie a v neděli nad ránem zápas Argentina-Švýcarsko. Všechny zbývající duely turnaje nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Mezinárodní olympijský výbor umožnil ruským sportovcům startovat na letních olympijských hrách v roce 2028. Záležet ale bude na rozhodnutí jednotlivých sportovních federací.
3: Od Mezinárodního olympijského výboru je to předběžné zrušení suspendace po téměř
1: sportovních federací.
3: Od Mezinárodního olympijského výboru je to předběžné zrušení suspendace po téměř třech letech. Start pod ruskou vlajkou a hymnou ale schválen není.

0: svazů jednotlivých olympijských sportů. Třeba šéf světové atletiky Sebastian Kou řekl, že do konce války se nebudou Rusové účastnit atletických soutěží. Letní olympijské hry v roce 2028 bude hostit Los Angeles. František Kuna, Radiožurnál.
1: Český cyklista Matyáš Vacek vystartuje po 14. hodině jako průběžně třetí muž celkového pořadí do páté etapy Tour de France. Ve čtvrté dojel po úniku skupiny na 10. místě za vítězným týmovým kolegou Dánem Pedersenem. Žlutý dres pro lídra prestižního závodu nově poveze Nordren.
2: České volejbalistky se připravují na vstup do závěrečného týdne Ligy národů. Na úvod posledního turnaje letošního ročníku prestižní soutěže vyzvou Německo, které má stejně bodů. O síle soupeře před vzájemným utkáním mluví asistent trenéra národního týmu Martin Hroch.
3: Německo hrozně těžký soupeř. Vlastně v minulém kole porazili Brazílii 3-2. Je to velice vyrovnaný tým a mají k dispozici hodně hráček, takže to točí. Jdeme do každého zápasu sice s respektem, ale rozhodně se těch hráček nebojíme, protože naše holky jsou strašně bojovní a já věřím, že to předvedou na hřišti.
2: Utkání Česko-Německo začne v srbském Bělehradě v 16:30, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: České reprezentanty čeká na pražském baseballovém týdnu zápas o třetí místo s Německem. Se soupeřem ze sousední země se Češi na turnaji utkají po druhé. Na úvod zvítězili 11-4. Trochu jiný zápas, ale se stejným vítězným koncem vyhlíží reprezentant Milan Prokop.
4: Německo známe za poslední 2-3 roky, co jsem tady, možná i víc, tak jsme s nimi odehráli možná 25 zápasů, známe se jak prostě vlastní boty. Oni určitě mají pošetřený svý nejlepší nadhazovače, protože začátek turnaje hráli spíše s mladýma klukama, takže to bude podle mě vyrovnanější zápas než na začátku turnaje.
1: Česko se s Německem utká v Eagles Parku od 14:30. Na závěr turnaje pak večer v zápase o zlato změří síly Nizozemsko s Tchajwanem.
2: Česká ženská golfová jednička Sára Kousková má před sebou první ze dvou vrcholů sezony. Turnaj nejvyšší kategorie Major. Od zítřka se představí ve francouzském Evianu, kde loni po nevydařeném úvodu neprošla katem a obsadila 130. místo. Letošní přípravu pojala Kousková i proto jinak. Během posledního měsíce odehrála jenom jeden jediný turnaj a v Berouně po něm mluvila o svém přístupu.
5: Nechci směrem k majoru něco měnit, protože když se člověk ten turnaj zvětší v hlavě, tak to většinou není úplně dobrý. Rozhodně nebudeme měnit žádný hole, jako třeba loni. Takže všecko jakoby na takový jako klidný rovině, aby hlava byla připravená a užít se co nejvíc.
1: Basketbalisté Slávie NBK, tedy nového klubu vzniklého sloučením pražské Slávie s mistrovským Nymburkem, budou hrát v lize mistrů ve skupině G. V ní se utkají s Albou Berlín, Igokeou a Bilbaem. Druhý tým uplynulého ročníku Národní ligy Pardubice se při své premiéře v soutěži střetnou ve skupině E s Malagou, Regianou a Juventusem Outena. Opavu čeká v osmi finále, ale kvalifikace ligy mistrů souboj s Dziky Varšava. K účasti v hlavní fázi pak ale Slezané potřebují porazit ještě další tři protivníky.
2: To byl sportovní přehled s Jakubem Kantou. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Na mistrovství světa ve fotbale je dnes přestávka, ale tu my vám nedopřejeme. My si stále o světovém šampionátu, o mundialu budeme vyprávět, protože známe už všechny čtvrtfinalisty a právě tím žijí také sociální sítě. Tak se teď s Terezou Cedidlovou podíváme třeba na poslední zápas Argentiny s Egyptem. Terezo, dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Jeden z příspěvků, který dnes zaujal na sociální síti X, popisuje chování bývalého argentinského hráče a současného trenéra Atletika Madrid Diega Simeoneho během zápasu jeho krajanů s Egyptem. Jak se dočteme na profilu jednoho z fanoušků Barcelony, prý chtěl Simeone podle svých slov po gólu Egypta na 2-0 ze stadionu odejít. Jeho žena mu ale připomněla, že na hřišti je ještě stále Lionel Messi. Dokud tam je, může se stát cokoliv, a měla pravdu. Messi skóre vyrovnal v 83. minutě a opět naplnil očekávání fanoušků. Simeone dodal, že za tento moment musí své ženě poděkovat, protože jen díky ní byl u skvostného obratu své země na 3-2.
0: No a co dalšího si ještě na sociálních sítích objevila z fotbalového mistrovství světa?
1: U Messi ho ještě zůstaneme. Na sociální síti X se po zápase s Egyptem objevují nejen slova chvály, ale i několik vtipných příspěvků. Jeden z fanoušků napsal, že Messiho neúspěšnost v penaltách je jako když nejlepší šéfkuchař na světě neumí připravit obyčejný sendvič se šunkou. Na letošním mistrovství neproměnil už 2 penalty a stal se tak prvním hráčem v historii, kterému se to stalo na jednom šampionátu. Jinými slovy, i nejlepší hráč může mít své slabiny.
0: Od Messiho teď pojďme k dalšímu skvělému střelci, k Erlingu Haalandovi z Norska. Co si o něm našla na sociálních sítích?
1: Známý norský DJ a hudební producent Kygo splnil svůj slib. Svého krajana Haalanda chtěl motivovat před zápasem s Brazílií. Pokud by skóroval, zveřejní 10 let starou rapovou skladbu fotbalové hvězdy. V 8. finále dal Haaland dokonce 2 góly, takže Kygovi nezbývalo nic jiného, než se podělit o zremixovanou skladbu s názvem Kygo Jo z roku 2016. Det jo hyggelig. Du gjorde dagen min, og jeg mega flink. Skal kjøpe mobil med abonnement uten bindingstid, som jeg skal bruke på dagen og på kveldstid. Naprosto famózní. Od fotbalu se teď ale přesuneme ještě k jinému sportu. Ano, pozornost fanoušků vzbudil i tenisový turnaj legend ve Wimbledonu. Ve smíšené čtyřhře nastoupili Australan Filipoussis a Blacková ze Zimbabwe proti iránsko-chorvatskému páru Bahrami Majoliová. Přestože zápas vyhráli v jeden moment, to vypadalo, že Blacková změní tým. Během jedné výměny přeběhla na druhou stranu kurtu a přidala se k soupeřům. Společně dokázali vyhrát výměnu proti osamocenému Filipoussisovi. Publikum se dobře bavilo a video, které zveřejnil oficiální účet Wimbledonu, se začalo šířit po sociálních sítích.
0: Tak minimálně tenhle zápas byl rozhodně skvělým jazykovým cvičením pro kteréhokoliv moderátora nebo zpravodaje. To byla Tereza Cedidlová, díky.
1: Díky.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam
2: zlobíkali.
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout žber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
2: toho. Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál 14 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
12: Příměří s Íránem je podle amerického prezidenta mrtvé. Vodní záchranáři evidují přes 420 zásahů, to je téměř 50% loňské sezóny. Tenistka Linda Nosková zabojuje ve Wimbledonu o postup mezi 4 nejlepší singlistky. Silnice 20 je po nehodě u Toužimi neprůjezdná a postupně se na celém území vyjasní, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře ostře kritizoval členské země aliance. Není spokojený s jejich postojem vůči americkým nárokům na Grónsko i vůči americké a izraelské válce proti Íránu. Na něj v noci Spojené státy podnikly sérii náletů. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující Hormuzským průlivem. Podle Trumpa je memorandum o porozumění a příměří mezi oběma stranami mrtvé.
13: Myslím, že je konec. Už s nimi nechci mít nic společného. Je to spodina. Vedou je nemocní lidé, krutí násilníci. Budu ještě mluvit s našimi vyjednavači, ale ti se nakonec zodpovídají mně. A podle mě je další jednání jen ztráta času. Jsou to lháři.
12: A dnešní dění na summitu NATO shrne odpolední radiožurnál už po zprávách. Úřady na Slovensku zrušily verdikt, podle kterého se firma ze skupiny českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nemusela podílet na sanaci bývalé chemičky Istrochem v Bratislavě. Rozhodnutí zatím není pravomocné.
14: Bratislavský okresní úřad vyhověl protestům prokuratury a zrušil 3 svá předchozí rozhodnutí. Podle nich společnost ze skupiny Synbiol Andreje Babiše nemusela nést zákonnou odpovědnost za část ekologické zátěže v areálu bývalé chemičky. Prokuratura ale namítá, že úřad dostatečně neprověřil, jestli firma splnila podmínky pro takový závěr. Areál Istrochemu patří k nejvíce znečištěným místům na Slovensku. Náklady na jeho sanaci úřady odhadují až na 750 milionů eur. Ministerstvo životního prostředí přitom na základě původních rozhodnutí počítalo s tím, že sanaci zaplatí stát. Vláda o tom ale zatím nerozhodla. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
12: Rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší. Upozorňuje na to 25 organizací z oblasti vzdělávání. Vyzvali vládu ke zvýšení výdajů tak, aby splnila svůj závazek a Česko dosáhlo na průměr vyspělých ekonomik.
3: Organizace jako například Eduin nebo Učitel naživo vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství na 334 miliardy korun, vysvětluje analytik Karel Gargulák z PAK Research.
5: První jsou platy učitelů, bavíme se o nějakých 35 miliardách, další je právě podfinancovaný sektor vysokého školství, kde se bavíme o nějakých 8 miliardách.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard korun navíc a chce o nich vyjednávat už teď v létě.
6: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení. A nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP.
3: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
12: Vodní záchranáři v Česku od začátku léta evidují přes 420 zásahů, to je téměř 50% celé loňské sezóny. 27 lidí utonulo. Za vysokým počtem událostí jsou podle prezidenta vodní záchranné služby Červeného kříže Davida Smejkala nedávné horké dny.
15: Těch rekreantů vody bylo opravdu hodně a za ten nejteplejší víkend jsme měli více jak 120 výjezdů. Byly to kombinace zdravotních problémů, byla to častá tonutí, úrazy, zkrátka to vedro na ten lidský organismus působí velmi negativně a bylo to ukázka i v tom zvýšeném počtu zásahů.
16: Sport. Český tenis by už zanedlouho mohl mít druhou semifinalistku ženské dvouhry v letošním Wimbledonu. Na Karolínu Muchovou, kterou zítra čeká v Londýně duel s Američankou Goffovou, se bude ve čtvrtfinále snažit v následujících minutách navázat Linda Nosková. Aktuality dodá přímo od kurtů v All England Clubu reportér Jaroslav Plašil.
17: Utkání začne za chvíli, teď se tenistky rozehrávají na kurtu číslo 1, kde už předtím Linda Nosková vybojovala cenou výhru nad Američankou Kýsovou, i proto si zahraje poprvé čtvrtfinále Wimbledonu, stejně tak jako její soupeřka Belgičanka Mertensová, která už má ale zkušenosti s touto úrovní na Grand Slamových turnajích. Utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Ucpaná D1 u Brna a komplikace u Toužimi. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od kilometru 172 až do omezení na 196. Osobním autem se zdržíte před Brnem asi 30 minut, kamionem je to na hodiny. Na silnici 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova postojíte 15 minut v koloně před Zašovou. Je tam omezení a semafor. Silnice 20 z Plzně do Karlových Varů je ucpaná u Toužimi. V místě omezení likvidují následky nehody a zdržíte se v koloně okolo 15 minut. Na stejné silnici pak ještě jedna nehoda za Bečovem nad Teplou. U odbočky na Hlinky zasahují záchranáři, projíždí se Kyvadlově a kolony jsou tam krátké. V Praze bázne provoz na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Kvůli kolonám před Ořechem musí občas zavřít i tunel kvůli regulaci provozu a zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Postupně čekejte na celém území polojasno až jasno, teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy.
20: Trenér Zlatko Dalič po skoro 9 letech skončil u chorvatské fotbalové reprezentace. Je to tedy další kouč, který odnesl mistrovství světa ve fotbale neúspěchem. Tým dovedl ale během svého dlouhého angažmá Zlatko Dalič ke druhému a také ke třetímu místu na mistrovství světa. No a teď je po 14. hodině a my se budeme věnovat českým šampionkám, a to jednak živě, konkrétně českým tenistkám na Wimbledonu, ale také českým volejbalistkám, které vstoupí do posledního mini turnaje v rámci volejbalové ligy národů za chvíli.
18: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: to dust. All that I adore. 8. červenec, asi víc než kterákoliv jiná středa, bude patřit českým šampionkám, protože za chvíli se přesuneme na tenisový Wimbledon, no a teď se ještě zaměříme také na české volejbalistky. Ty dnes vstupují do třetího turnaje Ligy národů, tentokrát to už není na Filipínách ani v Číně, je to v Bělehradě, tam od půl páté dnes je čeká zápas proti Němkám, no ale v Srbsku už je teď připravený náš kolega, reportér Kamil Jáša. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Český tým má za sebou 8 zápasů. Jak je na tom teď v tabulce téhle prestižní volejbalové Ligy národů?
1: Ta matematika je docela jednoduchá. 4 zápasy vítězné, 4 prohry a 4 zápasy teď české volejbalistky čekají tady v Bělehradě. Aktuálně je český tým na velmi lichotivé 10. pozici. První jsou Američanky, ty měly před tímto posledním turnajem 20 bodů a skóre 21-6, ale právě před malou chvíli si připsali další 3 body za výhru nad Thajskem 3-0. Česká reprezentace je na 10. pozici s 11 body. Možná by stálo za to vyjmenovat první desítku v této světové elitní soutěži. První tedy, jak jsem říkal, Spojené státy americké, za nimi Brazílie, Itálie, Polsko, Japonsko, Turecko, Kanada, Čína a Nizozemsko, které má jen o bod víc než český tým. Česká reprezentace, jak už zaznělo ze studia, se chystá na zápas s Německem. To je ve vyrovnané tabulce také na 11 bodech a je vlastně tedy jen těsně za českým výběrem.
0: O co se vlastně hraje v téhle soutěži? V loni, kdy to Češky hráli poprvé tuhle soutěž, tak měli hlavní cíl a to je spadnout zase zpátky, tak jakou mají motivaci letos?
1: Ten cíl byl podobný, ale jak jsem říkal, zatím je ta bilance velmi lichotivá a tak snad už ze sestupu česká volejbalová reprezentace z elitní soutěže mít obavy nemusí. Motivace je samotná volejbalová Liga národů, to je vlastně motivace sama o sobě. Souboje s nejlepšími světovými týmy jsou hodně atraktivní. Poslední tým tedy sestoupí, tomu by se pochopitelně česká reprezentace chtěla vyhnout. Poslední teď je Francie v tabulce, která má jen 4 body. Do play-off postoupí nejlepší osmička, no a na osmou před třetím turnajem ztrácejí české hráčky 3 body. Velkou motivací je světový ranking, to myslím, že je motivace minimálně srovnatelná i s tím, že české hráčky hrají v elitní soutěži, tedy pořadí podle žebříčku Světové mezinárodní federace a tady už jde o účast na olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles. Český volejbalový svaz si vytvořil účast ženské reprezentace jako jeden ze svých hlavních strategických cílů. Tým tedy hraje v elitní mezinárodní soutěži. No a samozřejmě účast na turnaji v Los Angeles, ta je velkým snem současné generace hráček.
0: No a když už jsme tedy u těch hráček, tak jaký kádr se dnes v Srbsku na ten zápas proti Německu chystá?
1: Je prakticky stejný, jako hrál na prvních dvou turnajích v Číně a na Filipínách, ale přece jenom s jednou výraznou změnou. Do týmu se vrací zkušená nahrávačka Pavla Šmídová. Právě ona by mohla být velmi důležitým článkem sestavy. S velkou pravděpodobností právě ona také rozehraje první zápas tady v Bělehradě, vlastně už za pár minut s Německem. Já přidám ještě aktuální výsledek z té bělehradské skupiny. Francie, Nizozemsko, po dvou setech 2-0 vedou Nizozemky. No a český tým tedy dnes s Německem, ve čtvrtek s Nizozemskem, v pátek s Bulharskem a v neděli potom s Francií.
0: Český tým tedy dnes proti Německu v 16:30. Uslyšíte to živě od Kamila Jáši. Díky moc, naslyšenou.
1: Hezké odpoledne. Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. A teď už se vydáváme na kurty All England Clubu. Jdeme na čtvrtfinále tenisového Wimbledonu. Hraje tam Linda Nosková proti Elise Mertensové a je u toho Jaroslav Plašil.
2: Ano, utkání už před chviličkou začalo. Linda Nosková na podání uhrála si svůj první servisový gem, takže vede 1-0, teď 30-0 vede naopak Mertensová, která je na podání. Belgičanka vyhrála los, vybrala si, že chce být napřímu, aby tak dala tlak na Lindu Noskovou. Nebyla to rozhodně špatná taktika, protože první gem byl hodně dlouhý, nervózní. Linda Nosková musela i odvracet breakovou šanci soupeřky, ale povedlo se a tak proto je teď česká hráčka ve vedení 1-0. Ale nemusí to dlouho trvat, protože teď točí Mertensová a do rušku zamířila přesně, takže vede 40-0 belgická hráčka, která má samozřejmě větší zkušenosti na okruhu i s touto fází turnaje, byť tady v tomto konkrétním případu ve Wimbledonu platí, že obě jsou ve čtvrtfinále tady poprvé. Teď Linda Nosková se snaží podseknout balonek z backendové strany, to se jí povedlo při těžkém podání soupeřky, takže se hraje a Mertensová dělá chybu. Teď první při této hře číslo 2 zápasu. Mertensová vede 40-15, ale stále ještě, takže má dobrou pozici. Na kurtu číslo 1, který je už celkem slušně zaplněný, není to ten největší centrální, na tom budou hrát za chviličku už také Ukrajinka Kostěková, Italka Paulinová, to je druhá dnešní čtvrtfinálová dvojice. Samozřejmě připomenu už ze včerejška, že je jasné, že semifinále si zahrají Karolína Muchová a Američanka Goffová. Teď Alize Mertensová, Belgičanka, turnajová 25 na podání, stav 0-1, 40-15. Těžký servis teď dokázala vrátit pěkně k čáře Linda Nosková, backhand české hrášky křížem. Teď je to out od Belgičanky Mertensové, tak když Linda Nosková dokáže vzít podání soupeřky, tak má Belgičanka po každé starosti, ale podání belgické hráčky je velmi slušné. Teď myslím i dlouhodobě, to je věc, na kterou se může tato hráčka rozhodně spoléhat ve své kariéře. Teď si ještě trošičku protírá oko Belgičanka Mertensová. Je to tady častý jev, že něco někomu vleze do oka, ale na ránu to nemělo vliv. Linda Nosková je pod tlakem, backendem jenom vrací balonek zpátky, aby se hrálo, a teď přichází už ostřejší forehand Lindy Noskové, backend na střed od Noskové do protipohybu. To zkoušela Mertensová, ale chybuje. A je to schoda? Skvěle. Linda Nosková srovnává z 0,40 na schodu a komplikovaný gem nakonec pro Mertensovou, byť to nevypadalo tak. Dobrý začátek pro Lindu Noskovou v tom smyslu, že uhrála těžký první servisový gem a teď tedy tlačí na podání Mertensové, která teď bude servírovat za schody. Belgičanka Mertensová teď servíruje z pravé strany své polovičky dvorce. Mertensová už zaservírovala velmi dobře, ale Nosková dokázala vrátit do rušku a teď může převzít iniciativu ve výměně. Nosková backendovým úderem po lajně bohužel netrefuje dvorec. Tak teď se Linda Nosková otáčí za svým opravdu nepovedeným backendovým úderem. To se stane. Tohle určitě hned hodí za hlavu. Zkrátka teď měla v plánu zasadit vítěznou ránu na druhou stranu. Nevyšlo to o nějakých pár desítek centimetrů, ne, všechno se samozřejmě může podařit. Linda Nosková takových chyb udělá v zápase určitě víc, protože ona to bude asi, která bude víc tvořit, víc bude aktivní, takhle by to aspoň mělo být, taková jsou očekávání i vzhledem ke stylům obou hráček. Teď Mertensová za stavu 0-1 servíruje velmi dobře na čáru a běží si k sítě pro vítězný balonek. Je to tak, uklízí bezpečně backhand k čáře a 1-1. Je to tedy na kurtu číslo 1. 3-1 ve hře teď na začátku zápasu podávat teď bude Linda Nosková a pokusí se změnit své číslo na dvojku. Samozřejmě číslici by ráda změnila také její soupeřka. Tady budou plány naprosto stejné a teď je koncentrace na první bod tohoto gemu číslo 3 v první sadě. Nosková už podává velmi dobrý servis, vyhání soupeřku hodně daleko do strany a Nosková teď bezpečně u sítě ani nemusela možná dávat takovou ránu, ale je to dobře, jde do toho naplno. Linda Nosková teď u sítě vráží a forehandem nedala soupeřce šanci, útočila do volného území, měla hodně místa na kurtu, soupeřku hodně ve straně, takže teď 1-1, 15-0, krásně provedený útok od Lindy Noskové. Další pěkný servis české hráčky, která může zase útočit na Mertensovou, ta si pomáhá podseknutím balonku, ale nepřišla si na Lindu Noskovou, která si krásně obešla balonek a z forehandové silnější strany v tuto chvíli uklidila míč k čáře. Paráda. Linda Nosková teď útočí znamenitě. Mertensová se zkoušela bránit forehandem se spodní rotací, ale balonek byl krátký, vyskočil ideálně pro Lindu Noskovou a ta uklidila míč teď do volného pole. Teď krásný servis Noskové, ale Mertensová neskutečně vrací a tak může teď poslat balonek po čáře. Pěkný return Mertensové, to klobou dolů, protože podání se Lindě Noskové vydařilo, ne že ne, ideálně trefený servis, ale samozřejmě o dokonalosti by asi mohla být řeč spíš, kdyby si na míč Mertensová nesáhla. Ona dokázala vyškrábnout krásně a tak je to 30-15, ale další skvělý servis na střed a přímý bod z podání. Tohle, kdyby Lindě Noskové šlo celý zápas, tak to by měla z velké části po starostech, protože tohle jsou parádní servisy bezprostředně za sebou, pěkně čistě trefené na střed a takhle by to určitě šlo z pohledu Lindy Noskové. 40-15 ve vedení česká hráčka za stavu 1-1 v prvním setu. Další úder na střed, no paráda. Tak Linda Nosková se rozservírovala a vede 2-1 v prvním setu zápasu. I dnes je tady velké horko nad 30 stupňů. Linda Nosková zatím má za sebou, stejně jako její soupeřka, 3 gemy. Česká tenistka vede 2-1 a za chvíli půjde přijímat soupeřky podání.
3: Se Jaroslavem Plašilem se vrátíme, co nevidět. Dnes ale se bude v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport odehrávat ještě daleko více sportovních věcí, například vrcholí pražský baseballový týden. Bohužel pro český tým je to odpolední utkání o třetí místo a ne večerní finále, ale i tak to bude zajímavý zápas. Česko nastoupí v Eagles Parku proti Německu a na místě už je připravený Krištof Kousal.
4: Hezké odpoledne z Eagles Parku v pražské Krči. Ano, tak druhý zápas s Německem čeká české reprezentanty tady na pražském baseballovém týdnu. Ten první dokázali Češi vyhrát poměrně přesvědčivě. Ve výsledku bylo to 11-4 a tenhle turnaj Pavel Chadim, trenér české reprezentace, to několikrát zdůrazňoval už během tohoto turnaje, že slouží jako velký test mladých nadhazovačů českých a ani v dnešním zápase to nebude jinak. Na kopci začne 19-letý nadhazovač David Křeček v poli a na pálce, tam už to jsou spíš zkušení borci v sestavě, ale stejně jako včera na začátku utkání chybí ta největší česká hvězda na pálce, Marek Chlup. Ten nakonec tedy do včerejšího utkání zasáhl ve chvíli, kdy Češi proti Tchajvanu měli šanci vyrovnat na 1-1 nebo jít dokonce do vedení, ale Marku Chlupovi se nakonec na té pálce nezadařilo, nechal se vystrajkovat a pak přišla tchajvanská smršť, která skončila vítězstvím favorizovaného týmu 8-0. Právě Tchajvanci proti Nizozemcům, tedy dva největší favoriti tohohle turnaje, se utkají ve večerním finále, ale za malou chvíli, za nějakých 10 minut zhruba, začne už ten zápas o třetí místo. Česko-Německo, repríza loňského finále, ve kterém Němci dokázali zvítězit 2-1 po homeranu Simona Baumera. I ten je dnes v základní sestavě, ale doufejme, že Češi navážou spíš na ten výsledek ze základní skupiny a podaří se jim vybojovat třetí místo na domácím turnaji Prague Baseball Week.
3: Budeme se těšit na pravidelné vstupy od Krištofa Kousala. Ještě doplním, že fotbalisté Ostravy porazili ve své letní přípravě polský Lubin 2-0, Zlín zase podlehl účastníkovi konferenční ligy a Apoelu Tel Aviv 1-2. Ševcům se povedla posila, protože ta dala svoji úvodní branku Daniel Šmiga, ale ani tenhle gól nepomohl. Teplice potom zvítězili nad druholigovým Táborskem Hladce 3-0.
5: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
3: To nejpodstatnější pro český sport se teď ale odehrává na předměstí Londýna. Vracíme se na Wimbledon za Jaroslavem Plašilem.
2: Ano, Linda Nosková, připomenu, stále ještě ve vedení 2-1 v prvním setu. Teď je napříjmu a podává Lize Mertensová. Obě hráčky už si prošly těžkými servisovými gemy, těmi prvními. Teď Linda Nosková zvládla odpodávat s velkým přehledem servisový gem, ujala se vedení 2-1 a teď je zase na Lize Mertensové, aby to napodobila. Vedla 30-0, ale teď už je to 30 obě. Po dvojchybě belgické hráčky, která teď servíruje do backendu Noskové velmi dobře a krásně útočí k čáře. Nosková sice ještě vyškrábla, ale musí se teď bránit. Balonek ale dostala ještě do kurtu a tak Mertensová musí hrát úder navíc a do protipohybu teď zkoušela pálit Linda Nosková a vyplatilo se jí, protože Lize Mertensovou nachytala. Mertensová už nedokázala balonek dostat do kurtu a tak je tady breaková šance Lindy Noskové ve čtvrté hře první sady. Česká tenistka si ji vypracovala chytrou hrou do protipohybu, když ale předtím ukázala také vynikající obranu. V hodně těžké pozici byla Linda Nosková, ale dokázala vrátit balonek zpátky na kurt. Byť ta její pozice nebyla dobrá, tak někdy i to stačí, jenom udržet míč ve hře. To se teď nepovedlo. Těžký servis pro Lindu Noskovou. Bod z podání a tak je to schoda 2-1 a schoda z pohledu české tenistky Lindy Noskové. V 21 letech hraje čtvrtfinále Wimbledonu po Petře Kvitové. Nejmladší českou hráčkou ve čtvrtfinále Wimbledonu je Linda Nosková. Teď zase další podání Mertensové. Tentokrát do sítě, takže to bude druhý servis Belgičanky Mertensové. Petra Kvitová. V roce 2011, jak známo, celý turnaj vyhrála. Je předčasné na něco takového teď ještě myslet, ale Češky jsou tady ve hře a hrají výborně. A Linda Nosková teď má další breakovou šanci. Druhá dvojchyba Mertensové v tomto čtvrtém gemu první sady, tak to je teď nadějná situace pro Lindu Noskovou. Na druhé straně soupeřka, která teď se trošičku trápí na straně, kde to je možná teď trošku horší servírovat vzhledem ke sluníčku a podmínkám. Linda Nosková má teď druhý breakball v tomto zápase, první nevyužila, teď další tvrdý servis Mertensové, ale Nosková teď vrací, ale je pod tlakem, protože Mertensová zahrála skvělý úder z forehandové strany, ale Nosková teď o kousíček netrefuje z backhandové strany, tak to je škoda. Balonek skončil tak 2 cm vedle podstraní čáry. Moc nechybělo, ale zase platí schoda a zase to bude muset česká tenistka zkoušet znovu a teď ale opravdu se jen tak podívala, odfoukla si, dala ruce v bok Linda Nosková se svým úderem, protože to byla opravdu těsnota a nechybilo moc a byl tady break. Ale je to 2-1 stále ještě a je to teď schoda na podání Mertensová. 18 minut mají tenisky za sebou, stav zatím ještě stále příznivý pro Lindu Noskovou 2-1 a teď schoda. Dobrý servis, ale balonek škrtnul opásku, jak zahlásil empire tohoto zápasu francouzský rozhodčí Dumoussois, který řídí tento duel na kurtu číslo 1. Jde o čtvrtfinále Wimbledonu. Připomínám, že jedno se bude hrát ještě za chviličku souběžně, ale my se věnujeme teď hlavně tomu s českou účastí. Linda Nosková teď zase útočí na Mertensovou základní čáře, ale Mertensová si vypomohla krásným křížným forehandem. Teď podsekává balon Mertensová, jde k síti, Nosková se jí snaží prohodit a dělá chybu Mertensová, forehand končí v autu, takže další breakball, třetí breakball. Linda Nosková teď to zkrátka zkusila silou a vyplatilo se, protože Mertensová, byť ona umí voleje, je velmi dobrou deblistkou, také to je o ní samozřejmě známo, však byla také světovou jedničkou v éře Kateřiny Siňakové, pokud to tak můžeme nazvat, a to byl asi takový vzácný moment i pro kariéru této hráčky, tak teď si s volejem neporadila, protože musela si poradit s velkou razancí úderu Lindy Noskové. Ta má teď další breakovou šanci. 2-1 ve vedení česká hráčka a má teď výhodu. Nosková připravena na returnu. Teď Mertensové servis k čáře. Nosková atakuje okamžitě, bohužel zase kousíček chyběl. Linda Nosková si teď to vyčítá, že nebyla přesná už po druhé. Měla slibnou pozici při breakballu. V jednom případě backhand kousek za čáru, teď v tomto případě zase forehand, což je vlastně jedno, z jaké strany to přijde, ale důležité je, že balonek pokaždé skončil kousíček mimo čáru. Ale ukázala Mertensové, že rozhodně musí počítat s tvrdým atakem při podání. Teď ovšem Mertensová si vypomohla výstavním prvním servisem, roztáhla si soupeřku do strany a neměla problém s tím výměnu dohrát. Nosková se už jenom ze servisu bránila úderem se spodní rotací z forehandové strany a Mertensová pak uklízí zdařile balonek do protipohybu české hráčky. Protipohyby na trávě velmi platí, to je známá věc. Teď to ukázala pro změnu Mertensová Noskové a má výhodu. Má výhodu v servisovém gemu belgické hráčky, je to 1-2 a výhoda pro Mertensovou, která teď podává z levé strany. Mertensová do backhandu Noskové, ta s pomocí pásky dostává balonek na druhou stranu, přechází si k forehandovému úderu. Nosková teď diktuje, co se bude dít na dvorce, zkracuje hru. Mertensová sice doběhla k balonku, ale míč končí v síti. Je to další schoda v tomto gemu, nepočítaně schod, teď samozřejmě spočítané to máme, to zase ne, že ne, protože zase tolik jich nebylo, ale ten gem už je docela dlouhý, teď je to čtvrtá schoda v tomto gemu a na podání teď stále ještě Mertensová, která obě dvě servisové hry prožívá celkem dlouho a intenzivně. I za první byla přes schody, byť tam 40-0 Mertensová vedla. Teď je to hodně nepovedený první servis, takže Nosková bude mít šanci na returnu teď zaútočit případně na Belgičanku, ale musí si dát pozor na rotaci, kterou jistě teď dá balonku. Mertensová z pravé strany dvorce k tomu využívá krásně své postavení a tlačí teď na Lindu Noskovou. Běží ještě k síti dohrát balonek a to se jí povede. Nosková byla za základní čarou a už neměla situaci pod kontrolou, obraným způsobem vrátila sice míček, ale ten spadl za síť, odrazil se vysoko, Mertensová k němu přiběhla a uklízí balonek do volného pole. Krásným způsobem si teď věděla rady, Mertensová zaútočila na Lindu Noskovou a zatím ve vyrovnaném zápase může vyrovnat i skóre, protože prohrává sice stále ještě 1-2 v prvním setu, ale je to teď výhoda zase a krásně trefený, opravdu dokonale trefený míček na středovou čáru do rušku. Tak 2-2 srovnáno. I druhý těžký servisový gem zvládla Elize Mertensová, byť odvracela 3 breakové šance Lindy Noskové. Ta teď zase půjde servírovat, 22 minut hraje tento zápas, 2 dvojky zase, takže opět tady máme nějakou hru s čísly a teď to bude Linda Nosková, která zase se bude snažit se dostat svým servisem do vedení. Máme také 14:30 českého času, to znamená, že tady budou zprávy pro posluchače Radiožurnálu a tak se i k nim připojíme, abychom jim řekli o tomto duelu. 2-2, to platí stále pro Lindu Noskovou. Je to zase úplně jiný typ zápasu než předtím s Madison Keysovou. Ona ví, že je vždycky dobré přizpůsobit se okamžitě tomu jinému tempu, rytmu zápasu a myslím si, že je v tom zápase, že se jí to už povedlo, byť některé své šance nevyužila. Ale pochválme také soupeřku Elize Mertensovou. 2-2 podává Nosková. Bohužel začíná dvojchybou tento pátý gem první sady. Linda Nosková vstupuje do svého servisového gemu, tedy způsobem, který rozhodně nechtěla, ale i to patří k tenisovým zápasům. Elize Mertensová dala při předchozím servisovém gemu 2 dvojchyby dokonce a stejně gem vyhrála. Teď Linda Nosková si pomáhá přímým bodem z podání. S velkou razancí si Mertensová neporadila. Balonek jí zvrátil úplně raketu v ruce. Teď se jí nepovedlo vůbec returnovat těžký servis. A určitě k tomu přispěl také nepravidelný odskok, který tady někdy může být na travnatých površích. Nosková servíruje na střed, ale dlouhý míč, takže zahlášený out a bude to teď druhé podání pro Noskovou za stavu 2-2 a 15 tobě. Za malou chvilku také nastoupí ke svému zápasu další čtvrtfinalistky, ale teď ta informace pro posluchače Radiožurnálu je tady. Linda Nosková za stavu 2-2 v první sadě podává, vede teď 30-15, před chviličkou nevyužila breakové příležitosti, zatím tedy stav vyrovnaný 2-2 v prvním setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Eso Lindy Noskové mezi tím, co posloucháme Radiožurnál Sport a 40-15, to se nám líbí. Linda Nosková teď zvýšila své vedení při svém servisovém gemu, který začala dvojchybou, ale kdyby to takto zase šlo dál, tak to by byla velká pomoc pro Lindu Noskovou, která teď se servírovala znamenitě na střed. Teď bohužel trefuje z podání síť a tak to bude druhé podání na Belgičanku Mertensovou. Jenom dopovím, na centrálním dvorci už se objevují další čtvrtfinalistky, Ukrajinka Kostiuková, Italka Pauliniová, a tak se bude souběžně hrát o to, kdo si zahraje s lepší hráčkou z dvojice Nosková Mertensová. Zatím je to vyrovnané, zatím je to 2-2. Linda Nosková teď běží k síti, aby zareagovala na krátký míč a to se jí povedlo. Balonek uklízí do růžku. Paráda, 3-2 ve vedení česká hráčka. I tentokrát si udržela svůj servis.
5: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
6: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
7: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
5: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
6: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
8: Náhoda byla, že my jsme spali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
5: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
6: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
7: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva.
6: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
5: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Jede se dnes pátá etapa cyklistické Tour de France. Cyklisté už mají odjeto prvních 15 kilometrů, ale stále jich ještě zbývá 143. No a to, co se aktuálně děje, tak je jeden uprchlík na trati a je to domácí francouzský cyklista Baptiste Firstoffer. Ten má náskok na celý peloton 3 minuty aktuálně. Budeme vás dál informovat o tom, jak se tohle vyvíjí. A také jste slyšeli, že u reprezentace Chorvatska, alespoň té fotbalové, skončil Zlatko Dalič po dlouhých 9 letech 110 zápasů, odkoušoval na lavičce chorvatského týmu a dovedl tenhle tým ke druhému a ke třetímu místu na mistrovství světa, ale ne na tom právě probíhajícím šampionátu. Tam se mu to vystoupení úplně nepodařilo, no a stal se už 15. trenérem, který během právě tohoto šampionátu skončil. Mezi těch 15 se třeba počítá také Hervé Renard, ten trénoval Tunisko, tenhle Francouz, a trénoval ho jenom 2 zápasy, no ale i Miroslav Koubek má odtrénováno pouhých 7 utkání po té, co se rozhodl raději u české reprezentace skončit. Na začátku srpna, aspoň tak prohlásil šéf českého fotbalu, bychom měli znát jména prvních kandidátů na nového kouče české fotbalové reprezentace a měl by to být prý zahraniční trenér. I o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport, až přijde čas. Teď už se ale zase budeme věnovat tenisovému Wimbledonu. Jdeme na utkání, které rozhodne o tom, kdo se stane semifinalistkou, jestli Nosková nebo Mertensová. Sleduje to Jaroslav Plašil.
2: Ano, až přijde čas, tak vám to samozřejmě řekneme. Zatím toto je předčasné, protože je to 3-2, zatím teprve v prvním setu. Na podání teď Mertensová vede 30-0 a Linda Nosková se musí bránit a pomáhá si teď krátkým míčem, na který vystartovala Mertensová. Nosková se snaží přehodit soupeřku, ale ta má dlouhou ruku a tak vede 40-0. Krásný moment, nádherná výměna v první sadě zápasu. Linda Nosková sice je ještě ve vedení 3-2, ale Mertensová teď vede 40-0 při svém podání a bude moci srovnat po té, co Linda Nosková se snažila několikrát vyzrát na Mertensovou, která už byla u sítě, ale uhájila svou pozici a tak vede 40-0 Belgičanka v prvním setu zápasu za stavu 2-3. Pro Lindu Noskovou je to stále ještě 3-2, ale za chviličku už to tak být nemusí. Mezitím Marta Kostiuková a Jasmine Pauliniová už se připravují na své čtvrtfinále. Linda Nosková se nádherně trefila do forehandového returnu. To nesmíme samozřejmě zamlčet, takže 40-15 z pohledu Mertensové. Ale jenom dopovím, že i za chviličku tedy začne další čtvrtfinále. To poslední, protože další už se hrála včera v programu, připomenu, ale to samozřejmě všichni tenisoví fanoušci i posluchači Radiožurnálu Sport vědí, že Karolína Muchová porazila Naomi Osakovou a zahraje si semifinále zítra proti Američance Cory Goffové, která porazila Krajanku Jessicu Pegulovou. Teď ale zpátky do přítomnosti na kurt číslo 1 podává Mertensová velmi dobře do backendu Noskové, ta vrací a protipohyb, to je zbraně, která zkrátka funguje a teď zafungovala ve prospěch Mertensové. 3-3 srovnáno, podávat půjde opět Linda Nosková, která je na tahu jako první, začínala servis, tak si to přála Belgičanka Mertensová, tak si to vybrala, když vyhrála los a teď zase tedy bude v roli přijímající hráčky. 30 minut se hraje a zase tam jsou 2 trojky. Tak zatím se nám to skládá hezky pravidelně, ale teď nepravidelnost zase některá z hráček rozbije. Linda Nosková teď bude servírovat za stavu 3-3 a servíruje teď dobře, ale do forehandu Mertensové a ta vybrala balonek velmi dobrým způsobem. Return končí u čáry a Linda Nosková už dělá chybu při následném úderu, takže teď chyba české hráčky. Stav 0-15. Linda Nosková teď opakovaně s výjimkou jednoho toho druhého servisového gemu, tak opakovaně vstupuje do servisových gemů se starostmi. Tentokrát si ale zase pomáhá krásnou ranou, takže okamžitě dokáže srovnat 15 obě a nepustí soupeřku do většího náskoku, což je dobře. Druhé ESO v zápase, což je určitě věc, ve které by mohla mít Linda Nosková navrch, ale samozřejmě není to ta nejdůležitější statistika. Ono taky záleží na tom, jak dobře umístěný je servis. V tomto případě Linda Nosková trefuje síť, takže teď druhé podání ze stavu 3-3 a 15 obě. Teď možná dotek pásky, je to tak, dotek pásky a bude to teď ještě stále druhé podání pro Lindu Noskovou, která teď dostává zase další šanci, aby zaservírovala na Mertensovou, která je u základní čáry připravena zariskovat, ale trefuje pásku. Tak teď pomáhá Belgičanka, zase naopak Lindě Noskové, která teď přečkala druhý servis, to je dobře, protože teď to zkusila atakovat zase území Lindy Noskové, Belgičanka Mertensová, velmi zkušená hráčka, která za stavu 3-3 teď je napřímu, podává Nosková, vede 30-15. Nosková trefuje krásně střed, přímý bod z podání, výtečně Lindě Noskové. Tato taktika, servis na střed z levé strany, vychází velmi dobře zatím a teď se bude pokoušet o podání z pravé strany za stavu 40-15. 3-3, 40-15, tentokrát zase z pravé strany, tedy servíruje Linda Nosková, která opět cílí na střed. No, dokonalost sama, parádně trefená lajna, středová čára, krásně označena a 4-3 je to pro Lindu Noskovou ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Belgičance Mertensové.
3: Takže my se můžeme zase teď na chvíli věnovat volejbalu, vydáme se do pražského Eagles Parku, tam se totiž uzavírá dvěma posledními zápasy pražský baseballový týden. Češi hrají proti Německu a to o třetí místo a na místě je Krištof Kousal.
4: První směna se stále hraje, stále první polovina první směny, tedy na nadhozu tým vedený jako domácí, to jsou Češi v tomhle zápase, oproti tomu, jak tomu bylo v tom včerejším s Tchajvanem, tam byli hosté, teď jsou domácí, stav je zatím stále 0-0, aktuálně třetí pálkař z Německa na pálce William Germain, který se teď trefil tak na půl do nadhozu Davida Křečka. Míček vyletěl pryč. Němci mají obsazenou první metu. Prvního pálkaře dokázal nadhazovač David Křeček se s ním vypořádat zkrátka a jeho jediný odpal dokázala chytit obrana Česka. A tak až druhý pálkař Německa se dostal na první metu po tom, co zahrál 4 bóly, tedy 4 nepřesné nadhozy. Český mladý reprezentační nadhazovač David Křeček, teď ale strikeout pro českého nadhazovače první v tomto utkání. Pálkař musí pryč a Lukas Dan přichází jako další za Německo na pálku. Připomínám stav tedy mezi Českem a Německem stále 0-0, obsazená první meta od Němců a 2 auty zatím, takže Česko je blízko k tomu, aby se v první směně dokázalo ubránit.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Pravidelně budeme navštěvovat dál Eagles Park, tedy hřiště v pražské Krči, kde hrají čeští baseballoví reprezentante, no ale ještě více času strávíme v All England Clubu, ne tedy tolik jako Jaroslav Plašil, ale budeme ho hojně chodit navštěvovat jako třeba teď.
2: Ano, abych vám také rád řekl, že Linda Nosková je ve vedení 4-3 a teď už taky 15-0 po chybě Mertensové, která netrefila kurt při útoku, to se nestává zas tak často takové věci, ale i to může samozřejmě pomáhat té druhé, v tomto případě Lindě Noskové. Ta teď drží výměnu ve hře, balonek stále má pod kontrolou a teď běží k síti, aby udolala obranu Elize Mertensové a to se jí na třikrát daří a vše to začalo krásným returnem a pokračovalo dalšími údery utaženějšími blíž k čáře a nakonec se následoval úder do růžku z forehandové strany, který už Mertensová nedokázala vybrat. Sice to byl teď úder se spodní rotací od Lindy Noskové, už spíš technický, ale soupeřku měla načatou, připravenou a využila dobré pozice. 30-0 pro Lindu Noskovou, která je teď napřímu. A teď bude hodně záležet na tom, jak bude podávat Mertensová v této nekomfortní situaci. Těžký servis přímo na čáru, ale Nosková vrací. A teď je může hrát tak ve výměně zase s Elize Mertensovou. Podseknutý balonek z backendové strany, to samé dělá Mertensová. Krásně trefené liney s obou stran. Mertensová běží k síti, Nosková ji může prohodit. Na poprvé se to nepovedlo, škoda, kousíček chyběl. Ale balonek teď na poslední chvíli poslechl Elize Mertensovou. No tak to byla opravdu zase milimetrová záležitost. Mertensová to zkusila jít k síti, už i toho moc jiného nezbývalo k řešení, protože už ty údery předtím křížné byly takové, že tenistky vlastně přitáhly k síti obě dvě naráz. Pak se Linda Nosková dokázala vrátit do lepší pozice, zkusila prohodit Mertensovou, ale ta dokázala dát míčku neuvěřitelnou faleš, že se balonek vracel zase zpátky k ní. To bylo obdivuhodné, jaké kouzlo teď vytvořila Mertensová. Ale už se zase hraje 30-15 ve vedení česká tenistka po krásné výměně a bohužel teď Lindě Noskové chyběl kousíček při forehandu. Pokus trefit růžek nevyšel české hráčce, ale byla hodně daleko za základní čarou a byla teď v defenzivnější roli při výměně, kterou teď režírovala Mertensová. Nádherné tenisové momenty, ten předchozí opravdu ještě mi to teď všechno šrotuje v hlavě, omlouvám se za ten výraz, jak ten předchozí opravdu ještě mi to teď všechno šrotuje v hlavě, omlouvám se za ten výraz, jak velkou rotaci dala Mertensová.

Teď pro Mertensovou, Belgičanka teď zkušeně prochází složitým stavem a má teď gembol, ale zkušenosti to samozřejmě je věc, nebo jsou věci, které mohou být na straně belgické hráčky, přeci jenom už je o nějakých skoro 10 let déle na profesionální tour. Takže tohle se určitě může hodit. Na druhou stranu Linda Nosková je určitě velmi vyspělou hráčkou a také ona už těch zkušeností má spoustu. Teď 4-3, stále ještě ve vedení česká hráčka, která teď přijímá druhý servis. To se povedlo, ale Mertensová útočí teď z forehandové strany. Teď je to balonek přímo do rušku. Kopeček teď zařadila do své hry Linda Nosková a vyplatilo se. No tak teď to byly takové vysoké míče opakovaně s obou stran, nejenom od Lindy Noskové, ale ta to ještě víc zesílila a zvýšila výšku už tak vysokou a Mertensová si s tím neporadila. Někdy takové věci zkrátka zaberou, protože na to tenistky nejsou tak zvyklí, na takovou kopečkovanou vysoké Tatry, říkávala někdy třeba Barbora Krejčíková takovým výměnám, které ona se taky nestyděla zařadit do svého repertoáru. Teď je to schoda 4-3, stále vede Nosková, která teď podsekává balonek z forehandové strany, aby se hrálo, to se povedlo. A jí škoda, bohužel backhand po čáře končí v síti. Linda Nosková teď měla v uvozovkách velké oči, chtěla ukončit teď vítězným způsobem výměnu po čáře, ale kousek zase scházel. Tak někdy to jsou opravdu jenom milimetry, co kazí radost Lindě Noskové. Už v zápase měla několik takových dobrých možností, jak si ještě vylepšit stav zápasu. Teď je to lepší zase trošičku pro Mertensovou. Při servisovém kemu Belgičanky má výhodu Mertensová. Připomínám, že Nosková ještě stále vede 4-3 v prvním setu. Linda Nosková, jsme stále ve čtvrtfinále Wimbledonu, bojuje se o semifinále. Stejně tak se bojuje na centrálním dvorci a za chviličku také prozradíme skóre tohoto zápasu. Teď ovšem Linda Nosková krásně útočí po čáře, forehand pěkně Linda Nosková dokázala dostat pod kontrolu a zaútočila do volné pozice. Tak tedy schoda a 4-3 stále platí pro Noskovou a rychle si můžeme říct, že Italka Pauliniová v souběžně, dá se říct, teď už souběžně hraném čtvrtfinále Wimbledonu vede v prvním setu nad Kostěkovou z Ukrajiny, která teď jede podávat. Takže taky tam bez breaku, stejně jako zatím v zápase Noskové s Mertensovou. Mertensová teď podává za stavu 3-4 do sítě za schody, takže teď to bude druhé podání za schody a za stavu 3-4 z pohledu Belgičanky Mertensové. Tak teď tomu také odpovídá docela dlouhá příprava na servis, protože teď opravdu je to velmi kritické pro Belgičanku, která si znovu chytá balonek a až teď si nadhazuje, až teď bude servírovat do backendu Noskové, která teď zase zahrála kopeček z backendové strany a out, nečekaný dárek od Lize Mertensové, která si teď vyčítá to, co provedla, protože Linda Nosková má teď výhodu a teď je to situace, kdyby mohla využít drobné nervozity soupeřky, protože Mertensová teď při několika netypických úderech ukázala, že jí takové věci dovedou rozhodit. Na kopečky Lindy Noskové neměla úplně nejlepší reakci a teď je to tedy nevýhoda belgické hráčky, která netrefuje první servis. Balonek končí v autu a tak Linda Nosková teď bude přijímat druhé podání tenistky z Belgie. Elize Mertensová už připravena na podání. Linda Nosková stojí už úplně u základní čáry, zkouší to backendem teď k čáře. Pěkně zatlačila na Mertensovou, ale ta se teď brání forehandovým úderem. Teď je to forehand do růžku od Noskové křížem. Další forehand křížem vyhání Mertensovou do těžké pozice a je to tady. Je tady break, první break v zápase. Linda Nosková vede 5-3 a za chvilečku, za malý moment půjde podávat. Teď si samozřejmě hráčky za součtu 8 strany nemění, takže Linda Nosková zůstává na té, na které teď je těžko říct, která je výhodnější na servírování. Na to se můžeme samozřejmě hráček zeptat po utkání. V každém případě teď se strany nemění a Linda Nosková se pokusí dorazit, docvaknout první sadu na straně, na které teď právě je. Na druhé straně má Belgičanku Mertensovou připravenou už returnovat. Tak tedy 5-3 pro Noskovou. Dobrý náskok, ale ještě není hotovo. Nosková si vypracovala dobrou možnost zaútočit díky dobrému servisu, ale už nemusí hrát, protože return Mertensové končí v autu. A tak je to 5-3 a 15-0 pro Lindu Noskovou. 5-3, 15-0. Nosková teď soustředěna na podání 111 mil za hodinu. Měl předchozí servis Lindy Noskové, který byl kvalitní. Kvalitní je i ten další a Linda Nosková jde do útoku. Forehand krásně z výšky z voleje.

0: hraný do růžku, fantastické, fantastické od Lindy Noskové. Roztančila tady některé fanoušky na kurtu číslo 1, jak nám tady režie nabízí na monitorku na komentátorském stanovišti Radiožurnálu Sport. Sledujeme snažení Lindy Noskové o postup do semifinále Wimbledonu a teď 5-3 a 30-0. Bohužel kousíček do autu, takže česká hráčka bude servírovat znovu opatrnějším způsobem. Linda Nosková teď proti Elize Mertensové 5-3, 30-0. Dobrý druhý servis, chyba Mertensové 40-0. Setboli, paráda. Linda Nosková teď prochází velmi dobře koncovkou. Věřme, že to je koncovka první sady. 40-0, to je dobrý náskok k tomu, jak uzavřít sadu. 5-3, 40-0, 3 setboli Lindy Noskové. Tak ten první teď u Lindy Noskové už je balonek nad hlavou, krásně do něj udeřila, ale soupeřka se brání returnem k čáře a teď zkracuje hru. Nosková běží k síti, hraje také krátký míč k čáře a neprohodila jí teď Mertensová a už je tady radost Lindy Noskové, tak fantasticky zahrála teď u sítě Linda Nosková, nebyla to jednoduchá pozice, 6-3, ale tedy končí první set vítězstvím Lindy Noskové, která využila hned první setbol, soupeřka teď odchází do šatny, na kurtu číslo 1 se tedy chvíli hrát nebude, ale Linda Nosková zatím vede 1-0 na sety v tomto zápase.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Skvělé zprávy z Londýna, jestli pak i z pražské krče nám dodá ohledně českého pražského baseballového týdne nějaké pozitivní novinky i Krištof Kousal, to se dozvíme teď.
3: Ani tady to nevypadá úplně špatně pro české barvy, ač je tedy skóre stále vyrovnané 0-0. Češi teď poprvé na pálce a mají obsazenou první a druhou metu aktuálně na pálce. Ranař Ryan Johnson, kterému se podařilo opřít do míčku, ale taky se podařilo chytit obraně, konkrétně centrovi Němců, míček přímo ze vzduchu. To znamená, že Johnson je out, pokud jsem viděl správně, zůstává ještě chvíli na metě, ale další věc je, že Willy Eskala, který přebíhal na druhou, tak se evidentně trošku poranil při doklouzávání na druhou metu, teď se drží za kotník, přiběhl tam k němu týmový lékař. Nicméně Johnson se posouvá na první metu, zůstává tam, takže ten odpal zřejmě se odrazil od země a vypadá to na obsazenou první, druhou a třetí metu a to při jediném autu českých pálkařů. Zatím tedy nadhazovač Niklas Rimmel úplně nezvládá svoji pozici, dvakrát nechal zadarmo projít české pálkaře na mety a teď tedy po jednom odpalu Ryana Johnsona to vypadá celkem bledě pro německé naděje v úvodní směně, protože jsou tady obsazené všechny tři mety. A jako další přichází na pálku Martin Mužík, který se rozhodně taky umí trefit. První, druhá, třetí meta obsazená a Niklas Rimmel se chystá ke svému prvnímu nadhozu proti Mužíkovi. Ten se mu povedl dobře, je to strike. Tenhle by potřeboval, nebo takový nadhoz by potřeboval ještě dvakrát německý nadhazovač, aby vyautoval českého pálkaře. Uvidíme, jak se mu povede druhý hod směrem na domácí metu při útoku českých baseballistů. Tam Martin Mužík promáchl tentokrát. To znamená, že strajky už jsou dva a to je pozitivní situace právě pro nadhazovače Niklase Rimmela, ale teď taky šance pro Martina Mužíka, aby na potřetí se dokázal tedy správně opřít do toho míčku a přidal první body na českou stranu. Rimmelův nadhoz se udává právě teď a Mužík se dokázal trefit. Ten míček míří na levou stranu, kde ale levý polař chytá, to znamená, že Mužík je out, ale máme tady doběh a jsou dva, jestli vidím správně ty doběhy. Jeden bod zatím svítí na české straně, takže alespoň tak a Češi se dostávají tedy do vedení v zápase a o třetí místo na pražském baseballovém týdnu. Situace na metách je taková, že je obsazená první a druhá, takže Češi budou mít další příležitosti skorovat, ale je to při dvou autech, takže další aut už si čeští palkaři nemůžou dovolit.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Skončila krátká pauza, kterou vyplnila hezká písnička. Teď už budeme sbírat další indicie, abychom mohli vědět, jak to dopadne. Linda Nosková má po prvním setu nad Elis Mertensovou, vyhrála ho, ten druhý už se hraje. Je u toho Jaroslav Plašil.
1: Ano, začal před chviličkou, připomenu, první sadu vyhrála 6-3 Linda Nosková, protože ji zahájila servisem, tak teď zase naopak to vychází tak, že začala servírovat Elis Mertensová za stavu tedy 15-30 a bude to 15-40. Elis Mertensová, která odešla do šatny po prohrané první sadě, tak se nezbavila úplně své nepohody. Barbora Strýcová, kapitánka poháru Billie Jean Kingové, tady o tom mluvila, že Mertensová je velmi dobrou travařkou, hraje solidně na trávě, konec konců loni vyhrála třeba titul v Hertogenbosche, ale když se jí člověk dostane nějakým způsobem pod kůži, tak dokáže znervoznit a pomoci, tak snad je to třeba i tento případ. Nepřál bych samozřejmě nic špatného, ale hodilo by se to určitě Lindě Noskové. Teď bohužel scházel zase kousíček při útoku z backendové strany k čáře. Linda Nosková teď mohla jít už do vedení 1-0, to je škoda. Teď backend po čáře Lindě Noskové nevyšel, ale má ještě jednu šanci při podání Mertensové, která se snaží teď dostat z horšího momentálního rozpoložení, mění i podání, už nejde na SO na první podání, kolikrát zařazuje technický servis. Teď to zase zkusila ranou, ale dlouhou ranou, takže to bude druhé podání, které teď poletí na Lindu Noskovou a ta by se teď mohla dostat do vedení, jenomže samozřejmě i ona to může mít velmi složité s přijímáním druhého servisu. Ten se snažila vrátit z forehandové strany, Nosková teď backendem křížem, spíš volnější údery teď od Lindy Noskové, teď krásná délka backendového úderu a forehand do růžku, krásně poslaný, Linda Nosková ale ještě nemá vyhráno, teď je z backendu, trefuje bohužel do autu. Tak rozebrala teď svou soupeřku dokonale, jenom se jí nepovedlo poskládat i ten poslední úder tak, aby skončil do kurtu. Škoda, Mertensová se teď bránila, jak jen mohla, ale ona to teď určitě vnímá, že je v pozici, kdy jí soupeřka přehrává a snad to teď je i dobré pro Lindu Noskovou, že s tímto vědomím hraje teď Belgičanka Mertensová. Ale samozřejmě může to otočit, když bude podávat jako teď ESO. Teď vysvobozuje Mertensovou. Krásný úder, parádní podání na střed. Zatleskali fanoušci i někteří jednotlivci se zpožděním, takže jejich potlesk byl ještě výraznější teď na kurtu číslo 1, kde tedy hrají o postup do semifinále Linda Nosková a Belgičanka Elis Mertensová, která má výhodu na začátku druhé sady. Připomínám, první set Nosková vyhrála 6-3, teď servíruje Mertensová a to za výhody pro belgickou hráčku. Mezitím na centrálním dvorci Marta Kostiuková vede 3-2 s breakem, 30-0 podává ukrajinská hráčka v souboji s Jasmine Paulinyovou, Italkou, finalistkou ročníku 2024, kdy ve finále, jak známo, podlehla Barboře Krejčíkové. Teď Linda Nosková se snaží přejít k forehandovému útoku, to se jí daří. Mertensová jenom podsekla balonek do autu, už se navíc nezmohla, útok Lindy Noskové byl přesný a tvrdý, takže je to schoda 6-3. 40 na obou stranách. Linda Nosková má úderově navrch, to je zřejmé, to je patrné, ale samozřejmě někdy to je složité udolat obranu Mertensové. 40 na obou stranách, už 6 minut dlouhý první gem druhé sady, která začala při podání Mertensové. Ta teď servíruje velmi dobře do forehandu Noskové, ta si dokázala obejít znovu balonek na forehandovou ránu a teď je to zase pro změnu backhand křížem od obou hráček. Backhand po čáře Noskové vynikající, ale soupeřka se brání, takže ještě další forehandová rána Lindy Noskové, ale obrana to neustála. Skvěle Linda Nosková, parádní údery přesně k čáře. Na docela velké riziko, ale Linda Nosková ví, že to zkrátka jinak nejde, pokud se soupeřka takto dobře brání, takže tam musí poslat občas nějaký velmi riskantní balonek. A teď se jí to vyplatilo, má výhodu. Linda Nosková teď má výhodu v prvním gemu druhé sady. Připomínáme první set 6-3 pro Noskovou, teď začal druhý a třetí breaková možnost pro Lindu Noskovou teď na začátku. Teď je to síť od Mertensové, tedy nepovedené první podání, takže Mertensová bude servírovat znovu na Lindu Noskovou, která je zase trošku blíž základní čáře, přibližuje se teď stále významněji a už ji překračuje, takže zaútočí určitě na druhý servis Mertensové, který je na milimetr přesný, takže se hraje. Nosková teď v záklonu netrefuje ideálně. Balonek odskočil od nějaké nerovnosti, která zkrátka je tady na tom kurtu, mluvila o tom Linda Nosková, a mluví o tom i další hráčky, třeba Karolína Muchová při zápase s Naomi Osakovou cítila na začátku, že ten kurt je zkrátka jiný než ty předchozí venkovní v uvozovkách, protože tady je to také venkovní zápas, hraje se pod širým nebem, ale je to velký kurt, který má zatahovací střechu. Schoda, škoda. Teď je to zase 40 na obou stranách. Nosková trefuje síť. Škoda teď z Linda. Nosková to nemyslela zle, ale neměla pozici tak dobře připravenou a backhand po čáře končí v síti. 6-3 to platí stále. První set má Linda Nosková už je zapsaný u svého jména, ale druhá sada teď může začít lépe pro Mertensovou a ty odvrácené breakové šance soupeřky, to jí může hodně zase dostat nahoru a posílit. Teď ovšem netrefuje servis, takže druhé podání za výhody pro Mertensovou. Sice velká rychlost podání, 114 mil za hodinu, ale hodně nepřesné první podání Mertensové. Tak teď druhý servis na Lindu Noskovou, která teď přijímá backendem po čáře krásně do růžku. No tak fantastický return. Teď to Lindě Noskové vyšlo dokonale. Krásně, ještě nějakých 5-10 cm před čáru, takže ani není sporu o tom, jak dobrý míček to byl. Linda Nosková teď zařadila v hodně těžké pozici balonek k čáře z backendové strany. To ona má ráda, samozřejmě ne po každé to vyjde. Už 9. minutu trvá tento první servisový gem Mertensové na začátku druhé sady. Linda Nosková teď atakuje forehandovou stranu soupeřky a teď kousíček zase, kousíček out. Tak Linda Nosková se teď podívala kamsi vzhůru, jako by nevěřila tomu, že zkrátka to je zase out, ale nedá se nic dělat. Těsné to bylo, Lindě Noskové neschází odvaha, ani když se něco takového stane, to je dobře. Zkrátka to k její hře patří v tomto zápase, to asi bude ještě z párkrát něco takového k vidění a ke slyšení na Radiožurnálu Sport. Stále je to začátek druhé sady, tu první vyhrála Nosková, hraje se o postup do semifinále Wimbledonu, ženské dvouhry, teď tedy Mertensová na podání první hra druhé sady, Linda Nosková po dvojchybě zase srovnává na schodu, tak to je dobře, to je pomoc. Teď to řekneme také posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy. Linda Nosková vyhrála první sadu 6-3 v tom druhém setu, teď nevyužila opakovaně breakové šance. Je to už pátá schoda teď při podání Mertensové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat teď v přenosu zápasu. Linda Nosková vyhrála první set, to připomínáme, v tom druhém se stále ještě neradovala ze zisku hry ani jedna z tenistek. Tak dlouhá je to zatím první hra, první gem zápasu, chcete-li. Mertensová si zařvala po chybě Lindy Noskové, balonek skončil v autu a tak je to teď výhoda Mertensové, která bude podávat obrovsky dlouhá, už 10 minut trvající hra číslo 1 druhé sady a vypadá to, že k ní má blíž teď Mertensová, která má výhodu a trefuje krásně na střed podání. Raduje se teď a spolu s ní velká část fanoušků tady na kurtu číslo 1, protože Mertensová uhájila svůj servis přes několik příležitostí Lindy Noskové, která vede 1-0 na sety, to platí stále, ale teď vede 1-0 Mertensová na začátku druhé sady.
0: Znovu se budeme vracet do All England Clubu, ale sledujeme pro vás také to, jak se vyvíjí cyklistická Tour de France. Tam má dnes na programu 5. etapu, která už se rozjela. Odjeto je 37 kilometrů, konkrétně 37,7, abychom byli přesní, a znamená to, že jich stále ještě zbývá 120 ujet. Jede se do místa, které znáte také díky vodním slalom. No a stále platí to, že celý peloton vede, respektive výrazně je před ním odskočený francouzský jezdec Baptiste Fierstoffer. Ten má náskok 3 minut a stále uhání a ten náskok se zmenšil asi jenom o několik vteřinek od té doby, co jsme vám to hlásili naposledy. Samozřejmě, že aktuality od nás ještě uslyšíte.
2: 21 etap, více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
3: Je tu cyklistická Tour de France.
2: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
3: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
4: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
3: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice. Vinice Jiřího Ješka.
5: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
2: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
3: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
0: Ještě než se po 15. hodině vydáme zpátky na tenisový Wimbledon, zkontrolujeme, jak hrají čeští baseballisté na závěr pražského baseballového týdne proti Německu, a to v Krči v Praze v Eagles Parku, kde je připravený také Krištof Kousal.
7: Češi zvládli skvěle první směnu, úspěšné odpaly Martina Mužíka, Šimona Blaška, Marka Krejčiříka znamenají tři doběhy v úvodní směně. Teď se i Němcům podařilo odpálit, ale tohle si česká obrana v poli pokryje a vyautuje už třetího hráče, to znamená, že končí i první polovina druhé směny. Češi teď znovu půjdou na pálku, a to ve vedení 3-0 nad Německem.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: No a vyrážíme zpátky na čtvrtfinále Wimbledonu. Linda Nosková proti Elis Mertensové a Jaroslav Plaša.
1: 6-3, 0-1, 40-30, takové je skóre z pohledu české hráčky, která teď měla dva gamboly za stavu 40-15, první nevyužívá, ale má ještě jeden při podání Lindy Noskové, tedy 40-30 ve vedení česká hráčka na příjmu Mertensová, která vede 1-0 na začátku. Fanoušci na kurtu číslo 1 viděli velmi dlouhý servisový gem, který nakonec uhájila Belgičanka Mertensová přes několik dobrých možností Lindy Noskové, která teď dělá dvojchybu a trošičku si komplikuje dobrý vývoj zápasu, protože byla nahoře rozhodně po získané sadě, měla dobré možnosti ještě víc nalomit Elise Mertensovou, ale ta se dokázala dostat do lepší pozice a teď by mohla jít ona zase trošku nahoru, ale Linda Nosková to nedopouští, alespoň pro tuto chvíli. Zase další přímý bod z podání teď trošku ulevil Lindě Noskové a tak je tady výhoda české hráčky, která teď bude muset dotahovat na rozdíl od první sady, kdy byla o podání napřed, teď je tedy v roli hráčky, která zkouší svým podáním dotáhnout vedení soupeřky. Krásně provedený servis na čáru poslaný na tu vzdálenější podélnou a Linda Nosková teď získala bod a zároveň gem, takže je to 1-1 na začátku druhé sady, která už trvá skoro 20 minut a to opravdu díky té předchozí, teď už můžeme říct první hráči, protože už předchozí byla ta servisová hra Lindy Noskové, ale ta první hra druhé sady, ta byla hodně dlouhá a tak i proto teď jsou tenistky ve druhé sadě na kurtu 20 minut a je to zatím v úvozovkách jenom 1-1. A teď podává Mertensová za stavu 0-1 na sety, 1-1 ve druhé sadě, první podání do autu, takže Linda Nosková bude přijímat druhý servis teď belgické soupeřky, která se teď snaží soustředit na druhou a z jejího pohledu co možná nejkvalitnější ránu na střed, ale Nosková si stihla obejít balonek, aby mohla hrát forehandovou stranou. Teď podseknutý míček z backendové strany od Noskové opakovaně, teď backend křížem se spodní rotací a Mertensové ochlup nevyšel stejný úmysl. Tak teď Mertensová byla zahnána do své backendové strany a už jí moc variant nezbývalo, než zkusit balonek ještě víc podseknout a poradit si s už tak nízkým míčem od Lindy Noskové, ale teď už se to Mertensové nepovedlo a Nosková má první 15 při podání soupeřky. Mertensová podává za stavu 3-6, 1-1, 0-15 na příjmu Linda Nosková, která naopak tedy 15-0 vede a teď bude přijímat druhé podání. Mezitím Italka Pauliniová hájí teď své podání za nepříznivého stavu 3-5, 40-30, takže se ještě snaží prodloužit první set zápasu na centrálním dvorci. Teď na kurtu číslo 1 podává Mertensová do backendu Noskové, která return kazí, posílá jej do sítě a tak je to teď přímý bod z podání toho druhého, ale to je v tu chvíli jedno, zkrátka bod z podání a 15 16 na obou stranách, 15 obě teď na podání znovu Mertensová. Teď pro změnu zase samozřejmě z pravé strany své polovičky dvorce bude podávat Lize Mertensová na Lindu Noskovou. Ta vyhrála první set 6-3 a teď se jen tak natáhla po krásném podání Mertensové, která si teď vybrala špatnou stranu a Nosková ji zkoušela přehodit, ale kousíček chyběl. Tak nakonec z té velmi obtížné situace ještě Linda Nosková se snažila vytěžit zázračný lob, ale k zázraku sportovnímu nedošlo. Mertensová slaví zase další balonek a vede teď 30-15 při svém podání. Teď zase dej servírovat z levé strany. Velmi dobrý servis do backendu Noskové, která dokázala podržet míček ve hře, ale další úder do protipohybu. Tam už Linda Nosková nebyla a tak je to 40-15 velkým přehledem. Teď zahrála Elize Mertensová. Poté, co Linda Nosková už jenom dokázala balonek vrátit zpátky, podseknutý kratší míč, který skončil ideálně v poli Mertensové, takže pak mohla promýšlet, jakou variantu zvolí. A teď další fantastický servis belgické hráčky ESO a je tady zase těsné vedení belgické tenistky, která posílená tou skutečností, jak zvládla, jak ustála těžký první servisový gem, tak teď je na tom určitě lépe a může být hodně těžkou soupeřkou ještě Lindy Noskové v tomto zápase. Takže zatím 2-1 pro Belgičanku Mertensovou ve druhé sadě. První set, připomínám, vyhrála Linda Nosková. Teď ovšem ještě Mertensová si také zavolala fyzioterapeutku a má nějaké možná lehčí starosti s levou nohou v každém případě. To teď samozřejmě se nedozvíme, dozvíme se to za chviličku, jak zase bude utkání pokračovat. Zatím platí, Linda Nosková vyhrála první set 6-3, v tom druhém teď Mertensová vede 2-1 a na podání bude zase za chviličku Linda Nosková.
0: Co se také dozvíme, to je to, jak se bude vyvíjet dál volejbalová Liga národů, tedy alespoň pro ženský český volejbalový tým. Ten se dnes utká v Srbsku proti německé reprezentaci. Utkání začne v 16:30 a na radiožurnálu Sport budeme u toho živě. No a živě jsme také u jiného česko-německého souboje, tedy baseballového v rámci pražského baseballového týdne. Je to souboj o třetí místo a je u něj Krištof Kousal.
7: Druhá směna, Češi na pálce, tedy druhá polovina, druhé směny, skóre stále 3-0 pro české baseballisty, ti mají jeden out, takže si můžou dovolit ještě dva vyautované pálkaře, ale jsou zase v dobré pozici, obsazená první a druhá meta po dobrých odpalech Jakuba Winklera a Milana Prokopa, to jsou první, respektive druhý pálkař už ve druhé směně, tedy se protočila kompletní devítka českých pálkařů, což je taky dobré znamení toho, že českým pálkařům se v tomhle utkání celkem daří poradit si s nadhozy nadhazovače Niklase Remela. Ten stále zůstává na nadhazovacím kopci. Druhá směna, aktuální situace, jeden ball a jeden strike proti pálkaři Williamu Eskalovi při první a druhé obsazené metě. Připomínám, jeden out. Willy Eskala se teď nečistě trefil do míčku při nadhozu Niklase Rimmela. Míček proletěl jen s mírnou změnou trajektorie do sítě za zády českého pálkaře a taky německého catchera a tak přijde další nadhoz už tedy při dvou strajcích německého nadhazovače a tím pádem je pozice Vlího Eskaly aktuálně v ohrožení, ale stále by to ještě neznamenalo konec směny za stavu 0-3 z pohledu hostujících Němců, kteří se teď brání. Ještě drobná přestávka, protože něco nebylo v pořádku na metách, tak rozhodčí pozastavili hru. William Eskala si odkráčel o pár kroků dozadu, ale teď už se vrací zpátky k domácí metě a bude čelit dalšímu nadhozu Němce Niklase Rimmela, který se rozhlíží na druhou a třetí metu a teď posílá nadhoz, který je moc vysoko. Dva strajky, dva bóly, jeden out a skóre 3-0 pro české baseballisty. Na pálce dál pokračuje Willy Eskala a bude čelit tedy dalšímu německému nadhozu. Pokusí se posunout své spoluhráče z první a druhé mety někam dál. Netrefuje se do dalšího nadhozu, promáchnuto a tím pádem je out William Eskala a další z Čechů přijde teď na pálku a ten už si nebude moc dovolit chybovat, pokud bude chtít udržet ještě Čechy ve druhé směně a zajistit jim nějaké body. Tím dalším pálkařem bude za malou chvíli Ryan Johnson. Češi vedou nad Německem 3-0 ve druhé směně.
8: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když se
0: to má podařit. Už hodinu jsou na cestě cyklisté v rámci páté etapy cyklistické Tour de France. Ta vede z Lannemezanu do města Po, celkem má 158 a nějaké drobné k tomu, řeči o kilometrech samozřejmě, no a stále je v úniku francouzský jezdec Baptiste Fierstrofer, ten má ale náskok už jenom 2 minuty a 20 vteřin před zbytkem pelotonu, ten jeho náskok se hodně zkracuje, je třeba říct, že dnešní etapa není některak kopcovitá, je jenom mírně zvlněná a například od startu jedou cyklisté vlastně po celou dobu výhradně z kopce, takže rychlost průměrná je opravdu vysoká, aktuálně je to tedy 50 km za hodinu, no a Fierstrofer stále ztrácí jenom během toho, než jsem vás informoval o té situaci, ztratil dalších 5 vteřinek. O tom vás rozhodně budeme informovat celé odpoledne, po celé etapě samozřejmě můžete očekávat také komentář našeho experta na cyklistiku a paralympijského vítěze Jiřího Ješka. A my se teď už vrátíme zpátky do All England Clubu. Možná, že se tam nehraje, protože v utkání mezi Lindou Noskovou a Elise Mertensovou docházelo k ošetřování, ale to už nám konec konců přímo z místa řekne Jaroslav Plašil.
1: Ano, nehrálo se 5 minut od posledního bodu, teď už to neplatí, protože už je tady další bod. Teď při podání Lindy Noskového získala soupeřka před chvíličkou ošetřovaná Belgičanka Mertensová. Připomínáme první set 6-3 pro Noskovou, ten druhý zatím 2-1 pro Mertensovou a ještě k tomu 15-0 teď při podání Noskové, která zaservírovala přesně, ale Mertensová byla na správném místě, takže teď může útočit na Lindu Noskovou, která se teď brání forehandovým úderem, který měl dobrou délku a vykolejil teď Mertensovou natolik, že Belgičanka chybovala. Ve forehandovém úderu má Linda Noskova obrovskou kvalitu a také převahu v dnešním zápase, to je patrné a teď to bylo vidět v předchozí výměně. Tak tedy 6-3, 1-2, 15 obě, těžko říct, co trápilo Elise Mertensovou, má teď zavázaný levý lýtkový sval, takže asi nějaké takové potíže by se daly z toho usuzovat. V každém případě, co víme přesně, je skóre zápasu 6-3, 1-2, 15. Obě z pohledu Noskové. Teď balonek škrtnul opásku, takže stále první podání pro českou hráčku. Mezitím si můžeme říct, že také v zápase na centrálním kurtu vyhrála jedna z tenistek první sadu 6-3. Byla to Kostiková z Ukrajiny, jak už vývoj naznačoval. Ta teď vede 1-0 i ve druhém setu. Na podání je Paulínová, která vede 30-15. V zápase Lindy Noskové platí 6-3, 1-2, 15 obě. Nosková servíruje teď do forehandu Mertensové. Forehand Noskové krásně k čáře a Mertensová pod velkým tlakem chybuje. Z forehandu přichází zase další vítr a Linda Nosková si s ním teď velmi pomáhá zase z další těžší situace. Krásně to může Lindu Noskovou uklidňovat uvnitř, že ve forehandovém úderu má tak velkou sílu a že soupeřka s tím má pak problémy jako teď. 6-3, 1-2, 30-15. Linda Nosková teď na podání z levé strany dvorce. Kousíček aut, zahlášený samozřejmě elektronicky, to se nedá rozporovat. 30-15 pro Noskovou, zastavu 6-3, 1-2, 30-15. Nosková servíruje velmi dobře do backendu Mertensové, ta ale krásně returnuje k čáře a musí teď k nízkému míči Noskové, ale ta fantasticky zase kousíček po kousíčku utahuje míček až k čáře z forehandu. Nádhera. Teď to byla taková tenisová laskomina, dokonce si myslím, že i Linda Nosková se tak šibalsky pousmála, byť ona nedává najevo moc emoce, tak teď na dvorci číslo 1 bylo vidět, jak jí potěšilo to, jakým způsobem poslala balonky na druhou stranu. Teď to samé se dá říct o dalším esu. 2-2, srovnáno, paráda. Linda Nosková srovnala na 2-2, 6-3. 2-2 a podávat půjde Belgičanka Elise Mertensová, která už si bere balonky, mezi tím si ještě otřela do červeného ručníku. Jsou tady dva, jeden v červeném a jeden v tradičních fialovo-zelených wimbledonských barvách. Každý rok má speciální vydání a to ocení určitě hlavně sběratelé. Teď ovšem se věnujeme zase zápasu, ve kterém Belgičanka Mertensová se snaží dostat se do vedení. Vede 15-0 po těsném autu od Lindy Noskové. těch těsnot opravdu už Linda Nosková zaznamenala ve svůj neprospěch obrovskou spoustu, ale zkrátka musí útočit v tomto zápase, to tak je. Teď Linda Nosková se brání po prvním podání, opakovaně teď zkracuje míček a tentokrát už je to vítězný balonek, byť si ještě Mertensová sáhla na balon, tak už neměla šanci dostat přes síť, krásně technicky provedeno, dokonale od Lindy Noskové, nejprve jenom obraný úder po těžkém podání z backendu, jednoručný míč na druhou stranu a pak dvouruč backend a přesně zkrácený balonek hned za síť, Mertensová nedoběhla a tak je to teď 15 obě při podání Mertensové, 3-6, 2-2. 15 obě při podání Belgičanky, která teď trefuje krásně střed a je to ESO 30-15 pro Mertensovou, tak belgická hráčka si teď zase pomáhá tím nejsnažším možným způsobem, samozřejmě nejrychlejším bodem, zas tak snadné to není, protože o servisu se říká, že to je vůbec nejtěžší na koordinaci, když se malé děti učí tenis, tak teď Mertensová to provedla znamenitě. Teď je 30-15 pro Mertensovou, další krásný servis, ale Nosková ty dokázala vrátit a vynutila si chybu soupeřky, takže zase svou silou úderu teď nadělala starosti Mertensové. Pokud Linda Nosková dokáže nějakým způsobem vrátit return na druhou stranu, tak nechci říct, že má úplně vyhráno, ale je to už pak hodně nadějné pro českou hráčku. Ta je teď na příjmu za stavu 30 obě, 6-3, 2-2, 30 obě z pohledu Noskové. Ta hra je o postup do semifinále Wimbledonu, stejně tak jako samozřejmě její soupeřka Mertensová, která teď podává velmi tvrdě. Nosková sice dokázala vyblokovat balonek, podsekla míček z backendové strany, ale míč skončil za čarou. Byla to rána, se kterou si neporadila Nosková a tak je to gamble 40-30 pro Mertensovou, která teď zase půjde podávat z levé strany své polovičky dvorce. Servis Mertensové teď do backendu Noskové, opět obraný backendový úder přesně k čáře zapadl, takže Nosková může hrát dál, ale bohužel další backend obouruč už českou hráčku nepodržel a tak je to chyba, balonek v síti a je to 3-2 pro Mertensovou, připomínáme první set 6-3 pro Noskovou, teď jde tedy Mertensová na lavičku za vedení 3-2 a za chvíli zase bude podávat Linda Nosková.
0: Máme tak krásnou chvíli, kterou můžeme věnovat třeba baseballu, vracíme se zpátky do pražské Krči, do Eagles Parku, kde hrají čeští baseballisté proti Německu a u toho je Krištof Kousal.
7: Třetí směna, Němci na pálce a skóre vypadá po dvou směnách zase o něco líp. Stejně jako v té první dokázali Češi skórovat 3x3 doběhy, když jsme se odsud odhlašovali naposledy, tak na pálku šel Ryan Johnson a hned druhý míček, který proti němu letěl, tak napálil do stožáru, který drží světla za hřištěm tady v Eagles Parku. Byl to home run a byl to tříborový home run, obsazená první a druhá meta, všichni tři baseballisté čeští, kteří byli aktuálně na hřišti, tak doběhli a Češi tak po dvou směnách vedou. 6-0 probíhá teď ta třetí. Němcům se podařilo doběhnout teď jedním odpalem až na druhou metu při jednom autu. Takže z německého pohledu zatím jedna z nejnadějnějších situací, kterou viděli nebo kterou prožívali v tomto utkání a na pálku teď přišel znovu první německý pálkař Alexander Schmidt, takže devítka německých pálkařů je taky protočená a při jednom autu v úvodu třetí směny, kdy Němci prohrávají 0-6 z Čechy, tedy obsazená druhá meta, první nadhoz českého nadhazovače Davida Křečka, ten skončil strajkem, byl to přesný nadhoz, i druhý je moc pěkný a přesný přesně do strike zóny, dva strajky, žádný ball, dobrá situace pro českého nadhazovače a pro celý český tým, aby si připsal druhý aut při německé pálce ve třetí směně proti pálkaři Alexandru Schmidtovi a třetí nadhoz, ten byl trošku nepřesný někam ke kolenům německého pálkaře, takže první ball při tomhle téhle nadhazovací sérii Davida Křečka, další nadhoz přijde v zápětí, platí ale stále, že Češi začali skvěle tenhle zápas po dvou směnách, 6-0 ve třetí směně, tedy už mají jeden out, teď dva boly a dva strajky a pomalu se prokousávají k tomu, aby dokázali ukončit třetí směnu, ale je tam obsazená druhá meta, takže nebezpečí stále trvá v téhle situaci. Česko, Německo zatím 6-0 v první polovině třetí směny.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: No a krátce před půl čtvrtou se znovu vracíme do Londýna. Jedeme totiž na čtvrtfinále Wimbledonu. Vracíme se zpátky na zápas Lindy Noskové za Jaroslavem Plašilem.
1: Linda Nosková prohrává 2-3 ve druhé sadě, ale teď 40-0 je ve vedení. Při svém podání zkracuje hru. Belgičanka Mertensová má rychlé nohy a bystré oči, takže přestože má zavázaný levý lýtkový sval, tak teď byla hodně rychlá a dokázala zareagovat na neúspěšné zkrácení hry od Lindy Noskové, která, připomínám, vyhrála první sadu 6-3, ve druhém setu prohrává 2-3, ale teď by mohla srovnat, vede 40-15 ještě. Servis velmi dobrý do forehandu teď Mertensové a okamžitý forehand do volné strany, do volného růžku kurtu od Noskové, rychlá změna a rychlý bod teď také v tomto případě 3-3, srovnáno. Na podání teď půjde Mertensová, která prohrála první sadu 3-6, v tom druhém setu je to zatím 3-3, no a když se podíváme ještě teď v kratičké pauze na souběžně hrané utkání na centrálním dvorci, tak Kostyuková nad Paulíniovou vyhrála první sadu 6-3. No a teď ukrajinská tenistka vede 2-1, zatím tedy bez breaku ve druhém setu podává Paulíniová. Teď ale servíruje Mertensová soupeřka Lindy Noskové. Do sítě první podání, takže teď tady bude druhý servis pro Mertensovou, která teď má na druhé straně Lindu Noskovou usilující o první grandslamovou účast v semifinále. Je to nadějné, ale samozřejmě ještě daleko za stavu 6-3-3-3. Mertensová teď bude chybovala a bude podávat znovu ze stejného místa za stavu 3-6-3-3. A teď druhé podání z pravé strany. Linda Nosková backendem do sítě, tak škoda. Z druhého podání teď Linda Nosková si neporadila s razancí, ani tak ne jako s rotací spíš. A tak to teď také ukazuje svému trenérovi na dálku Tomáši Krupovi, který sedí v boxu české hráčky. Naprosto klidně sleduje tento duel. Tomáš Krupa, vynikající tenisový odborník v Česku. Teď tedy tady ve Wimbledonu sleduje snažení své svěřenkyně, která teď prohrává po dvou dobrých servisech Mertensové 30-0, ale zatím ve vedení česká hráčka 6-3-3-3, 0-30 teď z pohledu Noskové. Na podání Mertensová balonek se odrazil od pásky až za čáru pro podání, takže to bude druhé podání pro Mertensovou, druhý servis a šance ještě pro Lindu Noskovou s tímto gemem napřímo něco udělat. Teď Linda Nosková ještě dostane další možnost, protože předchozí servis se dotknul znovu pásky, tentokrát ne nějak významně, takže balonek zůstal ve správném poli a tak je to stále druhý servis pro Mertensovou, která teď servíruje přesně na čáru pro podání. Linda Nosková přechází k forehandovému útoku. Teď je to backhand křížem od Noskové. Backhand se spodní rotací po čáře od Mertensové a forehand k čáře uklizený od Noskové. Ta běží k síti a snaží se udolat obranu Mertensové, která už nepřehazuje síť. Paráda. Opět velký tlak od Lindy Noskové, která to teď zkusila z backhandu i z forehandu a pokaždé stejně nebo hodně podobně silně, skoro 100 mil za hodinu letící údery Lindy Noskové. To je úžasná rychlost ze základních úderů. Tím, jak se ještě přibližovala česká hráčka k síti, víc do kurtu šla, tak stupňovala svůj tlak a vynutila si snížení stavu 30-15, ale stále ještě vede Mertensová teď při svém podání ze stavu 3-3 ve druhé sadě. Trefuje síť, takže teď bude servírovat znovu na Lindu Noskovou. Mezitím Kostyuková odskakuje ve druhé sadě 6-3-3-1 pro Kostyukovou v duelu s Pauliniovou, ale zpátky na kurt číslo 1. Linda Nosková vede 1-0 na sety, teď je to 3-3 ve druhé sadě. A je to teď backhand k čáře od Lindy Noskové za stavu 15-30. Další krásný backhand, ale Mertensová se brání, ale neurání. Forehandová rána Noskové, když už si dokázala oběhnout míček a hrát dnes svou velmi silnou forehandovou stranou, tak srovnává Linda Nosková na 30 obě. Paráda. Tak Linda Nosková teď útočila velmi přesně a Mertensová se neubránila další ráně Lindy Noskové. 30 obě. Opravdu ve forehandu je dnes velký rozdíl a snad to tak vydrží až do konce zápasu pro Lindu Noskovou, protože tam může dělat hodně bodů v tomto duelu. 6-3, 3-3, 30 obě. Teď je to zase další servis Mertensové do sítě, tak Belgičanka Mertensová teď bude muset chviličku počkat, protože teď sběrači se zdrželi na kurtu přeci jenom trošku déle než obvykle, ale teď už podává Mertensová znovu na Noskovou. Hezký servis do, bohužel, do forehandu Lindy Noskové, která tentokrát o kousíček to s tím forehandem přehnala, ale nedá se nic dělat. Samozřejmě to patří k takovému zápasu, ve kterém tenistka neustále útočí, tlačí na soupeřku, jako teď Mertensová má teď Zase Gamble ze stavu 40-30, krásný servis Mertensové, ale Nosková dokázala vrátit, jenomže na další útok Mertensové už byla krátká Linda Nosková a tak je to bod pro Mertensovou a zase vedení belgické hráčky 6-3 pro Noskovou první set. Teď Belgičanka usedá na lavičku, vede 4-3. Za chvíli zase půjde podávat Linda Nosková.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: My z toho teď využijeme této krátké přestávky a znovu se vydáme na pražský baseballový týden. Tam hrají Češi proti Německu a je u toho Krištof Kousal.
7: Stále platí stav 6-0, stále se hraje první polovina třetí směny, pořád Němci na pálce, teď už mají dva auty, ale taky obsazenou první a druhou metu. Trošku do nesnází už se dostal tady nadhazovač David Křeček, který dosud to utkání zvládal skvěle a při dvou letech je klidně možné, že v tom bude i pokračovat. Teď hned první strike proti dalšímu pálkaři Němců Lukasi Danovi, teď se Křeček rozlíží na druhou metu a další nadhoz putuje správným směrem, ale taky odpal od Luka Sedana. Ten je nakonec nepřesný. Moc doleva, byla to teda pořádná rána, ale nevešla se do výseče požadované, takže Lukas Dana toho čeká další odpal a na kontě už má dva strajky, takže tady se blíží Češi k tomu, aby ukončili první polovinu. Třetí směny, tenhle nadhoz nakonec těsně nepřesný, bylo to moc dolů od nadhazovače Davida Křečka, podle soudu rozhodčího, který stojí za českým catcherem Jakubem Winklerem, dva strajky, jeden bol tedy od českého nadhazovače Davida Křečka, další nadhoz ten míří na oplátku moc nahoru, trošku doprava. Z pohledu chytajícího českého hráče Winklera, takže to je druhý bol pro českého nadhazovače. Stále se tedy ale hraje za stavu 6-0 pro české baseballisty. Skvělý vstup do utkání o třetí místo tady na pražském baseballovém týdnu. Další nadhoz Davida Křečka, i ten míří nepřesně, takže teď nadhoz buď anebo tři boly, dva strajky a další nadhoz určí to, jestli se Němci posunou i na třetí metu a budou mít tedy obsazené všechny, a nebo jestli tahle polovina té třetí směny skončí úspěšnou obranou českých baseballistů. Počkejme se tedy na tenhle poslední nadhoz Davida Křečka, který je odpálený moc doleva, to znamená, že se bude odpakovat ještě jednou a pálkař Lukas Dan se musí vrátit na domácí metu a bude čelit tedy dalšímu nadhozu Čecha Davida Křečka. Připomenu, teprve 19-letý nadhazovač kotlářky mladým nadhozem zvačům dává Pavel Chadim, tedy trenér české reprezentace, šanci na celém tomto turnaji. Další Křečkův nadhoz, další odpal vysoký, který se povede chytit českým obranářům, nakonec ne. Catcher Jakub Winkler skočil potom míč, ale nedokázal ho chytit, ten nějak změnil trajektorii, trošku zaplachtil ve vzduchu. A tím pádem jsou tady další nadhoz pro Davida Křečka, který se tak musí vrátit na nadhazovací kopec, aby se pokusil ukončit německou útočnou polovinu třetí směny za příznivého stavu 6-0 pro české baseballisty. Už se chystá k dalšímu nadhozu, připomenu situace, tři boly, dva strajky a tohle je tedy nadhoz, opět nadhoz pravdy, který určí o dalším směřování téhle třetí směny. Teď se ale Křeček musel ohlédnout za sebe, protože tam německý pálkař Darian Richards se pokoušel o krádež třetí mety, ta nakonec byla zmařená dobrou pozorností českých obranářů v poli. Další nadhoz Křečka, nepřesný je to bol a posun Němců na první, druhou a třetí metu a nebezpečí ve třetí směně tedy trvá před dvou autech německých pálkařů. Češi ale stále vedou 6-0.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
0: Vedení 6-0, to by určitě brala Linda Nosková ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Elis Mertensové, ale ten správný stav aktuální nám řekne Jaroslav Plašil.
1: 6-3, 3-4, 40-30, s tím se musíme smířit, že to nejde tak hladce. Třeba jako na centrálním kurtu, kde Kostiuková nad Pauliniovou vede 6-3, 4-1 a je dost pravděpodobné, že duel, který začal o 30 minut později, nakonec skončí dřív, ale pokud bude mít zápas Lindy Noskové šťastný konec, tak asi vůbec nemusíme řešit, jak dlouhý by byl. Teď těžkosti Lindy Noskové na podání, vypadalo to na hladký gem, vedla 40-0, ale už je to jenom 40-30 z pohledu Lindy Noskové, která teď servíruje na podruhé a toho okamžitě využívá Mertensová, která se teď vzepřela Lindě Noskové. Vypadalo to, že česká teniska si trošku hraje se svou soupeřkou, ale pár věcí se jí nepovedlo úplně ideálně a rázem je to schoda 6-3, 3-4. Schoda teď. Linda Nosková se snaží soupeřku rozběhat. Často teď zkracuje hru tak, aby Mertensová co nejvíc běhala v tomto zápase. Linda Nosková teď se netrefuje do podání a teď zažívá svůj asi nejméně povedený gem, bych řekl, pokud ztratí vedení 40-0, tak to může být teď významný moment z pohledu české hráčky, která zase zkracuje hru. Mertensová pospíchá k síti, vrací na Lindu Noskovou a ta teď trefuje lineu nebo ne? Bylo to offous, ale je to tak. Tak Linda Nosková se ani nemohla podívat za tím balonkem, protože jí spadlo něco do oka a tak teď měla starosti hlavně s tím. Je to tady častý problém. I Karolína Muchová ve včerejším zápase ve svém čtvrtfinále s Naomi Osakovou také bojovala trošičku s tím, že jí padlo něco do oka, musela si nechat přinést kapky. Teď nic takového asi nebude sedít, ale Linda Nosková teď podává a velmi dobře podává. Tak v pravý čas se teď Linda Nosková snad dostane zase do lepší pozice, protože by byla obrovská škoda, kdyby tento gem utekl. Vedla 40-0, se svou soupeřkou si dlouho dělala doslova, co chtěla, ale nakonec to rázem bylo 40-40 a potíže české hráčky naštěstí. Linda Nosková měla fantastickou reakci, byť jednou taky trošku štěstí, balonek skončil na čáře, ale to k tomu zkrátka patří. 6-3, 4-4. Na podání jde teď zase Elize Mertensová, mezitím Pauliniová snížila na 3-6, 2-4 v duelu s Kostikovou na centrálním dvorci, ale teď už je zase kurt číslo 1 a čtvrtfinále s českou účastí. Linda Nosková se pokouší napodobit Karolínu Muchovou, byť samozřejmě zažívá svůj vlastní příběh a také ona by se ráda podívala do semifinále Wimbledonu. Karolína Muchová už má jistotu, že si zítra odpoledne zahraje s Američankou Goffovou. Další zatím nevíme. Teď je to Nosková napřímo, která přímá forehandem. Krásně nachytala teď Mertensovou, která už se nedokázala z podání vrátit do dobré pozice, tak aby čelila tvrdému returnu. Skvěle, skvěle teď atakovala základní čáru Linda Nosková. Ještě tam byl od Mertensové pokus zastavit balonek nebo zachytit balonek, který letěl velmi rychle k čáře, ale to se nepovedlo a tak je to teď bod pro Noskovou. 6-3, 4-4, 15-0 k tomu pro Lindu Noskovou, která je teď napříjmu a podává Mertensová. Mertensová zaservírovala do autu, takže druhý servis teď pro soupeřku Lindy Noskové, která má už nějakou část zápasu zavázané levé lítko, takže má možná nějaké svalové problémy, nějaké problémy s levou nohou. Linda Nosková se často snaží zkracovat hru tak, aby soupeřka co nejvíc běhala. To je zřejmé, že je to určitě plán. Ona se tím nějak netajila i minule. Přiznala po zápase samozřejmě, že když ví, že Madison Keysová má velkou sílu v podání a ve forehandu, taky to zkrátka zkusí hrát co nejvíc do backhandu. To je logické, že člověk chce najít slabé místo soupeře nebo slabší místo soupeře. 6-3, 4-4, 30-0 pro Lindu Noskovou. Fanoušci teď samozřejmě povzbuzují Lize Mertensovou, protože by si přál ale další zápas těchto dam na kurtu číslo 1. Mertensová teď útočí na backhand Noskové a ten je dlouhý, takže ožívá teď je zase Belgičanka při svém podání 3-6, 4-4, 15-30 už jenom z pohledu Mertensové, která si teď dává záležet na výběru balonku, protože teď samozřejmě na té ráně bude obrovsky záležet. Pokud to bude dobré pro Lindu Noskovou, tak by to byly breakbally, v opačném případě stav 30 obě. Mertensová teď servíruje na Noskovou. Velmi dobrý servis. Nosková vrací k čáře, takže se musí hrát backhand. Opět kratší míč od Noskové, ale soupeřka teď nemusí běžet k síti, protože teď to nebylo zas až tak krátké, ale přichází pomoc od základní čáry. Chyba Mertensové a jsou tady dva breakboly. 40-15 ve vedení Linda Nosková. 6-3, 4-4, 40-15 a teď opravdu hodně dlouhá příprava na servis od Belgičanky Mertensové, která se šla soustředit k plachtě až na zadní část kurtu, až na tu hraniční část kurtu. A teď už při svém servisovém rituálu Belgičanka Mertensová. Dobrý servis, Linda Nosková nevybrala. Těžký servis do forehandové strany české hráčky. Přestože Linda Nosková ještě dokázala švihnout raketou, tak balonek končí v síti. A tak je to 40-30 už jenom z pohledu české hráčky. Tady se nedalo nic dělat. Krásně trefené první podání. 6-3, 4-4, 40-30 ještě pro českou tenistku. Mezitím 6-3, 5-2 pro Kostiukovou v duelu s Pauliniovou. Ale teď je zase na kurt číslo 1 podává Mertensová. přímá Nosková. Těžký servis, jenom úder se spodní rotací teď zachraňuje Lindu Noskovou. Opakovaně teď úder se spodní rotací a Linda Nosková může prohodit soupeřku, ale to se jí nepovedlo. Tak škoda. Teď to bylo nadějné. Mertensová ale vyvinula tlak na českou hráčku, šla k síti, byť ta její pozice nebyla úplně ideální. Linda Nosková ale neposkládala svůj backend tak, aby soupeřku prohodila po čáře a tak je tady schoda. Škoda, tohle bylo určitě šancovní hodně pro Lindu Noskovou a určitě teď zase musí rychle zahodit tento moment, protože by jí to pak zbytečně zatěžovalo, ale to ona sama samozřejmě velmi dobře ví. 40 na obou stranách, 3-6, 4-4 a schoda obou hráček z pohledu Mertensové, která je teď na podání. 6-3, 4-4 a schoda z pohledu Noskové, která vyhrála, připomínám, první sadu. Mertensová teď podává na Noskovou, ta si oběhla balonek na forehand a hraje forehandovou silnější stranou, teď je to backhand Noskové, forehand Mertensové, forehand Noskové a obrana Mertensové, která se teď jen tak ubránila, ale další úder Noskové už nevyšel, tak to je škoda, protože teď měla Linda Nosková velkou převahu ve výměně, ale bohužel kousíček jí scházel tím, jak se snažila ještě víc přiriskovat svůj forehandový úder a zatlačit definitivně soupeřku do nemožné pozice, tak přišla chybička a Mertensová z breakballu najednou má výhodu a to je zase věc, která ji může zase hodně dostat nahoru v tomto zápase. 6-3 pro Noskovou, první set, ten už je dávno minulostí, teď je to 4-4 a výhoda pro Mertensovou, která teď je na podání ze stavu 4-4, usiluje o to, aby dostala teď se zase do vedení a pak už by byla Linda Nosková v pozici, kdyby servírovala pod tlakem, kdyby se to teď Mertensové povedlo, určitě by měla šanci. Mertensová volí technický servis velkým odskokem, Nosková se ubránila a teď krásně backendem do rušku posílá balonek pod velkou kontrolou. Mertensová teď byla v takovém postavení, že nevěděla, co se bude dít, a Linda Nosková toho hned využila ostřejším backendem křížem. Paráda. Linda Nosková teď vyhodnotila situaci krásně a Mertensová teď zase bude podávat za schody. 3-6, 4-4 a schoda z pohledu Mertensové. Opět dlouhý servisový gem Mertensové, která teď ale stále drží svůj servis ve druhém setu. Nosková připravena sbírat těžký servis, krásný backhand Noskové, ale Mertensová se neuvěřitelně brání zase rychlým podseknutím balonku. Nosková jde k síti, ale už nemusí zasahovat balonek. Naštěstí spadnul zpátky k soupeřce a tak je to výhoda Lindy Noskové. Zasloužená výhoda, protože teď si jde úplně viditelně, extrémně pro body Linda Nosková a zatím za to není odměněna. Teď by to už chtělo tu sladkou tečku v podobě získaného breaku. Ale zatím nemá česká hráčka vyhráno. 6-3, 4-4 a výhoda pro Lindu Noskovou. Třetí breaková šance teď pro Lindu Noskovou v tomto gemu, kdy podává Mertensová. Ta teď je vyrušena kýmsi z hlediště, takže se ještě zarazila při své přípravě na podání a až teď je bude servírovat na Lindu Noskovou. Dobrý servis na střed. Nosková dokázal dostat zpátky a teď backhand Lindy Noskové křížem. Mertensová se brání, ale teď Noskovou přehazuje. Přehodila. Tak to je neuvěřitelné, co se teď povedlo Elize Mertensové, ale to zkrátka musí člověk zatleskat, nic jiného mu nezbývá, protože Linda Nosková neudělala vůbec nic špatně, naopak tlačila na svou soupeřku, nejprve krásný křížný úder z backendové strany do rušku, Mertensová vyškrábla jenom tak, aby se hrálo, okamžitě následoval úder do druhého rušku a Mertensová tam zase byla a vytvořila nádherný lob, sice z těžké, opravdu těžké defenzivní pozice, ale zkrátka přesně na čáru dopadl balonek a tak Linda Nosková neslaví zisk gemu a teď to bylo opravdu hodně blízko, ale Mertensová zkrátka zabojovala a uhlídala si zatím break. Teď 4-4 a schoda Mertensové, těžký servis a Nosková si s ním neporadí, škoda. Teď měla balonek sice na forehandové straně, ale servis byl prudký a Linda Nosková teď s ním neporadí, škoda. Teď měla balonek sice na forehandové straně, ale servis byl prudký a Linda Nosková teď nedokázala míček poslat na

0: A půl má teď Krištof Kousal na to, aby nám řekl, jak se vyvíjí zápas českých baseballistů proti Německu.
1: Češi dokázali přidat další bod hned v úvodu druhé poloviny třetí směny. V té dohrávce se na pálku dostal Šimon Blažek, autor Grand Slamu, tedy homeranu za 4 body z úvodního utkání turnaje s Německem. A tentokrát odpálil taky homerun, ale při prázdných metách, takže přidal 7. bod na české konto. Aktuální situace je taková, že je 1 out na české straně. Češi ale vedou 7-0. Na pálku teď přichází další z českých hráčů, Max Prejda, potom, co byl vystrajk outovaný jeho předchůdce, Matěj Vlach v poli a konkrétně na druhé metě, ale je Marek Krejčiřík, který se dokázal velmi úspěšným odpalem až na zadní stěnu dostat právě na tu druhou metu a odtamtud může útočit na další v pořadí už třeba 8. doběh českého týmu. Teď Max Prejda trefil do nadhozu a to bude šance pro Česko na další doběh, protože až v tuhle chvíli dokázala německá obrana sebrat míček a Krejčiřík se dostal domů, je to tedy 8. bod a pro Maxe Prejdu je to 2. meta ve třetí směně při jednom autu, takže české vedení 8-0 ve třetí směně, utkání o třetí místo na pražském baseballovém týdnu v zápase s Německem a Češi tedy vedou už 8-0.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Dokonale to načasoval Krištof Kousal. My se můžeme po minutě a půl přesně vrátit zpátky na Wimbledon za Lindou Noskovou, Elis Mertenzovou a taky Jaroslavem Plašilem.
3: 6-3, 4-5, 15-0 z pohledu servírující Lindy Noskové. Teď si pomohla krásnou ranou z podání k přímému bodu, takže teď bude servírovat za stavu 4-5, 15-0. Další výtečný servis, ale Mertensová dokázala se ubránit a bohužel páska teď škodí Lindě Noskové. Balonek se vrací k české tenisce. Je to 15 obě. Nosková si vytváří velký tlak, ale zkrátka nikdy to nestačí. A teď to byl zase jeden z mnoha případů a příkladů. 6-3, 4-5, 15 obě. Mezitím Marta Kostiuková porazila Jasmine Paulini 6-3, 6-2 a zahraje si tedy semifinále. Teď jenom jde o to s kým, jestli to bude Linda Nosková a nebo její soupeřka Belgičanka Mertensová. Stav teď takový, že se nedá vyloučit vůbec nic. Linda Nosková teď měla štěstí při returnu soupeřky, protože balonek skončil v autu, ale to bylo opravdu o kousíček. Teď 6-3, 4-5, 30-15 a na podání jde zase Linda Nosková teď z levé strany své polovičky dvorce. Tak tedy Linda Nosková usiluje o postup do semifinále Wimbledonu, překáží v tom hodně zdatně zakousnutá Elize Mertensová z Belgie. Linda Nosková teď tlačí zase na soupeřku, ale nemá vyhráno teď podseknutí balonku. Mertensová se teď dostala ze složitější pozice a může teď ona zase diktovat chviličku, co se bude dít a vynutila si chybu z rakety Lindy Noskové. Údery se spodní rotací krátce za sebou a balonek létal velmi nízko. Linda Nosková už se k úderu nedostala optimálně a kazí jej, takže 30 obě a samozřejmě teď může mít klidně Mertensová i setball a kdo by to byl řekl vzhledem k tomu průběhu, kdy to je utkání, nechci říct na jednu branku, ale rozhodně v něm hodně útočí Linda Nosková, která se teď snaží dostat z těžší situace, ale pomáhá si krásným křížným utaženým backendem do rušku. Tohle nemohla ani vynikající obranářka Mertensová v tomto duelu stihnout a tak je to 40-30 gamble pro Lindu Noskovou, ale určitě ještě nemá vyhráno v tomto servisovém gemu, se toho může ještě lecos přihodit. 6-3, 4-5, 40-30, Nosková servíruje velmi dobře, ale zase Mertensová čte dobře servis a tak se zase hraje dál. Forehand Lindy Noskové do backendu Mertensové, backend Noskové, teď je backend křížem soupeřky, teď hrají obě tenistky stejně, ale teď bohužel Linda Nosková do autu. Backendy teď byly k vidění na obou stranách, ale kvalitněji si z backendové strany teď počínala Elise Mertensová, která teď za stavu 6-3, 4-5 dostává po chybě Lindy Noskové, tedy skóre zase blíž ke své straně 5-4 schoda. Teď to může být zase další setball, pokud by Mertensové se zadařilo, nebo ne další, ale teď první v této druhé sadě, samozřejmě v prvním setu to bylo jinak, tam to bylo ve prospěch Lindy Noskové, ale ta teď je zaservírovala bravurně, krásně ke vzdálenější čáře, k té podélné a na to už Mertensová nedosáhla. Krásně, výhoda pro Noskovou, ty jste slyšeli na kurtu číslo 1, 6, 3, 4, 5 a výhoda teď pro českou tenistku, která jde teď servírovat zase z levé strany své polovičky dvorce. 6-3, 4-5, výhoda české hráčky. Tvrdý servis Mertensová vrací do autu, skvěle. Přímý bod z podání, teď se...

0: Mára mě hodí Linděnoskové, srovnáno 5-5, 6-3, 5-5, je to velká bitva, je to něco podobného teď, co se týče skóre, jako to bylo v tom předchozím utkání s Madison Keysovou pro Lindu Noskovou, mimochodem na stejném místě na kurtu číslo 1, byť samozřejmě tam byly role trošku obrácené nebo minimálně vyrovnané. V tomto zápase tlačí Linda Nosková, neustále útočí, ale Eliza Mertensová má vynikající obranu a zatím se drží svých šancí ještě bojovat o postup do semifinále. Už jsme mluvili o tom, že do semifinále prošla Marta Kostiuková, připomínám to ještě jednou, no a za chviličku půjde na kurt také Anna Sisková v deblu společně s Kateřinou Piterovou z Polska. Budou hrát proti nasazeným dvojkám Dabrovské a Štefaniové, to je Kanaďanka a brazilská tenistka, a v případě Siskové by to byl ohromný úspěch, ale teď samozřejmě se věnujeme zápasu singlovému. Linda Nosková se dívala teď za svým backendovým úderem, který byl naštěstí přesný. Tak 15-0 pro českou hráčku. Teď balonek dopadl přesně na čáru, jak vidíme teď při prohlídce monitoru. To dokonalý trefit nešlo teď a Linda Nosková po těch několika těsných autech tak se teď radovala z lepšího dopadu a lepšího důkazu. Byť samozřejmě to je jenom informativní, protože už to všichni slyšeli od elektroniky a odlášení z reproduktorů. Teď Linda Nosková útočí na Elize Mertensovou, přibíhá k síti, ale bohužel vůbec si teď neporadila s forehandovým úderem při náběhu k síti. Soupeřka v úzkých, ale teď Linda Nosková kroutí hlavou, protože teď pomohla zase vstát Mertensové nechtěně. To je škoda. Tam teď byl velký prostor k tomu uhrát si tuto výměnu 6-3, 5-5, 15 obě. Linda Nosková teď neudržela raketu správně v ruce, zápěstí nezapracovalo ideálně. Zkrátka to se stává a teď to zase má trošku lepší Elize Mertensová. Teď Linda Nosková opět u sítě tlačí na Mertensovou, ta zvedá balonek do výšky, míč končí v autu a tak Linda Nosková už nemusí hrát další úder. Teď česká hráčka nechala balonek propadnout, nechtěla hrát volej z velké výšky. To by bylo náročné z backendové strany chytat někde balonek ve vzduchu daleko od hlavy, tak Linda Nosková věřila tomu, že balonek třeba poletí do autu, a to se také stalo. Takže 6-3, 5-5, 30-15, paráda. Česká hráčka to teď vyhodnotila výborně a má teď vedení 30-15 na své straně. Škoda, mělo to být 40-0, ale zkrátka to jsou kdyby a to nemá cenu řešit. Teď je to tvrdý servis, ale naštěstí pro Noskovou teď končí za čarou, takže 6-3, 5-5, 30-15 pro českou hráčku zatím platí stále a teď to bude druhý servis pro soupeřku Lindy Noskové Elize Mertensovou. Mertensová už po dlouhé přípravě má balonek nad hlavou, opatrnější servis do backendu Noskové, ta teď přechází k forehandové ráně, krásná forehandová rána, ale soupeřka se zase neskutečně brání a Nosková teď vybírá další část kurtu a ta je volná a trefená lajna. Tak to byla zase klika, protože Linda Nosková se toho vůbec nebojí, hraje i na dost velké, možná by se dalo říct na maximální riziko ve chvílích, kdyby mohla hrát trošku na menší riziko, ale samozřejmě snadno se to řekne z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport. V každém případě jsou tady dva breakové balonky 6-3, 5-5, 40-15 pro Noskovou na podání Mertensová, která servíruje za čáru, tak teď to bylo opravdu hraniční, ne, tak ne. Nakonec, jak vidíme, tak tam scházelo nějakých 10 cm, tak to zase tak těsný aut nebyl. V každém případě druhé podání, které letělo ven z kurtu. Nosková teď forehandem k základní čáře. Chyba, chyba Mertensové a je tady break 6-3, 6-5. Sláva. Konečně se to Lindě Noskové povedlo poskládat tak, aby z toho byl break, protože už několikrát takové štěstí neměla. Takže za nějakou minutu a půl Linda Nosková půjde podávat na postup do semifinále.
1: Máme tedy ještě 90 vteřin na to, abychom zjistili, jak se vyvíjí baseball v pražské Krči. Sleduje ho Krištof Kousal.
2: Stále jsme ve třetí směně, Češi vedou 8-0 nad německými reprezentanty, 3 body v první směně, 3 body ve druhé směně a teď aktuálně 2 ve třetí, 2 auty, to znamená, že už jenom jeden aut potřebují němečtí obránci a konkrétně nadhazovač na kopci Mark Harrison, ale teď 3 obsazené mety, zase skórovací pozice z českého pohledu a na hlavní metu domácí přichází Ryan Johnson, autor už jednoho homerunu z tohoto utkání, takže opět velké nebezpečí pro německé baseballisty a teď přiletí směrem k Ryanu Johnsonovi první nadhoz od Marka Harrisona. Stav 8-0 pro české baseballisty. Utkání je velmi na dobré trase z českého pohledu. Češi si jdou už po třech směnách za vítězstvím a třetím místem na domácím turnaji v repríze loňského finále s Německem. První nadhoz nepřesný od nadhazovače Marka Harrisona, ten druhý přiletí směrem k Ryanu Johnsonovi právě teď a tenhle ten nadhoz je tentokrát o něco přesnější, ale stále je to mimo strike zónu, takže druhý ball od německého nadhazovače a teď se Ryan Johnson...
1: Linda Nosková bude podávat na vítězství ve čtvrtfinále Wimbledonu a to od nás teď dostane přednost. Vracíme se právě do All England Clubu za Jaroslavem Plašilem.
0: Jedno bezvadné podání už provedeno, 30. vítězný úder a je to 6-5, 15-0 při servisu Lindy Noskové. Připomínám, že vyhrála první set 6-3 a teď už vede 30-0 po forehandové chybě od Elize Mertensové. Tak tedy dva balonky od postupu do semifinále na Grand Slamu. Ještě tak daleko Linda Nosková nikdy nebyla. Má k tomu teď dva balonky daleko. 6-3, 6-5, 30-0. Nosková servíruje z pravé strany. Krásný servis. Mertensová balonek zvedá, ale ten dopadá mimo. Takže jsou tady matchboly. 6-3, 6-5, 40-0 na kurtu číslo 1. Má Linda Nosková matchboly na postup do svého prvního semifinále na Grand Slamu. Ještě tam není. Už tady zažila lecos. Třeba v divokém, hodně dramatickém duelu s Rumunkou Kirstavou. To byl asi nejtěžší zápas zatím pro Lindu Noskovou tady na turnaji. Teď tady servis za stavu 6-5, 40-0. Těžký servis pro Mertensovou je konec. Linda Nosková postupuje do semifinále. Tak tedy obrovská gratulace, přímý bod z podání a skrytá, ale obrovská radost Lindy Noskové z postupu a životního výsledku na Grand Slamu je poprvé v semifinále Wimbledonu a máme tady dvě české tenistky v semifinále. Lucie Šafářová o tom mluvila tady teď včera ve Wimbledonu. Té se to stalo v roce 2014, kdy pak prohrála na centrálním dvorci s Petrou Kvitovou. Teď tedy také dvě semifinalistky z Česka a nebudou hrát proti sobě. To také připomínám samozřejmě, protože Linda Nosková si zahraje se Ukrajinkou Kostěkovou a také Karolína Muchová, to už známe ze včerejška s Američankou Goffovou. Tak tedy skvělý výsledek, Linda Nosková postupuje do semifinále Wimbledonu po setech 6-3 a 7-5. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
4: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
5: Je tu cyklistická Tour de France.
4: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
5: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittmer a český mistr Matias Vacek.
6: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
4: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
5: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
7: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
4: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
5: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Byly 4 hodiny. Zprávy a Jana Gulda.
9: U USA by Ukrajině mohly dát licence na výrobu střel do systému Patriot. Evropská unie proplatila květnové dotace firmám z holdingu Agrofert. Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového Wimbledonu. Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy popojíždí kolona. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teploty až 27 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Spojené státy by Ukrajině mohly dát licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl na úvod jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v turecké Ankaře. Podle Trumpa bude taky důležité zajistit, aby měla Ukrajina bezpečnostní záruky, že na ní Rusko znovu nezaútočí. Připustil, že by jejich součástí mohlo být taky uzavření ukrajinského vzdušného prostoru. Trump dodal, že taky o tom chce jednat se zástupci Ruska.
10: Rusko nás velmi respektuje a my budeme pracovat na určité formě bezpečnostní dohody. Když se dohodneme na správné bezpečnostní smlouvě, pomůžeme Evropě. Podle mě to bude Evropa sledovat, ale pomůžeme jim.
9: Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos v květnu získaly firmy z holdingu Agrofert, potvrdil to státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřenských fondů splnil pravidla pro předcházení střetu zájmů. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat letos na konci dubna, a to na základě právních analýz. Senát zamítl návrh zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. Šlo už o čtvrtý pokus, který tentokrát navrhovala skupina senátorů v čele s předsedkyní klubu ANO Janou Mračkovou Vildumetzovou. Digitalizace ekonomiky podle ní vytlačuje hotovost z běžného peněžního styku a znevýhodňuje tak například seniory.
11: Bylo to o jeden hlas. Právě Senát rozhodl zamítnutí toho návrhu. Chtěla bych poděkovat té skupině senátorů a určitě mě velmi mrzí, že Senát a tito senátoři nechtějí řešit téma, které velmi trápí občany této České republiky.
9: Podle senátora Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 návrh taková úprava nepatří do ústavního zákona a je nadbytečná. Film Kdyby se holuby proměnily ve zlato měl premiéru před českým publikem. Snímek zvítězil na Berlinále v kategorii dokument. Na Karlovarském festivalu ho uvedla režisérka Pepa Lubojacky. Film se věnuje problému závislostí. Autorka v něm zkoumá, proč s nimi bojuje její otec, bratr i dva bratranci, kteří žijí na ulici. Podle dramaturga Lubora Dohnala ho vystihuje spojení brutální upřímnost.
12: Pepa Lubojacky má jedinečný dar, který obdivuju, skláním se před ním, že se dovede bez sentimentality, s upřímností, k sobě brutální upřímností té pravdy opravdu dotknout.
9: Dokument využívá taky AI, pomocí které autorka rozpohybovala fotky z dětství. Do českých kin půjde na konci září.
4: Sport.
13: Tenistka Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu. Podrobnosti o utkání s Belgičankou Mertensovou dodá přímo z Londýna reportér Jaroslav Plašil.
14: Linda Nosková celý zápas výborně podávala, soupeřku přehrávala útokem, byť se někdy obrovsky nadřela na vítězné body a spoustu breakových šancí nevyužila, tak nakonec udolala svou soupeřku Belgičankou Mertensovou po setech 6-3, 7-5 a zahraje si poprvé v životě v kariéře semifinále Wimbledonu, semifinále Grand Slamového turnaje. Připomínám, že už v něm je ze včerejška Karolína Muchová, která se utká zítra s Američankou Goffovou, no a Linda Nosková ta zase s Ukrajinkou Kostukovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Ucpaná D1 v Brně a kolony na cestě do Beskyd. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. Kamiony zastavují poprvé už na 173. kilometru, osobní až dál na 190. v Brně. A celé se to rozjede až v omezení u Holubic na 211. kilometru. U Brna se ucpává taky silnice 43 směr Svitavy před Lipůvkou. Odpolední kolona aktuálně je na 15 až 20 20 minut od české. Na silnici 56 z Frýdku Místku do Beskyd do Starých Hamrů se zdržíte přes půl hodiny. Na cestě hned dvě omezení u Frýdlantu a pak ještě u nádrže Šance. Podle našeho zpravodaje se jede v obou případech kivadlově.
16: Přidají to, ale ne semaforama ručně, špatně to počítají. Já jsem tam stravil na jednom místě 40 minut skoro.
15: A v Praze silný odpolední provoz na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Kolony z obou stran na 15 až 20 minut. Ucpavají se i příjezdy k omezení ve Kbelské ulici. Zdržíte se okolo 10 minut v Cínovecké ulici, taky v Liberecké směrem z centra, anebo v Novopatské ulici od Černého mostu. No a na magistrále v centru města postojíte opět v obou směrech. Delší je kolona z Holešovic asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. A nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: To nejzásadnější už jste slyšeli ve zpravodajské relaci. Linda Nosková je v semifinále tenisového Roland Garros. My pro vás dnes nemáme žádnou aktualitu z fotbalového mistrovství světa, alespoň co se týče výsledků a spíše co se týče plánovaných zápasů, protože dnes je volný den. Hrát se bude znovu až ve čtvrtek večer, ale za to to bude hodně třaskavé. První čtvrtfinále spolu totiž se hrají Francie a Maroko, což jsou dva týmy, které se spolu utkali už v Kataru v semifinále a tehdy byla vítězná Francie a Maročané ti to rozhodně budou chtít Francouzům oplatit. Vy to uvidíte, tedy respektive uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, ale dnes si můžete užít na mistrovství světa volný den, hrát se bude až zítra ve 22 hodin.
3: Radiožurnál Sport
5: a Vojtěch Šafář.

Linda Nosková je v semifinále tenisového Roland Garros. Utká se tam s Ukrajinkou Kostyukovou a bude to už zítra. No a ve stejný den bychom měli v přímém přenosu na radiožurnálu Sport slyšet ještě jedno utkání s českou účastí. A shodou okolností je to také semifinále ženského pavouka, protože do semifinále už se dřív probojovala také Karolína Muchová. Ta bude hrát proti Američance Goffové. Ještě jednou a rádi připomínáme, že oba tyhle zápasy uslyšíte živě na radiožurnálu Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport se znovu vydáme do pražského Eagles Parku, to znamená do Krče, kde se dnes zakončí pražský baseballový týden. Všechno důležité tam sleduje Krištof Kousal, kterého znovu vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Ještě jednou příjemné slunečné odpoledne z Krče z Eagles Parku.
0: Češi ti dnes hrají o třetí místo proti Německu. Předpokládám, že tak jako v loni, kdy s tímhle soupeřem hráli o finále, že to bude hodně navštěvovaný zápas, ale samotné finále se hraje až večer. Přišlo dost lidí, přestože právě Češi s Německem hrají o bronz v brzkých dopoledních hodinách, když teď už máme čtvrtou hodinu odpolední.
1: Je tu docela příjemně zaplněno, ta půl arena, řekněme, tady v Eagles Parku. Nedá se to srovnat se včerejším utkáním s Tchajvanem, kdy tady bylo 1000 lidí, bylo tady prakticky narváno, tak teď je těch lidí trochu mín. Pochopitelně ten odpolední zápas, který si Češi, přiznejme si, nepřáli hrát, protože chtěli hrát spíš o zlato na pražském baseballovém týdnu, tak úplně nesvědčí nebo nehraje do karet české reprezentaci kvůli tomu, že lidé se ještě vrací z práce v tuhle chvíli, takže ne všichni, kdo se třeba chtěli podívat na dnešní utkání, tak to stihli při cestě z práce, ale přesto ta účast je tady celkem hojná. Přispívají k tomu, nutno říct, i zahraniční fanoušci, kterých tady bylo dost a dost po celé trvání turnaje, jak z Tchajvanu, tak i z Německa, z Nizozemska, tyhle ty tři účastnické země, tak tady přivezli své fanoušky a vůbec ten zahraniční zájem o baseball je velký a musím říct, že je velký zahraniční zájem i o český baseball a to můžu doložit i jednou věcí. Včera jsem tady totiž mluvil s novinářem, který píše pro web nejlepší baseballové soutěže na světě, Major League Baseball, pro oficiální web, jmenuje se Michael Clare a tenhle ten muž je tady proto, že napsal knížku o českém baseballu. Je to první anglicky psaná kniha o příběhu českého baseballu, jmenuje se We Sacrifice Everything to Baseball, v překladu baseballu obětujeme úplně všechno, což je citace jednoho z českých baseballistů a ta knížka je zkrátka o tom příběhu, jak se baseballová země, kde reprezentanti z drtivé většiny nejsou profesionály, tak se dokázala dostat mezi světovou elitu na World Baseball Classic už dvakrát a částečně popisuje příběh každého z hráčů, jaké je jeho baseballové pozadí a co dělá v civilním životě a s touhle knížkou právě přišel tenhle ten autor a taky tady prodává na, nebo prezentuje na pražském baseballovém týdnu a to je právě ten doklad, řekněme, toho zahraničního zájmu o český baseball, který je víc a víc oblíbený.
0: Český baseball se právě teď pere s tím německým. Je to utkání, které už jsme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport vlastně mohli poslouchat. Hned úvodní utkání Češi hráli totiž proti Německu. Já připomenu posluchačům, kteří zrovna neposlouchali, že Česko prohrávalo 0-4, ale nakonec vysoko vyhrálo, tam došlo k obratu. Jak to vypadá v tom souboji o třetí místo s Němci tentokrát?
1: Úplně jinak. Češi se dostali v první, druhé a třetí směně do vedení 11-0. V té čtvrté Němci začali hodně zlobit na pálce a možná pozor, aby se nedostali zpátky do toho utkání, které už vypadalo poměrně beznadějně z jejich pohledu, ale ve čtvrté směně, v její první polovině, kdy byli Němci na pálce, tak zaznamenali tři doběhy a to při účasti nového nadhazovače českého na kopci, kterým je Lukáš Hloub. Když jsme mluvili o World Baseball Classic, tak právě Lukáš Hlouch je nadhazovačem, který na obou turnajích s českou účastí World Baseball Classic nadhazoval, nastoupil tam při utkáních, ale proti německým pálkařům se mu tady zatím úplně tady nedaří, povolil Němcům tři doběhy, no ale teď v druhé polovině čtvrté směny i Češi dokázali už přidat jeden doběh aktuálně tedy tedy vedou 12-3 nad německou reprezentací. Situace je aktuálně taková, že němečtí hráči dokázali už připsat jeden out českým pálkařům a teď už taky druhý po nepřesném odpolu a Max Prejda bude dalším českým pálkařem, který se teď dostane do hry za, připomeňme, dobře vyhlížejícího stavu 12-3.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ještě jednou připomínám, že Linda Nosková se dostala do semifinále Wimbledonu, když porazila Elis Mertensovou ve dvou setech 6-3 a 7-5 a napodobila tak svoji krajanku Karolínu Muchovou. Ta už v semifinále tohoto travnatého Grand Slamu čekala. Ta bude hrát proti Američance Goffové, zatímco Nosková si zahraje proti Ukrajince Kostiukové. Oba tyto zápasy by se měly odehrát zítra. Čas vám na Radiožurnálu Sport ještě přesně řekneme. Ale teď se vydáme do Srbska, kde se bude hrát poslední mini turnaj volejbalové ligy národů. České volejbalistky dnes budou hrát proti Německu. Jestli pak už je všechno na místě připraveno, to sleduje Kamil Jáša.
1: Ano, aktuálně se rozcvičují české volejbalistky proti nim Němky. Je to důležitý zápas, vstup do turnaje samozřejmě je hodně sledovaný a česká reprezentace by potřebovala minimálně bodovat v tomto utkání. My už známe základní sestavu, teď jsou na kortu stále ještě všechny hráčky, ale nahrávačkou bude Pavla Šmídová, ta se vrací do sestavy a potom bude sestava Ela Kolisiány na bloku, Magdalena Jihlářová, další blokařka, Michala Mlinková na smeči, Helena Grozer, smečařka, Monika Brancůská na postu univerzálky a Daniela Digrínová, vlastně ani sám nevím, protože se vdala před několika dny, ale stále ještě používá na dresu minimálně Daniela Digrínová, můžeme říkat tak trochu v závorce Jancová na liberu. Trenérem je Janis Atanasopoulos, česká reprezentace teď ukončila rozcvičku a právě všechny hráčky v českých dresech se tlukly kolem sebe a za malou chvíli přijdou na řadu také státní hymny u obou týmů. Jedna zajímavost, Leana Grozer, ta bude hrát za Německo a vlastně je to nevlastní dcera Heleny Grozerové, české smečařky. Teď ale za malou chviličku tady v Bělehradské aréně, kam moc diváků bohužel nedorazilo, tak za malou chvíli zazní státní hymny. Snad jenom doplním, že od 20 hodin bude Srbsko-Bulharsko a to je zápas, který Srby tady určitě bude zajímat daleko víc.
0: Od Kamila Jáši uslyšíme o tom, jak se zápas vyvíjí, budeme za ním pravidelně chodit.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No, na příštích zimních olympijských hrách se nově bude závodit na lyžích a na snowboardu, a to v Prašanu ve volném terénu. Na zimním stadionu bude k vidění například i 9 sportovců najednou při synchronizovaném krasobruslení, ale končí jeden tradiční sport, který byl součástí víc než 100 let. Na olympiádu do Francie už nebudou cestovat sdruženáři.
3: Je to hold odraz současného vnímání, je to poptávka z hlediska sledovanosti a podobně.
4: Říká sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Mezinárodní olympijský výbor vyhodnotil kombinaci skoku a běhu na lyžích jako málo atraktivní. Od roku 2014, kdy se závodilo v Soči, podle MOV, zájem klesá. Pokračuje Tomáš Slavík, šéf úseku severské kombinace Českého svazu lyžování.
5: Pokud je něco tradičního a 100 let to funguje, tak maximálně najít nějakou cestu, jak to ještě zatraktivnit. Tohle ty nové sporty, myslím si, že bych tomu rozhodně nebránil, takhle ostrý bych rozhodně nebyl.
4: Kdyby mohl Slavík něco změnit, jeho argumenty by zněly takto.
5: Ale na druhou stranu, pokud severská kombinace má přes sezónu 25-30 světových pohárů, tak pořád to vlastně nějakou sledovanost a zájem má. Myslím si, že tyto sporty, které přicházejí, ale nové sporty, toho diváka si samozřejmě najdou v rámci těch olympijských her, ale v rámci fungování přes tu celou sezónu to zase tak často nevidíme.
4: Říká Tomáš Slavík, který se účastnil olympijských her 3x jako závodník, naposledy právě ve zmiňovaném roce 2014 v Soči. Otázkou je, jak to ovlivní sdruženáře v Česku. Právě vidina kvalifikace na olympijské hry mohla být velkou motivací pro závodníky. Odpovídá jeden z nich, 21-letý Jiří Konvalinka.
6: Svým způsobem se nám trochu rozpadl, jako nechci říct život, nechci jako působit jako tak pesimisticky, ale to bude velmi komplikovat naši budoucnost. Slyšeli jsme, že budeme bojovat jako severská kombinace o to, aby nás zase zavedli i roku 2034, což je tedy za dlouho.
7: Mladý to určitě hodně demotivuje. Buď přejdou nějaký jiný sport, jako jsou třeba skoky na lyžích, nebo se vydají úplně jinou cestou než sportovní, protože co řekneme z toho na rovinu, kdo by chtěl z druhou stranu dělat sport, který není olympijský, že jo?
4: Navazuje na Konvalinku další sdruženář Lukáš Doležal. Se změnou souvisí i snaha o genderovou vyváženost her, aby startovalo stejně mužů a žen.
3: Myslím si, že je dobrý, že nezůstáváme úplně na tom samém stále dokola. Na druhou stranu přece jenom já jsem spíš konzervativní typ, takže jakékoliv zrušení mě v podstatě mrzí. No.
4: Říká sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Příští zimní hry budou v roce 2030 ve Francii, ty další pak v americkém Utahu. František Kuna, Radiožurnál.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a město Plzeň.
1: Bylo půl páté. Zprávy a Jana Gulda.
2: Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur, kterou dnes potvrdili členské státy NATO na summitu v Ankaře. Před odletem z Turecka to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Evropa by se podle něj měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Ty podle Babiše představují hlavní problém. Spotřeba elektřiny v Česku v letošním druhém čtvrtletí dál rostla meziročně o 2,3%. Stále ještě ale nedosahuje průměru z let před energetickou krizí. Cena elektřiny meziročně vzrostla o 26%. Informovala o tom společnost Ampere Meteo ze skupiny Ampere. Mezi Pražským náměstím Míru a Davidskou nejezdí metro a ve stanici Muzeum kvůli pádu člověka do kolejiště zasahují záchranáři. Náhradní dopravu zajišťují tramvajové linky a prodloužené autobusové spoje číslo 107 a 147 z Davidské na Staroměstskou. Omezení platí do odvolání. A státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti. V 70. a 80. letech údajně pronásledoval herce Tomáše Tepfra. Řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle vyšetřovatelů z úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nasazovala STB na Tepfra tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci. Sport. Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Zítra se Nosková utká s Ukrajinkou Kostukovou. Vedle ní bude o postup do finále hrát taky Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Brně a v Praze odpolední špička. Na dálnici D1 se zdržíte na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Kamiony to mají na hodiny od 173. kilometru. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. To zpoždění pro osobní auta je asi na 30 minut přes Brno. Na silnici 56 z Frýdku Místku na Staré Hamry do Beskyd čekejte kolony. Pracuje se hned na dvou místech u Frýdlantu a taky u nádrže Šance. Zdržíte se v součtu přes půl hodiny v obou směrech. V Praze odpolední špička kolony třeba na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech a je to na 15 minut opět v obou směrech. Ucpává se i městský okruh, kde už regulují vjezdy do tunelů. V Povltavské, Patočkově, taky Plzeňské a nebo Radlické ulici před tunely čekejte kolony asi na 20 minut. Pozor, ucpává se teď i Liberecká ulice ve směru z centra. Před sjezdem na Prosek stojí v levém pruhu dvě osobní auta po nehodě a kolona se táhne od mostu Barikádníků. A zdržíte se i na magistrále v centru města. Delší je tam fronta ve směru z Holešovic k muzeu a postojíte asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
5: Ve volejbalové lize národů žen mají české a německé volejbalistky odehráno stejně zápasů a také mají stejně bodů a jsou těsně pod hranicí té postupové devítky, která si zahraje finálový turnaj. Dnes hrají společně Češky a Němky důležitý zápas o to, kdo se přiblíží právě té postupové osmičce, respektive devítce, protože Čína je pořadatelskou zemí a postup má už v tuhle chvíli jistý. Přímo na místě, to znamená v Srbsku, v rámci mini turnaje a jeho prvního zápasu všechno důležité sleduje Kamil Jáša.
6: Hezké odpoledne, no tak snad už se českých volejbalistek nebude týkat boj o záchranu. Do této soutěže česká reprezentace vstoupila impozantně, má zatím na kontě 4 vítězství, ale také 4 porážky a před sebou vlastně 3,5 zápasu. Ten jeden je rozehraný, teď je tady oddechový čas, ale hned si můžeme popsat úvodní výměny. Už jich mají volejbalistky za sebou rovných 9 a česká volejbalová reprezentace vede 6-3, tedy velmi povedený vstup do tohoto zápasu. Zřejmě také proto si německý trenér okamžitě zažádal o oddechový čas a chce zastavit nápor českých volejbalistek. Jedna zajímavost, do české sestavy se vrací Pavla Šmídová. Myslím, že to je důležitý článek sestavy, reprezentantka, která se vlastně vrátila do národního týmu po dlouhé odmlce, po zranění válkové, vypomohla českému týmu a teď tedy se vrátila po jedné pauze na jednom turnaji. Nebyla ta cestovatelská a na báze českých volejbalistek je opravdu hodně náročná, tak poslouchejte dobře, první zápas v Číně, druhý zápas na Filipínách, teď tedy třetí tady v Bělehradu. Skončil oddechový čas, stav zápasu 6-3 pro českou reprezentaci na servisu. V tuto chvíli by měla být Brancuská, která zahajuje výměnu. Český tým tedy bude v obraně a bude blokovat a to se povedlo jen tak dílčím způsobem. Pavla Šmídová tam byla na postu blokařky, ale jak říkají volejbalistky, do kapsy si schodila ten balon. Je to 4. bod pro německý tým. Za jedna zajímavost, o které jsem mluvil také už před malou chvílí v německém týmu, je Grozer. Je to Leana Grozerová a na české straně je Helena Grozer. Nechtěl bych se úplně pouštět do jejich rodinné anabáze, ale česká reprezentantka, česká smečařka žije se smečařem Grozerem, s jedním z elitních hráčů vůbec na evropské, možná i světové scéně a to je jeho dcera. Teď tedy obě dvě dámy stojí proti sobě, zatím bude určitě spokojnější česká reprezentantka Helena, dříve Havelková, teď tedy Grozer, 7-4. Mlejnková na servisu, popošla si hodně na levou stranu, ještě trenér Atanasopoulos zřejmě ukazuje zónu, do které si přeje, aby česká smečařka poslala ten balon. Poklepala si dvakrát o palubovku, platící podání přímo na německé libero a tohle to bude snadnější obrana. A kde končí balon? Bohužel Kurtu. Je to rána, která končí taková ta dlouhá diagonála, balon zapadl přesně do Kurtu, ještě tady ale dojde k přezkoumání, ten míč padl přímo na čáru a to znamená bod pro německý tým, 5. v tomto setu, 7-5 vede česká reprezentace a teď český tým bude útočit, tak si ještě počkáme na tuto výměnu. Vigrínová výborně nahrávačka, Šmídová za hlavu a tohle bude dobrý úder, je to Magdalena Jehlářová, která uzavírá tuto výměnu, 8-5, vydařený úvod zápasu pro českou volejbalovou reprezentaci. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Volejbal budeme dál střídat s baseballem. Česká baseballová reprezentace totiž zakončuje pražský baseballový týden a to v Eagles Parku utkáním o třetí místo, hraje proti Německu a u toho je Krištof Kousal.
7: V páté směně v jejich dohrávce Češi vedou 11-3, chvíli to bylo 12-3, ale to byla chyba na výsledkové tabuli, takže se vracíme ke skóre 11-3. Němci v páté směně nedokázali skórovat na pálce a k tomu, aby skórovali, jsou teď ale blízko Češi. 3 obsazené mety, teď trenérská návštěva na německém nadhazovacím kopci, kde už je třetí německý nadhazovač Moritz Jödicke, kterým nadhazoval i v úvodním zápasu turnaje proti českým baseballistům a ten teď tedy dostává od trenéra Německa nějaké tipy na to, jak si poradit s touhle situací při 3 obsazených metách a jenom jednom autu. A teď už ale velké nebezpečí na pálce, protože Šimon Blažek přichází na tuhle herní činnost a bude se snažit tedy zařídit nějaké další české doběhy. Bylo jich už 11 v tomto utkání, Češi vedou 11-3 a teď tedy první pokus odpal pro Šimana Blažka, ten byl sice řekněme částečně úspěšný, protože Šimon Blažek trefil míček, ale byl to takzvaný foulball, trefil ho na čistě, míček vyletěl spíš za něj, než před něj a tak je tu první strike pro českého pálkaře, druhý nadhoz míří na Šimona Blažka, tenhle nadhoz vypadl německému catcherovi Morrisi Bendrinovi, ale nevypadl tak daleko, aby některý z českých hráčů na metách mohl dobíhat k dalším metám, takže situace stále stejná. Tři obsazené mety, Šimon Blažek na pálce, jeden ball, jeden strike a jeden out. Šimon Blažek se opřel do dalšího míčku a ten proletěl kolem první mety, takže tady Češi zvládnou doběhnout a zvládnou doběhnout dokonce tři na domácí metu, další tři doběhy pro české baseballisty, až za Martinem Mužíkem doletěl míček na domácí metu, takže 14-3 vedení českých baseballistů, opět tříbodová směna pro české hráče, kteří se tak v pátém inningu dostávají do vedení nad Německem 14-3 a jsou velmi blízko k tomu, aby vybojovali třetí místo na 45. ročníku pražského baseballového týdne.
3: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
0: I v létě vás bereme k ledu.
3: Vysíláme totiž dál o hokeji.
0: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
8: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
9: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na půlku v útoční třetině. No. To je hrozný, to říkám vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
0: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
3: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
10: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
3: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
0: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
11: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu, a no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
12: slabé. Jména?
11: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
0: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
3: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
5: Léto klidně můžete mít hokejové s radiožurnálem Sport, ale dnes je volejbalové, baseballové a především tenisové. Linda Nosková totiž ve Wimbledonu poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Turnajová devítka v přímém přenosu na radiožurnálu Sport porazila na trávě v All England Clubu Elise Mertensovou z Belgie 6-3 a 7-5 a tím pádem mezi čtyři nejlepší následovala už další Češku, krajanku Karolínu Muchovou v boji o finále. Teď Nosková ve čtvrtek narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou, ta zase udolala Italku Jasmine Paulíniovou až nečekaně jednoduše 6-3 a 6-2. Je to velký svátek, že jsou dvě Češky v semifinále Grand Slamu. Je to poprvé od roku 2019, tehdy se to povedlo na Australian Open. Byla tam Petra Kvitová a Karolína Plíšková. Co se Wimbledonu týče, tak je to 12 let zpátky. Dvě české hráčky byly v semifinále v roce 2014, ale tehdy hrály proti sobě Lucie Šafářová a pozdější šampionka Petra Kvitová. Tentokrát mají tedy Karolína Muchová a Linda Nosková každá jinou soupeřku a čistě teoreticky se můžou spolu potkat i ve finále.
0: Radiožurnál Sport.
5: My se ale vracíme teď do Srbska, kde se hraje poslední z mini turnajů volejbalové ligy národů žen. Češky hrají proti Němkám a je u toho Kamil Jáša.
6: Já k těm tenisovým dobrým přidám ještě jednu dílčí, teď volejbalovou, ale také optimistickou. Česká volejbalová reprezentace v obří bělehradské aréně vede nad Německem 13-10, tak teď už je to jasné, ten vstup se českým hráčkám povedl. Oni o tom mluvili, že se hodně těší na ten turnaj, který se hraje právě tady v Srbsku. Je to poprvé, kdy se vlastně hraje v Evropě a to cestování, no to nebylo vůbec nic oproti tomu, co si prožívali české volejbalistky v předchozích dvou turnajích. Kdybyste třeba nevěděli, tak první se hrál v Číně, druhý na Filipínách, teď v Srbsku v Bělehradě, kde český tým útočí z rána z kůlu, kterou ale Němky dokázali zpracovat výborně. Grozer teď v poli se tam položila pod balonem. Mlinková zakončila další výměnu. Krásný útok, krásná obrana české volejbalové reprezentace a to už je 14. bod v prvním setu. 14-10. Pokud by se dnes české reprezentaci povedlo zvítězit, tak by se přiblížila té postupové osmičce a to už by byl potom, to už by byla vlastně zpráva s takovým lehkým nádechem senzace, ale samozřejmě ten dnešní zápas se teprve rozjíždí. Na sety je to 0-0, 14-10 a na servisu Brancůzka nadodělala si balon. Její takové pomalé plachtící podání, ale Němky měly dost starostí. Museli utočit z hlavního kůlu, jenomže přesně rána mířila mezi Mlenkovou a Digrínovou. Tam dopadl ten balon. Digrínová, Jancová se jenom otočila na svoji spoluhráčku. S tím nešlo vůbec nic dělat. Shodou okolností libero má červený dres, česká smečařka modrý a tak bylo krásně vidět, jak právě mezi obě dvě hráčky dopadla ta rána z hlavního kůlu. 14-11 pro českou volejbalovou reprezentaci. Útok teď asi z hlavního kůlu, tak ne, nakonec pajbu Brancůzka a opřela se do toho balonu, ale teď, kdyby se do statistik dával půl bod, tak bychom ho připsali Pavle Šmídové. Moc dobře to vymyslela česká zkušená nahrávačka. Vypadalo to a také si to mysleli blokařky německé reprezentace, že ten balon půjde na hlavní kůl. Už se tam dopředu blokařka přesunula, jenomže Pavla Šmídová na poslední chviličku si to rozmyslela, nadhodila ten balon na sebe středem sítě z pajpu a je to tedy bod pro českou reprezentaci už 15-11. Helena Grozer technicky balon zůstane na balon na sebe středem sítě z pajpu a je to tedy bod pro českou reprezentaci už 15-15-11. Helena Grozer technicky balon zůstal na pásce, tak trochu líně se tam převaloval.

přímo pod svoje nohy a to znamená, že Němky se zase v prvním setu velmi nebezpečně přibližují. Ten tříborový náskok už je jenom o dva body. Aktuálně tedy stav prvního setu. Česká reprezentace Německo 15-13 z Bělehradu Kamliáša, Radiožurnál.

0: Cyklisté stále bojují na pátém díle cyklistické Tour de France, zkrátka jede se pátá etapa, už je odjeto 114 kilometrů a Francouz Baptiste Vetrofer je stále v úniku nad pelotonem, před pelotonem má tedy náskok přes 2,5 minuty a je jasné, kde je jeho cíl a kdy možná trošku zvolní, už mu zbývají pouze stovky metrů k tomu, aby dojel na první a jedinou sprinterskou prémii, která čeká dnes cyklisty, je pravděpodobné, že potom se nechá dojet celým pelotonem, nebo také ne, to uslyšíte na radiožurnálu Sport dál a samozřejmě můžete také čekat, že po dojetí celé etapy, do které ještě zbývá 44 kilometrů, uslyšíte komentář našeho odborníka a paralympijského vítěze Jiřího Ježka. My se teď ale vydáme zpátky do pražské Krče, kde hrají čeští baseballisté utkání o třetí místo na pražském baseballovém týdni, a to proti Německu. Je u toho Krištof Kousal.
1: Pomalu končí pauza mezi pátou a šestou směnou za stavu 14-3 pro české baseballisty. Půjdou opět na pálku ti němečtí, konkrétně Alexander Schmidt. Na narazovacím kopci za Českou republiku stál Lukáš Hlouch, který nastoupil do tohle zápasu jako druhý český nadhazovač a právě teď vysílá první míček na českého catchera Jakuba Winklera a tenhle míček byl naprosto přesný od českého nadhazovače Lukáše Hloucha, takže je to první strike proti útočícímu německému pálkaři Alexandru Schmidtovi. Teď druhý míček letí jeho směrem, ten už nebyl tolik přesný. Tady v Eagles Parku se trošku zvedá vítr, takže ten hliněný povrch, který tady pokrývá část hřiště, tak se trošku zvedá, práší, víří a je to rozhodně nepříjemné jak pro pálkaře, tak ale i pro nadhazovače nebo polaře. Teď už úspěšný odpal při třetím nadhozu českého nadhazovače Lukáše Hloucha a tady to zvládli němečtí hráči. Je to doběh na první.

0: metu, takže Alexander Schmidt může odstrojit, může se sundat část chráničů, které na sobě má při odpalu, protože vybojoval první metu a bude pokračovat ve hře dál. V šesté směně na pálku přichází další z Němců, Maurice Bendrin, který teď bude čelit prvnímu nadhozu od Lukáše Hloucha. Tenhle ten nadhoz je nepřesný do pravého dolního rohu, když se díváme z pohledu chytače Jakuba Winklera, takže to je první bol na kontě českého nadhazovače. Ten se teď ohlíží za sebe na první metu, kde číhá Alexander Schmidt, jestli náhodou nevyběhne dřív. Odpal Němců, který míří hodně vysoko, ale na třetí metě ho dokázal chytit Šimon Blažek, to znamená, že další pálkař Maurice Bendrin je pryč, je ze hry a stále tedy platí, že je jeden německý hráč na první metě, ale přibyl na německou stranu taky jeden out. Pokračuje se dál v šesté směně za stavu 14-3 pro českou reprezentaci.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Důležitý byl dnešek také pro české basketbalové kluby, protože se losovalo to, jak budou vypadat nové základní skupiny pro ročník basketbalové ligy mistrů. Třeba taková Slávie NBK, což je klub, který vzniknul sloučením pražské Slávie s mistrovským Nymburkem, ta bude hrát v lize mistrů ve skupině G a utká se s Albou Berlín, Igokeu a se španělským Bilbaem, druhý tým loňského ročníku nejvyšší soutěže basketbalu v Česku, Pardubice. Ty budou hrát ligu mistrů vůbec premiérově a střetnou se ve skupině E s Malagou, Reggianou a také Juventusem Utena. No a co se týče třetího celku nejvyšší basketbalové soutěže Opavy, tak té se týkají předkola. To znamená, že ta byla nalosována Opava do osmi finále kvalifikace ligy mistrů a bude hrát proti Dziky Varšava, ale k tomu, aby se Opava kvalifikovala až do hlavní části téhle soutěže, tak musí potom po Varšavě porazit ještě další tři protivníky. Nic jednoduchého.
1: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
3: Je tu cyklistická Tour de France.
1: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
3: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
4: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
1: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
3: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
5: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
1: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
3: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál Sport, my se vydáváme zpátky na volejbalovou ligu národů. České volejbalistky hrají v Srbsku proti Němkám a je u toho Kamil Jáša.
6: No, je to zajímavý souboj hned v úvodu tohoto turnaje pro českou volejbalovou reprezentaci 2017. Taková je aktuálně koncovka. Teď budou české hráčky v pozici přihrávajících, to znamená, že by mohli zautočit a připravit si pozici tak, aby získali 21. bod. Připomenu, že je to vstup do turnaje tady v Bělehradě. 2017 vede česká reprezentace. Grozer, Kulisione, Brancuská, Mlinková, Digrinová a Šmídová. Snad jsem na žádnou hráčku nezapomněl. Nepodařilo se teď české sestavě ukončit tu výměnu, ale dobrý blok ještě nechává český tým ve hře a Kulisiány výborně zablokovala. Tak Ela Kulisiány to teď udělala opravdu náramně. Získává 21. bod pro českou volejbalovou reprezentaci. Česká reprezentace vede nad Německem v prvním setu a zdálo se mi už při rozcvičování vlastně i při té cestě sem do Bělehradu, že české volejbalistky jsou výborně naladěné. Ta čtyři vítězství v té první fázi, tak ta jim vlila hodně sebevědomí. Teď tedy rozehraná další výměna. Český tým ještě bude blokovat dlouhý úder, ale výborně právě Kulisiány v poli nahrávat spodem. Musí Gross na Mlinkovou. Mlinková se do toho opřela a teď je ale zablokovaná. Tohle to je bod pro německý tým, 18. v pořadí, 18 bodů pro Německo, 21 pro českou volejbalovou reprezentaci. Je tam Leana Grozerová, která si tam teď poradila velice dobře a to vypadá, že trenér Atanasopoulos buď něco vymyslí, buď sáhne ke střídání, pokusí se trochu zastavit ten nápor reprezentace a teď tedy bude německý tým útočit a bude servírovat. Je to 21-18, pomalu se blížíme do koncovky, myslím, že na úplně ty poslední dva body se sem do Bělehradské arény zase vrátíme. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Poslední dva body prvního setu mezi Českem a Německem ve volejbalové lize národů, to bylo slíbeno a my se to pokoušíme splnit. Jdeme za Kamilem Jášou.
1: No, hlavně je to na hráčkách. Česká reprezentace vede 23-19 a teď má dobrou šanci. Šmídová nahrává, je to šance na 24. bod. Kulisiány teď v poli se pokusí zvednout ten balon. Němky po třetí v této výměně už útočí, mají 19 bodů. Tohle byla tvrdá rána, tohle už nešlo chytit. Helena Grozer se natahovala po tom balonu, jenom se tak ohlédla na svoji levou ruku přes levé rameno. Ještě grafika ukazuje, ano, ten balon, ale pozor, tak možná ten balon, ta grafika se teď dívala na balon, který končí v autu, ale nikdo to neřeší, možná to byl ještě tečovaný balon. No prostě česká reprezentace v prvním setu tady v Bělehradě vede 23-20 a teď bude útočit. Přihrávka dobře, Šmídová na hlavní kul na Mlinkovou, bohužel Mlinková je zablokovaná, 21. bod pro Německo. Vypadá to, že s tím také trenér české reprezentace Yannis Athanasopoulos se pokusí něco vymyslet. Tohle to bude střídání, ano, právě Mlinková odejde ze hřiště a nahradí jiná hráčka, která už v tuto chvíli přichází do pole a česká reprezentace se tedy pokusí, tak ne, tak Šmídová opustila hřiště, je to takové to klasické dvojstřídání, kdy dvě hráčky opustí hřiště a dvě za ně tuto chvíli nastupují, to znamená, že i změna nahrávačky, ale stav v prvním setu z českého pohledu 23-21, teď se povedl bod 24. a českému týmu už zbývá jeden jediný, aby byl jako první v cíli prvního setu 24-21. Trochu teď pomohli Němky české reprezentaci, protože pokazili servis a to ve světě volejbalu automaticky znamená bod pro soupeře. 24-21 vede česká reprezentace. Mlejnková na servisu, její servis míří přímo do prostřed Němky středem sítě, tvrdá rána. S tím letím nemohla žádná z hráček udělat vůbec nic. 24-22, ale teď je situace, že Německo bude rozehrávat tedy servis Německa, to znamená přihrávka českého týmu a potom útok na ukončení prvního setu. 24-22. Zatím to vypadá na výborný vstup české reprezentace. Tak kdo bude v tuto chvíli v roli přihrávající hráčky? 24-22. Koncentrace na obou stranách kurtu. Němky potřebují dát razantní, riskantní servis, ale česká reprezentace, všech šest hráček se teď dívá přes síť a jsou připravené hráči. Už přihrávka a útok. Heleny Grozer, zkušená hráčka, jenom si nadhodila balon. Ještě míč nekončí na palubovce. Znovu Helena Grozer po lajně. Němky skočili pro balon a už na něj nedosáhnou. Je tady konec setu. 25-22. A česká volejbalová reprezentace vede 1-0 na sety. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: i v 17 hodin a 5 minut je s vámi Radiožurnál Sport. České volejbalistky tedy vedou 1-0 v dalším utkání Ligy národů na začátek turnaje v Srbsku nad Německem. První set 25-22. Pokračování vám budeme zase přibližovat ve vstupech na Radiožurnálu Sport, ale teď se vydáme zase na baseball. Pražský baseballový týden pro český tým vrcholí zápasem o třetí místo. Jak jste slyšeli v předchozím našem vysílání, skvěle rozehraný zápas s Německem stále pokračuje a sleduje ho Krištof Kousal.
1: Čeští baseballisté vedou o 9 bodů, 14-5 po první polovině šesté směny, ve které pálili Němci. Dva doběhy povolila česká obrana Němcům v šesté směně, takže snížení na 5-14 z německého pohledu. Teď dobrý odpal Jana Mulače, který přišel jako první pálkař do šesté směny na český útok a povedl se mu odpal na levou stranu hřiště a posun na první metu. Jan Mulač, hráč, který nebyl v zahajovací devítce pálkařů tohoto utkání, ale jako takzvaný pinch hitter tedy nastupuje do zápasu. A teď už řádný člen zahajovací devítky Vili Jeskala, který má před sebou svůj první odpal, respektive čelil prvnímu nadhozu v šesté směně a ten byl nepřesný z ruky Iry Kliftna, což je další německý nadhazovač, který zasahuje do tohoto zápasu už čtvrtý v pořadí. Teď vystřídal Morice Jerikého. Vili Jeskala další odpal dokázal odpálit, jenže byl tam vyautovaný hráč Jan Mulač na druhé metě. Alespoň tedy Vilímu Jeskalovi se podařilo postoupit na metu první po tomhle úspěšném odpalu. Nicméně česká reprezentace si připisuje první out na pálce v šesté směně. Připomeneme ale, že stále vede o 9 bodů nad Německem v zápase o třetí místo na pražském baseballu. Bolovém týdnu je to 14-5.
0: Říká Krištof Kousal ve vysílání Radiožurnálu Sport. Ještě ho dnes uslyšíte.

0: Bonjovi na Radiožurnálu Sport v 17 hodin a 11 minut. Skoro po měsíci, poprvé od 11. června se dnes nehraje žádný zápas fotbalového mistrovství světa. Po prvním volném dnu začne zítra čtvrtfinále. Nedostal se do něj žádný ze tří týmů pořadatelských zemí. Kanaďané zažili první domácí šampionát, Mexičané jako první na světě už třetí a potvrdili, že u nich je vášeň k fotbalu s ostatními nesrovnatelná. Až do kauzy s omilostněním útočníka Baloguna a debaklu z Belgii svůj pokrok ve fotbalové kultuře ale ukazovaly i Spojené státy a našli i nový fotbalový hit.
1: Mířím ke stadionu u San Francisca v průvodu amerických fanoušků a povídám si s Paulem Richardsem, bubeníkem, který udává rytmus.
2: Hrál jsem fotbal jako mladý, bubnuju jen jako fanoušek pro zábavu, jinak jsem spíš přes výtvarné umění. Navzdory tomu, co říká Trump a další, chce spousta nás Američanů být součástí globální komunity, třeba díky fotbalové kultuře. Potkávat se s cizinci, třeba s Čechy. Byl jsem na tom šampionátu před 20 lety, kde jste nás jasně porazili.
1: S Paulem probíráme, jestli taky Američané mají své fotbalové, tedy sokrové pokřiky a písně jako jihoamerické nebo některé evropské národy, případně kluboví fanoušci. Američané často volají své USA nebo We believe that we can win. Tomu se ale občas pošklebují i oni samotní. Věříme, že můžeme vyhrát, tenhle pokřik dokonce hráč amerického fotbalu Jason Kelsey označil za nejvíc poraženecký, co kdy slyšel.
3: So you know the White Stripes, they push that song that is da, da, da, da, da.
1: Paul mi pak vybubnovává světoznámý motiv z písně Seven Nation Army od amerického dua The White Stripes s tím, že ta je teď tady v USA mezi fotbalovými fanoušky populární k navození atmosféry. Potom ještě Paul předvádí popěvky, které vznikly ve škole v Alexandrii u Washingtonu, nebo zmiňuje píseň, když Yankeeové pochodují původem z New Orleans. Během tohoto mistrovství ale Američany sjednocovala country klasika od Johna Denvera. Šla z toho až husí kůže, když tuhle píseň, kterou u nás známe jako Veď mě dál, cesto má, zpívali na stadionech desítky tisíc Američanů při zápasech svého týmu. Pro zemi, kde v posledních letech nabrali nenávistné projevy na obrátkách, to byly momenty, kdy se Američané v červených trumpovských čepicích i prezidentovi odpůrci na chvíli naladili na stejnou notu. Píseň o sounáležitosti s horami domovské západní Virginie zná v Americe snad každý, ať je to dítě nebo dospělý.
4: Everybody knows that song, Country Roads. Everybody loves that song.
5: Každý tady má tuhle písničku rád. Pamatuju si, jak jsme se skautským oddílem jeli 11 hodin autobusem z Connecticutu tábozit do západní Virginie. A jak jsme dorazili k hranicím západní Virginie, všichni tu píseň začali spontánně zpívat. Vydrželo nám to půl hodiny.
1: Vzpomíná teď už šedovlasý scout Randy a připomíná, že při americkém fotbale s oblibou zpívají Sweet Caroline, při basketbale spíš rap, jen hokej podle něj nemá žádnou typickou píseň, který hledá kanadskou hymnu, směje se.
4: Hockey, I don't know what the hell is it. Oh, Canada, I don't know.
1: Country Roads, kterou si teď Američané adoptovali při sokru, je podle Randyho klasika.
4: It's a classic. It's a classic. And the funny thing is...
5: Vtipné je, že se tam původně mělo zpívat o státu Massachusetts, ale se západní Virginie se to líp rýmovalo. Zpíváme to při různých příležitostech, je to populární, ale docela mě překvapilo, že se to teď chytlo i při prvním americkém zápase. Pasu. A během mistrovství světa se z toho stala fotbalová písnička.
1: DJové na stadionech ji pouštějí dál, ale teď už to bude bez Američanů na hřišti. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Aneta Langerová už má podzim, alespoň tak se tedy jmenuje písnička, kterou jste právě teď poslouchali. Jinak je samozřejmě léto a k tomu patří také volejbalová Liga národů a české reprezentantky právě teď hrají svůj první zápas na turnaji v srbském Bělehradu. Úvodní set proti Němkám zvládli, jak se vyvíjí ten druhý, to už nám poví přímo z místa Kamil Jáša.
1: Ano, česká volejbalová reprezentace vede 1-0 na sety, stále ještě vede 1-0 nad Německem, ale dlouhého trvání to vedení asi mít nebude, protože ve druhém setu jsou Němky naprosto jasně lepší, důraznější, preciznější při zpracování balonu a také při vytváření bodových pozic. 17-8 vede Německo a teď po chybě české reprezentace to vypadá na další bod. Ještě útok Orvošové ze zadní zóny, výměna stále pokračuje, to je tam nepřehledná situace a kulisiány, blokařka skočila na středu sítě a posílá ten balon do německého pole. Je to 9. bod pro českou volejbalovou reprezentaci. Připomenu průběh toho prvního, kdy se hodně dařilo českému týmu. Samozřejmě je otázka, jestli český tým hrál natolik dobře, nebo Německo bylo v útlumu, ale fakt je, že prakticky v průběhu celého prvního setu si česká volejbalová reprezentace držela tříbodový náskok a také tím tříbodovým rozdílem skončil první set 25-22. Teď probíhá druhý a Němky opravdu hrají výborně. Tohle to byla rána jako zděla tady v Bělehradské aréně. Středem sítě bomba do českého pole a to se tedy německé hráčce Weitzlové hodně povedlo. Hlavně už je to 18. bod. 18-9 vede Německo nad českou reprezentací. Další nepřesnosti v české hře, hlavně na přihrávce, a proto Helena Grozer musela přendávat, jak se říká, jenom tak zadarmo ten balon. Možná si teď ještě zautočí, ale nahrávka letí na Orvošovou. Němky výborně zase zpracovali, klidná, vysoká nahrávka na kůl a tohle už bude pro Digrínovou vysoko, nestačila dosáhnout na ten balon, 19. bod pro Německo. Ve druhém setu je to zatím jednoznačná záležitost, 19-9 pro německý tým a teď je tady oddechový čas. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin a téměř 25 minut ve vysílání radiožurnálu Sport zase míříme do Eagles Parku, kde hrají čeští baseballisté o třetí místo, zápas s Německem na pražském baseballovém týdnu a zápas sleduje Krištof Kousal.
1: Dohrává se sedmá směna, Češi na pálce vedou 14-5 o 9 bodů, to skóre vypadá velmi pozitivně pro české baseballisty. Na pálce teď Marek Krejčiřík, kterému už přiletěl první strike na chytače, který stojí po jeho levé ruce, a taky je potřeba říct, že Češi mají obsazenou první metu a teď Marek Krejčiřík se trefil do nadhozu a tohle nepůjde chytit ze vzduchu, takže posun českých baseballistů na druhou i první metu, takže dvě mety obsazené od českých hráčů v sedmé směně. Připomeňme, že Češi si ten náskok vybudovali už v prvních třech směnách, té první i druhé přidali po třech bodech a ve třetí dokonce pět, v tu chvíli vedli už 11-0, až potom začali Němci trochu stahovat a teď je tady rozdíl ve skóre 9-bodový v sedmé směně a na pálku přichází a Matěj Vlach, který bude čelit nadhazovači Irovi Cliftonovi při obsazených metách číslo 1 a 2. Clifton se ohlédl po své pravé ruce, kde má Šimona Blaška na druhé metě, jestli mu náhodou nevyběhne moc daleko, to se nestalo. Zopakuji tedy skóre 14-5 v sedmé směně. Češi kráčí za vítězstvím v zápase o třetí místo na pražském baseballovém týdnu.
0: Říká Krištof Kousal a my se zase přesuneme na volejbal do Bělehradu, protože Kamil Jáša už sleduje, dá se říct, koncovku hodně rychlého druhého setu v utkání českých volejbalistek s Němkami.
2: No, koncovka to je spíš pro Němky vyrovnaná ani náhodou. 22-12 vede Německo nad českou reprezentací. Janis Atanasopoulos, to je trenér české volejbalové ženské reprezentace, prostřídal prakticky celou sestavu. Je předpoklad, že do dalšího pokračování zápasu zase vrátí základ třeba i s Pavlou Šmídovou na nahrávce. Teď ale Němky trochu laxně přehodili ten balon a proto český tým mohl zautočit. Ten útok se zase vůbec nepovedl, bylo to jenom zadarmo a proto je tady další německý bod. To už je 23. ve druhém setu. Já docela rád připomenu, že česká reprezentace vede 1-0 na sety. První set vyhrála 25-22. Teď to ale byla Němka Kindermanová, která si levačkou tu situaci vyhodnotila tak, že z velké výšky sklepla balon přímo do českého pole a teď tedy Německo vede 23-12. Další střídání v české sestavě. Možná se teď na palubovce také objeví hráčky, které už by měly zasáhnout do toho dalšího setu. Zůstává tam v tuto chvíli Grozer, která přišla na palubovku, útok středem sítě, který se nepovedl. Němky na dvakrát skočili pro balon. Tohle to byla obětavá hra německého týmu, která nicméně končí 14. bodem české volejbalové reprezentace. 23-14, nahrávka šla středem sítě, nebyla úplně přesná a česká hráčka se tam natahovala po tom balonu. Byla to Magdalena Jehlářová, která ale dosáhla na míč, přehodila ho přes blok a ten dopadl přímo tak, jak někdy říkají volejbalisté a volejbalistky, přímo na soupeřovo náměstí. Teď je to dobré podání a Němky mají velké starosti, přendávají ten balon na českou polovinu a to je útok české reprezentace ze zadní zóny z pipu. Ještě není konec, stále pokračuje tahle ta výměna, ale bohužel končí bodem pro Německo. Výborný německý blok zastavil v útočných choutkách Magdalenu Bukovskou, která se teď usmívá, ale je to takový ten trpký úsměv. Ona moc dobře ví. Ta nahrávka možná byla trochu kratší, ale prostě nepovedl se jí ten útok a teď už je jasné, že je tady celá série setbolů. Ve druhém setu 24-13 vede Německo nad českou reprezentací. Nikdo nepochybuje o tom, že druhý set vyhraje Německo naprosto zaslouženě. Teď tedy přihrávka českého týmu, útok za hlavou. Teď už Němky na ten balon nedosáhnou, tak možná získávají trochu sebedůvěry a trochu chuti do dalšího pokračování české hráčky. Zase to byla Jehlářová, která si tam odskočila za hlavou, jak říkají volejbalistky, z jednonožky zakončila, ne tedy středem sítě, ale takový metr za zády nahrávačky, získává 14. bod pro českou reprezentaci. 24-14. Servis českého týmu ESO, tedy pokud budeme brát do statistik, to čisté ESO nebude, je to 15. bod. ESO tedy ne, protože Němky si sáhli na ten balon, ale nedokázali ho vůbec zpracovat. Div, že si ještě dvě neublížili. Při tom zákroku ten balon letěl přesně mezi dvě hráčky a to znamená 15. bod pro české českou reprezentaci. Znovu Bukovská, která si nadhodí ten balon, pomalý servis, teď už Němky zpracovali daleko lépe, útok levou rukou a tohle bude co? Tohle bude konec setu, balon dopadl do českého pole, 25-15 vyhrálo Německo a stav je vyrovnaný 1-1 na sety. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Vyrovnáno tedy na volejbalu, baseballisté ti míří za vítězstvím, všechno se dozvíme také po 17:30, teď ale jsou tu zprávy.
3: Radiožurnál 17:30. Krátké zprávy a Jan Vulda.
4: Spojenci z NATO se na summitu v Ankaře zavázali k plnění článku 5 o kolektivní obraně. Ukrajině přislíbili vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Spojenci ve společném dokumentu taky oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů v přepočtu víc než bilionu korun. Ústavní soud zrušil starší verdikt, který ponechal ve vazbě Tomáše Jiříkovského obviněného v bitcoinové kauze, informoval o tom na svém webu. Soud nižší instance totiž podle něj porušil práva Jiříkovského. Pro něj se ale nic nemění, ve vazbě i dál zůstává. Za mřížemi je od loňského srpna, kdy ho zadržela policie. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí mu až 30 let vězení. Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko luční boudy proto poslala na pastu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. A na letišti v Trenčíně na západě Slovenska začíná 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. Hlavní hvězdou je britská kapela The Cure. Z české a slovenské hudební scény se představí například David Koller nebo Jana Kirchner. Hudební část doplní mimo jiné i divadelní a taneční představení a diskuze. Na jedné z nich vystoupí bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel. Sport. Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila ve dvou setech. Zítra se utká s Ukrajinkou Kovšťukovou. A Češky hrají ve volejbalové lize národů s Německem. Je u toho Kamil Jáša.
2: Je vyrovnáno 1-1 na sety. První česká reprezentace vyhrála 25-22. Ve druhém ale Němky byly lepší, zvítězili 25-15. Je to tedy 1-1 na sety. Za malou chvíli začne třetí set. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 u Brna, kolony v Beskydech. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 168. kilometru až na 196. omezení u D2. Jsou to hlavně kamiony, osobním autem pojedete rychleji, zastavíte jen místy. Na silnici 56 z Frýdku Místku na Staré Hamry do Beskyd čekejte kolony. Pracuje se hned na dvou místech u Frýdlantu a taky u nádrže Šance. A zdržíte se v součtu přes půl hodiny v obou směrech. A taky na silnici 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova čekejte kolony. U Zašové opravují vozovku, delší je fronta směrem do Rožnova asi na 10 minut. V Praze silný provoz v centru i na okruzích. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Větší je tam fronta směrem z letiště na D1 asi na 20 minut. A kolony hlásíte i v oblasti Vysočan. Řidiči se snaží opět omezení ve Kbelské ulici a právě třeba v okolí křižovatky u metra Vysočany se tvoří kolony. Velká kolona i na magistrále z Holešovic směrem k muzeu. Aktuálně je to asi na 25 minut. No a taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. A nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: I v 17 hodin a 37 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Čeští baseballisté suverénně ovládali zápas o třetí místo na pražském baseballovém týdnu proti Němcům. Novinky ze závěru zápasu má Krištof Kousal.
1: Zápas skončil po 7 z 9 směn. Skončil tak, že Max Prejda odpalil míček a ten 15. klíčový doběh předal Šimon Blažek. Rozdíl ve skóre byl tedy 10-bodový 15-5 a za tohohle stavu už v téhle pokročilé fázi zápasu utkání skončilo. Češi si tak připisují druhou výhru na turnaji, druhou zároveň nad Německem a zajišťují si tak třetí místo na doma pražském baseballovém týdnu a ukončují tak velmi rušné 2 týdny, protože ještě před pražským baseballovým týdnem se účastnili taky Harlem Weeku v Nizozemsku, kde taky čelili velmi kvalitním výběrům a reprezentacím, takže tohle období mají čeští baseballisté za sebou a budou se soustředit na podzimní kvalifikaci na turnaj Premier 12, kam by se určitě rádi podívali. Takže 15-5 poslední výsledek českého týmu na pražském baseballovém týdnu v souboji o bronz. Tady diváky, kteří zůstanou ještě do večera, tak čeká taky finále mezi Tchajvanem a Nizozemskem.
0: Říká Krištof Kousal z pražského baseballového týdne, kde už tedy skončil zápas o třetí místo a brzy skončí také 5. etapa Tour de France. Z Lannemezánu do Po už také skončilo téměř celodenní celoetapové dobrodružství francouzského cyklisty Baptista Weinstoffera, který strávil 143 km v úniku, vyrazil hned po pár stovkách metrů po startu a dostižen byl 14 km před cílem. Teď už zbývá necelých 7 do dojezdu v Po, kam se teď aktuálně rychlostí přes 60 km/h řítí kompletně celý balík a ta etapa podle očekávání skončí hromadným spurtem.

0: Rolling Stones na Radiožurnálu Sport. 3 kilometry zbývá do dojezdu 5. etapy Tour de France. Bohužel se ten balík nevyhnul také pádu těsně před nájezdem do ochranné 5-kilometrové zóny. Nejhůř asi dopadl Alex Molinar z týmu Cacha Rural, ale nakonec i on se tedy zvedl a závod pokračuje dál. My teď půjdeme zase na chvíli na volejbal. České volejbalistky hrají svůj první zápas v turnaji Ligy národů v Srbsku v Bělehradu s Němkami. Běží 3. set a sleduje ho Kamil Jáša.
1: České hráčky se usmívají, nejvíc tom vyniká nahrávačka Pavla Šmídová, ona se jen tak něčeho nezalekne a má opravdu obrovské zkušenosti, které by mohla svým mladším spoluhráčkám, snad možná svým Koleny Grozer, předávat, ale pravda je taková, že český tým je pod tlakem, a to pod tlakem výrazným. Teď právě tyto dvě hráčky, o kterých jsem mluvil, byly v akci. Šmídová nahrávala Heleně Grozer, Grozer zasmečovala, trefila se do německého bloku a od německých rukou balon šel do zámezí, do autu a je to 8. bod ve 3. setu, z pohledu české reprezentace tedy 8-10. Právě Helena Grozer, smečařka, která zahájila tuto výměnu podání, velmi solidní, ale Němky zase středem sítě, výborná spolupráce, nahrávačka, středová hráčka, dokonce za hlavou ten rychlík byl provedený naprosto precizně a Ela Kulisiani, to je česká blokařka, nestačila vůbec zasáhnout, bylo to vlastně tak trochu na prázdnou branku, rána jako zděla a je to další bod, teď už 11. pro Německo, 11-8. Já jenom připomenu, že první set vyhrála česká reprezentace 25-22, v tom druhém Němky byly jednoznačně lepší, 25-15 pro Německo a teď tedy Německo vede už 12-8 a pokračuje to, o čem jsem mluvil. Český tým je pod výrazným tlakem, to asi všiml také trenér Janis Atanasopoulos, který v tuto chvíli žádá o oddechový čas. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: No a za malou chvíli si také řekneme, jak dopadne ta 5. dnešní etapa Tour de France.

0: 5:15. Cyklisté v páté etapě Tour de France už jsou v cíli, nakonec to skončilo tedy očekávaným spurtem, i když ten peloton se přeci jen trochu rozdrobil do menších skupinek. Nejsilnější a nejrychlejší byl nakonec Nizozemec Olaf Kooi ze stáje Decathlon. Více si řekneme v našem vysílání už za chvíli. Také bychom se měli spojit s naším expertem Jiřím Ješkem, který je přímo u dění, tedy přímo na místě.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

laughing in a dream. If I was young, I could wake up.

0: Před písničkou od Roxette jsem sliboval Jiřího Ješka ve vysílání a náš cyklistický expert už je s námi ve spojení. Hezké odpoledne do Francie.
1: Krásné odpoledne spolu.
0: Etapa, která měla vyvrcholit hromadným spurtem, nakonec opravdu tak dopadla.

0: I když musíme asi zejména vzdát hold tomu dnešnímu představení Francouze Baptista Weisstrofra, který v podstatě po pár setech metrech po startu všem ujel, peloton ho nechal a on strávil v tom úniku, jestli jsem dobře počítal, 143 kilometry, i když bylo asi jasné, že to nedopadne až do cíle, tak hrdina dne je asi jednoznačný.
1: Rozhodně hrdina dne dostane své ocenění a je to tak trošku náplast na zatím velice nepovedenou Tour de France týmu Lotto, protože jejich lídr třeba pro právě klasikářské dojezdy nebo pro sprinty Arnaud Dely byl první, který musel z Tour de France odstoupit a hrozně se trápil v prvních dvou etapách Bartě. Takže aspoň ten dnešek barvy tohoto týmu zazářily na Tour de France, to se vždycky cení. Právě takovéhle týmy jsou právě na Tour de France zvány proto, aby nějakým způsobem bojovali a ukázali to bojovné srdce. A dneska tedy v tom horku a i v poměrně rovinatém terénu, kde hodně foukalo, tak si určitě užil své, nicméně pak to všechno samozřejmě směřovalo k tomu, kam to dopadnout mělo, to znamená k hromadnému spurtu, protože ty týmy, které mají ve svém středu skvělé spurtéry, tak si nenechali tuhletu příležitost uniknout a byla to vlastně první možnost ukázat se v tom klasickém hromadném dojezdu.
0: Nakonec ale to nebylo tak, že by dojel úplně celý ten peloton pohromadě. V tom závěru se to trošku rozdrobilo na jednotlivé skupinky i třeba kvůli nepříjemnému pádu, ke kterému tam došlo těsně před vjezdem do té 5-kilometrové ochranné zóny v jednom z užších míst. Zase klasika ostrůvek, nějaké ty sloupky, nejvíc to asi odnesl Alex Molinar. Těžko se tomu dá asi zabránit.
1: No, těžko se tomu dá zabránit a zrovna jsem na to myslel. My jsme měli možnost v autě asi 2 hodiny před příjezdem pelotonu si ty poslední desítky kilometrů projet a nejenom v těch posledních místech, kde nakonec k tomu pádu došlo, ale i těch předchozích, já jsem říkal, že je to velice nebezpečný dojezd. Samozřejmě chvílemi ty silnice byly široké, ale právě vždycky je nebezpečí, když takhle široké silnice se vede do vesnice, kde jsou 2,5 metru, se najednou na 2,5 metru zúží ta vozovka, jsou tam nějaké ostrůvky, jsou tam retardéry, i v té vlastně v cíl v posledním kilometru, jako v tom spurtu, kde závodníci jedou hodně vysoko přes 60 km v hodině, jsou spoustu retardérů, kde jsou až třeba 40 cm boule na silnici a je to opravdu nebezpečné. Čím dál tím víc se samozřejmě tyhle ty zpomalovače kvůli běžnému provozu v Evropě instalují, ale právě pro cyklistické závody je to potom neštěstí.
0: Alex Molinar nakonec tedy odešel po svých, tak snad ten pád pro něj nebude mít nějaké následky a bude moci pokračovat v Tour de France. Pojďme k tomu úplnému závěru, k tomu spurtu. Možná, že Olaf Kooij z Decathlonu ostatní trošku, dá se říct, překvapil?
1: No, vyšlo to na něj trošičku štěstím, samozřejmě štěstí je potřeba jít naproti, takže jeho tým se v pravý moment objevil na špici a protože v té cílové pasáži bylo několik zatáček a samozřejmě i kruhových objezdů, jak to tak ve městech bývá, tak stačí jedna chyba někoho jednoho závodníků zepředu a ten je potom schopný odpojit svoji vlastní chybou, kdy třeba musí trošku zpomalit nebo přibrzdit, když neodhadne průjezd kruhovým objezdem a za ním spurtéři, kteří byli třeba připraveni vyrazit, tak jsou odpojení a jsou ze hry ven. Takže zůstal vepředu tým Decathlon, francouzský tým, což je strašně dobře pro domácí fanoušky a vůbec pro pořadatelskou zemi Tour de France, tak Olaf Kooij pro tenhle ten tým, který do cyklistiky obrovsky investuje a snaží se vlastně dostat na tu absolutní špici těch týmů, které dřív ovládali tým Emirates a Visma Leasebike, možná Ineos a Bora, tak tým Decathlon z těch francouzských týmů je nejbohatší a je strašně dobře, že nejenom Paul Sexas, obrovská naděje pro celkové pořadí, ale i třeba Olaf Kooij zaznamenal velký výsledek už na letošní Tour de France a etapové vítězství je samozřejmě velký počin pro tenhle ten tým.
0: S Jiřím Ješkem, naším cyklistickým expertem, probíráme dnešní pátou etapu Tour de France. Pavel Bittner samozřejmě chtěl zaútočit na co nejlepší pozici, ale úplně na tu špici v tom spurtu se nedostal. Nakonec dojel 16. Asi úplně nebude spokojený, nebo jak to vidíš?
1: No, asi nebude spokojený, ale tam přesně zasáhla, nechci říct smůla, ale prostě ty nešťastné kilometry těsně před cílem, kdy on tam byl se svým týmem velice dobře zabudovaný, dlouhou dobu si to hlídali a všechno to vypadalo, že Pavel Bittner do toho spurtu zasáhne, ale bohužel, jak to tak bývá, jak jsem o tom mluvil, tak se dopředu shodou okolností nedostal. Kdo se tam dostal a kdo bojoval o vítězství, byl včerejší vítěz Mats Pedersen, kterému opět velice pomohl Matias Vacek a dostal Matse Pedersena do toho souboje a jestli se teď podívám na zpětné záběry, tak dojel někde kolem 5. a 6. místa. Tak i to je skvělý počin a Mats Pedersen si tak určitě bude dál držet ten zelený trikot pro nejlepšího spurtera a stejně tak věřím, že ještě jsem neviděl výsledky, ale že Matias Vacek udrží ten bílý trikot pro nejlepšího závodníka do 25 let.
0: Mělo by to tak být, Matias Vacek zůstává na 3. místě celkového pořadí Tour, takže si užije tuhle tu pozici i ten bílý dres nejlepšího jezdce do 25 let i v zítřejší etapě. To už bude pořádná šichta, protože se vjede do Pyrenejí po nějakých 100 kilometrech, kdy to bude jenom takové, řekněme, mírnější stoupání, přijdou 3 kopce, včetně toho jednoho z nejznámějších Tourmaletu. Tak máme teď ještě zhruba minutku do zpráv, tak pověs, jak se těšíš na tu zítřejší etapu.
1: No, bude to první velká podívaná opravdu v těch nádherných Pyrenejích a slavný kopec Tourmalet. Myslím si, že každý, kdo má rád Tour de France právě pro ty souboje nejlepších vrchařů, se zítra bude dívat. My spíme v hotelu v Lourdech asi tak 200 metrů od té slavné katedrály s tou jeskyní Panny Marie, tak doufám, že si sem přijdou všichni zástupci týmu, kteří chtějí budou zítra bojovat o vítězství pro štěstí a uvidíme zítra krásné souboje.
0: A věřme, že třeba Matias Vacek se udrží mezi těmi nejlepšími i třeba na tom slavném Tourmaletu, ale samozřejmě ovšem, co se bude dít na Tour de France, vás budeme zase informovat i v zítřejším vysílání Radiožurnálu Sport a spojíme se také s naším expertem Jiřím Ješkem, kterému pro tuto chvíli děkuji a přeji hezký den do Francie.
1: Krásný den do Prahy.
0: No a za chvíli tedy dojde na hlavní zprávy na Radiožurnálu Sport. I v nich se dozvíte, jak se dál třeba vyvíjí také zápas českých volejbalistek v Lize národů s Němkami v Srbsku.
2: Je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
3: Státy NATO slíbily vojenskou pomoc Ukrajině za 70 miliard eur. Česko se na ní podílet nebude.
4: My participovat na té částce nebudeme a znovu řekneme spojencům, zkusme konečně udělat nějaký společný projekt v Evropě.
3: Poslanci schválili růst rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Opozice neprosadila pravidelné navyšování podpory.
5: Nezajišťuje to tu stabilní hodnotu rodičovského příspěvku oproti minulosti. A jak to? Vždyť u důchodu to tato vláda umí.
3: Český tenis má 2 zástupkyně v semifinále wimbledonské dvouhry. Po Muchové postoupila i Nosková. Na silnici 56 u Starých Hamrů brzdí provoz, oprava vozovky. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami a teploty až 27 stupňů. Je středa 8. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Státy NATO slíbily Ukrajině pro letošní rok vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur v přepočtu 1,7 bilionu korun. Po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře to oznámil generální tajemník Mark Rutte. Stejnou částku by měli spojenci Kyjevu poskytnout i příští rok.
6: Státy NATO podle Rutteho vyjádřili jednoznačnou podporu Ukrajině. Prohlásil, že dokud bude ruská válka pokračovat, Kyjev od spojenců bude dostávat potřebnou pomoc. Finanční pomoc spojenci přislíbili Ukrajině kolektivně. Není pevně dané, které země se na ní budou podílet. Česko se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nezapojí.
4: Každý stát si to rozhodne sám, my participovat na té částce nebudeme.
6: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů se Česko nicméně zapojí do programu nákupů amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. To přivítal i prezident Petr Pavel. Podle Babiše půjde ale jen o nízký jednorázový příspěvek. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: SPD ale podle předsedy Tomia Okamury s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu nesouhlasí.
7: Okamura řekl, že se financování zbraní pro Ukrajinu mělo projednat na koaliční radě. Rozhodnutí je podle něj v rozporu s programovým prohlášením vlády.
8: Programem prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí. O zasílání zbraní tam není ani slovo.
7: Premiér Andrej Babiš z ANO upřesnil, že půjde o jednorázovou částku. Dál podle něj platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
4: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat imunizace, tak je to jednorázová menší částka.
7: Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že se má Česko zapojit do vlastní muniční iniciativy, nikoli v americké.
9: Tady ten krok nechápu, nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
7: Koalice projedná rozhodnutí na páteční koaliční radě. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Spojené státy budou podle prezidenta Donalda Trumpa nejspíš pokračovat v útocích na Írán. Americká armáda by tak mohla například dobít íránský ostrov Chark. Trump to řekl v závěru summitu NATO v Turecku. Americko-íránské memorandum, které zaručovalo klid zbraní a otevření Hormuzského průlivu, Trump považuje za neplatné.
10: Spojené státy na Írán útočily už v úterý. Šlo o reakci na íránské údery na lodě u Hormuzu. Trump taky zopakoval, že trvá na jaderném odzbrojení Íránu, a to i bez možné oboustranné dohody. S dosavadním průběhem jednání mezi Washingtonem a Teheránem vyjádřil nespokojenost a kritizoval kvůli tomu íránské vedení.
11: Jsou to cvoci, je s nimi něco v nepořádku.
10: Íránský režim označil americké kroky za agresi a zareagoval proti údery na Kuvajt a Bahrajn. Ty jako americké spojence označil za legitimní cíle úderů. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
12: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
13: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
12: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
5: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
12: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Vláda zřejmě bude moct zvýšit výdaje státního rozpočtu nad schválený limit při zhoršené bezpečnostní situaci. Rozhodla o tom sněmovna, která hlasy koalice přehlasovala Senát. Novela umožní vládě překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%.
14: Senát chtěl do zákona doplnit přísnější podmínky pro navyšování výdajů. Sněmovna to ale odmítla. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by senátní změny přinesly právní nejistotu.
15: Přesně to je důvod, proč doporučuji setrvat na sněmovní verzi. Představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech.
14: Podle opozičního poslance Jana Jakoba z TOP 09 umožní novela nekontrolovatelné navýšení výdajů.
16: Naším cílem není svazovat stát v mimořádných situacích. Naším cílem je, aby se důležité priority financovaly odpovědně.
14: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Opozice chce zákon napadnout u Ústavního soudu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
17: Víme, co se děje u vás.
3: Soud Evropské unie zamítl žaloby firmy Apple na pravidla fungování velkých firm na unijním trhu. Americká firma se ohrazovala proti označení strážce přístupu. Apple v takovém postavení musí splňovat přísnější pravidla unijního nařízení o digitálních trzích.
17: Gatekeeper, tedy strážce přístupu, je podle unijních pravidel ten, kdo rozhoduje o obchodu s aplikacemi. Musí zákazníkům umožnit dozvědět se o alternativní nabídce k jeho produktům a zpřístupnit ji. Konkurenční aplikace totiž bývají levnější než ty poskytované danou firmou. Apple se proti označení za strážce přístupu postavil. Tribunál, tedy první instance Soudního dvora Evropské unie, stížnosti společnosti zamítl. Už loni na jaře dala Evropská komise Apple pokutu 500 milionů eur za porušování nařízení o digitálních trzích. Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Miroslav Krobot uvedl na Karlovarském festivalu svůj nový film Zpráva pro Minervu 2. Experimentální komedii, kterou natočil s režisérem Lubomírem Smékalem, představili v malém sále hotelu Thermal.
18: Doufám, že si film užijete, jako jsme si my užívali zkoušení a natáčení všech těch 10 dnů, co to trvalo.
19: Herec, dramatik a režisér Miroslav Krobot obsadil do snímku neprofesionální herce z divadelního spolku S23.
20: Rezervaci máte, že?
19: V příběhu z jednoho omšilého hotelu sledujeme hosty, kteří hledají únik z každodennosti. A mezi personálem se objeví také mimozemšťan z planety Minerva 2, aby podal zprávu o stavu země.
20: A připadám si tak nějak ztracená.
19: Snímek Zpráva pro Minervu 2 uvidí diváci v kinech letos na podzim. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
21: Sport. Český tenis má dvě hráčky v semifinále wimbledonské dvouhry. Na Karolínu Muchovou navázala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
22: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme a jako samozřejmě přeju strašněka, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
21: Muchová nastoupí zítra ve 14 hodin a 30 minut proti Američance Goffové, Nosková pak bude hrát o postup do finále proti Ukrajince Kostěkové. Radiožurnál Sport odvysílá oba zápasy v přímém přenosu. A pátou etapu cyklistické Tour de France vyhrál po hromadném spurtu Nizozemec Koj. Žlutý dres pro lídra závodu udržel Nor Train. Nejlepší z Čechů Matyáš Vacek zůstává průběžně třetí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Ucpaná D1 u Brna, zavřená silnice 21 u Tachova. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna dejte pozor na 219. kilometru. Leží tam v levém pruhu roztrhaná pneumatika od kamionu. Na D1 připomínáme taky kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé kamiony zastavují na kilometru 175 a nesouvislá kolona je až do Brna k omezení. Osobním autem pojedete o něco rychleji. Na silnici 56 na cestě z Frýdku Místku do Beskyce zdržíte dvě omezení na cestě za Frýdlantem, taky u nádrže Šance a je to na půl hodiny v obou směrech. Ještě Tachovsko, silnice 21 z D5 na Mariánské Lázně teď neprůjezdná. U Janova za Bezděkovem zasahují záchranáři u nehody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21. Tolik hlavní zprávy.
0: 10 minut po 18. hodině po hlavních zprávách pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Budeme podrobně probírat úspěch českých tenistek. Dvě jsou v semifinále Wimbledonu, jak jste konec konců slyšeli i ve sportovní části hlavních zpráv, ale teď nás zajímá volejbal.
2: Radiožurnál Sport
24: a Ondřej Prokop.
0: České volejbalistky totiž hrají svůj první zápas v srbském turnaji Ligy národů proti Němkám. No a vše sleduje na místě Kamil Jáša, který nám prozradí, jak vypadal třetí set.
25: Ano, tuto chvíli začíná ten čtvrtý. Přesně teď získal český tým první bod ve čtvrtém setu. Ve čtvrtém setu vyrovnáno 1-1, ale už to zdaleka celkově nevypadá tak optimisticky jako v úvodu zápasu. Německo totiž vede 2-1 na sety. Tím také říkám, kdo vyhrál ten třetí set. Vraťme se na začátek. 25-22, výborný vstup české volejbalové reprezentace do důležitého zápasu, jenomže potom Němky zpřesnili hru, měli daleko razantnější útoky a vyhráli druhý set 25-25. 15, v tom třetím to bylo dlouho hodně vyrovnané, do koncovky šli bok po boku oba dva týmy, ale 25 a 22 vyhrálo Německo. Já jenom připomenu, že v té velké tabulce volejbalové ligy národů jsou oba týmy na 11 bodech, to znamená, že sousedí v tabulce. I z tohoto pohledu je ten dnešní zápas extrémně důležitý. Aktuálně tedy, protože Německo vede 2-1 na sety, tak by se dalo říct, že je v tom aktuálním živém pořadí o jeden bod nad českou reprezentací, ale český tým se určitě pokusí vyrovnat, vynutit si pátý set. Teď je to výměna, která končí bohužel vytlučeným českým blokem, to znamená třetí bod pro Německo a zase se Německo hned v úvodu setu dostává do vedení. 2-1 vede Německo na sety a v tom čtvrtém průběžně tedy vede 3-1 na body. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: 18 hodin a 16 minut a teď se budeme věnovat Wimbledonu, který dělá zejména tedy v ženské dvouhře velkou radost českým fanouškům. Včera se do semifinále dostala Karolína Muchová a dnes také Linda Nosková, která porazila Elis Mertensovou ve dvou setech 6-3 a 7-5. No a už s českou hráčkou měl možnost mluvit také náš reportér ve Wimbledonu Jaroslav Plašil. My jsme ve zprávách slyšeli první ochutnávku z toho, co říkala Linda Nosková, tak můžeš přidat něco dalšího.
1: Ano, tak Linda Nosková, to je asi už dopředu jasné, že byla spokojená s tím, že je v semifinále, ale na druhou stranu ona říkala to, že vlastně to bylo pro ní už mnohem klidnější utkání než třeba duel třetího kola proti Soraně Kirsteové, kdy to opravdu bylo jen kousíček od toho, aby tady česká hráčka už nějakou dobu nebyla, utekla z matchballu, byť sama předtím taky měla možnost už dřív ukončit tento vyrovnaný napínavý zápas. Připomínám, že jej rozhodl až dlouhý desetibodový tiebreak, takže to byl zatím asi nejtěžší okamžik, který Linda Nosková tady na turnaji musela zvládnout. Pak následoval možná až překvapivě klidný duel s Madison Keysovou, byť to bylo taky celkem vyrovnané co do skóre, tak Linda Nosková tím zápasem prošla celkem hladce. Jednou sice ztratila ve druhé sadě servis, ale bylo to ve chvíli, kdy měla break náskok a pořád byla napřed a zvládla velmi dobře i dnešní duel, byť samozřejmě je to těžké. Elise Mertensová je dobrou nebo výbornou travařkou, má velké zkušenosti i deblové, takže hraje hodně pest taky, dokáže toho spoustu vrátit, takže pro Lindu Noskovou bylo dnes velmi těžké využívat své breakové šance, kterých ale měla spoustu. Mohlo jí těšit to, že velmi dobře servírovala dnes, prakticky při vlastním podání k ničemu velkému svou soupeřku nepustila dnes a to taky jí mohlo dávat velký klid v tomto zápase, ale ano, celkově přiznala, že ten duel zatím, byť to je paradox, protože dneska se bojovalo o semifinále, tak zkrátka už tady zažila těžší chvilku, ale samozřejmě teď přijde asi ještě ta těžší, protože přijde na řadu duel s Martou Kostiukovou a o tom taky byla řeč. Prohrála s ní v Madridu po první vyrovnané sadě, ta druhá byla celkem hladká. Věřme, že na trávě to může být jiný příběh, ale je to teď hodně otevřený turnaj a to se tady vlastně omílá neustále, protože když se podíváme na všechny semifinalistky, Linda Nosková, Marta Kostiuková, pak z té druhé strany Pavouka, další Češka Karolína Muchová a Coco Gauffová Američanka, tak všechno to jsou tenistky, které si zahrají tady tak daleko poprvé. Poprvé budou v semifinále Wimbledonu. Samozřejmě Gauffová už má zkušenosti s tím, jak vyhrát Grand Slamový titul, ale jinak tady ve Wimbledonu to jsou pro všechny premiérové zkušenosti se semifinálovou účastí.
0: Vlastně jsi to tak trochu naznačil, ale jak třeba vidíš ty české šance v těch semifinálových zápasech? Začněme teda nejprve dnešními postupujícími Lindou Noskovou, která bude hrát proti Ukrajince Kostiukové.
1: No, ono se někdy říká, že když tenista přečká takovou nějakou chvilku, kdy už je hlavou v letadle a na cestě domů, tak mu to pak hrozně může pomoci na turnaji. Mluvili o tom, jak Barbora Strýcová, kapitánka Billie Jean King Cupu, tady Lucie Šafářová, protože známe to i z historie, spoustu takových příkladů, teď si vzpomínám na nějaké, na první dobrou možná mě napadá Karolina Vozňacká, která hrozně dlouho čekala na Grand Slamový titul a pak v Austrálii se dočkala, když hned na začátku turnaje taky utekla z matchballu z těžkého konce. Tehdy si vzpomínám hnedka na začátku, myslím si, že i Angelique Kerberová takto jednou vyhrála Grand Slam, takže těch příkladů je hodně. Nechci teď říct, že by Linda Nosková měla díky tomu už jenom vyhrát Grand Slam, to v žádném případě, ale někdy se zkrátka už pak tenista zbaví takové nějaké tíhy a už mu některé věci třeba nepřijdou tak stresující, takže může tohle pomoci. V každém případě ani jedna z českých hráček nebude favoritkou, to je zřejmé i podle té bilance vzájemných zápasů, třeba Karolína Muchová s Coco Gauffovou teď ve Stuttgartu na jaře sice vyhrála poprvé, ale předtím 6 porážek, takže v tomto si může hodně věřit Gauffová, ale zase na druhou stranu je to na trávě, to zase bude něco jiného pro obě. Karolína Muchová určitě na trávě, troufám si říct, že má asi největší šance, když se podíváme na konfrontaci s Coco Gauffovou, tak asi na betonu by to bylo horší pro ní bojovat, než je to tady na trávě ve Wimbledonu.
0: Karolina Muchová s Coco Gauffovou otevřou ten semifinálový program zítra po 14:30. Samozřejmě na Radiožurnálu Sport. Díky Jaroslavu Blašilovi u toho naši posluchači budou moci být. Teď aktuálně se ve Wimbledonu hrají dvě mužská čtvrtfinále. Hrají se tedy souběžně, tak jak to zatím vypadá.
1: No, senzačně pro Velkou Británii, protože domácí volná karta Anthony Ferry teď vede nad Kobulim, to je finalista mimochodem nedávného Roland Garros, Ital, který taky umí na trávě, hrál tady velmi pěkně loni, tak Ferry vede 6-4, 7-6 a 4-0, teď je sice napřímu, ale má tedy fantasticky rozehraný tento duel. Pravda, Wimbledon už nabídl nějaké takové příběhy v historii, teď mě napadá s volnou kartou startující Goran Ivaniševič, ale ten už měl za sebou nějakou slavnou historii, než tady vyhrál titul, takže tohle je asi obrovská senzace. Ferry, ať už dopadne ten zbytek zápasu jakoli, tak kdyby se mu ještě povedlo postoupit do semifinále s volnou kartou, tak to je tedy ohromný příběh borce, jehož maminka byla taky tenistkou, myslím si, že reprezentovala Hongkong a tatínek, to je businessman zase s francouzským prostředím nejvíc spojený, také je prezidentem jednoho francouzského klubu, takže fotbalového, takže určitě zázemí má solidní tento borec a teď tady využívá volné karty a dělá Britům radost, protože jinak pro Británii to zase nebyl dlouho tak nějaký velmi úspěšný turnaj, ale teď by se to mohlo celé všechno zvrátit.
0: A znamenalo by to také, že se zase bude sledovat tenis na tom svahu vedle centrálního dvorce, který tedy může mít nově třeba název Henman Hill, lomeno Murray Hill, lomeno Ferry Hill.
1: No tak myslím si, že s tímto asi se moc nepočítalo, ale byla by to tedy obrovská senzace, kdyby Ferry došel do finále. Může se potkat s Alexandrem Zverevem, který má teď hodně blízko, taky na to bych nechtěl zapomenout, jednak vyřadil Jiřího Léčku, takže čeští fanoušci ho teď viděli, mohli sledovat a teď vede celkem hladce nad Taylorem Fritzem 6-4, 6-4, 5-1, takže asi taky postoupí do semifinále Alexander Zverev a kdo ho tady sledoval a Jiří Lehečka, to myslím řekl hezky, tak si mohl všimnout opravdu jedné velké změny, jak Alexander Zverev hraje trošku aktivnější, jiný travařský tenis než třeba dřív. On to tady dlouho marně dobýval, pamatuju si i na jeho velmi brzké vyřazení od Jiřího Veselého. Stávalo se mu tady, že tady nemohl tolik prorazit, ale teď si věří, určitě to ovlivnil i Grand Slamový titul z Paříže. Myslím si, že má teď velmi čistou hlavu, že může hrát v klidu a bylo to vidět i v duelu s Jiřím Lehečkou, který byl sice velmi vyrovnaný, ale ty klíčové momenty zkrátka Zverev zvládl lépe, byl klidnější a dokázal fantasticky servírovat v těžkých chvílích a kdo ví, možná si, ač by si možná na to před turnajem málo kdo vsadil, tak možná si může odvést i titul tady odsud Alexander Zverev. Rozhodně by to teď nebyla taková senzace.
0: To se ale dozvíme samozřejmě v následujících dnech. Teď jsme si o aktuálním dění ve Wimbledonu povídali s Jaroslavem Plašilem. Díky.
1: Naslyšenou.
0: No a my se přesuneme zase do Srbska na volejbal, protože probíhá čtvrtý set utkání českých reprezentantek s Němkami v rámci Ligy národů a to je zápas, který sleduje Kamil Jáša.
2: No, když se řekne Srbsko, tak pochopitelně fanoušci si vybaví a to zůstanou u tenisu Novaka Djokoviče. Volejbal tady mají také rádi a těší se fanoušci na večerní zápas, kdy domácí Srbky vyzvou Bulharky. Teď je v akci český tým a nevypadá to na žádnou senzaci, nevypadá to vůbec dobře z českého pohledu. 10-14 prohrává česká reprezentace, před malou chviličkou to bylo ještě o dva body horší, 14-8 už vedli Němky, vedou 2-1 na sety. Teď aktuálně si německý trenér bere oddechový čas, to ale především proto, aby zastavil nadechující se české volejbalistky, které do dnešního zápasu vstoupily opravdu výborně. První set vyhrál český tým 25-22, pak už se ale hrálo v režii Němek 25-15, 25-22 a teď 14-10 a ta gestikulace německého trenéra je naprosto jasná. Nepolevit ani na okamžik, nenechat Češky rozehrát. No a na druhé straně zase Janis Atanasopoulos, to je trenér české volejbalové reprezentace, se pokouší ještě vyburcovat české volejbalistky, ale teď to budou mít opravdu hodně těžké. 10-14 prohrávají probíhajícím čtvrtém setu. Němky 2-1 na sety vedou a řekl bych, že hvězdou, dosavadní hvězdou zápasu je Grozerová, ale pozor, to není česká hráčka, německá smečařka Grozerová. Helena Grozer, to je česká smečařka, které se zatím asi nedaří tolik, jak by si sama představovala. A přesně teď to dokumentuje i další bod, už 15. v pořadí. 15-10 vede Německo ve čtvrtém setu. Z Bělehradu Kamliáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 30 minut, pomalu se blíží koncovka čtvrtého setu utkání v ženské lize národů mezi českými a německými volejbalistkami v srbském Bělehradu. Všechno sleduje Kamil Jáša.
1: Němky vedou 2-1 na sety a teď mají 7bodový náskok. Jako první se dostali do koncovky, 20-13 vedou ve čtvrtém setu. Navíc teď na servisu a má velmi nebezpečné podání je Grozerová. Nadoděla si balon, vyskočila vysoko, tvrdá rána. Těžká práce pro české přihrávající hráčky. Útok ale z hlavního kůlu Němky zpracovali v poli, byla to právě Grozerová a teď je to útok z hlavního kůlu. Končí ale dobrým blokem pro českou reprezentaci. No tak ještě není hotovo, 14-20 z pohledu českého týmu ten zápas začal velmi povedeně pro českou reprezentaci 25-22, jenomže potom Němky zlepšili hru, zpřesnili rozehrávku, byli rychlejší, preciznější a důraznější v útoku. 25-15 vyhráli ten druhý set. To byly okamžiky, kdy český trenér sál do sestavy, hodně promíchal tu základní šestku, poslal na palubovku i hráčky z lavičky, ale nepomohlo to, postupně vracel zase tu základní sestavu do boje, která také vlastně teď je na palubovce a snaží se vybojovat další bod. Teď přineseme informace také posluchačům Radiožurnálu. Stav zápasu je ale 15-20. Z pohledu české reprezentace je tady boj o další výměnu. 20-15 ve čtvrtém setu vede Německo nad českou reprezentací a hlavně vede 2-1 na sety. To znamená, že Němkám zbývá 5 posledních bodů k tomu, aby zvítězilo v tomto utkání. 3-1 česká reprezentace sice vyhrála první set, teď ale prohrává 1-2 na sety. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál. Tak a vracíme se zase do koncovky tohoto souboje. To byla rána, jako zděla. Němky jsou při chuti a hrají opravdu výborně. Štrůbeová se s tím tedy vůbec nepárala. Dostala nahrávku, takový ten klasický rychlík středem sítě. Naskočila si, snad vyskočila ještě dřív, než měla nahrávačka ten balon na ruce. Ona to byla taková odozená, volejbalisty říkají, 4,5 metru od nahrávačky, no ale štípla tedy s tím balonem opravdu pořádně. A to už je to 21-15 pro německé volejbalistky. Útok z pipu ze středu, ze zadní zóny, teď se českému týmu povedl, myslím, Mlejnková to byla, která si tam počkala na ten úder. Trochu se schovala tak, aby bránící hráčky neviděli, co přijde. Nahrávačka jí poslala balon přesně v pravý čas, rána to byla a Němky, a byla to právě ta hráčka, která před malou chvílí tak divoce udeřila do balonu Štrůbeová, tak před malou chvílí nestačila zpracovat ten balon. Je to 16. bod pro českou reprezentaci. Ještě střídání, vrací se Šmídová, která, řekl bych, odehrála takový svůj standardní zápas. Je to nahrávačka s obrovskými zkušenostmi a je znát, když je na palubovce, také to bylo hodně vidět v tom úvodu zápasu, kdy si český tým vybojoval 3bodový náskok. Teď ale je stav utkání ve čtvrtém setu, tedy 1-2 na sety a ve čtvrtém 16-21. Němky útočí, nepřipravili si úplně přesně ten útok a tak smečovat po nahrávce Šmídové bude také český tým. Nahrávka za hlavu ne úplně přesná a proto Němky zakončují série teď technických úderů na obou stranách. Němky končí úderem, potrestali tam nepřesnost ve hře českého týmu. Vajcelová to byla kapitánka týmu, která si počkala na středu sítě, ten balon se k ní tak pomalu snášel, ona si vůbec nerozehrála, jak tak ve volejbale bývá, 1-2-3 vůbec ne, vyskočila a zametla ten balon přímo do rohu českého týmu a to už je to 22-16 pro Německo. Další servis tedy německého týmu, pochopitelně po vyhrané výměně, ale zase šance pro Šmídovou, aby něco vymyslela, jenomže Šmídová vůbec nedoběhne k tomu balonu. Přihrávka byla hodně mizerná a tak Němky si půjdou pro další bod. Technický úder, kdy Greenová ještě skočila pro balon. Tohle to bude co? Ještě Němky mohou pokračovat. Nadhodili si ten balon a zase středem sítě. To je velká německá zbraň. Pokud jsem dobře viděl, tak to zase byla kapitánka Vajcelová. Ano, to jsou její dvě velké chvíle. Dva body, které přijdou do statistik právě kapitánce německé volejbalové reprezentace. No a přestože český tým dělal, co mohl, Greenová tam skákala pro ten balon. Nejprve na levou, potom na pravou stranu, tak kapitánka Německa jasně udeřila do balonu a už je to 23-16 pro Německo. Německo je tedy blízko tomu, aby vybojovalo 3 body v tomto důležitém zápase při celkovém pohledu na tabulku volejbalové ligy národů. Český tým zase nezautočil razantně a tak středem sítě Německo, ale teď se to Grozerové příliš nepovedlo. Přesto Německo znovu ještě útočí. Šmídová běží pro balon, posílá vysokou nahrávku na Helenu Grozer, ta dlouhou diagonálou našla jenom jenom ruce Libera a potom už Němky vytloukají český dvojblok. Alsmajerová to vzala na sebe, ještě po tom úderu přepadla dozadu, zastavila se až někde tam, kde končí záda. Možná to byl celkem tvrdý střet s palubovkou, ale co je důležité, 24-16 vede Německo, 2-1 na sety. Nikdo tady v bělehradské aréně už vůbec nepochybuje o tom, že Němky zvítězí v tomto zápase. Myslím, že ještě Pavlová se tam dostane na posledních pár vteřin, minut na kurt. Je tady výměna, která už může ukončit celý zápas. Tak ještě pokažený servis. Němky teď trochu možná podcenili tu situaci a vůbec se to tedy nelíbí německému trenérovi, který nechce podcenit vůbec nic, přestože jeho tým teď má výbornou pozici, vede 24-17. Na servis přichází smečařka s obrovskými zkušenostmi Helena Grozer. Narodí si balón a bude to zřejmě takový ten hybrid servis, který je plachtící, ale skákaný. Ano, Němky útočí středem sítě a je to krásná akce. Taková překvapivá, je konec zápasu. 25-17, Německo vítězí tak trochu kuriozním způsobem, protože ten balon po špatné německé přihrávce jenom přeskočil síť, ale skončil, dopadl při nepozornosti české obrany, tak skončil v českém poli. Je tady konec zápasu. Německo sice ztratilo první set, vypadalo to výborně, pak už ale Němky byly jasně lepší než český tým a vítězí v tomto důležitém zápase volejbalové ligy národů v bělehradské hale nad českým výběrem 3-1 na sety. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: 18 hodin a 36 minut se zase vrátíme na Wimbledon, když jsme si povídali s Jaroslavem Plašilem o aktuálním dění a zejména tedy o skvělých úspěších českých tenistek. Tak také byla řeč o dvou čtvrtfinálových zápasech v mužské dvouhře. Blízko k postupu byli domácí Brit Ferry a také Němec Alexander Zverev. No tak teď se můžeme zeptat Jaroslava Plašila, jestli už se z nich stali semifinalisté.
4: Ano, žádný senzační zvrat už se nekonal v těch zápasech. Alexander Zverev se teď podepisuje fanouškům na kurtu číslo 1. Američana Taylora Fritze porazil hladce 6-4, 6-4 a 6-2. Potvrzuje, že se probojoval do opravdu výborné travnaté formy po zisku Roland Garros. Titul z Roland Garros prvního, teď tedy u Němce Zvereva dlouho očekávaného a teď taky kvůli tomu i asi z lehkostí hrajícího německého tenisty musíme dodat. Takže Alexander Zverev je jedním semifinalistou z této části pavouka, no a tím druhým to je obrovská senzace na volnou kartu startující Arthur Ferry, který porazil Koboliho 6-4, 7-6, 6-0 a užívá si to náramně a ještě u toho vyhrává. Je radost sledovat jeho zaujetí na kurtu, on říká, že se cítí stále lépe s každým zápasem, byť mu to přijde samozřejmě neuvěřitelné, tak ale cítí, že opravdu se zvedá jeho výkon s tím, jak rostou soupeři s jednotlivými koly. Hraje tady parádní turnaj a on se tedy právě utká s Alexandrem Zverevem v pátečním semifinále. V tom druhém, jak známo, proti sobě nastoupí, to už víme ze včerejška, Ital Jannik Sinner, první hráč a pak také Novak Djokovic. Novak Djokovic v 39 letech si tedy zahraje semifinále Wimbledonu. Na druhé straně pavouka zneška tedy Arthur Ferry a Alexander Zverev a to bude britsko-německý souboj. Ještě rád zopakuji, že se moc těšíme na zítřek, protože v zítřejším semifinále ženské dvouhry budeme mít dvě české hráčky. Nejprve se v prvním semifinále od 14.30 představí Karolína Muchová proti Američance Goffové bude hrát, no a až tento duel na centrálním dvorci skončí, tak pak přijde na řadu souboj Lindy Noskové a Marty Kostukové, takže česko-ukrajinský souboj jako druhý v pořadí na centrálním dvorci, ten první Coco Gauffová a Karolína Muchová, česko-americký. Tak tedy těšíme se na zítřek a zatím naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: 18 hodin a 42 minuty. Je tu sportovní přehled, který začneme samozřejmě tenisovým úspěchem. Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-6. No a právě o tom bude na úvod přehledu mluvit jeho autor Kristián Šveda. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Linda Nosková byla už ve třetím kole turnaje blízko konce, když v duelu s Rumunkou Kirsteovou odvracela odvážným backhandovým úderem matchball. I proto pro ní byly další zápasy klidnější.
2: Tak backhand to zachránil, no. Samozřejmě byla jsem nejblíž k tomu, abych vlastně už nebyla v turnaji, takže jsem ráda, že to tak nějak jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhorší momentu zatím na turnaji, ale dnešní zápas, trofnu si říct, že zrovna byl trošku lehčí možná, než právě s tou Soranou, ať už možná i psychicky, možná i fyzicky, je to trošku jakoby vtipnější, že hrajeme vlastně ospod v semifinále.
1: Linda Nosková si v zítřejším, v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostiukovou. V tom prvním se od 14 hodin a 30 minut českého času utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová. Samozřejmě vám nabídneme oba zápasy českých tenistek v přímém přenosu.
0: Pátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Kooij. Český závodník Matyáš Vacek zůstává na třetím místě průběžného pořadí.
3: To la formation des quatre Sem et CGM, Olaf Kooij, seul au monde, la victoire.
4: Olaf Kooij byl nejrychlejší ve spurterském souboji ve městě Po. V rovinaté etapě udržel žlutý dres pro lídra závodu Nord Rhein. Nejlepším Čechem je stále Matyáš Vacek. V bílém trikotu pro nejrychlejšího jezdce do 25 let stále drží průběžnou třetí příčku v celkovém hodnocení. Ve čtvrtek přijde na řadu opět vrchařská etapa. V Pyrenejích čeká na cyklisty přes 4000 výškových metrů, včetně stoupání na legendární Tourmalet. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Trenér Zlatko Dalič skončil po skoro 9 letech u chorvatské fotbalové reprezentace. S týmem získal na světových šampionátech stříbro a bronz. Na letošním mistrovství světa Chorvatsko vypadlo v prvním kole play-off.
0: Ve hře o titul světových šampionů je posledních 8 fotbalových reprezentací. Čtvrtfinále šampionátu rozehrají jako první zítra ve 22 hodin českého času Francouzi s Maročany. O den později se střetnou Španělé s Belgičany. V sobotu je na programu souboj Norsko-Anglie a v neděli nad ránem zápas Argentina-Švýcarsko. Všechny zbývající duely turnaje odvysíláme na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech.
5: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
1: České volejbalistky na úvod Ligy národů v Bělehradě prohrály, Němkám podlehly 1-3 na sety. Zítra nastoupí proti Nizozemkám a v dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky. Češkám se vzdálil postup do čtvrtfinále.
0: Česká reprezentace skončila na pražském baseballovém týdnu třetí, v posledním zápase porazila po druhé na turnaji Německo, tentokrát 15-5 už po 7 směnách. Ve skupině předtím Češi utrpěli debakly s Nizozemskem a Tchajvanem. Šimon Blažek, který proti Němcům na pálce bodoval v obou zápasech, vysvětluje, proč byly zápasy s Němci jednodušší.
6: Němci přijeli na tenhle ten turnaj vlastně mezi jejich ligou, jo? Takže oni hráli minulý víkend, tenhle víkend zase hrajou ligu, takže nepřijeli úplně v nejsilnější sestavě, bych řekl, respektive nadazovačky. Nadazovači z Holandska. Tak ty jsme viděli všechny díly, jo, takže jsme se mohli k něm jako líp se přizpůsobit na jejich nadozy a tak dál. Tady se to víc točilo, takže samozřejmě to je tak nějaký faktor obtížnosti, který prostě do toho pak vchází.
0: O vítězství na českém a pražském baseballovém týdnu se utká Nizozemsko s Tchajvanem.
1: Česká ženská golfová jednička Sára Kousková má před sebou první ze dvou vrcholů sezóny na okruhu LPGA, odehraje turnaj té nejvyšší kategorie Major. Od zítřka se představí ve francouzském Evianu, kde loni po nevydařeném úvodu neprošla katem a obsadila 130. místo. Letošní přípravu pojala Sára Kousková i proto jinak. Během posledního měsíce odehrála jediný turnaj a v Berouně po něm mluvila o svém přístupu.
7: Nechci směrem k majoru něco měnit, protože když se člověk ten turnaj zvětší v hlavě, tak to většinou není úplně dobrý. Rozhodně nebudeme měnit žádný hole, jako třeba loni. Takže všecko jakoby na takový jako klidný rovině, aby hlava byla připravená a užít se co nejvíc.
0: Basketbalisté Slávie NBK, tedy nového klubu vzniklého sloučení

0: Skončili 7., 8. ve španělské lize, dvakrát za sebou vyhrálo FIBA Europe Cup, což je pohár o level nižší.
1: Druhý tým uplynulého ročníku basketbalové národní ligy Pardubice se při své premiéře v soutěži střetne ve skupině E s Malagou, Reggianou a Juventusem Utena. Opavu čeká v osmifinále kvalifikace ligy mistrů souboj s Dziki Varšava. K účasti v hlavní fázi pak ale Slezané potřebují porazit ještě další 3 soupeře.
2: Basketbalovými informacemi skončil obsáhlý sportovní přehled, který připravil Kristián Šveda. Díky.
1: Krásný den.

0: na 50 minut se ve vysílání Radiožurnálu Sport ještě jednou vrátíme do Bělehradu, kde české volejbalistky prohrály svůj úvodní zápas turnaje v rámci Ligy národů s Němkami 1-3 na sety. No a Kamil Jáša má pro vás živý rozhovor.
1: Ano, Pavla Šmídová je společně se mnou u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Je pár vteřin po zápase s Německem. Nepovedlo se to, proč?
2: No nepovedlo se to, prohráli jsme 3-1, myslím si, že ten první set jsme na ně dobře vletěli, vyhráli jsme, v tom druhý set nás tam zatlačili servisem, začali hrát svoji hru, chytli trošku oni takovou tu vlnu sebevědomí a začali prostě tlačit i na útoku, i na podání a my jsme prostě nenalezli odpověď. Potom ve třetím setu jsme chtěli vyhrát koncovku, ale bohužel chyběly detaily, maličkosti a bylo to, že jsme prohráli, takže škoda, no.
1: Vy jste se vrátila do národního týmu vlastně dvakrát před tímto ročníkem volejbalové ligy národů a vlastně i před tímto turnajem. Je to třeba znát, že není ta souhra úplně stoprocentní?
2: Tak určitě, já jsem s holkama ani ne měsíc dohromady, furt si to se dá, že jo, ale myslím, že to jsou zkušený holky, který snažíme se já jim vyhovět i oni mě, takže určitě chce to čas a myslím si, že prostě když spolu odehráme víc tady těch zápasů vlastně, který jsou, že musíme vystoupit z naší komfortní zóny, takže to bude prostě lepší pro nás, že si zažijeme i tady ty prohry a prostě potom ten náš vrchol, který asi bude na konci srpna, bude to jednodušší pro nás.
1: Mistrovství Evropy v Brně?
2: Ano.
1: Po prohře s Německem teď už myslíte na postup do play-off?
2: Určitě, my jdeme zápas od zápasu, tady ten systém turnaje, už jsem to říkala několikrát, že to je úplně šílenost, že dneska hrajeme, zítra

0: Teda pozítří prostě 3 zápasy v řadě, potom zápas den volna
1: a v neděli
0: další,
1: znovu.
0: A další zápas, takže toto je prostě hop nebo trop, no, ale určitě bychom se chtěli poprat o to playoff, ale myslím si, že tady toto, nevím, jestli byl rozhodující zápas, jestli půjdeme do toho playoff nebo ne, nevím, jak to je ten
1: ranking. Těžko říct, té tabulce jste na tom byli úplně rovnoceně s Němkami, které teď jsou 3 body nad vámi.
0: Jo, uvidíme, nekončí to, zítra hrajeme dál, uvidíme, může být je novej den, určitě, dneska jsme prohráli 3-1, zítra doufáme, že vyhráme.
1: A zítra s Nizozemskem, jaký to je soupeř?
0: No, myslím si, že je hodně podobný Němkám, německému volejbalu, takový styl, že prostě hrajou rychlou hru, ulívají i tlačí na servisu, ale uvidíme. Já osobně jsem proti ním nehrála, hrála jsem proti ním asi 10 let zpátky, takže uvidíme, jaký vlastně teďka jsou, v jakým, na jaké úrovni jsou.
1: Říká Pavla Šmídová, docela i s úsměvem na tváři. Díky a odpočíňte si od volejbalu.
0: Jo, taky, díky moc.
1: Z Bělehradu Kamiliáša, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád. Trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál je 19 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
19: Česko se podle premiéra Babiše nebude podílet na pomoci za 70 miliard eur pro Ukrajinu. Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez sankcí, schválil to Senát. Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového Wimbledonu. Silnice 21 z Boru do Mariánských Lázní je po nehodě u Bezděkova neprůjezdná. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
19: Členské státy NATO přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Dohodli se na tom na summitu aliance v turecké Ankaře. Česko se na tom podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podílet nebude. Podle něj by se Evropa měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám.
20: To nejdůležitější je vyvinout vlastně evropský patriot. Ukrajina má ty patrioty, ale jak jsem slyšel, nejsou vždy efektivní a proto si myslím, že toto je strašně pro nás důležité.
19: Premiér Babiš zároveň v Ankaře zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Důchodci s pojištěním, s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
21: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
19: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Hasiči zasahují na jižní Moravě, utří požárů, polí a trávy. Nejvážnější byl ten u Výtonic na Znojemsku, který se jednotkám už podařilo dostat pod kontrolu. Vyhlásit ale museli třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Na místo povolali také vrtulník s vakem a dronovou službu. Jeden hasič se při zásahu zranil a skončil v péči záchranné služby. Hořel také porost u Sokolnic na Brněnsku, ten se už podařilo uhasit. U Oblekovic na Znojemsku pole pořád hoří. Žďár nad Sázavou chce nalákat pouliční umělce. Městská kulturní organizace hledá takzvané baskery a propojuje je s místními restauracemi. V domluveném čase budou ve vybrané letní dny odpoledne hrát na jejich zahrádkách. Přihlásilo se zatím 6 podniků. Vystupovat v nich budou hlavně místní hudebníci, které organizátoři na rozjezd oslovili, vysvětluje spolumajitel žďárské kavárny Aleš Hrbek.
2: Jsou to lidi, které třeba ještě i známe a který nejsou zvyklí hrát na ulici, ale je to takový pilotní ročník a doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, Bratislavě, Praze, kdekoliv.
16: Sport. O postup do finále tenisového Wimbledonu budou zítra odpoledne bojovat Karolína Muchová v duelu proti Američance Goffové a také Linda Nosková, která se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Nosková totiž vyřadila Belgičanku Mertensovou, zvítězila ve dvou sadách a krátce po zápase se dozvěděla, že si poprvé v kariéře zahraje na centrálním dvorci slavného grandslamového turnaje.
22: Tak těším se strašně, mi to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domluvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
16: Zápas Muchové s Goffovou začne ve 14 hodin a 30 minut, souboj Noskové s Kostukovou pak na tento duel naváže. Obě utkání odvysílá radiožurnál Sport v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Kolona na D1 u Brna, zavřená silnice 21 na Tachovsku. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru je to nesouvislá fronta. Místy v obou pruzích až k omezení na 196. kilometru. Osobním autem se před Brnem zdržíte 15 až 20 minut. Na Tachovsku je zavřená silnice 21 z Boru do Plané. U Janova havarovalo osobní auto a jsou tam záchranáři. Silnice neprůjezdná obousměrně, dá se to objet přes Tachov. V Praze v tunelu Blanka stojí nepojízdné auto. Stojí ve směru Stroje na Barandovský most před sjezdem na Letnou a stojí v pravém pruhu. Musí regulovat vjezdy do tunelu směrem Stroje a z Holešoviček. A ucpaná je stále taky magistrála v centru města. Delší kolona je teď ve směru z Holešovic k muzeu. Tam by měla překážet i nehoda u muzea a postojíte asi 20 minut od Florence. Další zelená vlna nejpozději za hodinu.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
15: V předchozích hodinách bylo naše vysílání plné živých vstupů z tenisu, volejbalu, baseballu nebo třeba Tour de France. A tak na náš pravidelný odpolední rozhovor dojde až teď po 19. hodině. Uslyšíte v něm muže, kterého si můžete pamatovat jako našeho moderátora nebo reportéra. Petr Madhauser už ale skoro rok a půl v jediném čistě sportovním rádiu v Česku nepracuje. Začal se totiž naplno věnovat trénování fotbalu a nedávno udělal velký kariérní krok, o kterém si s ním bude už po písničce od Davida Kole a povídat Pavel Tilšar. Tak příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Dnešním respondentem odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport je náš bývalý kolega na jediném čistě sportovním rádiu v Česku a teď už nový trenér druholigových fotbalistů České Lípy, Petr Madhauser. Ahoj, vítám tě po čase zase zpátky na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, díky moc.
0: Je to pár dnů, co se stal novým trenérem České Lípy, nově druholigového týmu. Jak se to stalo?
1: No vlastně tak strašně turbulentně, protože se nakonec nedomluvil David Jarolím na pokračování v Lípě, takže a bylo to z hlavy, myslím, necelý dva týdny před vlastně začátkem přípravy, takže se tak nějak jako rychle začalo řešit, co, jaký varianty a tak dále, no a nakonec vlastně se sportovní úsek společně s majiteli rozhodl, že to svěří mě a tak se to vlastně celý událo, no.
0: Když jste měli v České Lípě jistý postup do druhé ligy, tak nějaké indicie k tomu, že by David Jarolím měl složit funkci, byly?
1: Já nechci mluvit úplně za Davida, spíš bych řekl, že on sám mluvil o tom, že si to musí promyslet, což prostě bylo logický, protože prostě smlouvu jsme vlastně oba dva měli do konce sezóny, to znamená to, jestli tu novou podepíšeme nebo ne, jsme si oba museli promyslet, takže neřekl bych, že jako indicie, ale řekl bych, že to prostě bylo na stole, protože nová smlouva nebyla podepsaná a ta aktuální končila. No.
0: Až bývalý kolega z Radiožurnálu Sport Petr Madhauser a nový trenér druholigových fotbalistů České Lípy, nebo hlavní trenér, protože on byl asistent, je s námi v našem odpoledním rozhovoru na Radiožurnálu Sport. Když bylo jasné, že David Jarolím složí tu funkci a ty jsi dostal, nebo byl jsi pověřený hlavním koučem Arsenálu Česká Lípa, tak jaká byla tvoje první reakce vůbec?
1: Ani se přiznám, že nevím, jakou jsem měl tu první reakci, protože jsem to vlastně vůbec nečekal, že to může přijít. A tím, jak se to jako stalo turbulentně v těch dvou týdnech, tak jsem vlastně nevěděl a myslím si, že pořád to nějak jako zpracovávám, no. A pořád vlastně ještě si myslím si, že mi to dojde později, že až později si vlastně uvědomím, co se děje, protože teďka vlastně v momentě jmenování tak hned nastaly všechny ty důležité věci, které je potřeba udělat. To znamená práce s kádrem, příprava tréninkového plánu, komunikace s realizákem, s vedením a vlastně tolik práce, že vlastně ani nemám chvilku čas na to se jako zastavit a zatím se ještě uvědomit, co se stalo. Takže já si myslím, že mě to osobně doteče až později. No.
0: Ta změna té funkce z asistenta na hlavního trenéra druholigového týmu. Jak velký to je rozdíl, co se změní konkrétně v tvé práci?
1: Tak hlavně se změní to postavení, to znamená ten rozhodovací proces vlastně teď jde za mnou, to znamená já jsem ten první na ráně, když se nebude dařit, což ale prostě k tomu patří, ale jinak vlastně bych řekl, že tolik té práce se nezmění, protože my jsme s Davidem hodně fungovali, nechci říct na stejné úrovni, protože toto takhle není nikdy, ale David mě bral jako rovnocenného partnera a měl jsem jako velký slovo i při těch konzultacích a tak dále. Samozřejmě to finální vždycky šlo za Davidem Jarolímem, ale v tomhle si myslím, že vlastně takový rozdíl nebude, ale samozřejmě v čem bude rozdíl, tak je to, jakým způsobem teď budu vystupovat směrem k hráčům, hráči směrem ke mně. Samozřejmě je to prostě něco jiného. Většinou ten asistent většinou je takovej ten v úvozovkách kamarád, ten, který má blíž k těm hráčům, víc s něma vtipku a tak dále, když to ten trenér je ten člověk s tím větším odstupem. A samozřejmě teďka já ten vztah s některýma těma hráčima mám nastavený vlastně tak, jak jsem to teď zmiňoval, a to se bude muset prostě logicky změnit. Takže v tom si taky myslím, že bude rozdíl, aby vlastně jsme si sedli na tu notu, i přesto, že ta role moje bude jiná vůči těm hráčům.
0: Petr Madhauser je novým hlavním trenérem fotbalistů České Lípy, kteří se připravují na druhou ligu. Ta druhá liga bude samozřejmě o dost náročnější než ČFL, Česká fotbalová liga, tedy třetí nejvyšší domácí soutěž. Jaké jsou ambice? Krátce před začátkem sezony, mi to za 3 týdny zhruba.
1: No já využiju zkušenosti z branže a použiju klišé mých několika trenérských kolegů, že si počkám až na první kola a podle toho řeknu, jaký jsou ambice, ale já bych asi na začátek, protože pro Českou Lípu je to vlastně po 27 letech nová sezóna v druhé nejvyšší soutěži, tak my hlavně budeme chtít udělat všechno pro to, aby jsme se postupem času etablovali, aby jsme prostě byli tým, který v té druhé lize má nějaké svoje místo, má nějaké svoje solidní místo a prostě každou sezónu se s ním počítá. Takže to je takový nějaký dlouhodobý cíl, ale krátkodobě nám strašně ukážou ty první zápasy. Teď je to hrozně těžký říct, protože skládáme ten tým z části, bude pokračovat z části, tam máme nový hráče a i soupeři posilujou, začínáme na Dukle, kde se vlastně ten kádr taky hodně obměnil, takže nedokážu říct úplně, kam bychom chtěli směřovat. To zásadní jasný, chceme zůstat v té druhé lize a to bych řekl, že je takový největší cíl.
0: Zmínil jsi, že se kádr mění v České Lípě před tím, než vstoupíte do sezony ve druhé lize, tak můžeš nastínit, kdo třeba přišel z hráčů, kteří jsou známí i z těch vyšších pater ještě?
1: Tak já myslím, že posluchači určitě budou znát Filipa Blechu, což je střední záložník, který k nám přišel ze Zbrojovky. Další, řekl bych, takovou druholigovou stálicí je Patrik Šen, což je ofenzivní hráč, který k nám přichází s Chrudimi. A asi zatím, co jsem tak zaznamenal mezi lidmi, tak největší ohlasy se dostávají Olivieru Flichenovi, který k nám přišel z Chenku, ne tedy z A-týmu, ale kde chytal v juniorce poslední dvě sezony a bývalý golman Liberce, takže to bych řekl, že je takový asi pro lidi takový největší jméno. A nesměl bych ještě zapomenout na Honzu Šťovíčka, další brankář, vlastně taky otřepaný druhou první ligou na Dukle, třeba v poslední době vlastně byl v Táborsku, takže přichází k nám z Táborska. A jména ještě přibudou, ale prozrazovat nemůžu.
0: Je mi to jasné, s Petrem Mannhauserem budeme pokračovat na Radiožurnálu Sport o jeho vlastně trenérské kariéře za chvíli po písničce.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Petr Mannhauser, bývalý rozhlasák, s námi v našem odpoledním rozhovoru. Počítali jsme to před chvílí, je to asi rok a půl, co si opustil Český rozhlas a nás na Radiožurnálu Sport. V tu dobu si trénoval holky na Slávy, fotbalistky, ale ta trenérská kariéra vlastně začala už o něco dřív, tak kdy ses rozhodl vlastně nějakým způsobem zahájit tu trenérskou kariéru v době, kdy si vlastně sám kopal do balonu?
1: No, tyjo, já bych řekl, tak v 16 letech byly takový první moje jako v uvozovkách trenérský kručky, protože můj táta trénoval na Meteoru, tuším, že to byli žáci starší nebo něco takového. A já jsem mu tak nějak jako začal pomáhat, že prostě jako, když jsem měl volno, neměl jsem trénink, tak jsem šel s ním a pomáhal jsem mu stavět kužílky, takovýhle věci a chytlo mě to. Pak jsem v takovém jednom menším klubu chviličku byl u malých dětí, no a postupně vlastně jsem začal pak trénovat tu mládež Meteor a různě jsem to tak jako procházel. Ale ty první kručky bych řekl, že byly takhle v těch 16-17 letech vlastně díky tátovi, kde já jsem to trénování viděl a zároveň jsem tak trochu tušil, že na tu profesionální hráčskou kariéru to vůbec nebude. Tak jsem si říkal, že bych u toho fotbalu rád zůstal trošku jinak, tak jsem si říkal, OK, tak zkusím trénování, tam třeba se mi něco povede.
0: Musel to být určitě velký skok i do té třetí mužské soutěže, té nejvyšší v Česku od 18-letých holek na Slávy, tak byl si trochu nervózní, když jsi přišel do kabiny fotbalistů, kteří už se ve třetí lize nějakým způsobem trochu živí tím fotbalem, asi většina k tomu nějakým způsobem pracuje, ale dá se říct, že tam jsou hráči, kteří mají třeba za sebou i nějaké zkušenosti z těch vyšších pater.
1: No tak mě pomohlo to, že vlastně vedle mě byl David Jarolím, což je prostě obrovsky zkušený bývalý hráč a dobrý trenér a to si myslím, že mi pomohlo, to byla jedna věc a druhá věc, která si myslím, že mi pomohla tak vlastně paradoxní zkušenost z rozhlasu, protože oba dva jsme dělali spoustu rozhovorů s obrovskýma personama sportu a nemohli jsme být nervózní, protože nemůže na tobě jako reportérovi být znát, že jsi nervózní. A to si myslím, že mě taky pomohlo, že já jsem ty hráče jako respektoval, ale bral jsem to hodně jako když jsem s nimi tehdy dělal ty rozhovory, že vlastně já nemůžu se z nich sesypat, že něco dokázali ve fotbale. My jsme teď vlastně jeden tým, jedna parta a já jsem, a to se nechci povyšovat, ale jsme vlastně na jedné úrovni, jo, a to mi strašně pomohlo a o to bylo jednodušší, ale samozřejmě byly situace, kdy člověk si tak projíždí ten kádr a říká si, tyjo, tady máme tohodle, ty bláho, to bude zajímavý, ale ono si to strašně rychle sedlo i díky Davidovi, ale hlavně i díky těm klukům, protože mě všichni vzali, mělo to nějaký porodní bolesti, to tak bývá, ale myslím si, že pak, když jsme si jako to bilancovali s klukama v závěru sezóny, tak jsme si tu cestu našli a fungovalo to. A to je podle mě i, nechci mluvit za vedení, ale myslím si, že to je taky důvod prostě toho, proč nakonec se rozhodlo pro mě jako pro hlavního trenéra, protože prostě tam nějaká ta kontinuita byla, dařilo se nám a na tohle budeme chtít navázat.
0: Bývalý rozhlasák a teď hlavní kouč druholigových fotbalistů České Lípy Petr Mannhauser je s námi na Radiožurnálu Sport. Ještě úplně závěrečná otázka. V našem odpoledním rozhovoru vlastně mluvili jsme tu několikrát o Davidu Jarolímovi, po kterém si přebral tu funkci hlavního trenéra České Lípy. Jak vznikla ta vaše spolupráce, protože si vzpomínal, že před rokem si ještě trénoval holky na Slávy, holky do 18 let a najednou po roce si hlavním trenérem druholigového mužského celku.
1: No, vlastně právě přes ty holky, protože David Jarolím má dvě dcery, jedna dcera právě byla pod mojí taktovkou. A takže David se chodil koukat na zápasy, no a jednoho dne mi zavolal, že by se rád sešel, takže jsme se sešli a nějak jsme se pobavili o fotbale a zjistili jsme, že jsme nastavený, řekl bych, hodně podobně. A David mi řekl, že v sobě hledá parťáka, asistenta, který mu bude pomáhat. A já jsem vlastně po několika rozhovorech řekl jo, půjdem do toho a pak se vlastně naskytla ta konkrétní možnost v rámci České Lípy a vlastně takhle to vlastně celý začalo, no, náhodou.
0: Náhodou, tak budeme držet palce, ať není náhodná cesta Petra Mannhausera ve druhé lize ve funkci hlavního trenéra České Lípy. A co ti, Petře, daří a zase někdy v tvé bývalé práci na Radiožurnálu Sport naslyšenou.
1: Děkuju a díky za pozvání.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furtí.
4: Oni furtí jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin 33 minut, posloucháte dál Radiožurnál Sport. První souboj sprinterů ve stém 13. ročníku Tour de France přišel v 5. etapě, která končila v městě, které je branou do Pyrenejí, tedy v Po. Tak ten souboj sprinterů v cílové rovince nakonec nejlépe zvládl Nizozemec Olaf Kooi. Jezdec týmu Decathlon si v technickém dojezdu 5. etapy udržel nejlepší pozici a pak v cílové rovince byl tedy nejrychlejší, žádný z jeho soupeřů se mu už pak nedokázal přiblížit a je to pro něj premiérový triumf v etapě na Tour de France, ani to jinak být nemůže, protože debituje v tomto ročníku na nejslavnějším cyklistickém závodu. Pavel Bittner se v tom hektickém finiši nakonec úplně neprosadil a skončil na 16. místě. Matyáš Vacek, ten si udržel svoji skvělou pozici v celkovém pořadí. Tour de France po 5 etapách je stále na 3. místě. V tom pořadí nejlepších se nic nezměnilo. Před zítřejší mimořádně náročnou etapou, první těžkou horskou v Pyrenejích po zhruba 100 kilometrech, kdy se bude jenom tak zvolna stoupat, to začne být opravdu těžké. Nejprve výjezd na Col d'Aspin, kde to bude přes 900 výškových metrů, převýšení tedy na 19 kilometrech, no a po sjezdu zase do výšky 866 metrů nad mořem. Výjezd na slavný Tourmalet do výšky 2115 metrů nad mořem. Pak zase, dá se říct, sešup 19 kilometrů dlouhý sjezd a závěrečné stoupání do cíle do Gavarin-Gedre. Tam se dají očekávat velké věci, ale to bude až zítra. Uslyšíte o tom samozřejmě ve vysílání naší stanice.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České tenistky zažívají povedený Wimbledon. Hned dvě jsou v singlových semifinále. Karolína Muchová a Linda Nosková. A v případě úspěchu si proti sobě můžou zahrát o cenou Grand Slamovou trofej. Muchová postoupila mezi nejlepší čtyřku už včera a dnes na ní navázala po výhře nad Belgičankou Elis Mertensovou 6-3 a 7-5 i Nosková, kterou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
1: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme. Já jako samozřejmě přeju strašněka, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
0: Nosková bude hrát poprvé semifinále na Grand Slamu. Zítra nastoupí proti Ukrajince Kostiukové. Na centrální wimbledonský kurt se dostane hned po utkání Muchové s Američankou Goffovou. To začne ve 14:30 našeho času. Muchová bude hrát už páté semifinále na Grand Slamových turnajích. V předchozích případech ale často bojovala i s různými, i třeba vážnějšími zdravotními problémy. A tak teď věří, že je na tom oproti minulosti lépe.
1: Ty semifinále jsem hrála, že je to nějaký pátek, takže si úplně přesně nevybavuju, v jakém jsem byla rozpoložení, ale je pravda, že na většinu z těch semifinálů už jsem byla v takovém stavu, že jsem nebyla moc schopná hrát. Takže stoprocentně doufám, že budu schopná zregenerovat, načerpat síly a jít do toho, co v nejlepším stavu.
0: No, budeme samozřejmě držet palce a vy uslyšíte vše důležité, protože obě semifinále s českou účastí v ženské dvouhře ve Wimbledonu uslyšíte a nabídneme vám je tedy v přímých přenosech, protože na místě je náš reportér Jaroslav Plašil. Ve 14:30 našeho času tedy by mělo začít to první, minimálně tedy by měli vyrazit na kurt právě Karolína Muchová a Američanka Goffová. Po nich přijde na řadu druhý zápas mezi Lindou Noskovou a Martou Kostiukovou.

0: No a ve Wimbledonu kromě úspěchu českých tenistek sledují domácí fanoušci s velkým nadšením nečekanou cestu Brita Artura Ferryho, který postoupil přes Itala Flavia Cobolliho už do semifinále Wimbledonu, a to hraje hlavní soutěž jenom díky divoké kartě od organizátorů. Jeho soupeřem bude Němec Alexander Zverev, který dál pokračuje ve vítězné cestě a může přidat třeba i druhý Grand Slam v řadě, protože nedávno vyhrál na Antuce Roland Garros.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Vítězství fotbalistů Argentiny na mistrovství světa 3-2 nad Egyptem a následný postup Jihoameričanů do čtvrtfinále šampionátu přinesly kromě euforie z obratu také mnoho spekulací. Objevily se konspirační teorie o tom, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA v čele s předsedou Gianním Infantinem v úvozovkách tlačí své koně na turnaj. Více toto téma rozebereme s Karlem Schambergerem. Hezký podvečer.
1: Dobrý večer.
0: Tak pojďme se zaměřit k tomu zmiňovanému utkání a tedy k Argentině. Od jaké doby se o potenciálním zvýhodňování týmu s Lionelem Messim bavíme?
1: Vše začalo v Kataru před 4 lety, tedy na světovém šampionátu, na kterém Argentinci slavili titul. Nejvíce se řešily penaltové zákroky, jeho Američané kopali 5 pokutových kopů, což je nejvíce v historii jednoho mistrovství světa. Ať už jde o moment ze semifinále s Chorvatskem, ve kterém se argentinský útočník Alvarez střetnul s golmanem Livakovičem. Někteří experti tehdy zákrok brali spíš jako faul na brankáře, než naopak. Argentinci ale kopali penaltu, po které vedli 1-0.
0: Podobný scénář pak nabídlo i samotné finále s Francií, při kterém šli Argentinci do vedení po takzvaně soft penaltě, připomení.
1: Jak říkáš, soft penalta, alespoň tak byl tehdy označován kontakt mezi Di Mariou a Francouzem Dembelem. V uvozovkách přitažená za vlasy je ale konspirace kolem gólu Lionela Messiho na 3-2. V momentě, kdy fotbalista s desítkou na zádech vypálil, tak byli na hřišti i náhradníci Argentiny, ale televize TNT Sports dodala, že takové chování bychom našli u mnoha dalších týmů v jiných zápasech. Takové situace jsou v podstatě neřešitelné a jen těžko si umíme představit scénář, ve kterém by byl gól neuznán kvůli náhradníkům u půlky hřiště.
0: Tolik tedy Katar 2022, pojďme do aktuálního dění, tedy na šampionát v zámoří. Web Easy Sports píše, argentinská mašina na kontroverzi je zpět. Proč?
1: Můžeme si připomenout hned to úvodní duel s Alžírskem a moment, kdy se hodně spekulovalo, jestli neměl Lionel Messi dostat červenou kartu za šlapák. Mimochodem neviděl ani žlutou kartu, byl to jen odpískaný faul. Nejvíce se ale vše rozjelo po včerejší výhře nad Egyptem. Jeden ze střelců týmu z Afriky Mustafa Ziku byl následně hodně naštvaný v televizním rozhovoru, který má na svém webu třeba BBC Sport.
2: No fair. Rozhodčí k nám nebyl fair. Od začátku zápasu ta nespravedlnost byla evidentní.
1: Třeba trenér Egypta Husam Hassan na tiskové konferenci prohlásil, že na protest se už nebude koukat na žádný zápas na světovém šampionátu.
0: No a teď aktuálně Egyptská fotbalová asociace dokonce požádala Mezinárodní federaci FIFA, aby z mistrovství světa vyloučila rozhodčí, kteří se podle ní zavinili tu porážku 2-3 s Argentinou v osmifinále. Federace egyptská uvedla, že podala stížnost a žádá vyšetření dvojího metru při řízení zápasu v Atlantě. I když ty situace, které byly sporné, tedy podle mého skromného názoru, posoudili rozhodčí nakonec správně, takže za mě je to tedy dost přehnané. Nicméně ty spekulace o různých věcech se netýkají jenom samotného zápasu, tak co všechno se dá vidět na téma Argentina a nějaké to protěžování?
1: Na sociálních sítích najdeme také velké pochybnosti kolem samotného losu Argentiny. Ta dostala do skupiny Rakousko, Alžírsko a Jordánsko. Navíc právě tato skupina byla dost výhodná pro případný postup z prvního místa, což se Argentincům povedlo a ve vyřazovací fázi se tak vyhnuli gigantům. Hráli s Kapverdami, Egyptem a teď je čeká Švýcarsko. Třeba takový Španělé, po tom, co vyřadili Portugalsko, nastoupí ve čtvrtfinále proti Belgii. Musíme ale na závěr dodat, že jde o pouhé spekulace.
0: A hodně divoké. Povídali jsme si teď o nich s Karlem Schambergerem. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 20 hodin. A Jana Gulda připravila zprávy.
2: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. Podporu v bydlení nově převezmou od obcí úřady práce, schválil to Senát. Tenistka Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu, čeká jí Ukrajinka Kostuková. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání.
3: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
2: Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce, přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude, celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
4: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
2: Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos v květnu získaly firmy z holdingu Agrofert. Potvrdil to Státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřenských fondů splnil pravidla pro předcházení střetu zájmů. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat letos na konci dubna. A to na základě právních analýz. Rychlost cyklistů by mohli v Žižkovském tunelu v Praze zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin, říká místostarosta Prahy 3 Ondřej Rud ze Zelených.
5: Ještě debatujeme otázku jako budoucí údržby a přesného technického řešení, respektive použití té konkrétní barvy, tak aby to neklouzalo ten povrch. A já očekávám, že je možný to zrealizovat ve výhledu někdy do konce prázdnin, ale přesný termín ještě nemáme.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-6. Nosková už byla ve třetím kole turnaje blízko konce, když v duelu s Rumunkou Soranou Kirsteovou odvracela odvážným backhandovým úderem matchball.
7: Backhand to zachránil. Jsem ráda, že jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhorší momentu zatím na turnaji. Dnešní zápas, trofnu si říct, že zrovna byl trošku lehčí možná než právě s tou Soranou, ať už možná i psychicky, možná i fyzicky.
6: Linda Nosková si v zítřejším, v pořadí druhém semifinále, zahraje s Ukrajinkou Kostiukovou. V tom prvním se od 14 hodin a 30 minut českého času utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová. A české volejbalistky prohrály na úvod Ligy národů v Bělehradě s Německem 1-3 na sety a vzdálila se jim šance na postup do čtvrtfinále. Zítra Češky nastoupí proti Nizozemkám, v dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Tady jedna nehoda před Brnem a překážky před Prahou. Na dálnici D1 překáží nehoda před Brnem ve směru z Prahy. Za sjezdem na Svitavě a výstaviště na kilometru 191 havarovala dvě osobní auta. Jsou v levém pruhu, jedno částečně zasahuje i do pravého. Na místo už silničáři přivezli šipku a tvoří se kratší kolona. Na D1 se vyhněte překážkám před Prahou ve směru z Brna. Za nájezdem z Pražského okruhu na kilometru 9,5 leží v levém pruhu kusy pneumatiky. Na D6 z Prahy do Karlových Varů se vyhněte překážce za Velkou Dobrou u Kladna. Na 20. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu Ráčna. Silnice 21 z Mariánských Lázní do Boru je uzavřená mezi Kočovem a Janovem. Zasahují tam záchranáři u nehody osobního auta. Objíždět se dá přes Tachov. A v Praze počítejte se zdržením na magistrále. Ve směru z Holešovic se popojíždí asi 5 minut od hlavního nádraží k muzeu. Ve směru od Brna se jede pomalu přes Nuselský most a je to tam na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
9: Před zprávami jsme na Radiožurnálu Sport mluvili o různých spekulacích a konspiracích o možném protěžování argentinského týmu na fotbalovém mistrovství světa. Za chvíli budeme mluvit v pozitivnějším smyslu. Budeme totiž si povídat o Lionelu Messimu, argentinské hvězdě a jeho skvělých výkonech na probíhajícím šampionátu. I ve včerejším osmifinále byl jedním ze strůjců toho velkého obratu Argentinců v utkání s Egyptem. Teď ale ještě písnička od Link. Park. Hezký večer.
0: Radiožurnál Sport
10: a Ondřej Prokop.

0: Nejdřív neproměněná penalta a nakonec slzy radosti. Lionel Messi se ve včerejším osmifinále mistrovství světa v Atlantě znovu stal hlavní postavou argentinského vítězství. I díky jeho gólu Argentina otočila zápas s Egyptem, když v závěrečných 11 minutách smazala dvoubrankovou ztrátu a vyhrála nad africkým celkem 3-2. Po utkání se Messi dočkal chvály od fotbalových expertů z celého světa.
1: Ještě jedna šance pro Lionela Messiho. Ještě Argentinci se dostávají do zakončení. Zpětný pas na Messiho, gól! Lionel Messi srovnává ve 84. minutě s pomocí břevna, prostřeluje gólmana Šobira.
2: Štěstí, úleva i radost z možnosti pokračovat v turnaji dál. Takto své pocity po vítězném zápase popsal novinářům Lionel Messi. Od jeho spoluhráčů k němu přicházela jen slova chvály. Tak toho popsal třeba útočník Julián Alvarez.
3: Neexistují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý okamžik po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá a za to, jaký k nám je. Je to legenda.
2: Respekt k výkonu 39-letého Messiho vyjádřil také bývalý švédský útočník Zlatan Ibrahimovič. Pro televizi Fox Sports řekl, že se Messi proměnil v divokou šelmu, kterou nešlo zastavit. Argentinskému útočníkovi, který je s 8 vstřelenými brankami zatím nejlepším střelcem letošního mistrovství světa, pogratuloval k postupu do čtvrtfinále i egyptský křídelník Mohamed Salah. Toho v době, kdy byl teenagerem, přezdívali právě egyptský Messi.
4: Zkusili jsme všechno, abychom omezili jeho vliv, ale hráči jako Messi potřebují jen jeden nebo dva momenty, aby změnili průběh zápasu. Trestal každou sebe menší chybu, vytvářel šance z ničeho a dodával Argentině potřebnou víru v těch nejdůležitějších chvílích. Samozřejmě jsme z výsledku zklamaní, protože jsme věřili, že můžeme postoupit, ale k Messiho výkonu chovám jen respekt. Opět dokázal, proč v tomhle sportu dosáhl všeho, čeho dosáhl.
2: Lionel Messi, který si po konci zápasu dlouze utíral slzy do modrobílého pruhovaného dresu, se stal podle statistické společnosti Opta prvním fotbalistou po 40 letech, který v historii mistrovství světa v jednom utkání skóroval. Vytvořil nejméně 5 šancí ze hry a zároveň si připsal víc než 5 úspěšných kliček. Před ním to naposledy dokázal Diego Maradona na mistrovství světa v roce 1986 v zápase proti Belgii.
1: Mohamed Salah to teď zkouší, ještě přidává na levou stranu, jde v náběhu, Zico, gól! Egypt vede v osmifinále mistrovství světa nad Argentinou už 2-0, parádní akce!
2: Ani expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát Argentině po druhém gólu Egypta nevěřil.
5: A musím říct, že po druhém gólu Egyptu jsem nad Argentinou zlomil hůl. Ale já jsem zvědavý v průběhu toho mistrovství, jestli Argentina bude mít ještě nějakou penaltu, jestli Messi půjde po třetí, ale prostě vidíme, že je to téma. Já teďka opravdu objíždím v uvozovkách republiku s penaltovým králem, kdy si to ty, jak mladí lidi, tak ty dospělí, tak si to jdou zkusit a sami pak cítí, že to není jednoduchý tu penaltu proměnit, ten tlak je veliký, ať už seš někde na vesnici nebo samozřejmě na mistrovství světa, a je vidět, že i Messi s ním má problémy. No.
2: Znovu bude moct Lionel Messi své fotbalové umění předvést už tuto neděli ve 3 hodiny ráno našeho času, kdy Argentina vyzve Švýcarsko. Čtvrtfinálová klání ale zahájí už zítra večer utkání Francie proti Maroku. V dalších dnech se pak proti sobě postaví také Španělsko s Belgií a Norsko s Anglií. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Slavný Sting na Radiožurnálu Sport, je 20 hodin a téměř 17 minut. Když pomineme prodloužení a penaltový rozstřel včerejšího posledního osmifinále mezi Švýcarskem a Kolumbií, který se přehoupl tedy přes půlnoc, tak vlastně dnešek je jediným nebo prvním dnem od 11. června, kdy se nehraje žádný zápas světového šampionátu. Ale už zítra začne program čtvrtfinále ve 22 hodin našeho času. Se utkají Francie, Maroko, hodně prestižní souboj už proto, že mnoho lidí z Maroka žije ve Francii a tak se dost také očekává, že by mohly být nějaké nepokoje. Každopádně, ať už vyhraje kdokoliv, tak se bude v ulicích Francie rozhodně slavit, ať už tedy Francouzi rodilí nebo Maročané, a v pohotovosti je policie. O 22 hodin tedy samozřejmě v přenosu na Radiožurnálu Sport, stejně jako i ty následující čtvrtfinále, které potom v dalších dnech přijdou na řadu: Španělsko, Belgie, Norsko, Anglie a tak Argentina, Švýcarsko.

0: Čeští reprezentanti na pražském baseballovém týdnu obsadili třetí místo. V závěrečném zápasu po druhé na turnaji suverénně porazili Německo, tentokrát 15-5. Jak prestižní domácí turnaj, tak i vystoupení reprezentantů na akci v nizozemském Haarlemu v minulém týdnu hodnotil po zápase asistent trenéra Petr Zima. V pražské krči s ním natáčel Krištof Kousal.
1: Začneme nejdřív tím zápasem s Německem. Druhá výhra nad Německem na tomhle turnaji a přesvědčivá opět.
2: Po včerejší vlastně prohře s Tajvanem, samozřejmě ten tým byl trošku dolů. Na druhou stranu prostě se podařilo to resetnout, mít dobrou předzápasovou přípravu. Včerejšek hodně za nás a dneska vlastně jsme do toho vlítli jako naplno. Určitě nám jako hodně se podařily ty první inningy, kdy jsme šli do vedení vlastně 6-0 po dvou inningách, což není úplně standardní. A řekl bych, že v ten moment vlastně už bylo relativně rozhodnuto. To, že jsme na této vlně vlastně dál pokračovali. Oni tam prostě na ten kopec nedokázali prostě ten rozjetý vlak jako zastavit. Určitě je dobrý, že ani my jsme nepolovili. Ono občas se může stát, že když se vede takhle, tak ten tým může třeba přestat jako tlačit, ale to jsem rád, že se nám podařilo udařit a nenechali jsme nic náhodě.
1: Palkaři se zdáli být zkrátka v mnohem větší pohodě než proti Nizozemsku, Tchajvanu. Je to dané hlavně kvalitou na nadhozu u Němců, která je potenciálně asi nižší?
2: Jednoznačně. Ten nadhoz vlastně udává vlastně tempo té hry. Pokud prostě dostanete relativně víc těch nadhozů, který se dají pálit, jsou uprostřed té zóny, tak samozřejmě je to otázka času, kdy třeba i ty tvrdý kontakty si najdou místo. Takže ano, kvalita nadhozu vlastně opravdu je naprosto klíčová v této hře.
1: Trenér Pavel Chadim často mluvil o tom, jak testuje mladé narazovače na těchto turnajích, tak jaký z toho máte pocit vy, jak obstáli?
2: Ne narazovači, ale vlastně viděli jsme i pár vlastně mladých polařů. Vlastně máme z toho dobrý pocit, chceme ukázat, že vlastně ty dveře do národního týmu jsou otevřený, že ty hráči budou dostávat šanci a vlastně pokud přijdou, šanci dostanou, tak musí prostě podat výkon. Bylo to smíšený, jo, někomu se zadařilo líp, někomu hůř, ale samozřejmě je to nejlepší zpětná vazba pro ty hráče. Ta konfrontace s tím evropským baseballem, tak aby oni pak se mohli dál vyvíjet.
1: A když se ohledneme jak za pražským baseballovým týdnem, tak i za Haarlemem, tak s jakými pocity z těchto dvou turnajů vlastně budete odcházet?
2: Myslím si, že teď už jsme ve fázi, kdy nekoukáme, proti komu hrajeme, chceme prostě se ujistit, že odehráme to nejlepší, co dokážeme. Jsme si vědomi, že hlavně proti Holandsku a Tajvanu, tak prostě na té páce jsme nebyli úplně jakoby schopní zatlačit, nebyli jsme schopní úplně posouvat běžce, to znamená mít ty produktivní auty. To je určitě jako zpětná vazba, kterou my musíme vnímat, protože ten světový baseball vlastně se hraje tím stylem. Takže je dobře, jsme potvrdili proti Německu. Na druhou stranu pravdu chceme hráčům radu zdůraznit to, že ne vždy ten zápas se vyhraje od palama, ale občas to opravdu bývá agresivní base running, posouvání krátkou hrou přes ulejvky a tenhle ten turnaj splnil tuhle roli, že nám prostě ukázali, ty mezery tam pořád jsou.
1: Říkal po vítězství nad Německem na pražském baseballovém týdnu asistent trenéra Petr Zima. Z Eagles Parku Krištof Kousal, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 8:30. Jana Gulda a zpravodajský přehled.
1: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Bombový útok v Monaku má českou stopu. Jeden z mužů podezřelý z vraždy možné atentátnice Anastázie Berezovské se totiž narodil v roce 1986 v tehdejším Československu. Vyplývá to z pasu muže, který zveřejnil ukrajinský protikorupční portál Antikor. Podle něj jde o důstojníka ukrajinské vojenské rozvědky Jevhena Reuna. Ve španělské Barceloně dnes padl absolutní teplotní rekord. Ve městě naměřili 40,7 stupně Celsia. Podle regionální meteorologické služby je to o 2 stupně víc než dosavadní maximum z července 2024. Nová vlna veder zasáhla hlavně severovýchod Španělska. Pro dvě oblasti v blízkosti Barcelony stále platí červená výstraha, tedy mimořádné nebezpečí s možnými velmi závažnými dopady na obyvatele. A do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival přijela německá herečka Nastasia Kinská. Je držitelkou Zlatého glóbu a byla nominována na francouzskou cenu César. Kinská hraje ve filmu Hijamat. Drama je v hlavní soutěži filmového festivalu. Natočil ho iránský režisér Nader Saivar, žijící v exilu v Německu. Sport. Linda Nosková si na tenisovém Wimbledonu zahraje o postup do finále. Belgičanku Mertensovou porazila ve dvou setech a zítra se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Semifinálový program odstartuje už ve 14 hodin a 30 minut Karolína Muchová proti Američance Goffové. A pátou etapu cyklistické Tour de France vyhrál po hromadném sportu Nizozemec Kooi. Žlutý dres pro lídra závodu udržel Nor Train. Nejlepší z Čechů Matyáš Vacek zůstává průběžně třetí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 za Koberovicemi a na D48 před Českým Těšínem. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Koberovice. Na 76. kilometru praskla pneumatika kamionu a podle řidičů její kusy překážejí v obou pruzích. Vozidlo stojí o kus dál v odstavném pruhu. Kromě toho je D1 průjezdná bez větších komplikací. Nehodu před Brnem ve směru z Prahy se podařilo rychle vyřešit. Na kilometru 190 už v levém pruhu nic nepřekáží a kolona se rychle rozjela. Na D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína, ale pozor na překážku za odbočkou na Hnojník. Na 62. kilometru se v pravém pruhu povaluje pneumatika, opět nebezpečná situace. A na silnici 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně zpomalte před Lásenicemi. Hasiči tam odklízejí z vozovky spadlý strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů Celsia, zítra čekáme jasno až polojasno. Hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně i přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Santana a Steven Tyler s Aerosmith dali dohromady písničku, kterou jste právě teď slyšeli. Just Feel Better se jmenuje. 20 hodin a 38 minut. Dále s vámi Radiožurnál Sport. V tomto týdnu se rozbíhají předkola evropských fotbalových pohárů. Teď aktuálně se hrají dva zápasy z těch úvodních v prvním předkole Ligy mistrů. Běloruský tým Vitebsk v 81. minutě prohrává doma s rumunskou univerzitou Krajova 1-3. Makedonský Petrokup v 77. minutě hraje doma 1-1 s albánským týmem Egnatia. No a dva dnešní zápasy už jsou dohrané. Kajrat Almaty, známý kazašský tým, porazil 2-1 černohorskou Sutězku. No a estonská Flora Tallinn prohrála doma 2-3 s Iberií Tbilisi, tedy s gruzínským týmem.

0: Po fotbalové kariéře pomáhal nemocným lidem. Teď bývalý nizozemský reprezentant Royston Drenthe sám pomoc od jiných potřebuje. To je ve zkratce příběh, na který se tentokrát zaměříme v pravidelném středečním povídání o současném životě bývalých sportovců. A uděláme to s Kristiánem Švedou, kterého vítám ve studiu.
1: Krásný den.
0: Na úvod tedy prosím připomeň, jakou měl Drenthe fotbalovou kariéru.
1: Hráč narozený v Rotterdamu v roce 1987 se jako náctiletý stal stabilním článkem sestavy tamního Feyenoordu a ve 20 letech přestoupil do Realu Madrid. V první sezóně ve Španělsku na levé straně hřiště docela pravidelně nastupoval, poté ale Real přivedl Brazilce Marcela a ten Drentheho brzy ze sestavy vystrnadil. Nizozemec poté odešel na několik hostování, třeba do anglického Evertonu. Po úplném konci v Realu hrál třeba v Rusku a Turecku a kariéru poprvé ukončil ještě před 30. narozeninami. Poté se několikrát zkoušel vrátit, ale vždy krátce a neúspěšně. Za dospělou reprezentaci odehrál jeden jediný zápas.
0: No a teď tedy k tomu, jaký život má nebo měl po kariéře. Čemu se věnoval?
1: V období po prvním konci kariéry se zaměřil na hudební kariéru, snažil se prosadit jako rapper v rodném Rotterdamu, taky otevřel obchod s oblečením, na jehož navrhování se sám podílel. Ani v jednom ze zmíněných oborů se ale Drenthemu úplně moc nedařilo a v roce 2020 vyhlásil bankrot, a to s tím, že přiznal dluhy vyšší než 3 miliony eur. Není to tak, že všechny peníze špatně investoval, velkou část, jednoduše řečeno, utratil a zpětně mluvil o tom, že jako mladý po přestupu do Reálu nezvládl slávu a peníze a místo fotbalu se začal věnovat večírkům a utrácení. Po ohlášení bankrotu svůj život výrazně změnil a začal pracovat ve zdravotnictví jako ošetřovatel lidí trpících demencí. V kontaktu s fotbalem zůstával jako občasný televizní expert, spolu s několika bývalými spoluhráči taky natáčel podcast.
0: O tom všem mluvíš v minulém čase, co se tedy stalo dál?
1: No, možná i v důsledku dřívějšího životního stylu prodělal Drenthe loni v říjnu mrtvici a od té doby se o jeho zdravotním stavu úplně moc neví. Asi měsíc po mozkové příhodě promluvil Drentheho manažer o tom, že bývalého fotbalistu čeká dlouhá rehabilitace a musí se znovu učit základní věci, jako chůze a mluvení. Podle manažera ale byli doktoři optimističtí a věřili, že se ani ne 40-letý pacient vrátí k běžnému životu. Žádné čerstvější informace ale nikdo zatím nezveřejnil a na sociálních sítích Drenthe od loňského října stále nic nezdílel. Takže přesnější informace o jeho aktuálním zdravotním stavu, bohužel nemůžeme nabídnout.
0: Tak můžeme jenom věřit a doufat a přát Roystonu Drenthemu, aby mu bylo lépe a opravdu se do běžného života zase vrátil. S Kristiánem Švedou jsme si připomněli neúplně veselé pokračování života jednoho bývalého fotbalisty po kariéře. Díky.
1: Naslyšenou.

0: doprovodil majitel klubu Petr Dědek. Pohár Dynamo vybojovalo na konci dubna. On sám si splnil velký sen, se kterým do hokeje v Pardubicích vstupoval.
1: Je to tak, byly to úžasné emoce, ten den toho vítězství, a byl to cíl, který se podařilo splnit, a to vždycky potěší a jako velká radost. No. Do té chvíle, než si to člověk jako uvědomí, tak prostě jako v to doufá a je to hezký. No.
0: S odstupem času vzpomíná, jak složitá cesta vedla až k zisku poháru.
1: Těžká cesta za titulem, tak my měli těžkou sérii s Brnem, obrovsky těžká série se Spartou, tam nás provázely zranění a bylo to velmi vyhrocené, protože my se Spartou máme ty zápasy, to prostě vyhecovaný, ale zvládli jsme to a zvládli jsme šestý zápas v Třinci a jsem rád, že se to podařilo.
0: K radosti také fanoušků, kteří se na pardubické hokejisty přišli podívat.
2: Vašek.
3: Taky Vašek.
2: Honza.
0: Tak jak jste to prožívali tu sezónu?
4: Náročně jako vždycky. Každá sezóna je náročná a tahle byla s dobrým koncem.
5: Ze začátku nebyla to taková ta dominance v těch minulých sezónách, ale vyhráli jsme, no.
6: Já se ta sezóna líbila a konečně jsme to dotáhli až do konce.
0: A řekněte mi, jaké máte oblíbence v týmu?
5: Pro mě to je určitě Honza Mandát.
4: Já mám Honzu Mandáta a pak tam máme ještě kamaráda Daniela Rákose.
6: Pro mě to je Roman Will.
0: Právě golman Roman Will a útočník Tomáš Vondráček do Martinic dorazili. Pohár pro oba hodně znamená.
7: Pro mě to je jako velký okamžik, takže já si to užívám. Samozřejmě je s tím spojeno spoustu akcí a já si myslím, že je skvělý, že ty lidi mají tu možnost vidět ten pohár a čekalo se na to dlouho. A je to takový ten hnací motor zase do budoucna, aby když dá štěstí, aby se to mohlo zopakovat.
8: Jo, já si myslím, že to jako pořád živý je, že jo, je teď pořád všude vyskakují nějaký videa, takže člověk to má furt v hlavě a je to hezký.
0: Jenže to už je minulost. Hokejisté Dynama pomalu ale jistě zpřádají plány na další sezónu a jejich majitel moc dobře ví, že obhajoba bude nesmírně těžká.
1: My už se na to připravujeme a my určitě nechceme usnout na Vavřínech a budeme pokračovat v nastolený lajně a uděláme všechno pro to, abychom zopakovali vítězství, protože nám chutná. Po těch dvou prohraných finále doma, tak bychom rádi, aby taky v brzký době jsme před domácíma fanouškama to udělali.
0: Není přitom žádným tajemstvím, že to všechno stojí nemálo finančních prostředků.
1: Rozpočet je obrovský, jeden z největších v lize, ale já to beru jako investici a máme fantastický diváky a ta historie klubu je obrovská, sahá víc než 100 let zpátky a ten klub vychoval obrovské legendy. Martince, Haška, Bohu Šťastný, prostě Jirka Šejba. Jo? A teď přišli kluci, jako je Lukáš Sedlák, Roman Will a další, kteří už jsou taky pardubáci a je to taková ta nová generace a já věřím, že píšeme tu historii společně a i ty noví fanoušci přijdou, ale já mám obrovskou radost toho, jak i sem dorazili fanoušci z celé republiky, jo? A to právě je práce ty naší historie klubu.
0: Budoucnost by naopak Dynamo mohlo psát v nové multifunkční aréně. Její výstavba by už brzy mohla začít.
1: Očekáváme teďka brzké chvíli, v brzké době stavební povolení a rádi bychom do měsíce zahájili. To je velký cíl, velký sen, je to největší hokejová hala na světě a Kluk Krkonoš, pokud se nám to podaří, tak myslím si, že na nás budou v Česku pyšní minimálně někteří fanoušci a bude následovat celý svět.
0: Uzavřel šéf pardubického hokeje Petr Dědek povídání nejen o mistrovském poháru. Z Martinic, Krkonoší, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je s vámi i v 21 hodin. A teď zprávy s Rozálí Machartovou.
3: NATO slíbilo Ukrajině pomoc v přepočtu za víc než 3 biliony korun. Česko se na ní podílet nebude. Senát znovu zamítl návrh na ústavní zakotvení práva platit v hotovosti. Český tenis má dvě zástupkyně v semifinále wimbledonské dvouhry. Po Muchové postoupila i Nosková. A zítra bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Teploty až 27 stupňů Celsia.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Státy NATO slíbily Ukrajině pro letošní rok vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur, v přepočtu 1,7 bilionu korun. Po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře to oznámil generální tajemník Mark Rutte. Stejnou částku by měli spojenci Kyjevu poskytnout i příští rok.
4: Státy NATO podle Rutteho vyjádřili jednoznačnou podporu Ukrajině. Prohlásil, že dokud bude ruská válka pokračovat, Kyjev od spojenců bude dostávat potřebnou pomoc. Finanční pomoc spojenci přislíbili Ukrajině kolektivně. Není pevně dané, které země se na ní budou podílet. Česko se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nezapojí.
5: Každý stát si to rozhodne sám. My participovat na té částce nebudeme.
4: Podle ministra zahraničí Petra Macinka z motoristů se Česko nicméně zapojí do programu nákupů amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. To přivítal i prezident Petr Pavel. Podle Babiše půjde ale jen o nízký jednorázový příspěvek. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Senát zamítl návrh zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit v hotovosti. Šlo už o čtvrtý pokus, který tentokrát navrhovala skupina senátorů v čele s předsedkyní klubu ANO Janou Mráčkovou-Vildumecovou. Podle ní digitalizace ekonomiky vytlačuje hotovost z běžného peněžního styku a znevýhodňuje tak například seniory.
6: Bylo to o jeden hlas. Právě senát rozhodl zamítnutí toho návrhu. Chtěla bych poděkovat té skupině senátorů a určitě mě velmi mrzí, že Senát a tito senátoři nechtějí řešit téma, které velmi trápí občany této České republiky.
3: Podle senátora Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 taková úprava nepatří do ústavního zákona a je nadbytečná. Vodní záchranáři v Česku od začátku léta evidují přes 420 zásahů. To je téměř 50% celé loňské sezóny. 27 lidí utonulo. Za vysokým počtem událostí jsou podle prezidenta vodní záchranné služby Červeného kříže Davida Smejkala nedávné horké dny.
7: Těch rekreantů vody bylo opravdu hodně a za ten nejteplejší víkend jsme měli více jak 120 výjezdů. Byly to kombinace zdravotních problémů, byla to častá tonutí, úrazy, zkrátka to vedro na ten lidský organismus působí velmi negativně a byla to ukázka i v tom zvýšeném počtu zásahů.
3: Na letišti v Trenčíně na severozápadě Slovenska dnes začíná 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. Hlavní hvězdou je britská kapela The Cure. Lákadly jsou ale i Gorillaz nebo Prodigy. Z české a slovenské hudební scény se představí například David Koller, Ventolin, Hex nebo Jana Kirchner. Hudební část doplní mimo jiné i divadelní, taneční představení a diskuze. Na jedné z nich vystoupí bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel.
8: Sport. Český tenis má dvě hráčky v semifinále wimbledonské dvouhry. Na Karolínu Muchovou navázala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Muchová nastoupí zítra ve 14 hodin a 30 minut proti Američance Goffové. Nosková pak bude hrát o postup do finále proti Ukrajince Kostiukové. Radiožurnál Sport odvysílá oba zápasy v přímém přenosu. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Zdálila se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Kulisiány popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
9: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super. My jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
8: Zítra odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupně, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
10: A po zprávách 5 minut po 21. hodině pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport a budeme se věnovat tenisu. Uslyšíte v našem vysílání už za chvíli po písnice od Toma Pettyho českou hráčku Lindu Noskovou, která se dnes stala druhou českou semifinalistkou na letošním Wimbledonu, napodobila včerejší úspěch Karolíny Muchové. A už za chvíli tedy bude v našem vysílání
1: Radiožurnál Sport a Ondřej Prokop.

0: Dvě české tenistky si zítra zahrají o postup do finále Wimbledonu. Karolina Muchová se od 14:30 odpoledne utká s Američankou Gauffovou a Linda Nosková pak s Kostiukovou z Ukrajiny. Nosková se do svého prvního grandslamového semifinále v kariéře probojovala díky dnešní výhře nad Belgičankou Mertensovou 6-3 a 7-5. Těžší chvíle ale zřejmě zažila už v prvním týdnu slavného turnaje díky jednomu zvládnutému kritickému momentu.
1: Jako stává se docela často, jo.
2: Tenisová historie zná hned několik příkladů z minulosti, kdy hráčka utekla z matchballu a pak byla jen těžko k zastavení. Současné kapitánce týmu pro pohár Billie Jean Kingové Barboře Strýcové se to sice stalo jen na menším turnaji, ale ten pocit bude zřejmě dost podobný jako na těch největších akcích a grandslamech.
1: Možná je to tím, že ten člověk jako je tak kousek od vyřazení, pak z něho spadne ten strach z toho, jako teď můžu prohrát, co když prohrál tohle, a nemá vůbec v hlavě tohle, že věděl, že už mohl být doma dávno 3 dny.
2: S podobným klidem teď může hrát i Linda Nosková, která ve třetím kole utekla z matchballu Rumunce Soraně Kirsteové a 10-bodový tiebreak rozhodující sady pak těsně vyhrála. Možná by to bylo kruté, protože předtím měla sama dobré příležitosti, jak zápas ukončit, ale stačilo pár centimetrů a neseděla by teď ve Wimbledonu v největším tiskovém sále jako semifinalistka.
3: Tak backhand to zachránil, no. Samozřejmě byla jsem nejblíž k tomu, abych vlastně už nebyla v turnaji, takže jsem ráda, že to tak nějak jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhorší momentu zatím na turnaji. Zápas, trofnu si říct, že zrovna byl o trošku lehčí možná, než právě s tou Soranou. Ať už možná i psychicky, možná i fyzicky, je to trošku jakoby vtipnější, že hrajeme vlastně spolu v semifinále.
2: Přiznává Linda Nosková, která bude klid potřebovat i dál. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Stereophonics na Radiožurnálu Sport v 21 hodin a 15 minut. České prvoligové týmy pokračují v přípravě na novou sezónu. Hrály se další přípravné zápasy. Ostravský Baník porazil polský Lubin 2-0. Zlín podlehl účastníkovi konferenční ligy Hapoelu Tel Aviv 1-2. Nováček nejvyšší soutěže, tedy brněnská Zbrojovka, ta podlehla v Hardbergu 0-2. Naopak Slovácko porazilo Zoriu Luhansk 2-1, Teplice zvítězili nad druholigovým Táborskem v Hladce 3-0 a Jablonec remizoval bez gólu s kyperským Pafosem.

0: Cyklistická Tour de France měla na programu pátou etapu z Lannemezánu do po 158 kilometrů a první šance v letošním ročníku pro spurtéry. V cíli byl nejrychlejší Nizozemec Olaf Kooi. Příjemnou zprávou pro českou cyklistiku je, že Matyáš Vacek je dál na třetím místě průběžného pořadí. A více si teď řekneme s Karlem Schambergerem. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak je překvapením, že vyhrál právě Kooi?
1: Svým způsobem asi ano. Nizozemec startuje na Tour poprvé. Za 24-letým jezdcem skončil na druhém místě Němec Max Kanter, třetí byl Belgičan Tim Merlier. A tak to znělo dojezd ve vysílání francouzského Eurosportu.
2: Olaf Kooi pour la belle semaine de la formation des 4 à CGM. Olaf Kooi, seul au monde, la victoire et la validation. Il fallait l'amener sur le tour. Il récompense sa formation.
1: Ještě se ale vrátíme o 5 kilometrů před cíl, tam totiž došlo k pádu několika cyklistů, mezi kterými byl jeden z hlavních favoritů Jonas Vingegaard. Dan ale znovu nasedl a dojel do cíle. Podle cyklistického experta radiožurnálu Sport Jiřího Ješka byl dojezd nebezpečný.
3: My jsme měli možnost v autě asi 2 hodiny před příjezdem pelotonu si ty poslední 10 kilometrů projet. Nejenom v těch posledních místech, kde nakonec k tomu pádu došlo, ale i těch předchozích. Já jsem říkal, že je to velice nebezpečný, když z takhle široké silnice se vyjede do vesnice, kde se najednou na 2,5 metru zúží ta vozovka, jsou tam nějaké ostrůvky, jsou tam retardéry.
0: Ve sportu byl i Pavel Bittner, kterého tedy ten pád nebo nehoda neovlivnila. Nakonec ale mezi nejlepšími nebyl, tak kolikátý dojel?
1: 16. o vysněné prvenství do posledních momentů tak nebojoval, ačkoliv pro něj dnes jel jeho tým Picnic Post NL, tak v závěrečném kilometru o svou pozici přišel a do bojů o nejvyšší příčky nezasáhl. Pavel Bittner popisuje, co se v závěru stalo.
4: V jedné chvíli jsem si myslel na správném kole, ale tak se to natáhlo, že jsem byl až moc vzadu, což mě pak stálo vlastně boj o ten výsledek. Jsem rád samozřejmě, že jsme dojeli všichni celý, ale není to výsledek, jaký jsme čekali.
1: A počínání Pavla Bittnera v závěru páté etapy sledoval přímo ve Francii i 6-násobný paralympijský vítěz Jiří Ježek.
3: Tam přesně zasáhla, nechci říct smůla, ale prostě ty nešťastné kilometry těsně před cílem, kdy on tam byl se svým týmem velice dobře zabudovaný, dlouhou dobu si to hlídali a všechno to vypadalo, že Pavel Bittner do toho spurtu zasáhne, ale bohužel, jak to tak bývá, tak se dopředu shodou okolností nedostal.
1: Radost českým fanouškům i nadále dělá Matyáš Vacek, který udržel v rovinaté etapě 3. místo v celkovém hodnocení a dál bude oblékat bílý dres pro nejlepšího jezdce do 25 let. Žlutý trikot si zítra nasadí Nord Rhein, který se udržel v čele průběžného pořadí.
0: A co čeká na cyklisty na Tour de France v 6. zítřejší etapě?
1: Po sprinterské etapě si znovu přejdou na své vrchaři. V nejtěžší pyrenejské etapě z Pau do Gvarný-Žedr na cyklisty čeká 4100 výškových metrů, a to včetně stoupání na legendární Tourmalet.
0: Dění na slavném cyklistickém závodě na Tour de France jsme teď probrali s Karlem Schambergerem. Díky.
1: Naslyšenou.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

vysílá UDG na radiožurnálu Sport v 21 hodin 26 minut. Všechny čtyři dnešní zápasy v prvním předkole Ligy mistrů už jsou dohrané. Téměř jistotu postupu do druhého předkola má už po úvodním utkání maďarská Krajova, která nakonec vyhrála 4-1 na hřišti běloruského Vitebsku. Nakonec remízou skončil zápas Petro Kubu makedonského týmu s albánský celkem Egnatia. Kajrat Almaty si poradil těsně 2-1 doma s černohorskou Sutězkou a estonská Flora Tallinn doma prohrála s Iberií Tbilisi, tedy s týmem z Gruzie, o gól 2-3.

0: půl desáté na Radiožurnálu Sport vás čekají krátké zprávy a po nich bude čas i na poslední dnešní sportovní přehled.
1: Dobrý večer, je půl desáté. Rozálie Machartová a zprávy Radiožurnálu.
2: Moskva zavedla zákaz exportu nafty. Rusko tento měsíc zároveň začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnilo dopady palivové krize. Oznámil to vicepremiér Alexandr Novak. Důvodem opatření jsou ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo 7. Změny v dávce dnes schválila sněmovna, teď ji posoudí Senát. Sněmovna dnes znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Opoziční strany vinily z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše. Další pokus o schválení novely bude v pátek. Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu, všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Sport. Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Zítra se Nosková utká s ukrajinskou Koštukovou. Vedle ní bude o postup do finále hrát i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Golfovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Rohlenky a překážka na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozor na nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 osobní auto narazilo do dopravního značení. S opatrností je to průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna se zdržíte za Jihlavou. Na kilometru 116 je zúžení do jednoho pruhu. Kolona má necelé 2 kilometry a zdržíte se do 10 minut. Na D1 z Ostravy do Přerova nepřehlednete odstavený kamion za hranicemi. Na kilometru 303,5 a blokuje odstavný pruh a v místě se vybočuje. A na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pozor na překážku za Břeclaví. Na úrovni parkoviště u Lanžhota na 56. kilometru zastavila dodávka kvůli poruše. Blokuje tam jeden pruh a v místě se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: A zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů. Na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Další část vysílání radiožurnálu Sport můžeme začít dobrou zprávou. Plavec Jan Foltýn získal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově stříbro na trati 50 metrů prsa. V dnešním finále 18-letý talent časem 27 sekund a 29 setin nestačil jen na Brita Maxe Morgana, s nímž prohrál o 3 setiny sekundy. Na mládežnických šampionátech vybojoval plavec pražské Slavie už svoji třetí medaili. No a za chvíli po další písničce i další dnešní zprávy ze světa sportu ve sportovním přehledu.

0: Dvě české tenistky budou zítra bojovat o postup do finále wimbledonské dvouhry. Vedle Karolíny Muchové postoupila také Linda Nosková, která dnes porazila Belgičanku Mertensovou. A podrobnosti hned na úvod posledního dnešního sportovního přehledu dodá jeho autor Kristián Šveda. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Linda Nosková zvítězila nad Belgičankou Mertensovou ve dvousadách a krátce po zápase se dozvěděla, že si poprvé v kariéře zahraje na centrálním dvorci slavného grandslamového turné.
2: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domluvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
1: Linda Nosková si v zítřejším v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostukovou. V tom prvním se od 14 hodin a 30 minut českého času utkají Karolína Muchová a Američanka Coco Gauffová. Obě utkání odvysílá radiožurnál Sport v přímém přenosu.
0: Britský tenista Arthur Ferry, který na turnaj startuje na divokou kartu, senzačně postoupil do semifinále mužského singlu. Ve třech setech udolal Itala Koboliho. V boji o finále ho čeká Němec Zverev. Ten v souběžně hraném čtvrtfinále porazil bez ztráty sady Američana Frice. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Ital Sinner a Srb Djokovic.
1: Pátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Kooi. Český závodník Matyáš Vacek zůstává na třetím místě průběžného pořadí. Olaf Kooi byl nejrychlejší ve spurterském souboji ve městě Po. V rovinaté etapě udržel žlutý dres pro lídra závodu Nord Rhein. Nejlepším Čechem je stále Matyáš Vacek. V bílém trikotu pro nejrychlejšího jezdce do 25 let stále drží průběžnou třetí příčku v celkovém hodnocení. Ve čtvrtek přijde na řadu opět vrchařská etapa. V Pyrenejích čeká na cyklisty přes 4000 výškových metrů, včetně stoupání na legendární Tourmalet. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Trenér Zlatko Dalic skončil po téměř 9 letech u chorvatské fotbalové reprezentace. S týmem získal na světových šampionátech stříbro a bronz. Na letošním mistrovství světa Chorvatsko vypadlo hned v prvním kole play-off.
1: A ve hře o letošní titul světových šampionů je posledních 8 fotbalových reprezentací. Čtvrtfinále rozehrají jako první zítra ve 22 hodin českého času Francouzi s Maročany. O den později se střetnou Španělé s Belgičany a v sobotu je na programu souboj Norsko, Anglie a v neděli nad ránem zápas Argentina-Švýcarsko. Všechny zbývající duely turnaje odvysíláme na radiožurnálu Sport, samozřejmě v přímém přenosu.
0: České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety, vzdálila se jim tak šance na postup do play-off. Na pozici nahrávačky nastoupila po návratu do národního týmu Pavla Šmídová.
3: No nepovedlo se to, prohráli jsme 3-1. První set jsme na ně dobře vletěli, vyhráli jsme. V tom druhý set nás tam zatlačili servisem, chytli trošku oni takovou tu vlnu sebevědomí a začali prostě tlačit i na útoku, i na podání a my jsme nenalezli odpověď. Ve třetím setu jsme chtěli vyhrát koncovku, ale bohužel chyběly maličkosti a bylo to, že jsme prohráli.
0: Zítra Češky v dalším utkání nastoupí proti Nizozemkám.
1: Česká reprezentace skončila na pražském baseballovém týdnu třetí. V posledním zápase porazila po druhé na turnaji Německo. Tentokrát 15-5 po 7 směnách. Ve skupině předtím Češi utrpěli debakly s Nizozemskem a Tajvanem. Šimon Blažek, který proti Němcům na pálce bodoval v obou utkáních, vysvětluje, proč byly duely s Němci jednodušší.
4: Němci přijeli na tenhle ten turnaj vlastně mezi jejich ligou, jo? Takže oni hráli minulý víkend, tenhle víkend zase hrajou ligu, takže nepřijeli úplně v nejsilnější sestavě, bych řekl, respektive nadazovačky. Nadazovači z Holandska, ty jsme viděli všechny díl, jo? Takže jsme se mohli k něm jako líp se přizpůsobit na jejich nadazy a tak dál. Tady se to víc točilo, takže samozřejmě to je tak nějaký faktor obtížnosti, který prostě do toho pak vchází.
1: Pražský baseballový týden nakonec vyhrál tým Nizozemska, který ve finále porazil Tajvan 3-2 v 9 směnách.
0: Říká na závěr sportovního přehledu jeho autor Kristián Šveda. Díky.
1: Klidný zbytek.

0: Na příštích zimních olympijských hrách se bude nově na lyžích a snowboardu jezdit v Prašanu ve volném terénu a také na zimním stadionu bude k vidění třeba 9 sportovců najednou při synchronizovaném krasobruslení. Končí ale na hrách sport, který byl jejich součástí více než 100 let. Na olympijské hry do Francie už nebudou cestovat sdruženáři.
1: Je to hold odraz současného vnímání, je to poptávka z hlediska sledovanosti a podobně.
2: Říká sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Mezinárodní olympijský výbor vyhodnotil kombinaci skoku a běhu na lyžích jako málo atraktivní. Od roku 2014, kdy se závodilo v Soči, podle MOV, zájem klesá. Pokračuje Tomáš Slavík, šéf úseku severské kombinace Českého svazu lyžování.
3: Pokud je něco tradičního a 100

0: ve zmiňovaném roce 2014 v Soči. Otázkou je, jak to ovlivní združenáře v Česku. Právě vidina kvalifikace na olympijské hry mohla být velkou motivací pro závodníky. Odpovídá jeden z nich, 21-letý Jiří Konvalinka.
1: Svým způsobem se nám trochu rozpadl, jako nechci říct život, nechci jako působit jako tak pesimisticky, ale to bude velmi komplikovat naši budoucnost. Slyšeli jsme, že budeme bojovat jako severská kombinace o to, aby nás zase zavedli i roku 2034, což je tedy za dlouho.
2: Mladý to určitě hodně demotivuje. Buď přejdou nějaký jiný sport, jako jsou třeba skoky na lyžích, nebo se vydají úplně jinou cestou než sportovní, protože co řekneme z toho na rovinu, kdo by chtěl zase na druhou stranu dělat sport, který není olympijský, že jo?
0: Navazuje na Konvalinku další združenář Lukáš Doležal. Se změnou souvisí i snaha o genderovou vyváženost her, aby startovalo stejně mužů a žen.
3: Myslím si, že je dobrý, že nezůstáváme úplně na tom samém stále dokola. Na druhou stranu, přece jenom já jsem spíš konzervativní typ, takže jakékoliv zrušení mě v podstatě mrzí. No.
0: Říká sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Příští zimní hry budou v roce 2030 ve Francii, ty další pak v americkém Utahu. František Kuna, Radiožurnál.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jste
2: zlobinkali?
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
2: jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat.
2: No,
10: pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: A 20 hodin, tady je Radiožurnál. A taky zprávy Rozálie Machartové.
12: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Sýrie podle Trumpa nepatří na seznam zemí podporujících terorismus. Tenistka Linda Nosková si zahraje poprvé v kariéře semifinále Wimbledonu. A zítra bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Teploty až 27 stupňů Celsia.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli. Opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richtrová.
13: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
12: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného i proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzvalo vládu k navýšení rozpočtu školství. Podle nich by příští rok potřebovalo 334 miliard korun, to je o 40 až 50 miliard víc než letos. Česko by se tím přiblížilo průměru OECD, ke kterému se vláda zavázala. Výzvu podepsali například organizace Edwin, Pak Research nebo Učitel naživo. Školství bude potřebovat desítky miliard navíc i podle ministra školství Roberta Plagy z ANO.
14: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP. A jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
12: Americký prezident Donald Trump chce vyškrtnout Sýrii ze seznamu zemí, které podporují terorismus. Informoval o tom kongres, který má 45 dní na přezkum a případné potvrzení rozhodnutí. Předcházelo mu Trumpovo setkání s prozatímním prezidentem blízkovýchodní země Ahmadem Sharou během summitu NATO v Ankaře. Spojené státy Sýrii na seznam zemí podporujících terorismus zařadili v roce 1979. Soud Evropské unie zamítl žalobu Apple na pravidla fungování velkých firem na unijním trhu. Americká firma se ohrazovala proti označení strážce přístupu. Apple v takovém postavení musí splňovat přísnější pravidla unijního nařízení o digitálních trzích.
3: Gatekeeper, tedy strážce přístupu, je podle unijních pravidel ten, kdo rozhoduje o obchodu s aplikacemi. Musí zákazníkům umožnit dozvědět se o alternativní nabídce k jeho produktům a zpřístupnit ji. Konkurenční aplikace totiž bývají levnější než ty poskytované danou firmou. Apple se proti označení za strážce přístupu postavil. Tribunál, tedy první instance Soudního dvora Evropské unie, stížnosti společnosti zamítl. Už loni na jaře dala Evropská komise Apple pokutu 500 milionů eur za porušování nařízení o digitálních trzích. Pavel Novák, Radiožurnál.
12: Sport. Tenistka Linda Nosková si zahraje poprvé v kariéře grandslamové semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5 a zítra odpoledne se utká s Ukrajinkou Koštukovou. Už v úterý postoupila mezi elitní čtyřku Karolína Muchová. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
5: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme a jako samozřejmě přeju strašně ká, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
12: Semifinálový program otevře zítra ve 14 hodin a 30 minut českého času duel Karolíny Muchové a Američanky Golfové. Po nich na kurt v Londýně nastoupí právě Linda Nosková a Ukrajinka Koštuková. Radiožurnál Sport nabídne oba zápasy v přímém přenosu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Uzavírka tunelu na D1 u Ostravy a nehoda na dálnici u Rohlenky. Na D1 čekáme na uzavření Klimkovického tunelu u Ostravy. Silničáři budou rušit dopravní omezení kvůli údržbě. Provoz mají zastavit v obou směrech po 22. hodině na maximálně půl hodiny. Na D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 auto narazilo do dopravního značení. Průjezdné je to za zvýšené opatrnosti plynule. Na D1 z Prahy do Brna dobré zprávy ze zúžení za Jihlavou. Kolona na kilometru 117 už se rozjela, je to dobře průjezdné.
16: Ta kolona už tam vůbec není, zpoždění není vlastně vůbec žádný.
15: Po půlnoci jsou ale v tomto místě naplánované dvě krátké, asi 15-minutové uzavírky v obou směrech. Na silnici 3 z Benešova do Tábora vyšetřují nehodu za Voticemi. U Oldřichovce havarovala dvě osobní auta, průjezd je omezený a jede se pomaleji. A zpomalte i u Bojkovic na Uherskohradišťsku. Na silnici 496 do Luhačovic překážejí následky kolize osobního auta se Srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: A zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě místy kolem 21, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
17: 22 hodin 6 minut, dál je s vámi Radiožurnál Sport, hezký večer. Zpěvák Pavel Bobek se toho nedožil, ale písnička, kterou v češtině známe právě od něj jako Veď mě dál, cesto má, dokázala na chvíli sjednotit rozhádané Američany. Jak se stala při fotbalovém mistrovství světa hitem, který vedle sebe zpívali Trumpovi příznivci i odpůrci, uslyšíte v dalším zápisníku z turnaje už za chvíli.
6: Radiožurnál Sport
18: a Ondřej Prokop.

0: It was almost love. It was almost love. Skoro po měsíci se dnes nehraje žádný zápas fotbalového mistrovství světa. Po prvním volném dni začne zítra čtvrtfinále. Nedostal se do něj žádný ze tří týmů pořadatelských zemí. Kanaďané zažili první domácí šampionát, Mexičané jako první na světě už třetí a potvrdili, že u nich je vášeň k fotbalu s ostatním nesrovnatelná. Až do kauzy s omilostněním útočníka Baloguna a debaklu z Belgii svůj pokrok ve fotbalové kultuře ale ukazovali i Spojené státy a našli i nový fotbalový hit.
1: Mířím ke stadionu u San Francisca v průvodu amerických fanoušků a povídám si s Paulem Richardsem, bubeníkem, který udává rytmus.
2: Hrál jsem fotbal jako mladý, bubnuju jen jako fanoušek pro zábavu, jinak jsem spíš přes výtvarné umění. Navzdory tomu, co říká Trump a další, chce spousta nás Američanů být součástí globální komunity, třeba díky fotbalové kultuře, potkávat se s cizinci, třeba s Čechy. Byl jsem na tom šampionátu před 20 lety, kde jste nás jasně porazili.
1: S Paulem probíráme, jestli taky Američané mají své fotbalové, tedy sokrové pokřiky a písně jako jihoamerické nebo některé evropské národy, případně kluboví fanoušci. Američané často volají své USA nebo We believe that we can win. Tomu se ale občas pošklebují i oni samotní. Věříme, že můžeme vyhrát, tenhle pokřik dokonce hráč amerického fotbalu Jason Kelsey označil za nejvíc poraženecký, co kdy slyšel.
3: So you know the White Stripes, they push that song that is da, da, da, da, da.
1: Paul mi pak vybubnovává světoznámý motiv z písně Seven Nation Army od amerického dua The White Stripes s tím, že ta je teď tady v USA mezi fotbalovými fanoušky populární k navození atmosféry.
3: Everywhere we go, people wanna know who we are.
1: Potom ještě Paul předvádí popěvky, které vznikly ve škole v Alexandrii u Washingtonu, nebo zmiňuje píseň, když Yankeeové pochodují původem z New Orleans. Během tohoto mistrovství ale Američany sjednocovala country klasika od Johna Denvera.
3: But our song is now like West Virginia, my mama, take me home.
1: Šla z toho až husí kůže, když tuhle píseň, kterou u nás známe jako Veď mě dál, cesto má, zpívali na stadionech desítky tisíc Američanů při zápasech svého týmu. Pro zemi, kde v posledních letech nabrali nenávistné projevy na obrátkách, to byly momenty, kdy se Američané v červených trumpovských čepicích i prezidentovi odpůrci na chvíli naladili na stejnou notu. Píseň o sounáležitosti s horami domovské západní Virginie zná v Americe snad každý, ať je to dítě nebo dospělý.
4: Everybody knows that song, Country Roads. Everybody loves that song.
5: Každý tady má tuhle písničku rád. Pamatuju si, jak jsme se skautským oddílem jeli 11 hodin autobusem z Connecticutu tábozit do západní Virginie. A jak jsme dorazili k hranicím západní Virginie, všichni tu píseň začali spontánně zpívat. Vydrželo nám to půl hodiny.
1: Vzpomíná teď už šedovlasý scout Randy a připomíná, že při americkém fotbale tu s oblibou zpívají Sweet Caroline, při basketbale spíš rap, jen hokej podle něj nemá žádnou typickou píseň, který hledá kanadskou hymnu, směje se. Country Roads, kterou si teď Američané adoptovali při sokru, je podle Randyho klasika.
5: Vtipné je, že se tam původně mělo zpívat o státu Massachusetts, ale se západní Virginií se to líp rýmovalo. Zpíváme to při různých příležitostech, je to populární, ale docela mě překvapilo, že se to teď chytlo i při prvním americkém zápasu. A během mistrovství světa se z toho stala fotbalová písnička.
1: DJové na stadionech ji pouštějí dál, ale teď už to bude bez Američanů na hřišti. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Hudební legenda Phil Collins, jeho písnička doznívá ve 22 hodin a 19 minut. Lídr hokejového Chicaga Connor Bedard si minulý čtvrtek při tréninku poranil rameno natolik, že musel na operaci a přijde o start sezony. V NHL podle lékaře Blackhawks bude trvat zhruba 4 měsíce, než se dá dohromady natolik, aby se mohl vrátit. Hokejisté Chicaga první zápas nové sezony odehrají 7. října.

0: Foo Fighters na Radiožurnálu Sport. Samostatná česká reprezentace se letos na mistrovství světa ve fotbalu představila teprve podruhé. Poprvé to bylo v roce 2006 v Německu, kdy skončila s jedinou výhrou nad Spojenými státy americkými už v základní skupině. Výsledky Čechů i další zajímavé momenty zastínil incident z finálového souboje mezi Itálií a Francií, který si teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu o jednotlivých světových šampionátech.
1: Na olympijském stadionu v Berlíně takto slavili Italové vyrovnávací trefu Marka Materazziho. Ten se prosadil v 19. minutě hlavou po rohovém kopu a srovnával na průběžných 1-1, když předtím dostal Francii do vedení z penalty Zinedine Zidane. Po panenkovsku přichytračil Gianluigi Buffona.
2: Buffon! Zizou! Zidane!
1: Více branek už nepadlo a tak šel souboj o zlato do prodloužení. 10 minut před jeho koncem přišel okamžik, který se navždy zapsal do dějin světových šampionátů. Krátce poté, co Zidane neuspěl v gólové šanci, chytl Materazzi francouzského kapitána za dres. Ten mu v legraci slíbil své triko až po zápase a Materazzi mu cosi odpověděl. Francouzský záložník odcházel pryč, pak se zastavil, otočil se a udeřil Itala hlavou do prsou. Materazzi se zhroutil na trávník.
3: A pak začal říkat hodně tvrdá slova, která několikrát opakoval. Slova, která zabolí víc než činy. Byly to hodně osobní věci o mojí matce a sestře. Slyšíte to jednou a snažíte se od toho odpoutat. Slyšíte to ale po druhé a po třetí ztratíte nervy.
1: Popsal situaci z prodloužení pro francouzskou stanici Canal Plus Zinedine Zidane. Argentinský rozhodčí, který zákrok neviděl, se radil s pomezním. Nakonec mu pomohl čtvrtý arbitr. Kapitán Francie uviděl červenou kartu a finále pro něj skončilo.
4: Když jsem přerušil hru, ptal jsem se přes komunikační systém asistentů, jestli viděli, proč italský hráč spadl na trávník. A oni tvrdili, že ne. A pak mi řekl čtvrtý rozhodčí, že Zidane udeřil hlavou Itala a že ho má poslat ze hřiště.
1: Vracel se k červené kartě pro Zidana v dokumentu FIFA argentinský sudí Horacio Elizondo. Ten rovněž přiznal, že se hrál trochu divadlo, aby to vypadalo, že vše konzultoval s pomezním rozhodčím. Marco Materazzi po 14 letech pro španělský sportovní web AS prozradil, že v památném finále žádal od francouzské legendy místo dresu jeho vlastní sestru. Tehdy 34-letý Zidane přitom ve vyřazovacích bojích táhl Francouze. Nahrával Henrymu na vítězný gól proti Brazílii, v semifinále vstřelil jednu branku Portugalcům a trefil se i ve finále. Jeho poslední zápas v reprezentaci tak skončil neslavně vyloučením, přesto byl Francouz vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu. Zlato ovšem slavili v roce 2006 v Německu Italové. V penaltách byli 100% a zatímco ve druhé sérii Marco Materazzi proměnil, David Trezeguet pálil do břevna. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 10:30. A Pavel Prouza připravil zprávy.
1: Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur, kterou dnes potvrdili členské státy NATO na summitu v Ankaře. Před odletem z Turecka to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Evropa by se podle něj měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Ty podle Babiše představují hlavní problém. Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou moct spoření ukončit bez sankcí. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli tak o státní podporu nebo vlastní finance, získají náhradu. Novelu schválil Senát. Finanční náhradu by podle Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo dostat asi 150 tisíc klientů. Moskva zavedla zákaz exportu nafty. Rusko tento měsíc zároveň začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnilo dopady palivové krize. Oznámil to vicepremiér Alexander Novak během dnešního jednání, kterého se účastnil i prezident Vladimír Putin. Důvodem opatření jsou ukrajinské útoky, které míří na ruské rafinérie. Pod tlakem je i síť čerpacích stanic, protože poptávka po pohonných hmotách je zhruba o třetinu vyšší než před rokem. Novou naučnou stezku v Trutnově, nazvanou Po stopách Václava Havla, už navštívili za jeden měsíc od jejího otevření stovky turistů. Tištěný průvodce je vede po místech a budovách, které Václav Havel navštěvoval. Stezka je založená na autentických příbězích pamětníků, kteří disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta znali. Sport. Česká reprezentace skončila na pražském baseballovém týdnu třetí. V posledním zápase porazila Německo 15-5 po 7 směnách. Turnaj vyhráli baseballisté Nizozemska. Tchaj-wan zdolali 3-2 v 9 směnách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Opět průjezdná D1 v tunelu u Ostravy a překážka na D8 za Roudnicí. Na dálnici D1 je opět průjezdný Klimkovický tunel u Ostravy. Silničáři zrušili dopravní omezení. Provoz stál v obou směrech necelou půl hodinu, teď už se opět jezdí oběma směry. Kolony se začínají rozjíždět. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Roudnici nad Labem. Na 24. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na silnici 3 z Benešova do Tábora se zpomaluje za Voticemi. U Oldřichovce je omezený průjezd po nehodě dvou osobních aut, počítejte s kratším zdržením. A na nehodu pozor na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy. Před odbočkou na Fulnek provozu překáží havarované vozidlo, je to ale s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: V následující necelé půl hodině vám nabídneme reprízu dnešního odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport a uslyšíte muže, jehož hlas vám může být docela povědomý. Slýchali jste ho totiž jako našeho kolegu moderátora nebo reportéra. Už skoro rok a půl je ale Petr Madhauser trošku v jiném světě. Nepracuje v jiném čistě sportovním rádiu v Česku, ale začal se naplno věnovat trénování fotbalu a nedávno udělal velký kariér. Krok. Více vám už řekne v rozhovoru s Pavlem Tilšarem hned po písnice od Placebo.

0: Dnešním respondentem odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport je náš bývalý kolega na jediném čistě sportovním rádiu v Česku a teď už nový trenér druholigových fotbalistů České Lípy, Petr Madhauser. Ahoj, vítám tě po čase zase zpátky na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, díky moc.
0: Je to pár dnů, co se stal novým trenérem České Lípy, nově druholigového týmu. Jak se to stalo?
1: No vlastně tak strašně turbulentně, protože se nakonec nedomluvil David Jarolím na pokračování v Lípě, takže bylo to z hlavy, myslím, necelý dva týdny před vlastně začátkem přípravy, takže se tak nějak jako rychle začalo řešit, co, jaký varianty a tak dále, no a nakonec vlastně se sportovní úsek společně s majiteli rozhodl, že to svěří mě a tak se to vlastně celý událo, no.
0: Když jste měli v České Lípě jistý postup do druhé ligy, tak nějaké indicie k tomu, že by David Jarolím měl složit funkci, byly?
1: Já nechci mluvit úplně za Davida, spíš bych řekl, že on sám mluvil o tom, že si to musí promyslet, což prostě bylo logický, protože prostě smlouvu jsme vlastně oba dva měli do konce sezóny, to znamená to, jestli tu novou podepíšeme nebo ne, jsme si oba museli promyslet, takže neřekl bych, že jako indicie, ale řekl bych, že to prostě bylo na stole, protože nová smlouva nebyla podepsaná a ta aktuální končila. No.
0: Náš bývalý kolega z Radiožurnálu Sport Petr Madhauser a nový trenér druholigových fotbalistů České Lípy, nebo hlavní trenér, protože on byl asistent, je s námi v našem odpoledním rozhovoru na Radiožurnálu Sport. Když bylo jasné, že David Jarolím složí tu funkci a ty jsi dostal, nebo byl jsi pověřený hlavním koučem Arsenálu Česká Lípa, tak jaká byla tvoje první reakce vůbec?
1: Ani se přiznám, že nevím, jakou jsem měl tu první reakci, protože jsem to vlastně vůbec nečekal, že to může přijít. A tím, jak se to jako stalo turbulentně v těch dvou týdnech, tak jsem vlastně nevěděl a myslím si, že pořád to nějak jako zpracovávám, no. A pořád vlastně ještě si myslím si, že mi to dojde později, že až později si vlastně uvědomím, co se děje, protože teďka vlastně v momentě jmenování tak hned nastaly všechny ty důležité věci, které je potřeba udělat. To znamená práce s kádrem, příprava tréninkového plánu, komunikace s realizákem, s vedením a vlastně tolik práce, že vlastně ani nemám chvilku čas na to se jako zastavit a zatím se ještě uvědomit, co se stalo. Takže já si myslím, že mě to osobně doteče až později. No.
0: Ta změna té funkce z asistenta na hlavního trenéra druholigového týmu. Jak velký to je rozdíl, co se změní konkrétně v tvé práci?
1: Tak hlavně se změní to postavení, to znamená ten rozhodovací proces vlastně teď jde za mnou, to znamená já jsem ten první na ráně, když se nebude dařit, což ale prostě k tomu patří, ale jinak vlastně bych řekl, že tolik té práce se nezmění, protože my jsme s Davidem hodně fungovali, nechci říct na stejné úrovni, protože to takhle není nikdy, ale David mě bral jako rovnocenného partnera a měl jsem jako velký slovo i při těch konzultacích a tak dále. Samozřejmě to finální vždycky šlo za Davidem Jarolímem, ale v tomhle si myslím, že vlastně takový rozdíl nebude. Ale samozřejmě v čem bude rozdíl, tak je to, jakým způsobem teď budu vystupovat směrem k hráčům, hráči směrem ke mně. Samozřejmě je to prostě něco jiného. Většinou ten asistent většinou je takový ten v uvozovkách kamarád, ten, který má blíž k těm hráčům, víc s nima vtipku a tak dále, když to ten trenér je ten člověk s tím větším odstupem. A samozřejmě teďka já ten vztah s některýma těma hráčima mám nastavený vlastně tak, jak jsem to teď zmiňoval, a to se bude muset prostě logicky změnit. Takže v tom si taky myslím, že bude rozdíl, aby vlastně jsme si sedli na tu notu, i přesto, že ta role moje bude jiná vůči těm hráčům.
0: Petr Madhauser je novým hlavním trenérem fotbalistů České Lípy, kteří se připravují na druhou ligu. Ta druhá liga bude samozřejmě o dost náročnější než ČFL, Česká fotbalová liga, tedy třetí nejvyšší domácí soutěž. Jaké jsou ambice? Krátce před začátkem sezony, mi to za 3 týdny zhruba.
1: No já využiju zkušenosti z branže a použiju klišé mých několika trenérských kolegů, že si počkám až na první kola a podle toho řeknu, jaký jsou ambice, ale já bych asi na začátek, protože pro Českou Lípu je to vlastně po 27 letech nová sezóna v druhé nejvyšší soutěži, tak my hlavně budeme chtít udělat všechno pro to, aby jsme se postupem času etablovali, aby jsme prostě byli tým, který v té druhé lize má nějaký svoje místo, má nějaký svoje solidní místo a prostě každou sezónu se s ním počítá. Takže to je takový nějaký dlouhodobý cíl, ale krátkodobě nám strašně ukážou ty první zápasy. Teď je to hrozně těžký říct, protože skládáme ten tým z části, bude pokračovat z části, tam máme nový hráče a i soupeři posilujou, začínáme na Dukle, kde se vlastně ten kádr taky hodně obměnil, takže nedokážu říct úplně, kam bychom chtěli směřovat. To zásadní jasný, chceme zůstat v té druhé lize a to bych řekl, že je takový největší cíl.
0: Zmínil jsi, že se kádr mění v České Lípě před tím, než vstoupíte do sezony ve druhé lize, tak můžeš nastínit, kdo třeba přišel z hráčů, kteří jsou známí i z těch vyšších pater ještě?
1: Tak já myslím, že posluchači určitě budou znát Filipa Blechu, což je střední záložník, který k nám přišel ze Zbrojovky. Další, řekl bych, takovou druholigovou stálicí je Patrik Šen, což je ofenzivní hráč, který k nám přichází s Chrudimi. A asi zatím, co jsem tak zaznamenal mezi lidmi, tak největší ohlasy se dostávají Olivieru Flichenovi, který k nám přišel z Chenku. Ne tedy z A-týmu, ale kde chytal v juniorce ty poslední dvě sezony a bývalý golman Liberce, takže to bych řekl, že je takový asi pro lidi takový největší jméno. A nesměl bych ještě zapomenout na Honzu Šťovíčka, další brankář, vlastně taky otřepaný druhou první ligou na Dukle, třeba v poslední době vlastně byl v Táborsku, takže přichází k nám z Táborska. A jména ještě přibudou, ale prozrazovat nemůžu.
0: Je mi to jasné, s Petrem Mannhauserem budeme pokračovat na Radiožurnálu Sport o jeho vlastně trenérské kariéře za chvíli po písničce. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

0: Petr Mannhauser, bývalý rozhlasák, s námi v našem odpoledním rozhovoru. Počítali jsme to před chvílí, je to asi rok a půl, co si opustil Český rozhlas a nás na Radiožurnálu Sport. V tu dobu si trénoval holky na Slávy, fotbalistky, ale ta trenérská kariéra vlastně začala už o něco dřív, tak kdy ses rozhodl vlastně nějakým způsobem zahájit tu trenérskou kariéru v době, kdy si vlastně sám kopal do balónu?
1: No, tyjo, já bych řekl, tak v 16 letech byly takový první moje jako v uvozovkách trenérský krůčky, protože můj táta trénoval na Meteoru, tuším, že to byli žáci starší nebo něco takového. A já jsem mu tak nějak jako začal pomáhat, že prostě jako, když jsem měl volno, neměl jsem trénink, tak jsem šel s ním a pomáhal jsem mu stavět kužílky, takovéhle věci a chytlo mě to. Pak jsem v takovém jednom menším klubu chviličku byl u malých dětí, no a postupně vlastně jsem začal pak trénovat tu mládež Meteor a různě jsem to tak jako procházel. Ale ty první kručky bych řekl, že byly takhle v těch 16-17 letech vlastně díky tátovi, kde já jsem to trénování viděl a zároveň jsem tak trochu tušil, že na tu profesionální hráčskou kariéru to vůbec nebude. Tak jsem si říkal, že bych u toho fotbalu rád zůstal trošku jinak, tak jsem si říkal, OK, tak zkusím trénování, tam třeba se mi něco povede.
0: Musel to být určitě velký skok i do té třetí mužské soutěže, té nejvyšší v Česku od 18-letých holek na Slávii, tak byl si trochu nervózní, když si přišel do kabiny fotbalistů, kteří už se ve třetí lize nějakým způsobem trochu živí tím fotbalem, asi většina k tomu nějakým způsobem pracuje, ale dá se říct, že tam jsou hráči, kteří mají třeba za sebou i nějaké zkušenosti z těch vyšších pater.
1: No tak mě pomohlo to, že vlastně vedle mě byl David Jarolím, což je prostě obrovsky zkušený bývalý hráč a dobrý trenér a to si myslím, že mi pomohlo, to byla jedna věc a druhá věc, která si myslím, že mi pomohla, tak vlastně paradoxní zkušenost rozhlasu, protože oba dva jsme dělali spoustu rozhovorů s obrovskýma personama sportu a nemohli jsme být nervózní, protože nemůže na tobě jako reportérovi být znát, že jsi nervózní. A to si myslím, že mě taky pomohlo, že já jsem ty hráče jako respektoval, ale bral jsem to hodně, jako když jsem s nimi tehdy dělal ty rozhovory, že vlastně já nemůžu se z nich sesypat, že něco dokázali ve fotbale. My jsme teď vlastně jeden tým, jedna parta a já jsem, a to se nechci povyšovat, ale jsme vlastně na jedné úrovni, jo, a to mi strašně pomohlo a o to bylo jednodušší, ale samozřejmě byly situace, kdy člověk si tak projíždí ten kádr a říká si, tyjo, tady máme tohodle, ty bláho, to bude zajímavý, ale ono si to strašně rychle sedlo i díky Davidovi, ale hlavně i díky těm tohodle, ty bláho, to bude zajímavý, ale ono si to strašně rychle sedlo i díky Davidovi, ale hlavně i díky těm klukům, protože mě všichni vzali.

0: posledním rozhovoru vlastně mluvili jsme tu několikrát o Davidu Jarolímovi, po kterém si přebral tu funkci hlavního trenéra České Lípy. Jak vznikla ta vaše spolupráce, protože si vzpomínal, že před rokem si ještě trénoval holky na Slávii, holky do 18 let a najednou po roce si hlavním trenérem druholigového mužského celku.
1: No, vlastně právě přes ty holky, protože David Jarolím má dvě dcery, jedna dcera právě byla pod mojí taktovkou. A takže David se chodil koukat na zápasy, no a jednoho dne mi zavolal, že by se rád sešel, takže jsme se sešli a nějak jsme se pobavili o fotbale a zjistili jsme, že jsme nastavený, řekl bych, hodně podobně. A David mi řekl, že v sobě hledá parťáka, asistenta, který mu bude pomáhat. A já jsem vlastně po několika rozhovorech řekl jo, půjdem do toho a pak se vlastně naskytla ta konkrétní možnost v rámci České Lípy a vlastně takhle to vlastně celý začalo, no, náhodou.
0: Náhodou, tak budeme držet palce, ať není náhodná cesta Petra Madhausera ve druhé lize ve funkci hlavního trenéra České Lípy. A co ti, Petře, daří a zase někdy v tvé bývalé práci na Radiožurnálu Sport naslyšenou.
1: Děkuju a díky za pozvání.

Pomalu se blíží 23. hodina a po zprávách pak závěrečnou část našeho vysílání vyplní repríza středeční klasiky K

0: Kateřiny Neumannové. Dnes byly jejími hosty kérleři Petra a Lukáš Klímovi. Tak si poslechněte jejich povídání, bude to určitě hodně zajímavé. Takže hezký zbytek večera.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dívčího sportu a jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 23 hodin. Tady jsou zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Sněmovna v úvodním kole podpořila růst státních plateb do zdravotnictví. Spojené státy znovu útočí na Irán. Americký prezident Trump označil vzájemné příměří za neplatné. Tenistka Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu. Zítra bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27 stupňů, na severu do 23.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna poslala do dalšího kola projednávání zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Zvýšení plateb má podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.
4: Cílem tohoto návrhu je obnovení finanční stability a předvídatelnosti systému veřejného zdravotního pojištění zamezující hrozícím problémům se schopností zdravotních pojišťoven dostát svým závazkům ve věci úhrady zdravotních služeb poskytnutých jim pojištěncům.
3: Opozice zrychlené projednání novely vetovala. Podle předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové není možné přijmout tak zásadní změnu bez diskuse s opozicí. Spojené státy druhou noc v řadě zaútočily na Irán. Tamní média hlásí exploze mimo jiné z měst Sirík, Čahbahár a Bandar Abbas. Údery přišly jen několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Iránem a Spojenými státy. Z jeho porušování už se obě strany dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoků je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Washington své údery zdůvodňuje předchozími iránskými útoky na plavidla, která úžinou proplouvala. Teherán hrozí odvetou na americké vojenské základny v regionu. V Liberci začala stavba další části náplavky Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naváže tím na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Stavbou zanikne současné městské parkoviště v ulici u Nisy a z tamního parku povede nová lávka, říká primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
5: Která vlastně ty jednotlivé náplavky nám propojí. Celý ten park bude rozšířen, bude tam nová výsadba zeleně, okrasných květin.
3: Nová náplavka má být hotová příští rok. Město za ní zaplatí 64 milionů korun.
1: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková porazila na Wimbledonu Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře si zahraje semifinále grandslamového turnaje. Pátou etapu Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Koy. Český jezdec Matias Vacek po rovinaté etapě zůstává na třetí příčce celkového hodnocení. Navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném vedení je dál Nordtrén. Český spurtér Pavel Bittner v závěru ideálně nezachytil lídry a dojel 16. Bittner popisuje, co se na konci stalo.
6: V jedné chvíli jsem si myslel na správném kole, ale tak se to natáhlo, že jsem byl až moc vzadu, což mě pak stálo vlastně boj o ten výsledek. Jsem rád, samozřejmě, že jsme dojeli všichni celý, ale není to výsledek, jak jsme čekali.
3: Zítra čeká cyklisty přes 4000 výškových metrů ve vrchařské etapě v Pyrenejích, a to včetně stoupání na legendární Tourmalet.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení před tunelem na Pražském okruhu a neprůjezdná Vídeňská ulice v Brně. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením před Lochkovským tunelem. Kvůli poruše čidel je před vjezdem do tunelu uzavřený levý pruh. Poté se jede dvěma pruhy, kolona se netvoří. Na D1 z Ostravy do Lipníku nad Bečvou dejte pozor za hranicemi. Na kilometru 303,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje odstavný pruh, už je označený šipkou. V Brně je neprůjezdná Vídeňská ulice ve směru centra. Před napojením Hršpické ulice na úrovni Ústředního hřbitova se střetlo osobní auto s nákladním. Na Hršpickou se dostanete přes Jihlavskou ulici. A na Novojičínsku pozor na nehodu na silnici 57 do Opavy. Mezi Fulnekem a nájezdem na D1 u Hladkých Životic sjelo auto mimo vozovku. Na místě zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Zítra má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
8: Dnes mám ve studiu sportovce od ledu, curlery Petru a Lukáše Klímovi. Dodám, že Lukáš je skip národního týmu, Petra je mistryně České republiky a spolu v mixu startovali na světových soutěžích. Moc vás tady vítám, děkuji, že jste přišli a první otázka je, co dělají sportovci od ledu v těchto parných letních dnech, Lukáši?
9: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Tak nám teďka probíhá nějakou dobu předsezónní příprava nebo mimosezónní příprava. To znamená, jedná se zejména o fyzickou přípravu v posilovně, na atletickém ovále a tak dále. Takže ty vedra nejsou úplně příjemný, ale nic moc to pro nás nemění. My prostě makáme a připravujeme se. A ty vedra teda ne úplně dobře snášíme, jak jsem zvyklý na chlad, ale co se s tím dá dělat?
8: Tak já vidím Petru, tvoji životní partnerku, tady proti sobě, která je zhruba měsíc do porodu. Takže té se ptát, jak probíhá příprava na sezonu, úplně nebudu. Ale jak probíhá příprava na příchod potomka u sportovkyně?
10: Já myslím si, že využívám toho, že sport mi není úplně cizí a dále pokročuju v tom, že se snažím udržovat aktivní i v této předporodní fázi a zařazuji samozřejmě cviky, které jsou jako benefit pro tu přípravu na porod a potom pro rychlou regeneraci.
8: Petro, chystáš se potom třeba k návratu, nebo to necháváš úplně na volno, jestli potom, co přijde miminko, tak se chceš vrátit ke sportu, nebo bude jednoznačně už prioritou rodina?
10: Plány pro návrat mám, takže dalo by se říct, že se chystám, ale samozřejmě uvidíme, jak to všechno půjde a zda mi to bude umožněno.
8: Lukáši, ty se připravuješ s týmem mužů, což je tvoje hlavní disciplína. Ty jsi to už nakousl. Když se v létě vlastně dělá příprava na tu hlavní sezonu, co je součástí tréninku?
9: Tak u nás je to kombinace tak trochu všeho. Je to hodně silová příprava. Máme tam hodně přípravu na výbušnost, to znamená různé skoky, pliometrie a tak dále. A součástí je i kondiční příprava. To znamená, u nás je to tak trochu mix všeho. Nejvíc v této fázi je to asi silová příprava posilovně.
8: Kdy jdete poprvé na led?
9: Tentokrát to vychází na 17. srpna. Většinou to bývá okolo půlky toho srpna. Potom soutěže nám začínají cca v polovině září.
8: Petro, co ty? Není ti to třeba trošku líto, když Lukáš odchází na trénink, že ty už přece jenom seš teďkom ve fázi, kdy ten trénink už je spíš o nějaké asi jako trošku nebo je v jiné podobě? Nebo se těšíš na novou životní etapu?
10: No já už bych určitě nezvládla to, co Lukáš dělá teď. To jsem docela ráda, že si můžu hodit nohy nahoru. Ale určitě ještě pořád jako jednou týdně se snažím zařadit prostě něco jako fyzicky náročnějšího, dejme tomu. A jinak víc jako...
8: Bude z tebe spíš faninka, sportovní faninka, anebo odborný rádce, protože curlingu rozumíš, startovali se spolu na soutěžích, takže budeš třeba jako se snažit Lukášovi občas poradit, anebo se budeš těšit, až se vrátí domů a zeptáš se, jaký to bylo na tréninku?
10: Tak vždycky se ptám, jaký to bylo na tréninku, nebo mi to vždycky Lukáš říká, když se náhodou nezeptám. A myslím si, že ta moje role jako je neúplně takové faninky, jako by si možná občas Lukáš představoval, protože přece jenom na něj mám vysoký nároky. Takže nemám všechno úplně zdarma a občas možná, když potřebuje spíš jako podpořit a říct prostě jo, to bylo dobrý, tak já to třeba úplně nedokážu mu to říct a řeknu prostě i co mi na tom přišlo nějak jako trošku víc reálnějc. No.
11: Takže samozřejmě velká odbornice. Lukáši, když je takovéhle horko, a ono samozřejmě v srpnu ještě může být, co to dělá s ledem, který vy potřebujete k tréninku, k soutěžím?
9: Tak v zásadě to nebývá až takový problém. Ono záleží na tom, o jakou halu se jedná. V Praze vlastně v té půlce srpna otvírá hlavní svazová hala na Rostylech a ta má kvalitní klimatizaci, takže to bývá menší problém, než když třeba venku hodně prší nebo jsou veliké změny teplo, což bývá větší problém. Samozřejmě je to provozně mnohem nákladnější, ale ty haly, které otvírají brzo a po Evropě jich je otevřeno relativně dost. My jsme v minulosti třeba i jezdili právě, abychom začínali už začátkem srpna. My letos po olympijské sezóně začneme až s naší domácí halou tady v Praze. Ale většinou v těch vedrech to vlastně funguje dobře, ta hala.
11: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Kerleři, Petra Klímová, Lukáš Klíma jsou s námi ve studiu Radiožurnálu Sport. A já se nyní zaměřím víc na Lukáše, který kombinuje soutěže v týmech mužů, ale zároveň soutěží i v mixech právě dvojce. V uplynulé sezóně to bylo s partnerkou Petrou. Lukáši, jaké jsou třeba rozdíly v tréninku, když trénuješ nebo seš přípravě na soutěže týmu a na ty mixy? Liší se to nějak?
2: V zásadě obecně bych řekl, že se to moc neliší, ale zrovna pro mě konkrétně se to liší relativně dost, protože v tom klasickém čtyřkovém mužském curlingu hraju skipa, to znamená toho, který stojí v kruzích, vymýšlí taktiku a nezametá. Naopak v těch smíšených dvojicích chlap zametá hodně, protože prostě kluci zametají přece jenom více než holky. Teďka, když jsme byli na tom posledním mistrovství světa, kde vlastně Petra už byla těhotná, tak já jsem zametal úplně všechno. Takže já, když se připravuju na ty smíšené dvojice, tak musím hodně se věnovat tomu metení, protože právě v klasickém curlingu je to činnost, kterou já trošku opomíním, protože pro tu moji pozici prostě není důležitá. Navíc já, teďka se možná trochu pochválím, jsem vždycky patřil v Čechách mezi nejlepší meteře, takže to bylo něco, co mi přirozeně velmi dobře jde. A pro tu disciplínu, kde to nepotřebuju, tak to vlastně už nemusím moc trénovat, ale pro ty smíšené dvojice je to samozřejmě velmi důležitý, takže tam tohle musím jako pelovat a dohánět.
1: Já se omlouvám za nemístnou otázku, ale když někomu jako já, kdo není z oboru, řeknete, že teda výborně meteš, jak je to v domácnosti, Petro? Musí někdo z vás doma občas zametat taky a projevuje se to umění z ledu, že to třeba pak doma jde rychleji?
3: My jsme si pořídili robotický vysavač.
1: Takže doma nezametáte. Dobře, dobře. Lukáši, ty jsi mluvil o té taktice. To je pro mě úplně jako pole neorané, neznámá věc. Kdy ta taktika vzniká, jak se vymýšlí, případně jako jak moc se upravuje v průběhu té hry?
2: Tak v zásadě každý ten tým většinou si najde nějaký svůj herní projev, který se snaží vlastně do té hry dostat, vnutit soupeři. To vychází z toho, jak se vzájemně známe, co víme, že nám funguje, nefunguje. Jsou určité způsoby postupů hrát více agresivně, ofenzivně nebo naopak více defenzivně. K tomu se tým nějakým způsobem dostane, ale samozřejmě ten zápas je pak jiný a v zápase se musí reagovat na to, co se děje. Často jsou různé podmínky, nebo pokaždé jsou jiné podmínky ohledně toho, jak se chová led. Ten led se v průběhu toho zápasu vyvíjí, zrychluje, zpomaluje, točí víc, točí méně. Některé strany třeba přestanou fungovat, protože omrznou, když se tam delší dobu nehrálo. A to všechno vlastně já musím, nebo ten tým musí zvažovat při tom, když se rozhoduje, jakým způsobem bude ten end vest, jak se budou jednotlivé kameny volit a co vede vlastně k tomu kýženému cíli, což může být třeba skórovat dvěma body, skórovat třema body, nebo naopak limitovat, kolik bodů uhraje soupeř. Takže tam je to často reakce na to, jak se vyvíjí ten zápas, jak se vyvíjí podmínky, ale my často, když jako jdeme do nějakého konkrétního zápasu, tak víme, že hrajeme třeba proti Švédům, máme prostě nějaký rozbor s trenéry, navíc ty týmy známe vlastně všechny na té top úrovni, takže ono, my sice máme nějaké předzápasové přípravy, ale stejně já, když vím, že budeme hrát s Niklasem Edinem, se Švédama, s kterýma jsme hráli za tu sezónu pětkrát, tak prostě víme, co od nich čekat. Ale pak v tom samotném zápase prostě je to reakce na vývoj toho zápasu, vývoj ledových podmínek a podle toho se pak volí, jestli se budou hrát rychlejší kameny, pomalejší kameny, jestli se budou hrát spíš kameny na umístění někam do prostoru nebo spíš vyrážet kameny soupeře a tak dále.
1: Když jste v týmu čtyři chlapy, kdo rozhoduje ve chvíli, kdy ta situace není třeba jednoznačná?
2: Co se týká taktiky, tak tam má hlavní slovo skip, to znamená já. To znamená, my samozřejmě v ideálním případě jsme na stejné vlně. To, co já ukazuju takticky, tak s tím všichni souhlasí. Pokud je nějaká složitější situace, tak se potkáme buď skip a vyskip. Pokud je to ještě složitější situace, tak se vlastně sjede celý ten tým, probere se to, každý k tomu řekne, co si o to myslí, ale ve finále vždycky to rozhodující slovo v tomhle má skip.
1: Petro, když jsi v místě konání soutěže mužských týmů, odkud ráda sleduješ kluky? Je to lepší v televizi anebo být na místě v hale?
3: Já jsem radši na místě v hale určitě.
1: A býváš nervózní?
3: Bývám nervózní, musím říct, že asi méně než ostatní. Spíš tak jako realisticky koukám na to a pozoruju, co se vyvíjí různě. Spíš to beru možná tak jako studijním způsobem a tak jako se odosobním od toho, když to začne být příliš... Jako, že to vybuzuje nervozitu.
1: Tak jo, Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Reprezentanti v curlingu Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport. V předchozím vstupu jsme se bavili především o mužských týmech. Nyní pojďme k tomu mixu dvojic. Je to prostě ženská a chlap. Jak moc se projevuje rozdílnost třeba právě i v té psychologii? Petro, kdo třeba mezi vámi dvěmi je ten silnější, který třeba toho druhého podporuje během zápasu? Nebo se to takhle nedá říct?
2: Těžko říct, jako Lukáš je určitě odolnější psychicky na různé vypjaté situace a tak. A ta jeho jistota, sebejistota na ledu, v to, jak se ten led chová, mě určitě dodává jako určitou míru jistoty. Takže myslím si, že tadyhle dobře funguje takový to kombo právě holka-kluk, kdy jeden z nich třeba může být víc nevyrovnanější v určitých situacích. Nebo když se jednomu třeba víc nedaří, tak ten druhý ho dokáže víc podpořit. A já jsem teda určitě trošku labilnější a potřebuju tu sebejistotu získat. A když rozumím ledu, v čemž mi Lukáš jako pomáhá určitě, tak je to pro mě potom všechno takový komfortnější na tom na ledu, když tu jistotu sama od sebe nemám, což se občas musím říct stává.
1: Lukáši, když přeskočíš z týmu kluků na soutěž, kde seš třeba s Petrou ve dvojici, musí změnit tvoje nějaké jako vnitřní nastavení, říct si, musím fungovat jinak, když tady mám holku a jinak, když jsme tam parta chlapů?
3: Určitě. Ona ta dynamika je hodně, hodně odlišná. Je odlišná jenom kvůli tomu, že to je prostě ve dvou versus ve čtyřech. V těch čtyřech přece jenom já můžu být trošku asertivnější vůči klukům a oni jako tam mezi sebou si hodí pár fórů a atmosféra se prostě vždycky vyklidní. Zatímco když tam je jenom ten jeden člověk sám, tak často některé třeba komentáře, který jsou myšlený dobře, tak můžou být hodně vlastně pro toho jedince, sportovce, teďka teda pro Péťu. Když tam najednou je sama, tak to může být opravdu jako hodně na ní navalený, takže já se snažím být mnohem, ono je to samozřejmě daný i tím, že prostě jsme životní partneři, dlouhodobě spolu jsme, tak se snažím být jako podporující, snažím se být trošku hodnější, nebo já nevím, jak bych to popsal. Ta dynamika je určitě jiná, já s tím samozřejmě často boju, ale doufám, že aspoň občas úspěšně. Každopádně ano. Ano, snažím se jako úmyslně změnit to, jak vlastně komunikuju vůči Pétě versus vůči tomu, jak komunikuju vůči klukům.
1: Petro, stane se někdy Lukášovi, že mu to takzvaně ulítne a ty emoce jdou ven a dojde tam třeba někdy k nějaké neschodě, k nějaké hádce, nebo v tomhle tom jste úplně v pohodě?
2: Ne, tam určitě u Lukáše mixed doubles jsou disciplína, kde Lukáš je mnohem aktivnější a to nejenom v tom metení, ale i ve výrazivosti, v emocích, v takovém tom celkovém prožívání té hry. Ve čtyřkovém curlingu on je takový mnohem víc jako v sobě, mnohem víc jako taková jako skála, která prostě opravdu ty kluci se na něj můžou spolehnout. A v tom curlingu se mnou, tak on vlastně všude lítá jak motorová myška, je na obou stranách zároveň. A i ta komunikace je potom taková hodně jako energetická. A když prostě vidí třeba, že já potřebuji trochu podpořit, tak tam ty komunikace třeba může být až moc z mýho pohledu, že se jako snaží prostě to hodně jako nabudit. A já prostě se potom třeba jako víc jsem schopná i uzavírat, protože je toho najednou strašně moc.
1: Lukáši, jaký je rozdíl ve fyzické náročnosti těchto dvou odlišných soutěží?
3: Pro mě jako skipa obrovský. Kdybych hrál frontendovou pozici, to znamená v tom mužském čtyřkovém curlingu toho, kdo když neháže, tak zametá, tak to náročnější není. Ty soutěže jsou podle mě, nebo ty disciplíny jsou relativně podobné, ale pro mě, který vlastně v jednom je to spíš jako velký psychický tlak, mentálně náročný, je to boj s únavou, je proto důležitá kondice, aby ten zápas, který trvá 3 hodiny, jsem vlastně vydržel celou dobu v absolutní koncentraci, soustředěný. Tady je to zápas, to trvá 1.5 hodiny a jak říkala Pétě, já tam vlastně hodně se nalítám, já furt běhám tam a zpátky, zametám všechny ty kameny, takže je to spíš o tom, že mám mnohem vyšší tepovku, jsem mnohem víc zadejchaný. Ale zase ten psychický tlak je tam výrazně menší než tom čtyřkovém chlapském curlingu. To znamená, je to jiný fyzicky pro mě na té mojí pozici, je určitě ty smíšené dvojice jsou náročnější.
1: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Na Radiožurnálu Sport si během léta povídáme o sportu na ledě, o curlingu s Petrou a Lukášem Klímovými. Petro, ty jsi letošní soutěže, nebo aspoň některé z nich, hrála už v jiném stavu. Jaké to bylo? Bylo to pro tebe jiné, co se týká nějaké jako vnitřní pohody, nebo naopak si o sebe třeba měla trošičku větší strach? V čem byla změna?
2: Pro mě byla asi absolutní změna posunout se z pozice, kde hodně zametám, kde jsem metař, na pozici, kde v podstatě jenom házím. Jo, já jsem se posunula na tuhletu pozici dobrovolně, i protože jsme věděli, že pokud jako se nám bude dařit v těch mixed doubles a pojedeme na mistrovství světa reprezentovat, tak už budu v pokročilém stavu a přece jenom jakmile prostě zametám, tak to riziko pádu případně je horší. Ale neříkám, že to nejde. Světový curlingový hráčky v těhotenství jsou schopny zametat. Bylo to jenom nějaký můj krok.
1: Mám informace, že ty nejsi jediná, kdo v českém ženském reprezentačním týmu je v očekávání narození potomka. Je to správná informace?
2: No, je to správná informace, ale ne.
1: A nerozpadne se tak trošku ten český národák, protože přece jenom Čechy nejsou asi úplně zemí, kde by bylo těch curlerů na top úrovni až za tolik. Tak nebude to trošičku propad?
2: Ženský curling je určitě máme málo hráček. A máme velmi málo kvalitních hráček. A teďka všechny jsou v podobném věku jako já, takže ta generace, kdy si prostě pořizujeme rodiny a nejsme profesionální sport, kdybychom měli jako podporu pro ten návrat, aspoň teda ženský nejsou. Je to komplikovaný a vyžaduje to hodně rodinné podpory a hodně jako vlastního nějakých
1: pomoci. Víte,
2: určitě.
1: Curling v Čechách je hodně postaven na rodinné tradici. Já vím, Lukáši, že tvůj táta byl vlastně jeden z těch, kteří curling asi do Čech přivedl. Je to skutečně tak, že v Čechách se to rodí z generace na generaci a ty děti, které se rodí curlerům, tak k němu potom přirozeně najdou cestu?
3: Je to tak. Ono to je nejenom v Čechách, ale tím, že vlastně v Čechách těch zatím hráčů není tolik, ta hráčská základna, to řekněme nějakých 1000 hráčů, tak je to právě o tom, že tady máme takové rodinné klany, ať už to je vlastně můj táta, který byl u zrodu a právě vlastně celá ta naše rodina, moje starší sestra taky vlastně na vysoký úrovni hrála na mistrovství světa žen. Moje mladší sestry, byť ty pak kvůli studiu jeli obě do zahraničí na vysokou školu, takže právě s curlingem přestali, ale v zásadě všichni z té naší rodiny se to vyzkoušeli a je to tak napříč vlastně většinou těch rodin, takže například jako Péťa, která hrála právě v reprezentaci s Míšou a Betty Baudyšovejma, tak taky to je zase Baudyšových je v curlingu spousta, stejně tak Kubeškových a tak dále. Těch rodinných klanů je víc a je to tak, on je to krásný sport samozřejmě, ale není jednoduchý se k němu dostat a právě když to hrajou rodiče, tak je velká šance, že to ty děti vyzkoušejí a spousta z nich u toho zůstane. Takže tam ty jména se relativně, zejména na té výkonnostní úrovni točejí ty samý, ale je to podle mě jako moc hezký.
1: Takže o dynastii Klímu je v tuto chvíli postaráno další curler, malý curler nebo curlerka je na cestě.
3: Je to tak.
1: Já mám u vás poznámku, že Lukáši, ty jsi začínal ve 13, Petra v 18 letech. Je to brzy nebo pozdě?
3: Záleží na úhlu pohledu. Já si myslím, že těch 13 let je docela dobrý věk. Obecně ve světě teďka platí, že se ta světová špička vlastně omlazuje. Já když jsem začínal v těch 13 letech, tak se bralo, že curling je na vrcholu někdy mezi 30. a 40. rokem. Třeba u skipů se ten vrchol bral spíš tak jako 35-40. U těch hráčů, co na tom frontendu, to znamená těch, co zametají, kteří musí být vlastně fyzicky na to výkonnostní úrovni, tak se bralo, že ten vrchol je 30 až 35, řekněme. A to se postupně ve světě, teďka zejména s profesionalizací těch jednotlivých zemí, opravdu jako snižuje. A třeba ty hráči, co musí vlastně fyzicky na té úplně top kondici, tak se často stává, že v těch zemích, jako je Skotsko, Švýcarsko, Kanada, tak jsou spíš už hráči 20 až 25 let. A samozřejmě v takovém případě je nutné začínat opravdu jako mladší. Brzo. Já osobně si myslím, že v tom úplně nejmenším věku je lepší nějaká obecná sportovní průprava, atletika, gymnastika a tak dále. Je vidět ty děti, co si vlastně projdou tady tou a tu pohybovou šikovnost se naučí a mají, tak je to pro ně obrovský jako přínos a bonus. vlastně ty vrcholoví curleři, co se jako začnou víc věnovat curlingu, tak se to pohybuje podle mě kolem třeba 12 let. Ten start v 18 už je prostě pozdní. Jo, zejména v té současné úrovni, kde opravdu ten vrchol je spíš mezi 20 až 30, než mezi 30 až 40, jak to bývalo v minulosti. Ale spousta hráčů to dokáže. Jo, ono samozřejmě záleží, jak ten hráč je jako sportovně a pohybově nadaný. Jsou hráči, co prostě během pár let se dostanou opravdu na jako super úroveň.
1: Lukáš Klíma, Petra Klímová jsou s námi na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Petra Klímová a Lukáš Klíma, hráči curlingu, jsou s námi na radiožurnálu Sport. Už to tady padlo několikrát, vy dva jste životní partneři, manželé, budoucí rodiče. Co u vás bylo dřív? To, že jste spolu hráli, nebo to, že jste spolu začali chodit? Petro, přiznej.
2: My jsme spolu začali dřív chodit, ale velice rychle jsme spolu i hráli.
1: Takže to bylo ve velmi podobný okamžik. Takže vás dal dohromady curling.
2: Je to tak.
1: Nosíte si sport domů, Petro, nebo se snažíte jako doma už řešit jiné věci než sport?
2: Sport si domů nosíme nejenom jako curling, ale určitě se o curlingu doma bavíme non plus ultra a myslím si, že jsme oba spokojení, že to tak je. Byť teda pro Lukáše už je to teďka víc práce než koníček, takže nevím, možná bude muset ubrat, co?
1: Lukáši, curling je sport, který jednak se hraje na té světové úrovni, ale hrajou ho i hobíci, lidé, kteří si ho jdou prostě jako zahrát pro zábavu. Jak velký rozdíl je mezi těmito dvěma světy?
3: Samozřejmě ten rozdíl je obrovský. Ten rozdíl je obrovský jednak v tom, co vůbec jsme my schopni hrát. V zásadě ta hra, kterou hobíci vidí v televizi, tak se úplně napodobit nedá. Ty rozdíly jsou ať už v rychlosti kamenů, co jsme schopni házet, v tom metení a vůbec efektivitě metení. Ono třeba typicky věc, která je mezi hobíkama a profesionálama velmi rozdílná a hobíci se o to snaží a vlastně je to podle mě spíš kontraproduktivní, je u zametání, my typicky při zametání prodlužujeme dráhu kamene a narovnáváme ho. Ale na té výkonnostní úrovni se to metení dá ovlivňovat i jinak a ty kameny se například dají i více zatáčet, ale je k tomu zapotřebí zaprvé obrovská síla, správná technika metení, což ty hobíci v zásadě nemůžou mít a často i podmínky, kdy ten led na těch světových šampionátech bývá měkčí, má jiné vlastnosti a hobíci se často tady to, co my vlastně děláme v televizi, snaží napodobovat v těch klubových halách, ale to ani není možné a ani my bychom to tam nedokázali, protože ty podmínky jsou prostě odlišné.
1: Petro,
3: takže
1: všem?
3: Ta hra je trošku jiná v tomhle.
1: Petro, v čem je ten let jiný pro třeba hobíky, když si půjdou tady zahrát někde v Praze a na těch velkých soutěžích?
2: Je to zpravidla v tom, jak kvalitní led je připraven a liší se hodně klubový led a arena ice, takzvaný. Ten klubový led ne vždycky je prostě, je připraven na tu hru, která se očekává od něj. Takže je připraven třeba měkcic nebo tak. Nečeká se, že tam budou metaři, kteří budou schopni smést ten horní povrch. Takže je prostě připravený maličko jinak. Kdybyste na to postavila profíky, tak jim ten led za pár endů odejde. Jo? Třeba prostě do 30-50 minut ten led už bude nehratelný, bude hodně zpomalovat a nebude to prostě jako pro dobrou hru. Ale ty hobíci si na tom 2-3 hodiny vyhrajou úplně v klidu a je to prostě připravený pro jejich potřeby.
1: Lukáši, jaký druh talentu je rozhodující pro úspěšnost hráče? Je to fyzická připravenost, taktika, cit? Co prostě dělá ty nejlepší světové hráče lepšími, než je zbytek světa?
3: To je dobrá otázka. Ono samozřejmě tam je toho strašně moc.
1: Kombinace více
3: věcí. Je to určitě kombinace více věcí, tak to asi bude ve všech sportech. Ono v zásadě všichni ty hráči musí mít nějaký sportovní talent. Jo, vidíme to, když se prostě líhnou junioři, tak ti, co jsou prostě sportovně nadaní, tak jsou šikovní i v curlingu. To znamená, určitě základem je nějaká pohybová nadanost toho mladého hráče. Pak je to samozřejmě strašně moc práce na technice, to znamená, je důležitá nějaká pracovitost, jsou zatím jako hromady hodin tréninků. A potom na té úplně vrcholové úrovni je klíčová psychická odolnost, hlava, práce se sebevědomím, sebedůvěrou. My vlastně, nebo já pracuji se sportovním psychologem už 6 let. A to je něco, co vlastně není něco jako nějaká přidaná hodnota, ale na té vrcholové úrovni to dělá úplně každý, je to jako automatický a je to nutný a myslím si, že ta hlava na té úplně vrcholové úrovni je velmi důležitá, ale většinou je to za mě mezi těma sportovně nadanýma jednotlivcema, kdo tomu dá tu píli, kdo tomu dá ty hodiny práce, tak to je vlastně to, kde se rozděluje mezi tím, kdo se do té úplné špičky dostane a kdo ne.
1: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Manželé Klímovi, kerleři, jsou s námi posledních pár minut na radiožurnálu Sport. Lukáši, český kerling měl své zastoupení na uplynulých olympijských hrách v Milano Cortina. Jaká to byla zkušenost hrát olympiádu?
2: Byla to skvělá zkušenost. Já samozřejmě jsem se na olympiádu strašně moc těšil. Předtím třikrát nám to těsně uteklo. V kerlingu je to ten úplný vrchol a já jsem měl od olympiády veliké očekávání a musím říct, že jsem si olympiádu strašně moc užil. Jo, ona tam je oproti jiným turnajům samozřejmě úplně jiná pozornost médií. Co mě třeba strašně bavilo, bylo, že na nás se chodila koukat spousta fanoušků, co nejsou vlastně kerleři. Co jenom jeli koukat na olympiádu, jeli fandit do těch jednotlivých sportovišť a když prostě přijde do publika několik set fanoušků, kteří prostě jsou slyšet, fandí nám a třeba ani neumí fandit tomu curlingu tím úplně nejsprávnějším způsobem, ale prostě fandí a ta podpora je slyšet, tak to byly chvíle, co jsem si já, nebo vlastně všichni jsme si strašně moc užili, takže v tomhle to bylo krásný.
1: To je asi situace pro vás v běžných soutěžích nevídaná. To, že přijdou lidé, kteří curlingu nerozumí, že jsou prostě jenom na olympiádě a chtějí vidět nějaký zajímavý sport. Neznervozňovalo vás to třeba někdy?
2: Bohužel musím říct, že nás to určitě ovlivnilo. Jako byly zápasy, kde prostě jsme, protože právě na to nejsme zvyklí, věnovali podle mě víc energie směrem k publiku, než v rámci toho týmu. A možná v některých těch úvodních zápasech na té olympiádě nás to mohlo stát i vítězství, kdy my jsme vlastně vstup do té olympiády měli špatný, prohráli jsme několik zápasů za sebou a byť jsme nehráli špatně, tak on ten rozdíl mezi prohrou a výhrou prostě často bývá velmi tenká hranice, protože my jsme zvyklí třeba na to, že v Kanadě hrajeme před 10-15 tisíci diváky, ale nejsme zvyklí na to, že fandí nám, nejsme zvyklí na to, že vyloženě ta podpora jako je za náma, což bylo strašně pěkný, ale bylo to něco úplně novýho pro nás.
1: Petro, v České republice by mělo být letos na přelomu října listopadu poprvé mistrovství Evropy v týmech. Tebe se týkat asi nebude. Ale přesto, co to znamená pro český curling, že tady je takto velká soutěž?
3: Já jsem hrozně zvědavá na to, jak se to tady uchytí. Já vím, že Ostrava je naprosto boží enkláva pro fanoušky a myslím si, že dokážou udělat skvělý kotel i pro curling. A mohlo by se to trošku jako zopakovat, no. Mohlo by to trošku jako probudit tu fanouškovskou základnu, která není curlingu úplně, která prostě curling nehraje zatím. V Ostravě teďka vznikl vlastně curlingový klub a velice rychle nabírá členy, takže je dost možný, že se to tam jako tím mistrovstvím Evropy nakupne a moc se na to těším.
1: Lukáši, ty jsi zažil být vlastně amatérským sportovcem, ale už i mít vlastně profesionální smlouvu a moci se věnovat curlingu vlastně profesionálně. Jak moc je to velký rozdíl, když musíš chodit do práce a curling je vlastně koníček, i když jsi zároveň reprezentant a když vlastně máš klid pouze na sport a nemusíš úplně řešit to zaměstnání reprezentant a když vlastně máš klid pouze na sport a nemusíš úplně řešit to zaměstnání denodenně?
2: Za mě asi největší rozdíl.

0: tak nebyl tak zásadně menší, byť samozřejmě menší byl, ale vlastně jsem jako nebyl doma, domů jsem se chodil jenom vyspat. Člověk z toho prostě je hodně unavený, je to na hraně vyhoření. Nějaká regenerace, fyzioterapie a tady ty věci vlastně se do toho už jako nedali vklínit, protože to je žonglování mezi tím, co se v tom vyhrazeném čase dá stihnout a samozřejmě ta příprava na ledě má přednost. Teďka je tam mnohem větší prostor za prvé si odpočinout, je tam mnohem větší prostor pro nějakou taktickou přípravu a je tam právě i mnohem větší prostor pro nějakou regeneraci, fyzioterapii a tady ty věci, které vlastně všichni jako berou jako automatickou součást toho sportu, ale na té amatérské úrovni prostě proto ten prostor nebyl.
1: Já jenom dodám, že vás podporuje Armádní sportovní centrum Dukla, říkám to správně. Zeptat se vás na závěr, na co se teď nejvíc těšíte, asi je zbytečné, že? Ale přece jenom posledních pár týdnů ve dvou, jaká bude ta změna, Petro, že najednou doma budete už ve třech? Dokážeš si to představit?
2: Já si to nedokážu představit, ale určitě to bude zážitek.
1: No tak zážitek to bude určitě. Já vám moc děkuju, že jste s námi byli na Radiožurnálu Sport, ať všechno dobře dopadne v rodinném životě, ale samozřejmě i ve sportu.
0: Děkujeme moc.
2: Děkujeme za pozvání.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: 8. července. Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
5: Spojené státy podnikly další údery proti Íránu. Americký prezident Trump označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Dnes bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky, teploty do 27 stupňů, na severu do 23.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Americká armáda zahájila další útoky proti Íránu. Tvrdí, že se tak snaží oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími údery oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem zároveň označil za ztrátu času. Podrobnosti má redaktorka Adéla Bartáková.
6: Spojené státy na Írán útočí druhou noc v řadě. Agentura Reuters cituje nejmenovaného amerického představitele, podle kterého by současné údery měly být rozsáhlejší než ty předchozí. Výbuchy byly slyšet například poblíž přístavního města Čahbahar, kde šrapnely podle iránských státních médií zasáhly mimo jiné nemocnici. Exploze hlásí i ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas, jedno z nejdůležitějších vojenských center v oblasti Perského zálivu. Po předchozích úderech Spojených států Írán v odvetě zaútočil na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Před drtivou odpovědí Teherán varoval i teď. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
5: Státy NATO slíbily Ukrajině pro letošní rok vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur, v přepočtu 1,7 bilionu korun. Po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře to oznámil generální tajemník Mark Rutte. Stejnou částku by měli spojenci Kyjevu poskytnout i příští rok.
7: Státy NATO podle Rutteho vyjádřili jednoznačnou podporu Ukrajině. Prohlásil, že dokud bude ruská válka pokračovat, Kyjev od spojenců bude dostávat potřebnou pomoc. Finanční pomoc spojenci přislíbili Ukrajině kolektivně. Není pevně dané, které země se na ní budou podílet. Česko se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nezapojí.
8: Každý stát si to rozhodne sám. My participovat na té částce nebudeme.
7: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů se Česko nicméně zapojí do programu nákupů amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. To přivítal i prezident Petr Pavel. Podle Babiše půjde ale jen o nízký jednorázový příspěvek. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
9: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
10: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
9: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
11: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
9: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
12: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
5: Senát schválil taky novelu, podle které budou mít důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 možnost ukončit jej bez hrozby sankce. Ti, kteří už to předčasně udělali, získají náhradu. Senátoři naopak zamítli návrh skupiny zákonodárců z hnutí ANO zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod možnost platit hotovostí. V německém koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, se dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst, ale taky několika celých továren. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě ve Wolfsburgu předseda představenstva Oliver Blume. Odbory chystají protesty.
13: Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Soud Evropské unie zamítl žaloby Apple na pravidla fungování velkých firem na unijním trhu. Americká firma se ohrazovala proti označení strážce přístupu. Apple v takovém postavení musí splňovat přísnější pravidla unijního nařízení o digitálních trzích.
14: Gatekeeper, tedy strážce přístupu, je podle unijních pravidel ten, kdo rozhoduje o obchodu s aplikacemi. Musí zákazníkům umožnit dozvědět se o alternativní nabídce k jeho produktům a zpřístupnit ji. Konkurenční aplikace totiž bývají levnější než ty poskytované danou firmou. Apple se proti označení za strážce přístupu postavil. Tribunál, tedy první instance Soudního dvora Evropské unie, stížnosti společnosti zamítl. Už loni na jaře dala Evropská komise Apple pokutu 500 milionů eur za porušování nařízení o digitálních trzích. Pavel Novák, Radiožurnál.
5: V Karlových Varech je francouzská herečka, držitelka Oscara, Césara a 4 evropských filmových cen Juliette Binocheová. Diváci ji znají třeba z filmů Čokoláda nebo Anglický pacient.
15: Why you set the tablet to keep me alive?
16: Because I'm a nurse.
7: Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová na festivalu uvede 3 filmy, Věrná kopie, V nás a 3 barvy modrá. Na závěr festivalu převezme křišťálový glóbus. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
5: Sport. Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-5. Česká reprezentantka v posledních zápasech v Londýně působí velmi klidně. Už ve třetím kole turnaj byla totiž blízko vypadnutí, když v duelu s Rumunkou Soranou Kirsteovou odvracela odvážným backendovým úderem matchball. Pokračuje Nosková.
17: Tak backhand to zachránil. No. Samozřejmě byla jsem nejblíž k tomu, abych vlastně už nebyla v turnaji, takže jsem ráda, že to tak nějak jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhorší momentu zatím na turnaji, ale dnešní zápas, trofnu si říct, že zrovna byl trošku lehčí možná než právě s tou Soranou, ať už možná i psychicky, možná i fyzicky, a je to trošku jakoby vtipnější, že hrajeme vlastně spolu v semifinále.
5: Linda Nosková si v druhém semifinále zahraje s Kostěukovou z Ukrajiny. V tom prvním se krátce po půl třetí odpoledne českého času utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová. Oba duely odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D1 za Jihlavou a překážka na D2 za Modřicemi. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Jihlavou. Na kilometru 117 je uzavřený pravý pruh. Do rána jsou tam v plánu také 2 úplné uzavírky dálnice v obou směrech a potrvají vždy kolem 15 minut. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou před sjezdem na Slavkov u Brna. Na kilometru 210 stojí v omezení nepojízdné osobní auto. Je tam uzavřený jízdní pruh, s opatrností ale projedete plynule. Na D2 za Brnem ve směru na Bratislavu. Za odbočkou na Modřice na 8. kilometru zastavilo osobní auto s vozíkem na koně. Je v odstavném pruhu. A v Praze dnes v noci neprojedete Letenským tunelem. Provoz je zastavený kvůli údržbě, ta je v plánu do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná. Teploty se pohybují mezi 9 až 14 stupni, na horách kolem 10. Dnes má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Evropský parlament tento týden změnil pravidla hry v letecké dopravě. Jaká zlepšení pro cestující nově přijatá opatření přinášejí a co přinese zjednodušení legislativy a zmírnění evropských regulací umělé inteligence? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová z frakce Zelených. Zdravím vás do Štrasburku, dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Evropský parlament včera přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Jak moc?
20: Z mého pohledu poměrně zásadně, akorát jsem stále trošku nespokojená s tím, co naopak členské státy zablokovaly. Ale abych začala nejdřív tím hodně pozitivním, tak týká se to například oddělování dětí od rodičů, kde si aerolinky jako Ryanair vynucovaly poplatky za společné sezení, nebo větší ochrana seniorů, těhotných žen nebo osob, které mají různé zdravotní potřeby a handicapy. Myslím si, že to je velmi dobře. Také se velmi zásadně zvýšila ochrana lidí před různými skrytými poplatky nebo poplatky například za takzvanou no-show u zpátečních letenek, tedy když nevyužijete let tam, tak vám aerolinka automaticky zrušila zpáteční let. Tohle už nebude možné. A obecně větší ochrana primárně zákazníků, primárně těch cestujících, což mě těší. Mm-hmm. Abych zmínila tedy to, co mě netěší, je, že od roku 2004, když poprvé začala platit vlastně tato legislativa a teď je první revize po 12 letech, tak pardon, 22 letech, no. Tak ty kompenzace se vlastně od té doby za spožděné lety vůbec nezměnily a přitom kumulovaná inflace vzrostla od té doby o 61%.
19: A proč myslíte, že Rada Evropské unie to odmítla, zvýšit ty kompenzace za spožděné nebo zrušené lety?
20: Já si myslím, že tahle linka je naprosto jasná. Ty státy se snažily často ochránit ty svoje aerolinky, protože v nich samozřejmě platí daně. Typicky se to týkalo evropských aerolinek, jako je německá Lufthansa nebo francouzsko-nizozemská Air France, KLM, irský Ryanair, maďarský Wizz Air. To jsou všechno aerolinky, které přináší dost peněz do rozpočtu těchto zemí a v Radě jsme si samozřejmě všimli, že přesně tyto země byly ty, které drtivé většině protestovali proti čemukoliv, co posilovalo cestující a naopak dávalo nové povinnosti aerolinkám.
19: A není zatím třeba i obava, že by si mohly případné ztráty letecké společnosti kompenzovat zdražením letenek?
20: Nikoli, tohle samozřejmě bylo předmětem velkého jednání a tedy po tolika letech vyjednávání, protože to jsme ještě nezmínili, tohle je legislativa, která se vyjednává už do roku 2013, akorát byla velmi dlouho zaseknutá, tak jsme to samozřejmě řešili z hlediska výpočtu a ty letenky, pokud by se tam promítly nějaké náklady, tak maximálně v jednotkách korun, takže letenky to nezdraží.
19: Opravdu přináší změna větší transparentnost cen letenek?
20: Rozhodně ano. V největší míře tomu taky u zavazadel momentálně probíhalo z hlediska různých aeronek, a neříkám, že všech, ale některých o takovou snahu zakrýt, kolik přesně budete muset platit za zavazadlo, co je to přesně zavazadlo příruční, které je příruční do zavazadlového prostoru, do těch přihrádek nad hlavou a podobně a následně jste se třeba dozvěděli až na konci toho placení nebo dokonce, nedej bože, u gateu, že si najednou musíte připlatit 20-40 euro. Tomuhle je teď konec, všechno tohle by mělo být už v ceně letenky zobrazované přímo při výběru té letenky na webu aerolinky.
19: Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez příručního zavazadla, mohou letecké společnosti nabídnout levnější letenky. Čekáte, že se to bude dít?
20: Myslím si, že pro ty aerolinky je to samozřejmě výhodné z hlediska takových těch cestujících, co prostě jenom, když to tak řekneme, naskočí, vyskočí. Takže některé to určitě nabízet budou samozřejmě, ale je možné, že u těch takzvaně nízkonákladových, jako Ryanair a Wizz Air ne, protože ty už jsou opravdu na nejnižších možných hodnotách. Ale uvidíme, protože ty nejnižší možné hodnoty byly často právě skryté v poplatcích.
19: Nová pravidla mají zajistit rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Jakým způsobem?
20: Momentálně to funguje tak, že, já řeknu rovnou, já se nebudu zabývat tím, jak to funguje tak, protože to je opravdu komplikované. To, co by se teď mělo stát, je, že o kompenzaci, že vám nejdřív bude muset ta aerolinka sdělit, jak můžete zažádat o kompenzaci. Momentálně jste pouze měli dostat informaci, že ji můžete dostat, ale potom jste se museli dlouhé, klidně půl hodiny, hodiny proklikávat jejich komplikovaným webem k tomu, aby se dozvěděli jak. To vám teď aerolinka bude muset přímo napsat do zprávy, do e-mailu a podobně. Následně vy budete moct žádat o kompenzaci do 4 dnů, poté co oni vás informují o vašich právech, a potom nově aerolinka bude muset tu kompenzaci do 30 dnů vyplatit.
19: Pro nová opatření hlasovalo 646 europoslanců, 12 bylo proti a 3 se zdrželi. Vypadá to, že mají poměrně silné zastání. Proč teda to vyjednávání trvalo tak dlouho?
20: My jako parlament, jak už jsem zmínila, legislativa se otevřela v roce 2013. My jako parlament jsme měli hotovou pozici už o rok později, v roce 2014. Ten návrh byl 10 let zaseknutý pouze a jenom v radě, kde se teda nemohl najít kompromis mezi zájmy cestujících aerolinek. A pod polským předsednictvím v roce 2025 schválila rada svoji finální pozici, ale potom se samozřejmě nemohli dohodnout mezi parlamentem a radou. Šlo to i do druhého čtení, šlo to i do třetího čtení, což se neděje každé legislativě tady. A nakonec to muselo jít dokonce do smírčího řízení, které začalo tento rok v dubnu. Na smírčí řízení jenom 8 týdnů a nakonec tedy pod kyperským předsednictvím rada ustoupila z většiny právě té parlamentní pozici ochrany cestujících.
19: Jak jste řekla, jde o první změnu pravidel pro cestující v letecké dopravě od roku 2004. Kdyby mohla vstoupit v platnost?
20: Vstoupí v platnost v podstatě ve standardním řízení, tedy nyní bude legislativa zveřejněna v úředním věstníku do pár týdnů po kontrole právními službami a následně bude na členských státech, aby to implementovala, nicméně, jelikož se tady samozřejmě jedná o nařízení, tak mají na to jeden rok. Takže do jednoho roku, ano.
19: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s pirátskou europoslankyní Markétou Gregorovou. Evropský parlament má znovu na stole chat control 1.0, zjednodušeně řečeno skenování soukromých zpráv uživatelů komunikačních aplikací, a to ve jménu boje s ochranou dětí a podobně. Vy jste byla proti tomu, aby se o věci jednalo. Proč?
20: Já jsem byla proti kvůli tomu, že je to v podstatě proti pravidlům Evropského parlamentu i vlastně pravidlům všech těch institucí, rady i komise. My jsme jako parlament v prvním čtení dokonce dvakrát tedy odmítli kvůli jedné takové byrokratické kličce Evropské frakce Lidová, tak jsme museli hlasovat dvakrát o tom samém a odmítli jsme tu pozici a tu legislativu. V ten moment měla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola podle pravidel podat ke komisi žádost o uzavření jednání a ona tak neučinila. Naopak šla proti nám, proti oficiální pozici svého parlamentu a požádala radu o znovu otevření do druhého čtení. To je tak bezprecedentní, že my jsme hledali opravdu intenzivně a za těch několik dekád existence Evropského parlamentu jsme nezašli žádný případ, kdyby parlament znovu hlasoval o něčem, co už několikrát odmítl. To znamená, že to teď už pro mě to nebylo nejenom kvůli tomu obsahu, se kterým nesouhlasím a odmítli jsme ho, ale i principy demokracie, které si myslím, že předsedkyně parlamentu Roberta Metzola své volně porušila a upřímně momentálně se s dalšími kolegy zde v parlamentu bavím, jestli to není i na žalobu nebo nějakou jinou eskalaci, protože toto si nemůže dovolovat.
19: No ale velká část českých europoslanců, ať za stan TOP 09, KDU, ČSL nebo i s ANO, v tom problém nevidí. Diskutujete spolu o chat-control?
20: Já jsem se s nimi bavila již v minulosti o obsahu. Jsem poměrně překvapená jejich hlasováním, protože mnozí z nich, jak ANO, tak ale třeba i STAN v minulosti hlasovali proti tomu samému, respektive ještě, když tak řeknu, lepšímu, protože tam byly ty naše pozměňovací návrhy a nyní pro tu nejhorší možnou variantu, respektive její zařazení na program, zvedli opět ruku. Netuším, co je přesvědčilo, navíc, když se tedy jedná o takovouto své voli, té Roberty Metzoly. Nicméně budete se muset zeptat jich, já jsem se s nimi o tom od té doby nebavila.
19: Aby bylo jasné, co vám na tom vadí, protože když jde o odhalování materiálu se sexuálním zneužíváním dětí, tak to je asi pádný argument, že je třeba snaha to zachovat. Proč myslíte, že ten systém nefungoval podle vás?
20: Tady je důležité říct, a bude to trochu techničtější, ale je důležité to vyjasnit, že to, o čem teď budeme hlasovat, je výjimka ze směrnice o soukromí, která teď platila 5 let, protože nebyl trvalý režim. My ale teď, a já jsem jednou tedy ze zpravodaje k tohoto návrhu, trvalý režim teď vyjednáváme a dokonce to vypadá, že budeme na podzim schopni po těch 6 letech, kdy to bylo zablokováno na radě, dosáhnout dohody. A teď v moment, kdy tedy ano, v dubnu vypršela ta výjimka, takže od dubna se tedy masově neskenuje. Nicméně my jsme před branami trvalého režimu, který by skutečně ochránil ty děti a zároveň by ale ochránil i naše práva dospělých, kteří máme nějakou presumpci neviny zakotvenou v právním světě a nemusí být naše konverzace skenovány masově, plošně a často tedy bez našeho vědomí, protože ty společnosti o tom samozřejmě neinformují nějak veřejně, tak se domnívám, že je naprosto iracionální teď vlastně radě odevzdat bianko šek v podobě prodloužení té výjimky, místo toho, abychom na ní dál tlačili a tlačili tím, že výjimka není a dostali všechno, co my jako parlament chceme. Takže upřímně všichni kolegové, kteří proto budou hlasovat, podrývají naši práci a svoji vlastní pozici, kterou teď děláme na tom trvalém režimu. Já tedy nejsem proti tomu, aby se chránili děti, protože intenzivně pracuji na tom, aby ten režim byl. Já jsem proti tomu, jak je to nastaveno teď v té výjimce, tedy že je to plošné masové skenování všech našich konverzací, které jenom přehlcuje policii a dětem nepomáhá.
19: No a které konverzace by tedy podle vás měly být nebo je důvod je sledovat?
20: V tom novém trvalém režimu my navrhujeme 2 možnosti, respektive 2 hlavní varianty postupu. Jeden je, pokud policie bude mít podezření na samozřejmě nějaké sdílení dětské pornografie, tak požádají soud o umožnění nahlédnutí a skenování daných konverzací a na základě soudního povolení se tak učiní. To samozřejmě známe i z odvětví odposlechů, bylo by to v podstatě jednako jedné to samé. Potom ten návrh samotný pracuje i s režimem takzvaných důvěrníků nebo důvěryhodných nahlašovatelů, což jsou typicky organizace pracující na ochranu dětí, kdy pokud vy máte nějaké dítě nebo i dospělého nebo někoho, kdo je přidán do takové skupiny například na WhatsAppu nebo kdo se setká s takovým materiálem nebo podezřelou konverzací, tak se obrátí na tyto organizace a ty mohou tohle nahlásit a na základě jejich nahlášení opět policie se soudem může rozhodnout o skenování takové konverzace. Myslím si, že to je velmi dobrý balanc v tom, že oběti a lidé samozřejmě s tím se setkavší budou mít možnosti, jak to řešit a zároveň, že nebude narušována presumpce neviny a nebudeme skenováni všichni.
19: A může se o chat control hlasovat ještě dnes?
20: Bude se hlasovat zítra o tom prodloužení té výjimky, to je to, čemu se přezdívá chat control 1.0. Bude se o tom hlasovat absolutní většinou, tedy my budeme potřebovat pro zvrácení tohoto 361 hlasů. Bude to velmi náročné, protože mnoho poslanců už tady ve čtvrtek není. čímž to je tedy kritizuji, protože si myslím, že to je špatně, ale bohužel je to mentalita některých z mých kolegů a já samozřejmě stále věřím, že naše pozměňovací návrhy projdou a alespoň způsobí to, že to bude tedy cílené a ne plošné a že se ochrání kryptografické šifrování. Nicméně samozřejmě nebudu předjímat před tím hlasováním zítra, budu se snažit kolegy lobovat. No a pokud, nedej bože, mi hodí vidle do toho vyjednávání trvalého režimu, tak ale já nevěším hlavu a na podzim se vrátím a trvalý režim s radou vyjednávat budeme i nadále s tvrdou pozicí za pozicí Evropského parlamentu.
19: Poslankyně Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu Markéta Grigorová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Členské státy Evropské unie koncem června finálně odsouhlasili balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy regulující technologie umělé inteligence. Je to dobře?
20: Já jsem úplně na začátku nebyla pro tyto takzvané omnibusy, tedy zjednodušující balíčky a obzvlášť tedy u toho zákona umělé inteligenci, a to z jednoho zásadního důvodu, a to je proto, že ještě nebyl v mnoha státech implementován. A my tady škrtáme v něčem, co jsme před doslova rokem a půl vytvořili, aniž bychom viděli ten dopad. Tedy, co je ten problém, kde jsou ty mezery, které mohly vzniknout. Myslím si tedy, že jsou to jenom úlitby jakési panice z byrokracie, kterou komise pojala a že to není vůbec ani strategické, ani moudré. Ale zároveň ve výsledku jsem hlasovala pro, protože já jsem tedy byla jednou z vyjednavaček a podařilo se nám tam nejenom snížit škody, které komise páchala a vrátit některé věci zpátky, ale především se nám tam podařilo zavést zákaz takzvaných nudifiers, což jsou svlékací aplikace. Mnoho lidí o tom například slyšelo v souvislosti s maskovým nástrojem Grokem na X-ku, kde každou hodinu bylo generováno bez souhlasu až 6000 nahých obrázků, především žen a dětí. To znamená, že jsem velmi ráda, že toto tam prosazeno bylo a že nudifiers mají útrum.
19: Jak složité bylo definovat ty svlékací i aplikace?
20: Mám až tendenci se tady trošku uzardět, protože to byly skutečně zvláštní konverzace, kdy jsme se skutečně do detailu bavili o tom, jaká oblast bradavek, jaká oblast, omlouvám se, ale i pozadí a samozřejmě části uvnitř se ještě počítají. Takže to nebylo vůbec jednoduché, nicméně ve výsledku jsme se shodli na tom, že je to samozřejmě bez toho souhlasu, je to s nějakým záměrem poškodit toho daného člověka a je to tedy zobrazující intimní partie s nějakou definicí toho, co je intimní partie. Nicméně ve výsledku například bikiny by to nezasáhlo. Můžete mít aplikaci, která to dokáže takového člověka vygenerovat, ale samozřejmě pokud je to v rámci konverzace například mezi studenty, kdy vás tím někdo bude ve škole šikanovat, jste například studentka a vaši spolužáci se snaží tímto způsobem vás šikanovat, tak se stává ale můžete obrátit na policii. Bohužel jenom tyto nástroje budou dále existovat, ale už ne až do naha, když to řeknu úplně naplacato.
19: Jejich zákaz platí od 2. prosince, proč ne dřív?
20: Tohle bylo také velmi dlouho diskutovaný bod, když říkám dlouho, skutečně do noci. Samozřejmě, že někteří zastánci to, co říkali členské státy, tedy že firmy se na to potřebují připravit, tak se snažili to odložit až na další rok. My jsme se snažili jako frakce Zelených, níž jsem, to udělat i hned s okamžitou platností. Nakonec tedy prosinec je jakýsi kompromis, mezikrok, se kterým nemám z něj radost, ale doufám, že se tedy všechny ty firmy velmi důkladně připraví a nebudou tam již žádné mezery, kdy někdo bude moct obejít ten jejich algoritmus dobrým promptem.
19: No právě europoslanec Jaroslav Bžoch z frakce Patrioti pro Evropu tvrdí, že zákaz bude pro vývojáře snadné obejít. Jak to bude vymahatelné, kontrolovatelné?
20: Já si myslím naopak z rozhovoru s těmi, kteří tak učinili už na začátku, protože možná si mnoho lidí vzpomene, že s nástupem generativní AI to šlo na začátku pár prvních dnů, týdnů a pak najednou drtivá většina z nich to vypla. Jak to, že jim to šlo vypnout a museli se vytvořit nové Nudifier aplikace, protože to ve skutečnosti pro ty AI není tak složité. Máte nějaké omezené penzum promptu, které můžete dát, nehledě na to, že dnešní AI opravdu umí již pracovat s kontextem, pozná, co se snažíte udělat, o co vám jde a nedovolí to. Takže vymáhání bude poměrně jednoduché. Samozřejmě i v tom, že pokud něco takového vygenerované bude, tak se okamžitě obrátí úřady na tu danou aplikaci, v níž se nudifying podařilo, a řekne jim, že si to musí vyřešit, jinak samozřejmě budou čelit velmi velkým pokutám.
19: Balíček mimo jiné zmírňuje ochranu osobních údajů. Jak a proč?
20: To je jiná část tohoto omnibusu. To je část takzvané GDPR a směrnice o e-soukromí. GDPR je samozřejmě legislativa na ochranu soukromí a tu momentálně budu vyjednávat také já. Nicméně to teprve teď začíná a teprve teď jdeme do jednání. Byla totiž mnohem náročnější na porovnání našich pozic mezi parlamentem a radou než samotná AI. Nicméně ano, to je jedním z těch nejvíc problematických bodů a my jako parlament už máme připravenou pozici, kde v podstatě tento návrh komise komplet smažeme, protože GDPR definice osobních údajů nepotřebuje žádnou změnu a už vůbec ne změnu, která jde na ruku inzerentům.
19: Europoslanci se dnes zabývali otázkou, jak by Evropská unie měla řešit dopady sílících veder. K čemu jste došli?
20: V rámci té debaty, ale i navrhovaných rezolucí je mnoho návrhů na podporu, především samozřejmě finanční, protože přiznejme si to na rovinu, z hlediska opatření, kampaní a podobně, je to otázka veřejné zdraví obecně, je kompetencí členských států. Evropská unie tedy nemůže udělat tolik, samozřejmě kromě těch velkých kroků, jako je odchod z používání fosilních paliv, přechod na obnovitelné zdroje energie a podobně. Nicméně s tím okamžitým řešením vlny veder se například europoslanci bavili o podpoře, finanční podpoře těch krizových center a míst, kam můžou například seniori a seniorky jít se ochladit, tedy aby tam byly klimatizace funkční, aby tam byly nějaké informace, aby tam byly lidé, kteří je budou kontrolovat, že jsou v pořádku a případně jim zavolají nebo přímo poskytnou první pomoc. Je to něco, co Francie už dělá i bez podpory Evropské unie. Je mi líto, že Česká republika, česká vláda momentálně spíš spochybňuje, že ta vedra jsou skutečně bezprecedentní a v některých případech vražedná, a mrzí mě každý, komu zemře babička nebo dědeček kvůli tomu, že tato vláda si myslí, že v létě má být vedro a nic se s tím dělat nemá.
19: Takže souhlasíte s tím, co řekl europoslanec Ondřej Kolář z frakce Evropské lidové strany, že jsme jedna z posledních zemí, která to neřeší?
20: Rozhodně s tím souhlasím. Ta rétorika je skutečně neuvěřitelně jiná, jak když jsem viděla tu debatu ostatních kolegů, a to ne jenom z jižních zemí, kde bychom to očekávali, ale už i z těch severských, kde se na to připravují v Dánsku, ve Švédsku, kde ta vlna veder ještě nezasáhla tak prudce, zatímco u nás zasáhla. A my nemáme často ani v nemocnicích ještě pořádné klimatizace, jenom ty přenosné, které všichni víme, že prostě foukají málo. Nebo třeba i mnoho hasičských stanic nebo jiných takto lidí, kteří nám poskytují zásadní veřejné služby, nemají klimatizace vůbec a často tam třeba i omdlívají. Mám informace od svých známých, protože jsou samozřejmě v tom celém hasičském úboru, který je prostě velmi zateplený a náročný, tak to si myslím, že je naprosto nepřijatelné, a tohle mají naše ministerstvo vnitra obzvlášť tedy řešit.
19: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Markétou Gregorovou, europoslankyní České pirátské strany. Děkuji za rozhovor a do Štrasburku přeji hezký den. Naschledanou.
20: Děkuji vám moc, mějte se hezky vy posluchači, naschledanou.
19: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu. Teď už je čtvrtek 9. července na hodinách skoro 3 minuty po půl jedné. Je tady Pavel Prouza a zprávy.
21: Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Evropská unie proplatila všechny dotace, které státní zemědělský intervenční fond poskytl firmám z Agrofertu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond v květnu poskytl koncernu asi 200 milionů korun. Dosud ale nebylo jasné, jestli je unie Česku zpětně proplatí. Posuzovala totiž možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ústavní soud zrušil starší verdikt, který ponechal ve vazbě Tomáše Jiříkovského, obviněného v bitcoinové kauze. Informoval o tom na svém webu. Soud nižší instance totiž podle něj porušil práva Jiříkovského. Pro něj se ale nic nemění, ve vazbě i dál zůstává. Za mřížem je od loňského srpna, kdy ho zadržela policie. Na Slovensku začal jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky známých hudebníků a kapel. Součástí programu jsou také divadelní představení, diskuze nebo výtvarné umění. Organizátoři letos vyprodali všech 33 tisíc vstupenek už necelé 3 týdny před začátkem festivalu. Sport. 5. etapu na Tour de France vyhrál Nizozemec Olaf Koy. Český jezdec Matias Vacek po rovinaté etapě zůstává na 3. příčce celkového hodnocení. Navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném vedení je dál Nortrén. Hlavním favoritům Slovinci Pogačarovi a Vingegaardovi z Dánska patří s 8-minutovým odstupem 4. a 5. pozice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D1 za Jihlavou i na Pražském okruhu před Lhokovským tunelem. Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 117 se pracuje na stavbě mýtné brány. Očekáváme do rána 2 krátké obousměrné uzavírky. Potrvají vždy zhruba 15 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením před Lhokovským tunelem. Kvůli porušení čidel je před vjezdem do tunelu uzavřený levý pruh. Poté se jede 2 pruhy, kolona se netvoří. Na Vyškovsku se připravte na komplikace na silnici 430 do Brna. Mezi odbočkami na Holubice a Pozořice při nehodě vytekly z vozidla kapaliny. Na místě zasahují hasiči, průjezd je výrazně omezený. A v Praze Kijích pozor na nehodu v Broumarské ulici. Na úrovni hřbitova havarovala 2 osobní auta, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
2: První minuty nového dne, je to čtvrtek 9. července, teď už 6 minut po 12:30. Začneme zpěvačkou Pink, za chvíli taky tedy svým. Ať se vám dobře poslouchá.
0: Noční radiožurnál a Jiří Štefl. Na

0: Jeden z hlasů, který můžete letos naživo slyšet i na festivalu Kalrasov Ostrava, bude to vlastně už za týden a Radiožurnál bude u toho. Tohle byl tedy Swims. Jestli mimochodem ještě nemáte vstupenky na Kalrasov Ostrava a chtěli byste se tam dostat zadarmo, tak není nic snažšího, než s námi soutěžit, a to dnes v ranním Radiožurnálu mezi 5. a 9. Za 2 minuty bude 1:15. My se teď vydáváme na festival, který už je v plném proudu a je už taky ve své druhé polovině. Je to Karlovarský filmový festival. Během dnešní noci vám nabídneme několik ukázek reportáží přímo z místa, taky střih hostů, kteří se ukázali v našem airstreamu. No a teď pro vás máme i 5. díl festivalového podcastu Vývar.
1: Festivalový vývar.
2: Podcast o tom nejzajímavějším na prestižní filmové přehlídce v Karlových Varech.
3: Na filmový festival jde nahlížet z různých úhlů pohledu a my vám některé z nich dnes nabídneme. Příjemný poslech přeje Eliška Zábrocká.
2: Festivalový vývar.
3: Nová kamera ve střední Evropě. Tak na tu natáčí režisér Matěj Chlupáček v těchto chvílích novou minisérii Zmizení Sáry Lindertové. Mystery horor s kriminální zápletkou se odehrává v netradičním prostředí. Mluvil o tom s Hankou Schánilovou.
4: No, to je Alexa 65, což je vlastně teďka největší, nejlepší kamera od Arri, na kterou se točili třeba Avengers nový nebo Hail Mary s Ryanem Goslingem. Těch kamer na světě jenom 100 a ve střední Evropě nikdy nebyla použitá, protože extrémně těžký sem dostat a samozřejmě extrémně těžký to ufinancovat, to natáčení s ní. A její taková nevýhoda je, že jak je ten vývoj ještě na začátku, tak samozřejmě v těch úplně jako nočních scénách se s ní nedá zas tak dobře točit, takže jsme si po tom, co se nám podařilo tuhle kameru mít, ještě museli pořídit další kameru, na kterou točíme pár těch nočních záběrů, abychom to mohli kombinovat a fungovalo to super.
5: Takže kluci, kameraman a režisér si udělali radost a skutek utek.
4: Je to tak? Ne, je to perfektní, že takové to 75% toho všeho je Alexa 65.
5: Umíte obě nad vlastní soupravu metra?
4: Tohle je největší projekt, který kdy točilo DPP. Vlastně je to úplně jako největší spolupráce s dopravním podnikem. A při jedné scéně, co jsme právě točili s Julií a s Josefínou, teďka v jednom z těch slepých tunelů, který navazuje právě na linku metra, tak já jsem potřeboval, aby v pozadí za křičící Josefínou projíždělo metro. A bylo strašně těžké to vlastně natajmovat tak, aby ten dialog došel v ten daný moment přesně do toho okamžiku, kde to metro těch několik málo sekund projíždí. Takže jsme furt všichni stáli se stopkama a tajmovali jsme ten křik na přesně ten daný moment a trvalo nám to asi hodinu, než jsme to trefili.
3: Kdo by čekal herce Martina Fingera v prostředí MMA? Asi málo kdo, stejně jako on sám. I přesto si zahrál trenéra ve filmu Bojovník.
6: Což tady? Jo?
3: O snímku, který měl na Karlovarském festivalu premiéru, mluvil s moderátorem Martinem Baluchou.
7: Všechno vlastně v tom filmu spěje k tomu okamžiku té finální bitvy, toho souboje, který se natáčel během skutečné reálné MMA akce. Je to tak?
6: Něco. Takový vlastně opravdu, abyste měli záběr, bylo to opravdu v O2 aréně, takže prostě tam máte tam 20 000 komparzistů zadarmo. To je prostě na naše poměry česky jako neskutečný. Ten film je neskutečně jako krásně výpravný. Je to opravdu jako velký biják. Na to jsem vlastně na sebe nejvíc hrdý. Je to žánrový film. Zároveň to není jenom jakože sportovní drama, je to vlastně o rodině a jako problémech toho hlavního hrdiny, takže je to hluboce jako lidský životní příběh, takže tohle z toho obě dohromady, aby se třeba nenechali nějaké ženy, ale i muži odradit, že prostě to nebude film pro ně, ale ten fight sám o sobě, ten skutečný, který zase je úplně neskutečně dobře nasnímaný a nastříhaný, za to by se opravdu jako nemusel stydět ani Stallone, kdyby v tom hrál, a to říkám úplně jako na vážno, to mě fakt jako se strašně líbí, že to udělali kluci dobře.
3: Festival si můžete doslova prosvištět i ze sedla jízdního kola. Je to zkrátka asi nejrychlejší způsob přepravy, pokud pospícháte. Hojně kolo využívá i kolega Martin Hrnčíř. Martine, kam nejčastěji jezdíš a kolik času ti to tak ušetří?
8: Ušetří mi to zhruba vždycky tak 20 až 25 minut a nejčastěji jezdím termál, pup, pup a termál.
9: Flotilu jsme lehce omladili, to znamená, máme tady novější kola, poslední 2 roky zůstává plus minus stejná.
10: Popisuje nabídku festivalové půjčovny kol její vedoucí Honza.
9: Stále půl elektrokola, půl klasická kola.
10: Návštěvníci z Festival Pase mají zápůjčku zdarma.
9: Je to jak na elektrokolo, tak obyčejné kolo, první hodina půjčení je zdarma.
10: Jedním z návštěvníků festivalu, který vrací elektrokolo, je Cornel.
11: Je to rychlejší než chůze a se s kolem mnohem lépe manipuluje. Jel jsem aktuálně z termálu, jsem si půjčil kolo. Jízda byla poměrně pěkná, vzhledem k tomu, že je teď dobrá doprava, tak jsem si to moc užil. To se bohužel dá říct o včerejšku, kdy to bylo opravdu hektické.
10: Majitelé Festival Pasu můžou také zdarma využít 3 festivalové linky městských autobusů. Z Karlových Varů Václav Malý, Radiožurnál.
3: Co se děje s odpadky po večerním veselí na Karlovarském festivalu? To málo koho napadne. Natáčela o tom reportérka Andrea Štromajerová.
12: Kolik se teď roztřídilo pytlů toho odpadu?
13: Teď jsme asi v polovině. To je odpad, vlastně, který se pozbíral v neděli ze země, z lokalit Smetanovy sady a Dvořákovy sady. Bylo asi 50 pytlů.
12: Teď už tady na plachtě máme 3 hromádky. No, hromady. Mm-hmm. Z petlahví, skla a plechovek.
13: Takže už teď vidíte, že to budou nějaká čísla, které budou do stovek kusů.
12: A mezi tím samozřejmě jsme viděli i zbytky jídel a tak dále.
13: Našli jsme tam jedny dětské trenýrky, spoustu plen, trička, elektronické cigarety.
12: Analýza sezbíraných odpadků bude hotová na konci filmového festivalu.
1: Posloucháte podcast Radiožurnálu Festivalový vývar.
3: Na filmovém festivalu potkáte spoustu známých tváří a nejenom herců.
14: Přeji krásný den, zácná paní, když vás vidím, nevím, co říct.
3: Naším hostem proto byl i Ben Kristoval. Mluvila s ním moderátorka Hanka Schánělová, ale i o filmu. Byl totiž průvodcem dokumentu Kongo, cena slona.
5: Film, který upozorňuje na škody, které způsobují pytláci. Co jste o sobě zjistil v Kongu?
15: Co jsem o sobě zjistil v Kongu? Tak hlavně to, že já jsem si myslel, že je člověk jako má nějaké svoje hranice, nějaké limity toho, co dokáže. A Kongo už prostě jenom tím, že nemá tu infrastrukturu, že nemá prostě ty možnosti, jak už dopravy, jak už nějakého lékařského nebo medikálního zázemí, čehokoliv a takhle, tak prostě člověk je najednou odkázaný sám na sebe a na lidi okolo sebe. A čemu bylo to tělo vystaveno tam a to, co zvládlo, to je jako next level. Od té doby, co jsem se vrátil z Konga, tak spousta věcí už neřeším. Dřív jsem jakoby u některých věcí se pozastavil, jsem někde viděl nějakého brouka, pavouka, nebo něco takového, tak třeba jsem ho jakoby odklidil pryč, teďka vidím velkého pavouka, nechám ho prostě po sobě lézt, tam je to úplně jedno, vidím švába, krysu, cokoliv, pomalu jakoby jedu pozdravit. Už tak strašně moc vás to jakoby obrní od těch věcí, které vám předtím připadaly jako strašný, že to je neskutečný.
3: Moderátoři Radiožurnálu se v Karlových Varech zkrátka nezastaví. Hanka Schánělová vyspovídala taky režiséra filmu Čika Čeka Šimona Holé. Nás všechny vzal do zákulisí natáčení.
5: Ten film je v koprodukci Česko-Francie-Slovensko. Vážně se natáčelo ve Francii, protože já když nevidím Eiffelovku, tak nevím, že to je Francie.
16: Natáčelo se 2 dny v Paříži a Eiffelovku nám zakázali, protože na to je, co jsem slyšel, 1 000 000 eur se za ní platí, že je vidět ve filmu. My jsme dokonce chtěli původně, že by se třeba projeli aspoň lodí po Seině.
5: Ano.
16: Ale my jsme točili letní scény v listopadu. 2 dny po dokončení začalo sněžit v Paříži.
5: A to jim neuděláte.
16: A to se tedy nestalo. A místo toho procházeli reálnými ulicemi, ale pak hodně Rumburku, Klatov a podobných lokací.
5: A francouzský bar je vážně francouzský bar?
16: A to je zrovna Brno.
5: A.
3: Další rozměr nabízí i sami organizátoři festivalu. Chtějí totiž filmové producenty propojit se spisovateli. A proto otevírají projekt s názvem Book to Screen. Je mezi nimi i kniha Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven.
17: To není poprvé, co se tím zabýváme, ale zatím se nic konkrétního nestalo. Tak uvidíme, třeba to dopadne teď.
18: Podle autora Patrika Bangy by jeho autobiografická kniha mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
17: Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zmaru.
18: Ujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
17: Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zmaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Jedna hodina v noci. Pavel Trouza má zprávy.
3: Spojené státy budou s Ukrajinou jednat o možných dodávkách střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ruští sportovci mají podle ministra pro sport Borise Šťastného dál podléhat sankcím. Český tenis má dvě zástupkyně v semifinále wimbledonské dvouhry. Po Muchové postoupila i Nosková. Bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přeháňky, teploty do 27, na severu do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Spojené státy by Ukrajině mohly dát licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl při jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v turecké Ankaře. Podle Trumpa bude taky důležité zajistit, aby měla Ukrajina bezpečnostní záruky, že na ní Rusko znovu nezaútočí. Připustil, že by jejich součástí mohlo být i uzavření ukrajinského vzdušného prostoru. Trump dodal, že i o tom chce jednat se zástupci Ruska.
4: Rusko nás velmi respektuje a my budeme pracovat na určité formě bezpečnostní dohody. Když se dohodneme na správné bezpečnostní smlouvě, pomůžeme Evropě. Podle mě to bude Evropa sledovat, ale pomůžeme jim.
3: Ruští sportovci mají podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů dál podléhat sankcím. Reagoval tak na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru. Ruští sportovci i ruské týmy se tak mohou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Sport je podle Šťastného v Rusku součástí státní propagandy. Podmínky účasti ruských sportovců by se proto až do ukončení války neměly měnit.
5: Já si uvědomuji, že se to může dotýkat sportovců a sportovkyň, kteří nemají s politikou co společného, jenom mají smůlu, že se narodili ve špatné zemi a pohybují se ve sportu ve špatnou dobu. Na druhou stranu já zásadně nesouhlasím s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru.
3: Český olympijský výbor s návratem Rusů do olympijských soutěží nesouhlasí. Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu v Praze zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin, říká místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze Zelených.
6: Ještě debatujeme otázku jako budoucí údržby a přesného technického řešení, respektive použití té konkrétní barvy, tak aby to neklouzalo ten povrch. A já očekávám, že je možný to zrealizovat ve výhledu někdy do konce prázdnin, ale přesný termín ještě nemáme.
3: Od dubna smí cyklisté tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí.
0: Sport.
3: Český tenis má dvě hráčky v semifinále wimbledonské dvouhry. Na Karolínu Muchovou navázala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Muchová nastoupí dnes po 14:30 odpoledne proti Američance Goffové. Nosková pak bude hrát o postup do finále proti Ukrajince Kostukové. Radiožurnál Sport odvysílá oba zápasy v přímém přenosu. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálila se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Koulisiany popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
7: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super, my jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
3: Dnes odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 za Jihlavou a nehoda a překážka u Dubí na Teplicku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za Jihlavou projíždí pouze jedním pruhem. Na kilometru 117 je kvůli budování mýtné brány zúžení do jednoho pruhu. Zdržet vás může i krátká, asi 15-minutová uzavírka. Do rána jsou plánované celkem dvě, uzavírat se budou vždy oba směry. Na Teplicku se vyhněte překážce na silnici 27 do Litvínova. Mezi Dubím a Hrobem u odbočky na Mstišov leží na vozovce v jízdní pruhu sražená srna. A v Praze pokračuje noční uzavírka Letenského tunelu. Provoz mají celou noc blokovat údržbáři. Skončit mají v tunelu do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Dnes má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
2: Děkuji za slovo, zprávy s Pavlem Prouzou zase za necelou půl hodinu anebo kdykoliv na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz najdete tam i další témata. 5,5 minuty po jedné hodině čtvrtek 9. července Češi se složili na tábory pro děti z dětských domovů. Ty je sice měli objednané, ale v původním termínu neodjeli, protože pořadatel přestal komunikovat. Jaká částka se vybrala a bude to stačit na náhradu pro všechny malé táborníky? Taky o tom budeme mluvit ještě do čtvrt na dvě.
1: Noční radio. Žurnál
0: a Jiří Štefl.

0: Částku přesahující 3 miliony korun se podařilo vybrat ve veřejné sbírce na zhruba 100 dětí ze 17 dětských domovů, které měly v minulých dnech vyrazit na letní pobyt pořádaný spolkem Tábory Aurora. Pořadatel ale v den odjezdu přestal komunikovat a děti tak nikam neodjeli. Filantrop a zakladatel platformy Blíž k domovu Tomáš Slavata kvůli tomu vypsal sbírku, ze které zaplatí náhradní letní tábory, případně i další aktivity. Na podrobnosti se ho ptal moderátor publicistiky Vladimír Kroc.
1: Jak jste se dozvěděli, že se desítky dětí z dětských domovů dostaly do problémů?
2: Naprosto jednoduše, protože díky dlouholetý jako spolupráci s dětskými domovy, kdy se jako snažím být v takovým tom skrytu, ale vždycky připravený na to, když se stane něco nečekaného, tak vlastně se ke mně ta informace dostala jako hned v tom úvodu. A i díky tomu, že jsme některým těm domovům ty finance zajišťovali my sami, tak jsem měl tu možnost okamžitě jednat a vlastně jsem dělal to, co dělám jako vy vždycky.
1: Prý jste ale byli překvapeni částkou, kterou lidé na děti z dětských domovů poslali. Za jak dlouho po vyhlášení sbírky jste získali potřebnou sumu?
2: Víceméně během 24 hodin už tam byla ta částka, která by vlastně pokrývala tu škodu, která vznikla těm dětským domovům. A vůbec ta solidarita a to, co pak následovalo dál, že nakonec to bylo přes 3 miliony, je pro mě jakoby strašně moc hezký, nebo prostě je strašně těžký jako vyjádřit ten vděk vůbec vůči všem těm lidem, kteří do toho vstoupili. A už jsem to říkal jednou, já to vnímám jako strašně velkou úctu vůči těm domovům, dětem a vůbec lidem, že jsme vlastně ukázali pouhou slušnost, že když se stane něco takového jako neférovýho, že se dokážeme semknout a držet při sobě.
1: No a jak se daří umisťovat děti do těch náhradních táborů?
2: No v tomhle tom, tak jako já to říkám často, ty dětské domovy opravdu v dnešní době fungují perfektně. Oni víceméně hned po tom, co se to stalo, tak dokázali okamžitě na to reagovat v nějaký kooperace i s náma. Dokázali zajistit většině těm dětem vlastně náhradní letní tábory u organizací, s kterýma třeba už spolupracovali v minulosti. I díky tomu, že oni obnovili, ve většině případech museli obnovit ten chod toho domova, který je během školního roku, tak si tím jako získali ten prostor na to řešit celou situaci, ale víceméně v tuhletu chvíli většina těch dětí už vlastně je odjetá a nebo vlastně budou v těch následujících dnech budou odjíždět na pobyty.
1: No a jak jsem pochopil, tak z té vybrané částky zbývají nějaké peníze, jak se mi naložíte?
2: Určitě to budeme rozdělovat mezi těch 17 domovů, tak je tady varianta toho, že si jakoby, že to společně zkusíme třeba rozhodnout, že by se těma financema i podpořili jiný ty letní tábory těch domovů, který mají vlastně ty sbírky u nás jakoby otevřený, ale já osobně bych chtěl kvůli transparentnosti, aby opravdu tyhle ty všechny finance dostaly ty domovy, pro který vlastně tahle ta sbírka vznikla.
1: Máte nějaké doporučení pro třeba vedení dětských domovů při objednávání těch volnočasových aktivit, nebo mám na mysli konkrétně ty tábory, aby se zkrátka nestaly na příště obětí podvodu?
2: Rozumím, ale já si myslím, že v dnešní době je strašně těžký jako dát jakoukoliv radu v tomhle směru. Já si myslím, že ty domovy vlastně udělali pro to maximum a bohužel dnešní doba strašně napomáhá těm lidem si vytvořit nějaký jakoby v tom prostoru mediálním nějakou důvěryhodnost. A tady bohužel v minulém roce nějaký dva tábory vlastně zafungovaly, další domovy to doporučili a víceméně opravdu všichni vlastně jednali v dobrý víře. A když si vezmete, tak ta společnost Aurora nebo ta organizace vlastně nemá na sebe ani jednu exekuci. Takže je to těžký, aby i nás, běžného člověka, napadlo, že by si měl lustrovat přes exekuční rejstřík.
0: O sbírce na náhradní tábory pro děti z dětských domovů mluvil v Radiožurnálu Filantrop a zakladatel platformy Blíž k domovu Tomáš Slavata.

0: Do současného zemědělství stále častěji zasahují moderní technologie. Teď o tom v Radiožurnálu budeme mluvit podrobně. Chmelařům by například mohly při práci pomáhat drony. Nejde přitom o žádné drobečky. Váží přes 50 kg a unesou plný barel postřiků nebo granulí proti škůdcům. Otestovali je na Chmelnicích nedaleko zámku Stekník na Lounsku.
1: Specializovaný dron se právě vznesl zhruba 3 metry nad závlahový systém.
2: To není klasický dron, jak si ho dokáže člověk představit, takový maličkatý, 4 vrtulky. Tady to je poměrně velké.
3: Tohle je Agraste 50 DJI. Jedná se v tuhle chvíli o sestavu na postřiky. Má 4 systémy ryse, které s pomocí rotorů vytváří vír.
1: Popisuje René Stupka ze společnosti Aeroscan. S plnou nádrží váží dron zhruba 105 kg a na rozdíl od rosičů z traktory dokáže aplikovat postřik ze vzduchu s přesností na centimetry.
3: Výhoda je v tom, že mu nevadí podmáčená půda, hůř přístupný terén, nejezdí po zemi, takže netuží půdu.
1: Chmelaři si hned vyzkoušeli, co dron umí.
4: Tady na tu plochu, tady když se podíváte, tak označená těma žlutýma fáborkama, tak jsme na vybrané rostliny umístili papírky, které při styku s vodou změní barvu.
1: Dron za pomocí rozprašovače rozstřikuje zatím vodu, tak aby se zjistilo, jestli dokáže aplikovat postřik i na spodní části listu.
4: Nějaký listy, které byly ukrytý, tak třeba jako tenhle, ten je pěkně postříkaný.
1: Vysvětluje Markéta Trefilová z Chmelařského institutu.
3: Standardně oni používají zhruba od 1000 do 2000 litrů. My jsme aplikovali loni 150 litrů na hektár.
1: A to je další plus. Chmelaři ušetří množství postřiku i vody. Nevýhodou je ale pořizovací cena. Celý set s bateriemi a dronem stojí zhruba 1 000 000 korun. A aplikace postřiku dronem navíc podléhá přísné legislativě. Ze Stekníku Lucie Jízlová, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: 1:30. Teď zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Spojené státy druhou noc v řadě zaútočily na Írán. Údery přišly jen několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Z jeho porušování už se obě strany dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoků je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti. Ten měl v 70. a 80. letech pronásledovat herce Tomáše Töpffera. Řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Ve španělské Barceloně padl absolutní teplotní rekord. Ve městě naměřili 40,7 stupně Celsia. Podle regionální meteorologické služby je to o 2 stupně víc než dosavadní maximum z července 2024. Nová vlna veder zasáhla hlavně severovýchod Španělska. Pro dvě oblasti v blízkosti Barcelony stále platí červená výstraha. Ve dvou nových akváriích v zoologické zahradě v Hodoníně budou 2000 ryb. První už si zvykají na nové prostředí. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. Dělníci ho museli strhnout a postavit nový za více než 70 milionů. Sladkovodní akvária uvidí návštěvníci poprvé nejspíš v srpnu. Sport. Hokejista Libor Hájek se vrací do NHL. V San Jose podepsal roční smlouvu. Český obránce poslední 3 roky působil v Pardubicích, se kterými v minulé sezóně získal extraligový titul. Sharks o dohodě informovali na webu. Hájek v zámoří už v minulosti působil. Za New York Rangers odehrál dohromady 110 zápasů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Jihlavou a omezení na Pražském okruhu před Běchovicemi. Na dálnici D1 byl zastavený provoz za Jihlavou. Na kilometru 117 pokračují práce na budování mýtné brány. Vozovka byla neprůjezdná v obou směrech asi na 15 minut. Kolona se rozjíždí pomaleji ve směru do Brna, zůstává tam totiž zúžení do jednoho pruhu. Aktuální zpoždění do 10 minut. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru k jižní spojce. Na 62. kilometru opravují most, pravý pruh je uzavřený. A v Praze dnes v noci neprojedete Letenským tunelem, tam je zastavený provoz kvůli údržbě a ta je v plánu až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A vracíme se na Karlovarský filmový festival. Hostem Martina Baluchy byl herec Pavel Liška.
5: Vysíláme živě z Karlovarského filmového festivalu, vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu, to znamená vysílacího vozu. Vysíláme pro vás, milí posluchači, ale taky pro vás, milí diváci. Myslím, že můžeme říct, že máme full house a není se co divit, protože hostem radiožurnálu je teď herec, ale taky dobrodruh, vandrák, dá se říct influencer, možná taky trošku herec Pavel Liška.
6: Dobrý den. Dobrý den.
5: A vedle pana Lišky sedí taky důležitý člověk, režisér, budeme se bavit o filmu, režisér Marek Čermák. Vítám vás i vás.
7: Děkuju, dobrý den.
5: Moc děkuji, že jste dorazili oba dva. Vy jste mě zarazil. Influencer, já vím, já jsem to...
6: To je divný, to mě nikdo v životě neřekl.
5: Ale budeme se o tom bavit, vy taky vydáváte vtipná videa na sociálních sítích.
6: Občas, když je potřeba, ale...
5: A dneska se tomu říká influencer.
6: Aha, no jo, ale tak...
7: Už to nikdo nevezme.
5: o autech, občas se dotkneme.
6: Ale občas, když prostě cítím tu potřebu, nebo když Mílo nahraje na smeč. Jako třeba.
5: Ale to se dneska tomu říká, když člověk působí na sociálních sítích, vydává videa, tak je to influencer. Aha. Ale budeme se bavit taky o filmech, budeme se bavit samozřejmě i o vaší chatě, protože vy jste přijel z chaty.
6: Tak chalupa.
5: Chalupa. V jižních Čechách, tak to si představím, že byl docela šok přijet z toho klidu, z přírody, sem tady full house.
6: Jo. Já jsem právě, jak jsem vám říkal, já jsem věděl, kam jedu, jo, takže jsem se na té motorce, já jsem na motorce 3 hodiny, takže já jsem meditoval 3 hodiny a obrnil jsem se na to, na tu energii tady, protože tady to je pohlcující, aby mě to nepohltilo.
5: A i z těch vašich cest, z těch vandráckých, z těch cest dobrodružných, tam vlastně si taky vlastně uchováváte a říkáte si, tohle to si musím zachovat, uchovat tuhle tu myšlenku a vybalujete ti to v takových okamžicích, potom se připravujete na to, když jste v ruchu a je to složité, tak si vybavujete ty myšlenky, které máte z toho cestování.
6: To jo, ale to je pravda, to já to, protože tam zažíváme, jezdíme mimo, vlastně mimo svět, vlastně mimo naší civilizaci, než tady známe jako tu naší západní a kolikrát se z té jiné civilizace, z těch obyčejných lidí chudých, vlastně máme co přinést sem do toho našeho světa. Takže si ty okamžiky chci zapamatovat, jo, abych si to vytáhl, když budu potřebovat, když budu zase jako nešťastný z nějakých úplných jako chujovin, kvůli kterým by člověk neměl být nešťastný. No ale zjistil jsem, že to nefunguje.
5: K vandráctví se vrátíme, budeme si povídat o filmu. Tady se šíří zprávy, že chystáte nový film, že se chystáte natáčet film, ve kterém byste prý měl hrát. Zatím to jsou takové podpultové informace, bych řekl, prý roli dědečka.
6: No já bych řekl spíš dědy.
5: Děda.
6: Dědeček je takový, dědečka si představím takovýho jako s těma šedými vlasama, vousama, to je dědeček.
5: Ale vy máte taky vlasy
6: šedivý? Jo, šedivý moc ne, jako jo, to, ale to není moje přičinění, to jsem zdědil po tátovi, jo, my jsme takový jako černí, jako. No ale de facto, když si to vemu, mě za 6 roků mě bude 60, jo, a zrovna jsme si říkali, že já bych vlastně biologicky mohl být praděda už klidně, jako.
5: No v těch kulturách, které navštěvujete, tak tam určitě.
6: Tam jo, v Jižní Americe bych mohl být praděda a v naší, jakoby, tady u nás, za bolševika, co já si pamatuju, tak u nás jako byl normální, jako děda v tomhle věku, jo, akorát u nás se to všechno posunuje teďka v tímhle časem, takže ty dědové jsou prostě fakt starší, no.
7: No a tak třeba případně, pokud ten film bude mít úspěch, tak můžeme udělat pokračování, který se budeme jmenovat praděda.
6: Jo, no.
5: To už mluví Marek Čermák, režisér snímku, tak když už jste se chopil slova, jak těžké...
7: Pardon.
5: Ne, to je dobře. Jak těžké bylo ulovit Pavla Lišku do toho filmu?
6: My jsme lovili spíš Marka, jako.
5: Jste se lovili navzájem.
7: Tak, no, já to lovení probíhalo delší dobu, ale vlastně Pavel v tom projektu byl dřív než já, protože ten vývoj byl delší, já jsem do něho vstoupil před 2 lety zhruba, ale od té doby jsme to vlastně ještě pořád jako probírali, ten film se nám měnil pod rukama společně, Pavel se hodně do té role a vůbec do toho projektu obul, doteď vlastně se ještě bavíme o nějakých jako částech toho scénáře společně a vlastně takhle to ten vývoj poslední 2 roky byl.
5: Pane Liško, já jsem slyšel, že pracujete s pracovní verzí názvu, nebo že se o tom šíří, o tom filmu, že to je takový drsný Kolia.
6: To, tak jsem si to pojmenoval já, ten námět, úplně na začátku, když jsem ho před 3 rokama četl.
5: Jo. To je docela svazující přirovnání.
6: Já jsem si ho pojmenoval takový jakoby sociálně vykořeněný Kolia, jako jo, protože to vlastně, to gro toho příběhu je vlastně stejný, jako jo, kdy si 2 lidi, starší muž a mladý, malý dítě, jako k sobě najdou cestu, ačkoliv oni se vlastně nechtějí, jako zájemně se prostě osud je dá dohromady a vlastně by spolu nejradši nebyli a skončí to tak, že nejradši potom se to odloučení je těžký. Takže pro mě ten námět jsem si pojmenoval jako takový Kolia. Ale svazující to vůbec není, protože to jsem si takhle přečetl jenom já, jako jo, a to nikdo neví, jako jo.
5: Ale šíří se to docela.
6: Jo,
7: já jsem 2 dny zpátky taky dělal nějaký rozhovor, kde padla stejná otázka, takže ano, šíří se to. Aha. A už tam jsem se to snažil dementovat, že právě ano, no, že je to svazující kekoliv jako k filmu, mám absolutní respekt a je to samozřejmě jako podsta vůbec to nějakou stranou přirovnávat k tomu našemu filmu, ale zároveň to tvoří jako očekávání a ten náš film prostě je jiný a bude jiný.
5: Scénář psal Marcel Bystroň, který psal i scénář k filmu Špunti na vodě, ve kterém jste taky hrál. Tak to vás taky určitě i přemělo k té další spolupráci i na tomto filmu.
6: To vůbec ne. Mě přiměl ten scénář. A bylo to před 3 rokama, který měl v sobě jako velký potenciál a sílu. Ale právě, jak v tom ležíme 3 roky, Marek 2, nebylo to podle mě ještě připravený k tomu, jako byl to prostě dobrý základ v tom hrnci a potřebovalo to dovařit. A myslím si, že zásadní jako potkání bylo potom, jako když jsme se trápili s tím scénářem tady s Markem, který to vlastně jako dovařil.
5: A je to teda spolupráce, pan Liška přijde, čas něco upraví, vy upravujete společně, je to proces. Není to hotový.
7: Proces to je a hotový to bude, až to bude natočený, bych asi řekl, že prostě přece jenom teďka mluvíme ještě o filmu, který se teprve natáčet bude a dokážu si představit, že se to bude ještě vyvíjet, že to, co je napsáno na papíře, není svazující, ale jinak jo, mluvíte o tom správně, je to proces, vždycky vznikne nějaká nová verze, bavíme se o tom, co to znamená poměrně důkladně, toho si moc vážím, že jdeme jako hodně hluboko do té dramaturgie a ale dokud to prostě nebude.
6: Marku, je to proces, ale abych tě tady jako opravil, ale prostě základ k tomu, aby mohl vzniknout dobrý film, je dobrý scénář, jako jo. A to je právě to, ta práce, jako, která je před tím vším, jako než to započne. Takže já si myslím, že ten základ je prostě hrozně potřeba a u nás se točí filmy, který ten základ kolikrát nemají jako tak silný, tak dobrý, tak jako pevný a natáčí se, jako jo. Takže já si myslím, že ta práce měla velký smysl.
7: Pardon, to jestli to vyznělo, že ne, ne tak to jsem nechtěl, ale to taky 100% souhlasím, že je to určitě základ, ale zároveň bych si dokázal představit, že ještě ten finální, prostě ten film se rodí 3x na papíře.
5: Abychom se tady všichni mohli těšit, takže ten harmonogram je začátkem srpna začít natáčet a příští rok premiéra?
7: Tak, my bychom ten film měli dodělávat někdy, řekněme, na jaře, takže si dokážu představit, že léto, podzim 27 se snad uvidíme v kinech.
5: A název Dědeček pod podmínkou, s podmínkou kumpáni?
7: Pozor na toho dědečka, jak říkal
6: děda,
7: Pavel.
6: Dědeček, ne.
7: Je to, mluvíme
5: když to má být krutý kolia, tak nebo drsný
7: ne,
5: kolia.
7: Ne, je to, mluvíme o tom teďka jako pracovní verze Děda s podmínkou, ale dokud to zas nebude na plakátu, tak spousta věcí se ještě může změnit.
5: Pane Liško, vy jste si upravoval i vlastně ty vaše besedy s ohledem na to natáčení, protože vy pořád jezdíte a sedujete i s panem Révajem, jezdíte a vyprávíte o vašem vandráctví, o těch cestách, co máte za sebou. Máte za sebou Kavkaz, máte za sebou Jižní Ameriku, Střední Ameriku a doneslo se ke mně, že si právě upravujete i ty nadcházející besedy tak, aby byly na Karlovarsku, protože točit se tento film má na Karlovarsku. Je to tak?
6: Má se točit na Karlovarsku a vzhledem k tomu, že ten film bude po dlouhý době jako soustředěný, že se natočí jakoby v jednom kuse všechno jako soustředění v jeden čas, takže to bude trvat měsíc a takže jenom já tam nechci mít žádný závazky, protože to vždycky je takový rozptylující a vždycky, když ty herci jako pendlujou jako na představení nebo někam, ale mám tam právě jenom 3 jako besedy, na který si odjedu jenom povyprávět o Papuě Nový Gvineji, ale právě bude to blízko na západě, takže jsem hnedka zpátky a
5: já jsem rád, že jste se dostal vlastně k té vaší poslední cestě dobrodružné na Papuu Novou Gvineu, kde to bylo napínavé, dobrodružné. Samozřejmě to je ostrov, který je spojený s lidojedy, sice vás tam nikdo nesežral, nikdo vám neusiloval o život, ale přepadli vás.
6: Přepadli nás a bylo to dobře, že nás přepadli, protože my jsme točili film a dokument vlastně obojí a ono to je dramatický, jo. Akorát, že to prostě se blbě točí, jo, takže my to nemáme natočený, jo. Akorát Honza Révaj, když odjížděl, tak si zapl takhle goučko, jako jo. Ona tam normálně nechal prostě, jako jo. Ono prostě odjel, protože pro ní skočil na motorku, projíždělo auto a oni se báli, jako jo, byli zmatený. Podle mě by to byli amatéři, co nás přepadli, jako jo.
5: A ještě štěstí, že to byli amatéři.
6: A takže Honza odjel, nechal nás tam, takže máme natočený akorát ten odjezd. Ale poněvadž my jsme točili jakoby nejenom dokument, totiž to pro nás je dobrodružství nejenom to cestování, ale být v té jako exotice, jakoby v tom jiném světě, ale i ten příběh jako odvyprávět, který tam zažijeme. Takže pro nás je jakoby dobrodružství i, aby jsme to mohli odvyprávět dokumentem, knížkou, a my jsme právě točili celovečerní film, který je posunutý, ten žánr se posunuje, ten dokument, žánr dokumentu překračujeme do té fikce. Takže jsme měli právě skvělý materiál pro to.
5: Byla akce, přepadení, byla akce, do toho filmu se to hodilo. Ale je to vlastně práce, to dobrodružství, to cestování. Vy jste dokázal spojit to, co máte rád, jednak z té herecké fáze, jednak z té herecké roviny a i to cestování, ale pořád je to závazek, musíte něco přinést, natočit film a je toho čím dál tím víc. Natočit film, pak máte loutkové divadlo, tam jste měli loutkové divadlo, knížka, takže to je docela fuška.
6: Je to trošku jako vyčuraný vlastně, že vlastně všechno, co já mám rád, tak jsem si spojil vlastně do práce, jako jo, natáčení, jako herectví, ta moje práce, kterou mám rád, takže my jsme to tvoříme vlastně dokument a film, jako my jsme autorský film, protože my si ten příběh domýšlíme. Potom to cestování, jo, a potom motorku, já rád cestuju na motorce od malička, takže vlastně jsme to všechno spojili do jednoho, takže ono to je vlastně trošku, že my vlastně pracujeme a spoustu lidí nám ale jako říká, že si jedeme na dovolenou, ale na druhou stranu musím říct, že ono právě, jak jste řekl, ono to je závazek a je to zodpovědnost a vlastně to natáčení neustálí a to vlastně myšlení na to, jako jak to zprostředkováváte těm divákům, potom jak to vyprávíte ten příběh, tak to vám vlastně krade ty zážitky, takže vy se nemůžete stoprocentně ocitnout jakoby na tom daném místě jenom sám ze sebou. Vždycky tam máte ten žrout, tu kameru a ten příběh, který vlastně vy vyprávíte.
5: Ale bylo to magické na té Papue z několika různých pohledů.
6: To bylo.
5: Brali jste si talismany, brali jste si mince, pan etnograf Miroslav Stingl, měli jste jeho loutku, bohužel už není mezi námi, ale to on vám vnuknul ten nápad vyrazit právě na Papuu Novou Gvineu. Co jste tam zažili za rituály s těmi původními kmeny?
6: Bohužel rituály s těma původníma náčelníkama starýma jsme nezažili žádný, ale zažili jsme tam Papua Nová Gvina je proslulá černou a bílou magií. Jako. A nám se tam ty divné věci fakt děly, jo. Fakt se nám tam děly a fakt to funguje. Dokonce i vědci, materialisti, Vojta Novotný a všichni ti, kteří tam žijou a zkoumají ty rostliny a brouky, protože tam je obrovská rozmanitost, největší na světě těch jako živočichů a rostlin, tak ti na tu, ty prostě dají na tu magii. Prostě vždycky se vždycky v nějakém, když zkoumají nějaký místo v džungli, tak vždycky mají dohodu s těma šamanama, náčelníkama, aby se zeptali těch duchů džungle, jestli oni tam jsou vítáni. A fakt na to dbají. Jenomže já jsem tam byl s dvouma naprostýma ignorantama, šulinama, bych se nebál říct.
5: Jan Révaj a třetí do kopce.
6: Který, co si rozumem nevysvětlej, jako exaktně, tak neexistuje. A když se tam ty divné věci děli a oni toho byli svědkem, tak to nechtěli vidět, nebo si to nepamatujou. Jako, takže ještě jsem tam byl já. A máme to zdokumentovaný a právě tyhle ty všechny věci mezi nebem a zemí jsme věnovali do toho filmu celovečerního, který byl v kinech před dvouma rokama, měl premiéru.
5: A co tam bylo tak teda magického, co by nelze vysvětlit ráciem tedy?
6: No, to je spoustu věcí, jako my jsme tam měli třeba, ale oni by ještě, že tady nejsou, to, protože oni by říkali, že to není.
5: Jo, ti dva.
6: Ti dva.
5: Zase nebudeme říkat, kdo přesně, jak jste to říkal.
6: No ti šulini.
5: Jo, dobře, já jsem nechtěl.
6: Takže to prostě není pravda, ale prostě já jsem tam, na nás dohlížel pan Stingl. Na nás dohlížel a komunikoval a já jsem některé věci věděl, co se nám stanou. A pak jsme měli minci třeba od něj, kterou jsme dostali úplně jako zázrakem před naším odjezdem, ale dopravila se nám ta mince jako ten dárek od pana Stingla už po jeho smrti, jako a Adam Chroust.
5: Takže jste si házeli mincí, kudy se vydat.
6: Ano, a nebo kudy se právě nevydat, jako jo. A když jsme se tam nevydali, jo, tak tam třeba jsme zjistili, že tam byly jako nepokoje mezi kmenou. Tam jsou mezikmenové války, tam jsou doposavat, jako ten nešvar se tam nepodařilo vymítit. Ty mezikmenové války. Kanibalismus, ten tam vlastně prakticky už od 70. let minulého století jako nepraktikuje.
5: Oni o tom moc nechtějí ani mluvit.
6: On se to stydí, no, jako. ale jako ty mezikmenové války je nešvar jako do dneška.
5: Oni si i záviděli, že jeden kmen vás hostil a ten druhý kmen záviděl tomu prvnímu, že měli cizince.
6: Přesně tak, protože bílej člověk, ty misionáři udělali od toho během toho 20. století svoje, takže tam už je křesťanství. Jako, takže oni mají Ježíše Krista, takže bílej, white man, je pro ně pán Bůh. A teď se vemte, byli jsme tam my tři, jako, oni ty dva špinaví blondiáci a já. Tak představte si, tak víte, kdo byl pro ně ten Ježíš Kristus.
5: No, je to asi jasný. Vy jste říkal, že nemáte dlouhé vlasy a šediny, ale je to asi jasný.
7: Hele, a s tím přepadením jste si neházeli s tou mincí, že vás...
6: Hele, to jsme si neházeli, to bylo úplně z nenadání, protože tam jsou takzvané red zóny, to jsou zóny, kam kde se přepadá i za bílýho dne, ale my, jak jsme tam byli 2 měsíce už, my jsme na ty první přejezdy dostali obrněnou třeba Toyotu s doprovodem, nám na Vojta dal, ale pak my jsme viděli, jak ty domorodci jsou jako úžasný božani, že vlastně jako, že pak jsme úplně se otrkali. A pak, když to nečekáš, tak ti prostě...
5: Já bych měl ještě jednu otázku závěrečnou. Rychle ještě bych se chtěl dostat tomu tématu influencera, což my budeme mít za zlé, ale chtěl bych se k tomu dostat. Poslední otázka tomu cestování. Vy jste procestoval, říkal jsem to, Kavkaz, Střední Amerika, Jižní Amerika. Která z těch zemí podle vás by byla nejvhodnější k životu? Kam byste se odstěhoval, kdyby, nedej bože, se tady něco stalo?
6: Ježišmarja, já jsem zažíval ve všech těch jako zemích jako fakt okamžiky, kdy jsem prostě si říkal, že sem se musím někdy vrátit, nebo jsem třeba vzít svoje děti, nebo někam, a bylo to, a jedno takové místo fakt já nemám, jo, protože my jsme většinou jezdili mezi ty obyčejní lidi, vyhýbali jsme se velkým městům, takže jsme jezdili buď jako mimo civilizaci, nebo v těch vesnicích, a když vidíte, jak ty lidi žijou z mála, jak se nemají právě, jak jsem o tom mluvil na začátku, nemají čas se trápit kvůli věcem, který my si tady trápíme. Jako my jsme prostě strašně zhýčkaný, zvyknutý na náš přepych, jako, a člověk si prostě strašně rychle na to zvykne.
5: A pak si berete ty vzpomínky a vybavujete si to, když je nejhůř. Jo. Já bych se teď rád dostal k té roli influencera, protože jedno vaše video z posledních měsíců mělo na sítích opravdu velký úspěch.
8: Prostě taky přijdu do hospody, jo, a dělám to jako už dlouho a nechám, přijdu do hospody a nechám kolovat svůj mobil, jo, a kluci, kámoši si každý napíše, co chce, jako na moje sítě. A je to takový prostě otisk okamžiku, jako je to pak vzpomínka hezká, jako, no. A pak třeba, když jsem doma, že jo, a třeba sám, že jo, nudím se a kakám, tak si vemu mobil a dívám se na svoje sítě a říkám si, tyjo, kdo tohle napsal, tuhle kravinu, to byl napsal určitě Pepa Nešvera, jako znám, jo, a prostě je to... Prostě nechápu, jak to nikdo nemůže chápat.
5: Pavel Liška, influencer. Abychom to vysvětlili... Chcete k tomu něco rovnou říct? Reakce na Filipa Turka, vládního zmocněnce pro Green Deal, jo. Kolování mobilu, abychom to vysvětlili.
6: Já nemám rád nespravedlnost. Jo, a prostě, když se stane něco, co je strašně málo...

0: Takže do budoucna Pavel Liška, influencer, politický komentátor, taky vy tomu neříkáte influencer, ale...
1: Neříkám.
2: Ale už začneme tomu tak říkat.
0: Začneme tomu říkat.
1: To mi nedělejte.
0: Povídali jsme si o filmu Děda, povídali jsme si o dabování, teda tak na to dabování moc nedošlo, ale dobrodružství, vandráctví a taky nakonec o roli influencera. Hostem tedy byl Pavel Liška, herec, a taky Marek Čermák, režisér.
3: Tolik tedy rozhovor Martina Baluchy z filmového festivalu v Karlových Varech. Teď aktuálně ze silnic Michal Šofer, Zelená vlna.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D35 velmi opatrně kolem Mohelnice, pokud jedete na Olomouce. Na kilometru 237 policie dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete od Zábřehu na Olomouc a jste v okolí Mohelnice, zpomalte. Držte se raději v pravém pruhu, jede tam auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Noční radiožurnál.
1: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
1: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
1: Noční radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
1: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
2: Dvě hodiny v noci. Teď Pavel Prouza a zprávy.
3: Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez sankcí, novelu schválil Senát. Financovat zbraně na Ukrajinu je podle předsedy SPD v rozporu s programovým prohlášením vlády. Tenistka Linda Nosková si zahraje poprvé v kariéře semifinále Wimbledonu. Bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky, teploty do 27, na severu do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
4: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
3: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Financování zbraní na Ukrajinu je podle předsedy SPD Tomia Okamury v rozporu s programovým prohlášením vlády. Nesouhlasí s tím, aby se Česko zapojilo do dobrovolné iniciativy PURL. Jejím prostřednictvím můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat zbraně a munici ze Spojených států a posílat je na Ukrajinu. Okamura připustil, že rozhodnutí je v gesci ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Probrat ho chce ale na páteční koaliční radě.
5: Pan ministr Macinka měl alokovány od minulé Fialovy vlády, měl v rozpočtu jako mandatorní výdaj alokovánu částku a pan ministr Macinka se sám tedy rozhodl, že tu finanční částku tedy dá na financování zbraní na Ukrajinu.
3: Rozhodnutí zapojit se do americké iniciativy nerozumí předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by Česko mělo přispívat do vlastní muniční iniciativy. Zbytek života ve vězení by měl strávit lékař, který v Německu zabil nejméně 15 těžce nemocných lidí. Rozhodl o tom zemský soud v Berlíně. Kromě nejvyššího trestu zakázal odsouzenému doživotně vykonávat povolání lékaře.
6: 41-letý lékař v oboru